0: Pro mě dva lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
1: Čeští fotbalisté na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 a nehoda v Rudné v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na D5 se ve směru z Prahy do Plzně pracovali silničáři za sjezdem z Pražského okruhu. Mezi 1. a 5. kilometrem sekali trávu a uzavřeli proto pravý pruh. Veškeré práce ukončili před pár minutami. Na dálnicích jinak nemáme hlášené žádné nehody a provoz je tak plynulý, a to i v místech tradičních omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noci jasná, teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů, v údolích můžou minima padat až 5 stupňů a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. A je s vámi noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5 minut po 2. hodině ladíte noční vysílání radiožurnálu a nyní je před námi čas na soutěž. Dneska a po zbytek týdne hrajeme o audioknihu na radiokartě Román pro pitomce a jedná se o dílo Lukáše Balabána, syna slavného spisovatele Jana Balabána. A právě o dospívání a životě s vynikajícím spisovatelem, ale také otcem a složitou osobností Janem Balabánem vypráví tato kniha ovšem. Vypráví to s vtipem, parodií a dávkou černého humoru. Takže jestli hledáte chytrý a zábavný poslech, třeba na dovolenou, na pláž, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Ed Sheeran zkrátil čekání na soutěž nočního radiožurnálu a teď jdeme na to.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešek a i pro zbytek týdne tedy známe, připomněli jsme si ji a teď pojďme zjistit, kdo z vás už čeká na telefonní lince na svoji příležitost. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý den, slyšíme.
0: Dobrý den, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Přemek.
0: Přemku, než se pustíme do soutěžení, tak prolétnu pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Dobře, jdeme na to. Dnes se budeme ptát na autora knihy Román pro pitomce Lukáše Balabána. Ten vystudoval angličtinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, ale předtím studoval a nedokončil jiný obor na Brněnské Masarykově univerzitě. A dnes budeme hledat, který to byl. Napovím, že tomuto oboru se věnovali například profesor Jan Patočka nebo profesor Erazim Kohák. Za A to může být medicína, za B filozofie, za C právo.
3: Za B filozofie.
0: Za B filozofie. Nebudu vás napínat, myslíte si to správně, gratuluji. A jste tam, výborně, já jsem se lekl, že jsme ztratili signál. Skvělé, poprosím vás tedy... Jasně, jasně, já jsem to poznal. Poprosím jenom tedy, vydržte mi ještě chviličku na telefonu. Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra v nočním radiožurnálu po druhé hodině, tak jako dnes.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdnu.

0: Kapela Queen zazněla v nočním radiožurnálu a my teď mimořádně míříme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Chodec na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy hlásíte za sjezdem na Nový Bydžov chodce na vozovce. Pohybuje se v okolí 86. kilometru a není dobře vidět.
3: Je chodec černým, neosvětlený, prostě je vidět až úplně opravdu na poslední chvíli. Jde ve odstavným pruhu, ale samozřejmě ve situace, kdy by tady na té dálnici neměl co dělat.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A v nočním radiožurnálu teď pokračujeme další reportáží. Kdo by neznal povzdech Panenko skákavá? Toto rčení pochází z barokního kostela Navštívení Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Sudecká obec už dávno zmizela z povrchu zemského. Na místě stojí jen kostra budovy bývalého hostince a poutní kostel. Ten se nerozpadl nejspíš jen díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců a milovníků tohoto kraje. Kostel ve Skocích totiž stojí uprostřed lidu prázdné krajiny, i když čas od času se tam pořádají poutě nebo koncerty a dobrovolníci udržují kostel v chodu.
4: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají, ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí Jiří Šírl.
5: No, mě to ani tak nenapadlo. Já jsem k tomu přišel jako slepý housín, jak se říká, kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili. A my jsme se vlastně o tom dozvěděli, tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
4: Ještě vás to baví pořád, jo?
5: Ještě nás to baví, ano.
4: Když se ohlédnete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
5: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil, naprosto pustý místo.
4: Romana se hlásí o slovo.
6: My jsme sem s manželem chodili pravidelně, my dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah, tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
4: Až se z Romany Janatové stala správkyně a průvodkyně.
6: Ano, a z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako ocásek. No.
5: No, takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
4: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí.
5: Dá se říct, že jsme stále ještě jako neobjevení, i když samozřejmě skoky za ty léta už se jako zviditelněly, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o skokách vlastně nikdo už nevěděl.
7: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hele, a v té době, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci. Takže jsem přišla tomu uvěřit, že to je fakt jako dobře.
4: Jarmila jsem přijela poprvé a je...
7: Je z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšela jenom sama, ne? Ano.
4: No a ten váš první dojem?
7: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované. My jsme furt čekali, kde se to objeví. A je škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
4: Nakonec to dopadlo dobře.
7: Teďko, jo.
4: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako.
7: Jo.
4: Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
8: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
4: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy,
8: Gasthaus,
4: který tady zůstal 80
8: no,
4: let.
8: No, no.
4: A málo kdy tu bývá na ráno, v podstatě to je vždycky.
8: Právě, že dneska zrovna jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
4: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost, než by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky na Žluticku Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: was just like a song when we were young.
1: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
2: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
1: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
3: Oštěp letí daleko, daleko letí, kam dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
1: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
2: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
1: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
2: A překvapit můžou i další.
1: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
2: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
1: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Lenka Pištěková.
6: Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. 2 z nich už úřady vydali do Spojených států a o 2 dalších se jedná. Muže čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Ropa na světových trzích zase zdražuje. Severomořský Brent přeskočil $90 za barel a vrátil se tak na hodnoty ze začátku července. Podle agentury Reuters je příčinou ztráta naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Soud v Sýrii udělil bývalému syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi trest smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Podle rozsudku je spáchal za občanské války, která začala v roce 2011 a trvala 14 let. Sesazený prezident u soudu nebyl. Před 2 lety utekl do Moskvy, když jeho režim svrhli povstalci. V čele Sýrie teď stojí její vůdce Ahmad Šara. A v Česku přibývá tras pro jízdu na koni. Například v okolí brněnského Ořešína je nově vyznačených přibližně 20 kilometrů. Lidé mají na výběr stezky pro kratší výšťky na hodinu i pro celodenní putování. Takzvané hypostezky poznají podle modrých, červených nebo zelených čtverečků na stromech a velkých kamenech.
0: Sport.
6: Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl v třetím předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Chodec na D11 u Hradce Králové a omezení na D1. Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy dávejte pozor za sjezdem na Nový Bydžov. Hlásíte, že se v okolí 86. kilometru pohybuje na vozovce chodec v odstavném pruhu a není dobře vidět. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce. Na místě probíhá vyšetřování nehody a zatahují tam záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na dálnicích jinak nemáme hlášené žádné nehody a provoz je tedy plynulý, a to i v místech tradičních omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Noci jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, ale minima v údolích můžou padat až 5 stupňů a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo Adam Carda.
8: Uprostřed pole u Valašského Meziříčí v pondělí hořela hromada včelích úlů. Včelaři tam museli utratit celá včelstva.

0: Britské duo Eurythmics s vámi bylo v nočním radiožurnálu. Včelaři v okolí Valašského Meziříčí napjatě čekají na kontroly svých včelstev. Do města se dostal mor včelího plodu a proti němu existuje jediná obrana – všechno spálit. V pondělí tak na poli za městem skončily v ohni úly, nástavky, vosk i utracená včelstva.
1: Je to taková malá tragédie a my, co to máme jako koníček, to včelaření, tak je to takové zklamání.
2: Na velkou hořící hromadu se dívám se včelařem Jaroslavem. Jen pár metrů od ní stojí dvě hasičská auta, protože je velké sucho. Oheň s námi pozoruje i Jiří Danihlík, který patří mezi největší odborníky v Česku na nemoci včel. Vyjmenovává, co všechno v něm skončilo.
3: Aktuálně tam vidíme utracená včelstva, vidíme tam včelařský materiál, úly, nástavky, vidíme tam plasty a vlastně veškerý voskový materiál nebo včelský materiál, který přišel do kontaktu s postiženými včelstvy.
2: Mor včelího plodu se šíří rychle, hlavně skrytě. Že si ho tady někdo všiml včas, je podle Danihlíka obrovské štěstí.
3: My jsme měli velké štěstí, protože na jednom stanovišti právě v centru Valašského Meziříčí se chovatelům podařilo odhalit příznaky této choroby.
2: Sanace, likvidace a obnova včelstev budou stát hodně peněz. Včelaři teď proto vyjednávají pomoc od města. Lidovecký zastupitel Miloš Skypala, který je sám včelař, říká, o jaké částky jde.
4: V současné situaci, kdy náklady na sanaci a nějaké jako obnovení těch včel budou z 1,5 milionu, tak vyjednáváme s městem finanční pomoc pro obnovu těch včelstev.
2: Včelaři v okruhu 3 kilometrů by teď měli být na pozoru a sledovat, jestli se nákaza nešíří i k ním. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: Česku výrazně přibylo polí se slunečnicemi, protože teplo a sucho snáší lépe než jiné plodiny. Podle údajů Českého statistického úřadu se u nás loni pěstovala slunečnice na necelých 21 tisících hektarech. Letos už na 33 tisících. Rozsáhlá slunečnicová pole jsou třeba na Benešovsku.
1: Kdo jel letos okolo Domašína, tak se mu nabízel nevídaný pohled, řekla bych slunečnice, kam se podíváš. Na poli právě se slunečnicemi jsem s předsedou představenstva statku Domašín Janem Bursíkem.
2: Dlouhodobě hledám alternativnější plodiny, které zvládnou klimatické změny. Slunečnici jsem měl na mysli už delší dobu, už několik let. A teď se naskytla z hlediska i odbytu taková příležitost, že máme aktuálně 45 hektarů.
1: To, co teď může někomu připomínat třeba drbání psa, tak to je to, že pan Bursík tady teď odroluje.
2: To jsou drubkovitý květy. Tohleto.
1: A to, že pod tím vidíme už semínka slunečnice?
2: Jde poměrně rychle do toho zrání. Ty sucha zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
1: Na slunečnici vsadil taky statek Patákovi nedaleko Votic. Na pole se slunečnicemi se dívám s Lucí Patákovou.
3: Loni to bylo na zkoušku, prodávali jsme ji přímo ze statku v pytlích, takže tímhle způsobem jsme prodali všechno, takže letos bylo jasný, že budeme pokračovat.
1: A to, že jste jí dali ještě víc než loni?
3: Loni jsme měli 3 hektary, ale to jsme dali 8.
1: O tom, že se čeští zemědělci stále více snaží přizpůsobovat teplému počasí a nedostatku srážek, mluví i Barbora Pánková, mluvčí Agrární komory České republiky.
4: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků. Zatím jde ale spíše o jednotlivé projekty než o trend, který by zásadně měnil strukturu českého zemědělství.
1: Adaptace na stále větší sucho a vysoké teploty je podle Pánkové v zemědělství nezbytná. Pokud přijde ale extrémní rok, jako je ten letošní, ani to dobré výnosy nezajistí. Ze středních Čech je Věra Hájíková, Radiožurnál.
5: Sedí anděl na střeše.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Lenka Pištěková.
1: Sucho v Česku se dál prohlubuje, letos zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Libanon jako první arabská země ruší trest smrti. Český kladivář Myslivčuk byl na mistrovství Evropy 4. A dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Letošní rok patří v Česku zatím těm nejsušším od roku 1961. Většina stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek, například na Svitavě, ve Svitavách. Je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
3: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
1: Podle meteorologů se bude do konce týdne sucho dál zhoršovat. Teploty mají stoupat a minimálně do víkendu nemá ani pršet. Soudy v Libanonu přestanou udělovat trest smrti. O jeho zrušení rozhodl libanonský parlament. Proti byli pouze poslanci hnutí Hizballáh. Trest smrti v libanonském právu nahradí nucená těžká práce. Její podmínky ale zatím nejsou jasné. Libanon je první arabskou zemí, která trest smrti oficiálně zrušila. Rusko po víc než 4 letech propustilo z vězení bývalého amerického vojáka Roberta Gilmana. Informoval o tom americký prezident Donald Trump. Tvrdí, že jeho propuštění vyjednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten měl udělit milost z humanitárních důvodů s ohledem na zdravotní stav vězně. Gilman byl ve vězení od roku 2022 kvůli tomu, že údajně v opilosti napadl policistu. Oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou potrvá až do října. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podrobnosti dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Čeká je přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Ve svém prvním velkém finále byl 4. výkonem 79 metrů a 42 cm. A k medaili mu scházelo 7 cm. Dálkař Petr Meinl-Schmidt pak skončil 8., když předvedl 781 cm, ale po 2. pokusu už neskáká kvůli svalovému zranění. Po závodě tak měl 20-letý atlet smíšené pocity.
5: To místo se hodnotí dobře, už teďka 8. místo mezi Evropany je jako super, jenom mě trošku mrzí ty výkony v kvalifikaci i teďka ve finále. Vím, že jsem měl dost navíc a i ten 2. pokus s tím přešlapem to ukázal, že můžu jako skákat dál. Mrzí mě hlavně ty číselné výsledky, ne úplně to umístění.
1: Soutěž dálkařů vyhrál na mistrovství Evropy po 4. v řadě Erik Tentoglu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Kamenice a uzavřená Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Silnice 11 na výjezdu z Ostravy směrem do Havířova, tedy Rudná ulice, je uzavřená. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě probíhá vyšetřování nehody a zasahují záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Kunčičky. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor v tunelu Radejčín. Na 59. kilometru je pro defekt odstavený přívěs, projíždí se plynule. V Darkovičkách v ulici Jandova vyšetřují nehodu. Poblíž fotbalového hřiště havaroval řidič motocyklu. Na místě zasahují policie a záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, teploty klesají na 11 až 7 stupňů, na jihu Moravě může být až 12. V údolích mohou minima padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. To byly zprávy. Je s vámi Noční radiožurnál a Adam Carda.
0: 5,5 minuty po 3 hodině posloucháte Noční radiožurnál s datem 12. srpna a dnes večer nastane zatmění slunce. Z území Česka pozorovatelné jako částečné. Zakrytí by mělo být někde mezi 85 a 87% povrchu. A to není zdaleka veškeré dění na obloze, které nás čeká. V noci potom totiž vrcholí meteorický roj Perseidy. My se tématu budeme podrobněji věnovat za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Na večerní a noční obloze se odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce, z českého území viditelné jako částečné.
1: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Mezi sluncem a zemí bude měsíc v takové poloze, že jeho stín dopadne na povrch. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
1: Česká republika bude ležet téměř na hranici toho pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče.
2: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pokud už na hvězdárně neseženete speciální brýle k pozorování slunce, pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12. Pokud máte třeba dva filtry číslo 6 a dáte je za sebe, tak to opravdu lze takhle jednoduše sčítat.
2: Velikost zatmění i čas, kdy bude zákryt největší, se může i v rámci Česka o několik minut lišit. Podle toho, jestli jsme na severu, jihu, západu nebo východě. Například v západních Čechách se mezi vrcholem zatmění a západem slunce na několik minut ještě rozjasní. Naopak v Moravskoslezském kraji už na zatmění plynule naváže soumrak. Rozdíly jsou výrazné už ve vzdálenostech stovek kilometrů.
4: U zatmění slunce je to opravdu kritické a pokud je třeba o úplné zatmění, tak to je vidět jenom z velmi úzkého pásu, maximálně má pár set kilometrů, ale někdy taky jenom pár desítek.
2: Zatmění slunce nastávají přibližně jednou za půl roku. Z toho průměrně jednou za rok a půl dokonce úplná. Jenže stín měsíce přitom pokaždé dopadá na jiná místa na Zemi.
4: Dráha měsíce kolem Země je poněkud skloněná vůči té rovině, ve které obíhá Země, tak ta zatmění nastává jenom občas, když se právě ta tělesa sejdou v té jedné rovině.
2: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přespříštím roce, i když v jiné části území než letos.
1: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027. Tam teda to zatmění bude o něco lepší v Egyptě, to bude druhé nejdelší úplné zatmění slunce v tomto století.
2: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
1: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
2: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Nejlepší pozorovací podmínky nastanou mezi 2. a 4. hodinou ráno. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu, až do 24. srpna. To už ale bude překážet měsíční světlo. Zajímavostem na večerní a noční obloze věnujeme i speciální vydání vědecko-technického magazínu Experiment. Už dnes večer po 19. hodině. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Alvaro Soler a Marta Santos s vámi byli v nočním radiožurnálu. 14 dravců včera dostalo druhou šanci na život ve volné přírodě. Na louce poblíž Kunětické hory u Pardubic je do přírody vypustili ochránci ze záchranné stanice Pasíčka. Do přírody se vrátili poštolky a káňata po zranění i mláďata odchovaná ve stanici. Ochránci všechny ptáky nejprve okroužkovali a pak už se rozletěli do okolí. Na jejich návrat do přírody se přišlo podívat hned několik lidí.
1: Tak já jsem teďka dostala poštolku taky na vypuštění, držím ji v rukavici, tak jenom tak vyhodit teda, jo? Krásně odletěla.
2: Tak máme velký prostory rehabilitační, rozletový, vlastně jakmile už jsou samostatní, jsou v kondici, to se rozpozná moc dobře, jo, když už je zbytečný je držet dál, když už můžou jít dávno ven. Hlavní ošetřovatel Milan Opa.
1: Ještě bych se zeptala, jakou mají šanci vlastně na přežití.
2: Vlastně tím, že to jsou zvířata zvenčí a u nás jsou tu dobu pouze nezbytnou, jo, takže krátkodobě, takže vlastně ta šance je vysoká.
1: Tak teď jdou teda na řadu káňata.
2: Tak, ty jsou samostatně, protože jsou větší, tak aby měli i lepší prostor.
3: Ten je veliký.
2: Teď, ty už se těšíš.
4: Ty zvířata tam byly vlastně s různými zraněními, něco bylo od mláďat vlastně, takže ty tam byly poměrně díl, když vlastně vypadly třeba, nedali se vrátit zpátky do hnízd, tak máme tam skupiny adoptivních rodičů, handicapovaných poštolek, ty vlastně dokrmějí a oni se tam u nás vlastně rozlítají.
1: Vedoucí záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.
4: A snažíme se vlastně ty zvířata vždycky vlastně do těch původních lokalit, takže ty poštolky, jaká to jsou odsaď, tak sem jdou zpátky.
1: Jak vlastně zvířata, které se ve vaší záchranné stanici staráte, zvládají teď ta současná vedra?
4: Tak samozřejmě s tím byl velký problém, protože ty tepla tak rozpály střechy a třeba rýsy nebo vlašťovky, to začalo vyskakovat z hnízd. Před měsícem ten týden byl strašný, my jsme vlastně měli intenzivní péče a chodby obložený krabicema, ve kterém byly mláďata, zvířata, které vyskákala, nemohly tam vlastně být. Měli jsme takovéhle problémy tuším před 3 lety, ale ne v takovémhle rozsahu jak teď, takže to byl strašný mazec.
1: Příště budou ochránci do volné přírody navracet uzdravené orly a luňáky z Kunětické hory a na Svobodová radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
1: Stát plánuje veřejný zátěžový test mobilní aplikace e-doklady. Lidé se do něj můžou zapojit ve čtvrtek ve 13 hodin tím, že otevřou aplikaci a počkají na automatickou aktualizaci. Ministerstvo vnitra s digitální a informační agenturou chtějí před podzimními komunálními a senátními volbami vyzkoušet nápor tisíců uživatelů. Loni při sněmovních volbách totiž systém kolaboval. Aplikace má teď víc než milion uživatelů. Americká armáda z vrtulníku vypálila v Ománském zálivu dvě rakety na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července. V nizozemském Rotterdamu exhumovali ostatky zakladatele organizace ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece. Uvedla to kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s tím, že budou s poctami pohřbené na Ukrajině. Konovalecem vedení nacionalisté v meziválečném období bojovali za samostatnost Ukrajiny proti ruským bolševikům i bělogvardějcům. V roce 1938 na něj v nizozemském exilu spáchal atentát sovětský agent. A v Jílovém u Prahy bude za dluhy vůči městu hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového systému s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy. Některé dosahují až 100 000 korun.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. A fotbalistky pražské Sparty se o účast v hlavní fázi ligy mistryň utkají se Servette Geneva. Závěrečné předkolo zahájí české šampionky 26. srpna doma. Odvetu odehrají začátkem září ve Švýcarsku. Rozhodl o tom los v sídle Evropské fotbalové unie UEFA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a v tunelu Radejčín. Na Pražském okruhu pracují na silnici mezi D1 a letištěm mezi 82. a 3. kilometrem je vozovka zúžená na dva pruhy, a to obousměrně. V okolí Jesenice a Vesce se jezdí pouze jedním pásem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor v tunelu Radejčín. Na 59. kilometru je pro defekt odstavěný přívěs. Projíždí se plynule. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do 5. hodiny ranní. Na silnici 20 na trase z Plzně do Českých Budějovic dejte pozor u Mladotic. Na 157. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Může se tam vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají většinou mezi 11 až 7 stupňů, ale v údolích můžou padat až k 5 stupňům a na horách se ojediněle vyskytne i slabý mráz. Přes den má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě spíš do 25, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A je s vámi noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jed zvaný VX. Za 20 minut bylo po všem. Vražda Kim Čo-

0: v rámci naší série Jedy.
1: Buď zdrav.
2: Část první. Otrava.
0: Rok 2017, přesuneme se trošku do historie. 13. února bylo pondělí tehdy, zhruba 8-9 ráno, 9. ráno. A přes halu letiště v Kuala Lumpuru procházel 45-letý Kim Jong-nam. A najednou k němu přiběhly dvě ženy. Co to bylo za situaci? A co se stalo potom?
1: Stalo se to, že Kim Jong-nam se procházel po letišti v Kuala Lumpuru, jak jsi správně řekl, a když se odbavoval u kiosku, tak najednou k němu přiběhly dvě ženy. A teď se trošičku výpovědi různí, že někdo tvrdí, že jedna mu šáhla na obličej, druhá zase říká, že mu tam dala nějaký navlhčený ubrousek, že prostě
0: přes obličej,
1: že k němu přišli, trvali to pár sekund a potom odběhli a vlastně Kim Jong-nam i hned vyhledal pomoc, i hned šel za zaměstnanci letiště, kdy se dožadoval, aby šel do letištní kliniky. Z tohoto jsou záznamy docela dobré vidět, že šel sám a že šel i k policistovi. Oni ho i hned odvedli do té kliniky, kde mu dali léky, protože začal docela rychle kolabovat, bylo mu špatně a ještě ho stihli převíst do nemocnice, ale on už zemřel na tom přejezdu.
0: Takhle rychlý to bylo.
1: Bylo to rychlý, normálně by to bylo ještě rychlejší, protože ta látka, kterou to ty ženy udělaly, působí okamžitě, ale jelikož tam bylo, jedna měla část té látky, druhá druhou a když se to spojilo, tak to až začalo účinkovat, tak to vlastně bylo rychle, ale ne zas tak, jak by to mohlo být.
0: Nino, už v té době věděli, o koho se jedná?
1: Ne, v ten první moment, když se to stalo, tak i když se podíváte na první vyjádření malajzijského policejního generála, tak on vlastně pořád říká, že to byl Kim Chol, že to byl severokorejský občan Kim Chol, protože on u sebe měl cizí pasy, což je většinou běžné u severokorejských elit, ale velmi brzo se objevily, hned ten den se objevily zprávy od jihokorejských služeb, od jihokorejských médií, že právě ten, který zemřel, byl Kim Jong-nam. Ale ty malajzijské úřady byly velmi opatrné, že fakt v prvních záznamech, v prvních prohlášeních říkali Kim Chol.
0: A zároveň věděli hned, že jde o otravu, nebo věděli vůbec, co se s tím člověkem stalo, že takhle za pár desítek minut zemře?
1: Nějaké podezření tam bylo, ale zase první prohlášení policie, že se to musí prošetřit, ale že nic nenapovídá cizímu zavinění. Vlastně pitva byla nařízena. Severokorejci s tím samozřejmě nesouhlasili. Když se to stalo, tak hned ten den chtěli odvést tělo, na což malajzijské úřady nereagovaly. A to, jaký konkrétní jed to bylo zjištěno asi až nějaký 11. den. Potom úmrtí.
0: Pak se zjistilo, že ta látka tedy pronikla do plic, do mozku, do jater i do sleziny, vlastně do celého těla a bylo stanoveno, že šlo o jed VX.
2: Část druhá, VX.
3: VX spadá do skupiny nervově paralytických látek, tedy do těch nejtoxičnějších chemických zbraní hromadného ničení.
2: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecký.
3: A o VX se dlouhou dobu také diskutovalo, že ta nejtoxičnější chemikálie, jakou kdy člověk vůbec vyrobil. Tedy tělo není schopno regulovat jakoukoliv sekreci, což je pak dále doplněno i velmi výrazným efektem na svalstvo, které je v prvém případě velmi výrazně stimulováno, dochází ke křečím, které následně vyústí v paralýzu a především dramatický je potom zástava dýchacích svalů a zástava dechu. V případě VX látky je ta výhoda, že antidotum naštěstí je dostupné, ale musí být opravdu podáno v co nejkratší době během několika minut. V případě Kim Jong-nama je ta situace velmi zajímavá i pro nás, pro vojenské toxikology, protože Kim Jong-nam měl k dispozici antidotum, byl si vědom, jak tato látka působí a měl velké zásoby toho antidota přímo u sebe v kufru. A i když pozoroval sám ty symptomy, tak je velmi zajímavé, že ta intoxikace byla tak rychlá, že nebyl schopný sám sebe zachránit, i když na to byl školen.
2: Část třetí. Oběť a útočník.
0: Když se vrátíme zpátky na letiště v Kuala Lumpuru, co tam Kim Jong-nam v té době dělal? Kam letěl nebo odkud přiletěl zrovna?
1: To, že byl v této části, vlastně není úplně neobvyklé. On žil na Macau, kam měl původně i letět. Ten jeho let byl někdy v 10:50, takže to, že na tom letišti bude nějaké složky, mohli vědět. To, co tam přesně dělal, o to se vedou debaty. Jedna ta Čas říká, že byl na dovolené, protože byl předtím na nějakém ostrově, že to byla rekreační. Druhá linka tvrdí, že měl předtím sraz

0: se s někým ze CIA. Takže vlastně ten důvod, proč byl v Kuala Lumpuru, ten přesný důvod nevíme.
1: A on tam byl sám? Ty jsi říkala, že se pak sám pohyboval po tom letišti a hledal tu kliniku nemocnici?
0: Ano, sám. I když se podíváme na ty záznamy, tak i vlastně s tou policií všude chodí sám.
1: A to je běžné, nebo bylo to pro něj běžné, že neměl žádné bodyguardy? Přeci jenom asi mohl mít nějaké obavy o svůj život, nebo ne?
0: Obavy měl, protože nebyl to úplně první pokus o to, aby se odstranil. Ale s bodyguardy, nebo aspoň s takovými jako viditelnými bodyguardy nejezdil. Jsou zase takové expertízy, že v Číně, protože on žil v Pekingu, žil na Makau, žil občas v jeho východní Asii, že v tom Pekingu, v té Číně měl takové jakoby zaštítění čínské vlády, kde měl takovou ochranu, ale jinak jezdil sám.
1: Proč nežil v Severní Koreji?
0: Proč nežil v Severní Koreji? Kim Jong-nam byl ještě v 90. letech jedním, u kterého se předpokládalo, že to bude ten budoucí nástupce, a jelikož byl prvorozeným synem Kim Jong-ila a zároveň už v té době měl funkce ve státní správě, ale potom přišel v takovou nepřízeň režimu, protože v roce 2001 jel do Japonska, kde byl zase s falešným dominikánským pasem, kde byl zadržen úřady a on tvrdil, že jel se podívat do Disneylandu, což byla obrovská ostuda v rámci jak Severní Koreje, tak světa. A od té doby vpadl v uvozovkách v nemilost a začal být trošičku jakoby privilegovanější jeho nevlastní bratr Kim Jong-un, který byl politicky loajálnější. A potom Kim Jong-nam od roku 2003 žil v exilu, takže padl v nemilost.
1: Padl v nemilost. A chtěl padnout v nemilost, respektive jaké ty vztahy třeba on měl se svým otcem, se svým bratrem? Jak k sobě přistupovala ta vládnoucí dynastie?
0: On, Kim Jong-nam, měl takové společné rysy s Kim Jong-ilem v takovém tom požitkářství. Miloval filmy, dokonce i psal scénáře. Do toho se mu přezdívalo Playboy, protože jako jeho otec Kim Jong-il měl spousty milenek a spousty dětí. Zároveň ale třeba z počátku, když byl malý, tak nebyl úplně v uvozovkách, jako žil v té severokorejské elitě, ale nebyl extra privilegovaný, protože Kim Il-sung, jeho dědeček, úplně nepřijal, že to je nemanželské dítě. Takže tady to se muselo nějakým způsobem narovnat a on jakoby z začátku se s ním počítalo, jako s tím budoucím vůdcem, ale třeba potom už ani se nějak jako politicky neangažoval, že by chtěl nebo že by ukazoval nějaké snahy, že by se třeba chtěl vrátit do Severní Koreje a změnit to tam nebo vládnout tam, už potom tady ty ambice neměl.
1: Dobře, no potom cestoval po těch Disneylandech a podobných destinacích, která vždy na falešné doklady. To bylo běžné, že prostě se
0: to bylo běžné
1: vydával za někoho jiného.
0: Ono to i dává smysl, protože i když žijete v exilu, tak pořád jste prvorozeným synem Kim Jong-ila a je to pro něj snadnější v rámci novinářů, úřadů i zpravodajských služeb aspoň cestovat takto, ale jak je vidět, tak mu to úplně nepomohlo.
1: No a kritizoval režim z exilu, vyjadřoval se nějak k tomu, co se děje v Severní Koreji?
0: On se vyjadřoval k tomu, že mu nepřipadá správné, jaké nástupnictví v Severní Koreji. Občas komentoval, že by byly potřeba reformy v Severní Koreji, takže byl kritický k režimu. A vlastně bylo i trošičku jako nepřístojný, že v Severní Koreji strašně dbá se na tu rodinu Kimu. Oni jsou opravdu nadbozy, jsou tam všude, říkají, že ta rodina je jediná ta správná. A to, že se vlastně dovolí tohle kritizovat, tak to bylo naprosto nepřístojné.
1: Ty jsi mluvila o tom, že jedna z těch verzí, co dělal na letišti, byla, že měl být s někým ze CIA ve spojení?
0: Jo, objevilo se to taky, že pár dní předtím měl být s někým ze CIA, ale to jsou věci, které se nedají přesně naprosto jakoby ověřit.
1: Protože Wall Street Journal v roce 2019 přišel s informací, že měl být informátorem amerických zpravodajských služeb CIA konkrétně, tedy mluví se i o kontaktu s čínskými tajnými službami.
0: S Čínou.
1: To je pravda, nebo to, je to potvrzené?
0: To není potvrzené, to jsou takové jako věci, spekulace, říká se to, jsou tam spekulace, občas ty zdroje, vždycky odvolávám se na nějaký zdroj, takže a i otázka, jaká by ta forma byla spolupráce.
1: Že by donášel informace, ale z exilu, tak jaké, že jo?
0: Právě, přesně tak, že možná je to samozřejmě postava z té kimovské rodiny, ale zase, když jsi z exilu, tak nemáš úplně přímo to napojení.
1: Takže ani s Čínou, ani s Amerikou potvrzené, že by komunikoval na téhle bázi, to není.
0: Jakoby ty zprávy se objevily několikrát, ale že by to opravdu bylo potvrzené, tak to není.
1: No a ještě jedna věc mě zajímá, kterou ty si říkala, totiž, že to nebylo poprvé v tom roce 2017, kdy na něj byl spáchaný atentát a v roce 2017 tedy úspěšný. V minulosti už se ho teda někdo pokusil někde zabít.
0: Jsou nějaké indicie, že tomu tak mělo být v roce 2010 v Číně. Na něj prý měla být sfingovaná autonehoda, ale Kim Jong nám vůbec nakonec tam nejel tou trasou. Potom tam byly pokusy 2011-2012, kdy zase zpravodajské služby řekly, že dokonce Kim Jong nám poslal dopis svému vlastně nevlastnímu bratrovi, ať nechá jeho rodinu být. I to, že vlastně měl ten protilék v batohu, je ukázka
1: že to
0: toho,
1: sebou.
0: Že prostě něco se v uvozovkách tušilo. Ale teprve ten 2017 byl prokázaný na základě důkazů, na základě soudu, že za tím stojí Severní Korea a že opravdu to byl útok od Severní Koreje.
1: Tak na to se chci zeptat. Takže je dokázané, že za tím útokem, že ty dvě ženy byly Severokorejky, které ho chtěli zabít?
0: Ženy, jedna byla Indonézanka, druhá byla Vietnamka. Bylo řečeno, oni potom probíhali soudy, oni je velmi rychle zadrželi, tu první zadrželi už 15. února, druhou 16. U té jedné legrační, v uvozovkách legrační, že ona měla na sebe tričko s velkým nápisem LOL, takže ona i byla na těch kamerách strašně dobře jakoby vidět. Takže je zadrželi v Kuala Lumpur a oni od začátku tvrdili, že si mysleli, že to je nějaký šprým. Že
1: jo,
0: vlastně,
1: takhle.
0: Že to je šprým, mysleli si, že už vlastně předtím s nima tady ta skupina Severokorejců, kterých se jako najala, říkala, že natáče nějaké skryté kamery, jak je lidem do obleče něco jako chrstnou. A vlastně nikdy se neprokázalo, jestli opravdu věděli, že jdou zabít severokorejského Kim Jong-nama nebo nevlastního bratra Kim Jong-una. To, že tam je napojení na ty Severokorejce, tak to se prokázalo, ale ty čtyři hlavní Severokorejci, kteří v tom figurovali, okamžitě ten den a druhý den ráno odletěli zpátky do Severní Koreji, takže nikdy nemohli stát před soudem. Vymysleli si různé přezdívky jako James nebo pan X a právě každý tam měl nějakou úlohu, že jeden měl vlastně naverbovat ty dívky, druhý měl říkat, co se má dělat.
1: Dát jim taky teda ten jed, že jo?
0: Dát jim jed, dát jim pokyny.
1: Ale motivace teda jednoznačná za tebe, totiž odstranit nepohodlného
0: žijícího
1: v exilu, který prostě nám dělá ostudu.
0: Já si nemyslím, že šlo o nějakou ostudu, já si spíš myslím, že šlo o tom, pořád to byl prvorozený syn Kim Jong-ila. Takže pokud by v Severní Koreji došlo k nějaké, řekněme jako v uvozovkách spouře, k nějaké zase v revoluci, tak ten Kim Jong-nam pořád byl nějakou hrozbou pro Kim Jong-una.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvila teda o tom, že to byly dvě ženy, Vietnamka a Indonézanka, ani jedné nebylo ještě ani 30 let a že si mysleli, že to teda byl nějaký prank, se tomu říká, že něco na skrytou kameru, nějaký vtípek, nějaký žertík, který teda skončil smrtí Kim Jong-nama. Přišlo se na to rychle i proto, že teda letiště bylo prošpikované kamerami, bylo tam strašně moc lidí, to je taky teda místo pro atentát, kdy každý na to vidí a každý o tom může potom svědčit. Myslíš si, že ten příkaz zabít Kim Jong-nama přišel přímo od toho nejvyššího vedení, velení?
0: To nevím.
1: Rozhoduje v KLDR jenom jeden člověk?
0: V KLDR rozhoduje samozřejmě víc lidí, i když to vypadá, že je tam jenom jeden vůdce a nikdo jiný. Upřímně osobně Nina Špitálníková si myslí, že ano, že to je tak velká věc i na mezinárodním poli, i to, jaká látka byla použita. Tak si myslím, že ano, ale že bych měla papír nebo viděla papír příkaz tady odstraníme svého nevlastního brášku, to ne.
1: Ne, já se na to ptám i z toho důvodu, že v jedech jsme probírali i otravy třeba opozičníků vůči ruskému režimu, kde o odstranění těch lidí prostě rozhodl Vladimír Putin, nebo minimálně ti lidé, se kterými já jsem se tady o tom bavil, si to myslí, tak se ptám, jestli vlastně analogicky teda vstáhnout.
0: Já si to myslím taky, Koreu. Ale myslím, že vlastně nikdo na žádnou zemi nemá přesný, jakoby, protože Severní Korea samozřejmě odmítá.
1: Nikdy to nepřiznali.
0: Nikdy to nepřiznala a pořád vlastně říká, že na letišti umřel Kim Chol. Že vůbec ta linka tam vůbec jako není a nikdy ani nepřipustila. Ona říkala, že pitva neměla být provedena, hádali se vlastně z Malajzií docela dlouho, byly tam diplomatické šarvátky, takže vlastně Severní Korea jako taková se k tomu nikdy nepřiznala, tudíž ani nemůžeme mít ten papír o tom, že by ten příkaz byl takhle zhora.
1: A tak oni vůbec ani nepřiznali, že zemřel Kim Jong-nam, jako vůbec?
0: Ono se třeba v severokorejských,
1: ono se
0: v severokorejských médiích objevovalo, že vlastně na malajzijském letišti zemřel Severokorejec Kim Chol, tam vlastně bylo daný. Bylo tam řečeno, jaké jsou vlastně problémy, to se v Severní Koreji ví. Ale i co se týče jako samotné postavy Kim Jong-nama, tak on už byl dlouho v tom exilu. A jakmile člověk odejde z té Severní Koreji a dostane se v uvozovkách na takový jako blacklist, tak už i v té zemi se o něm nepíše a je vlastně vymazán. Takže, že by byl titulek, zemřel, to tam v Severní Koreji nebylo.
1: A to, že útočili ty ženy látkou VX, to už někdy v minulosti něco takového využili? Použili severokorejské tajné služby, že by trávili někoho v zahraničí takto prudkým jedem?
0: To nevím, to jsem nezaznamenala. Jak
1: modus operandi, že by takhle likvidovala severokorejská tajná služba lidi v zahraničí, to není jako úplně běžné.
0: Ono je otázka, co je vidět a co vidět není.
1: No, jo, to, jasně.
0: Takže to je vlastně další věc. Ale že by bylo běžné, že každý rok severokorejci takto tráví lidi, to ne.
2: Část čtvrtá, epilog.
1: Ty ženy mimochodem vyvázly.
0: Vyvázli
1: bez trestu úplně?
0: Bez trestu úplně ne, oni byli dlouho ve vazbě. V roce 2019 ta Indonézanka byla úplně zbavena obvinění, protože ministr pro lidská práva, tak pro Indonézie právě napsal i dopis, kde řekl, že to vlastně oni opravdu nevěděli a na základě toho i vietnamský úřad chtěl úplně beztrestnost. Oni snížili trestní hodnocení a na základě toho ji vlastně i hned propustili, protože už si nějakou tu dobu odseděla ve vazbě. Takže to je vlastně naprosto strašně zvláštní, že umřel člověk takhle vlastně brutálním způsobem, ale není za to potrestaný žádný viník.
1: A do toho mohla ingerovat jako severokorejská strana, že by se angažovala v tom, aby pak ty ženy byly třeba propuštěné, že by takhle. Protože já jsem zaznamenal i zprávu, že někdy v roce 2017, někdy ještě v únoru, v tom měsíci stejném, ve kterém byl zabit Kim Jong-nam, takže existují důkazy, informovala o tom malajská policie, důkazy o pokusu o vloupání do márnice, kde bylo uloženo to Kimovo tělo.
0: Ono u té malajské policie
1: tak
0: vlastně,
1: jestli se do toho nějak takhle.
0: Tohle jsem třeba načetla, ale ona dávala strašně jako rozporuplný věci ven. Jo, že nejdřív říkala, že severokorejská vláda řekla, že to byl Kim Jong-nam, pak najednou řekla, že to vlastně neřekla. A i tam bylo strašně zvláštní jako pochybení, že oni třeba odvezli do Severní Koreje i to oblečení Kim Jong-nama, což by byl důkazní materiál. A o to se třeba strašně opírala protistrana, vy nemáte žádný hmatatelný důkazy, protože všechno bylo odvezeno. Malajzijská policie na to řekla, ale když se někdo zabije, tak taky to tělo se potom jako zlikviduje. A oni, ale jo, ale ne, prostě to třeba oblečení, které bylo potom. Takže tam byly hrozně zvláštní pochybení, hrozně zvláštní kroky, které třeba vůbec nechápu,
1: jak se mohly stát,
0: ale tohle je natolik jako vysoká a veliká hra, že kdo ví, za jaké nitky tam dotahal.
1: A že by teda právě Severní Korea tlačila na propuštění těch žen, to taky o tom nejsou žádné důkazy,
0: to se můžeme
1: jenom domnívat, jestli to tak bylo nebo ne. Měl ten atentát nějakou dohru na mezinárodním poli?
0: Měl docela dohru na vztazích mezi Malajzií a Severní Koreou, protože oni měli dobré vztahy, oni měli jako velmi dobré vztahy a když se to stalo, tak samozřejmě tam byly diplomatické přestřelky, oni se různě zvali diplomaty na koberečky, takže to bylo takové období, které nebylo pro vztahy a vlastně doteďka nebyly ty vztahy obnoveny natolik, jako bylo před tím rokem 2017. Samozřejmě Amerika to odsoudila.
1: Uvalili i sankce kvůli použití teda VX.
0: Ano, ale v té době už ty sankce byly natolik jako velké, že už to nemělo vlastně žádný dopad, takže ano i ne, ale severokorejský režim si myslím, že to vyhodnotil jako tu akci vlastně pozitivní, protože ten člověk, který by mohl být tím nástupcem nebo se bálo, byl odstraněn a vlastně žádný jakoby velký dostih tam nebyl.
1: A oni se skutečně báli, že by on se jednou Kim Jong-nam mohl vrátit a nárokovat si teda to místo.
0: Já si nemyslím, že by se báli, že to byl nějaký jako aktuální problém, ale regulárně ta možnost tam byla. Má tu legitimitu toho rodu. A ta legitimita toho rodu, na tom je vlastně stavěná celá severokorejská propaganda. Takže měl obrovskou sílu v té pozici, že byl prvorozeným synem a že je v té dynastii.
1: Severokorejci a severokorejky, když teda někdo zmizí a už se neobjevuje a je za hranicemi, tak neví, co se s ním stalo, to si říkala, ale už po tom osudu Kim Jong-nama nikdo nepátrá? Nejsou v Severní Koreji lidé, kteří by si řekli, no ale byl tady člověk, který legitimně mohl být náš vůdce a možná by byl jiný než ten, který nás vede teď. My ale nevíme, co se s ním stalo. Nikoho to prostě nezajímá. Stalo se před kolika 9
0: Tohle
1: lety?
0: Tohle je reálně myšlenka, která kdyby si pronesl v Severní Koreji, tak skončí Kwaliso, což je politický. Kwaliso to je vlastně jeden z nejtvrdších táborů, kterým bys šel doživotně. Ježiš. Že už to, že vlastně rozporuješ to, že teď u vlády není Kim Jong-un, tak to už by bylo hrozný, ale třeba je i zajímavý, že se nikdo třeba nepátrá, co se stalo s rodinou Kim Jong-nama. Že on měl ženu, on měl několik dětí a od té doby, co se to stalo, tak nikdo o nich neví.
1: Nikdo o nich nikdy neslyšel.
0: Jakoby říká se, že jsou pod ochranou nějakých zahraničních států, ale neví se, kde jsou, kde žijí, pod jakou ochranou, prostě najednou úplně tady ta linka utichla, úplně to zmizely.
1: No tak jo. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme si mohli příběh Kim Jong-nama tady připomenout, že si ho odvyprávila.
0: Taky děkuju, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme uvedli další díl letního minispeciálu Jedy. Dneska jsme vyprávěli příběh otravy Kim Chong-nama, respektive vyprávěla ho koreanistka Nina Špitálníková, kterou jsem si pozval, autorka knihy Svědectví o životě v KLDR. Ještě dva příběhy otrav máme nachystané v zásobě pro tento týden. Vydáme je ve čtvrtek a v pátek. Jinak všechny díly Jedů najdete pohromadě na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a jsme taky ve všech apkách a ve vysílání každý den. Naslyšenou zítra.

0: host Radiožurnálu.
1: Zpívat Rusalku v češtině je pro baritonistu Jiřího Rajniše přirozené. Jak se s tím ale perou jeho kolegové Vlaskale v italském Miláně? V hostu Radiožurnálu Jiří Rajniš popíše, jak těžká byla cesta z Opavy až do světové operní špičky, proč má dodnes zbalený kufr a jak mu kariéru v rozhodující chvíli zachránil tatínek. A vyplatilo se, že si jako dítě lepil bílkem na obličej vatu, aby vypadal jako vousatý?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila, zdražila hlavně paliva. Maďarsko má nového prezidenta, stal se jím András Baka. Plavkyně Janíčková byla na kralovské stovce na mistrovství Evropy 5. Semanová 7. Dnes čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Oproti červnu je to o 0,2% bodu výš. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
5: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
6: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
7: Máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
5: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Odvolací vrchní soud v Praze potvrdil 15 let za mřížemi pro Karla Nováka ze Siřemi na Lounsku. Za to, že ve sklepě 3 měsíce věznil mladou ženu, kterou byl a opakovaně brutálně znásilňoval. Soud potvrdil i tresty pro 3 jeho spolupachatele, kteří dostali od 5,5 roku do 6 let vězení. Podle vrchního soudu jsou tresty ještě poměrně nízké, protože se všichni obžalovaní k činům přiznali. Ženě musí taky vyplatit necelý 1 milion korun. Maďarsko má nového prezidenta. Poslanci do čela země zvolili bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Členové bývalé vládní strany Fidesz volbu bojkotovali. Současný premiér a vítěz jarních parlamentních voleb Péter Maďar před 3 týdny donutil k odstoupení bývalého prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označoval za loutku bývalé vlády Viktora Orbána. Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice. Suchu a teplu odolává lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarů, letos už na 33 tisících.
8: Třeba statek Domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
9: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
8: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
10: Na Jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
8: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájíková, Radiožurnál.
2: Sport.
4: Fotbalisté Sparty si v této sezóně hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli na hřišti Olympique Lyon 0-3 a celkově tak francouzskému soupeři podlehli 2-4. Pražany tak na podzim čeká ligová fáze Evropské ligy. České plavkyně ve finále na 100 metrů kraul medaily na mistrovství Evropy nezískaly. Barbora Janíčková skončila 5., když překonala český rekord. Ten má teď hodnotu 53,36 sekundy.
11: Mně se dalo strašně dobře, nedá se ani srovnat s tím semifinále. Snažila jsem se do toho šlapat, ale na druhou stranu tak jako umírněně v tom semifinále zbrkle. A nakonec ta 8. dráha, kdy jsem nikoho nevěděla, co jsou zpátky, tak bylo to lepší. Jsem za to ráda a jelo se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
4: Dosavadní rekordmanka a obhájkyně zlata Barbora Semanová doplavala sedmá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D11 u Žiželic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 5. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu pracují na silnici. Mezi D1 a letištěm mezi 82. a 3. kilometrem je vozovka zúžená na dva pruhy, a to obousměrně. V okolí Jesenice a Vesce se jezdí pouze jedním pásem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy už se v tunelu Radejčín jede bez omezení. Na 59. kilometru odstranili odstavený přívěs. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Omezení bude trvat až do dnešních 5 hodin. V Praze v Záběhlicích v Práčské ulici dejte pozor před základní školou. Na místě hoří dodávka a zasahují tam hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území spíš do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji příjemný poslech stále nočního radiožurnálu 6 minut po 4. hodině. Probouzíte se do středy s datem 12. srpna. A další téma nás zavede na Havlíčkobrodsko. Ve Slavníči totiž lidé na podzim nepůjdou k volbám. Nesestavili tam žádnou kandidátku. U současných zastupitelů za to může neochota znovu kandidovat, ale i rozepře ohledně elektrické přípojky. Více si poslechněte za moment v reportáži.
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Limp Bizkit v nočním radiožurnálu. A ve Slavničina Havlíčkobrodsku na podzim nebudou komunální volby. Obálky i urnu sice už mají na úřadě nachystané, nesložili ale kandidátní listinu. Jde o jedinou obec na Vysočině, kde ji nikdo neodevzdal. Na podzim tak zprávu obce od současných zastupitelů převezme ministerský úředník. Ten ale nesmí dělat žádná závažnější rozhodnutí.
1: Mě se dotkne třeba tady ta elektrika, se mi dotýká, to bych jako byl rád, kdyby se to udělalo.
2: Ukazuje pan Josef na sloup elektrického vedení přímo u jeho zahrady. Doufal, že v nadcházejících letech by je mohla obec nechat převést pod zem. Ve Slavníči sice nebydlí, pravidelně se male jezdí.
1: Nevím, proč to takhle dopadlo. Nevím, proč to neudělali.
2: Důvody současných bezpartijních zastupitelů, proč znovu nesložili kandidátku, jsou různé. Například místostarosta Michal Juzl už ve vedení obce být zkrátka nechce.
3: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
2: Starosta Jan Korbela zase vysvětluje, že se při jednání neshodl s ostatními zastupiteli.
4: Zastupitel jeden si tady pořídí mobilheim a dá si ho na pozemek, kde podle územního plánu stát nesmí. A na to konto ostatní zastupitelé mu povolejí přípojku elektriky, tak to je pro mě prostě nepřípustný a s takovýma lidma se těžko jde do zastupitelstva. No.
2: Zastupitel a současně starostův otec Josef Korbela nicméně tvrdí, že odhlasovaná přípojka na jeho pozemku nemá s mobilheimem nic společného.
5: Jelikož mi každý rok divočáci rozhrajou brambory na Ultimo do posledního keříčku, tak jsem si říkal, že bych tam dal ohradník. A všichni čtyři jsme byli, jakoby že jo, jedinej on ne. No. To mobilheim to tam je, ale to je na mým pozemku, tak co. Já to tam chci kvůli těm divočákům.
2: Že v obci nakonec kandidátní listinu neodevzdali, se Josef Korbela podle svých slov dozvěděl až z médií. Ve Slavníči se to navíc nestalo poprvé. Volby se tady nekonaly ani v roce 2014. Byly pak až mimořádné, o rok později. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Za chvíli v nočním radiožurnálu dostane prostor náš prázdninový seriál Autoškola radiožurnálu. Dopravní policisté v něm budou ve zbytku srpna odpovídat na to, co vás nejvíc zajímalo, tedy vás, naše posluchače. Dnešní téma bude přednost v jízdě na dálnici.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Je to věc, ve které řidiči chybují poměrně často. Jeden jede po tříproudové dálnici v pravém a druhý v levém pruhu. A oba chtějí do prostředního. Jenže kdo má přednost? V dalším dílu našeho prázdninového projektu Autoškola Radiožurnálu to zjišťoval reportér Václav Drážek.
1: Letní Autoškola Radiožurnálu.
2: Letní Autoškola Radiožurnálu pokračuje otázkami posluchačů. Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Letní Autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Je půl páté. Krátké zprávy přináší Lenka Pištěková.
5: Sucho v Česku se dál prohlubuje. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by se mělo do konce týdne ještě zhoršit. Srážky by do Česka neměly přijít minimálně do víkendu. Letošní rok patří k nejsušším rokům od roku 1961. Podle meteorologických stanic letos v Česku spadlo na většině míst nejméně srážek od počátku měření. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovali jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánovaného společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pyongyang opakovaně odsuzuje. Počet potvrzených obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 240. Pravděpodobně ale ještě poroste, protože lidé dál hlásí stovky nezvěstných. Na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí se zatím žádný Čech s žádostí o pomoc neobrátil. Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za poslední roky vyhlásila v celé zemi nouzový stav. A ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat.
3: Sport.
5: Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Podle Trundy budou nový asistent a kondiční trenér z Česka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 u Žižilic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 0,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě zasahuje policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Kolony se netvoří. Omezení by mělo skončit v 5 hodin ráno. V Praze v Záběhlicích v Pražské ulici dejte pozor před základní školou. Na místě hoří dodávka a zasahují tam hasiči. Na silnici 35 mezi Jičínem a Turnovem čekejte omezení u obce Ktová. Přesněji za kruhovým objezdem u odbočky na Rovensko pod Troskami spadl pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Zdržení nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území do 25 stupňů a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. A s vámi je noční Radiožurnál a Adam Carda.
4: Mívalové severní jsou roztomilí, přítulní, inteligentní, ale v Evropě nepůvodní. Na místní podmínky se ale skvěle adaptovaly a při schánění obživy dokážou zdecimovat celé kolonie malých živočichů, proto je povolený jejich celoroční odstřel. Nedaleko polské Vratislavy však existuje místo, kde se snaží mívaly dostat z volné přírody bez zabíjení. My se tam vypravíme v nočním Radiožurnálu za chvíli.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Už 10 let v Evropské unii existuje seznam invazních druhů rostlin a zvířat, u kterých platí zákaz dovozu, chovu a vypouštění do volné přírody. Mezi ně patří i mýval severní, který se do Polska, ale i do Česka dostal z Německa. Malé šelmě z tváří roztomilého bandity se v našich přírodních podmínkách daří, ovšem na úkor původních živočišných a také rostlinných druhů. Od roku 2022 je tak povolený jeho celoroční odstřel.

0: Malé výšce pod Polskou Vratislaví je ale místo, kde se snaží mývala z přírody dostat bez zabíjení.
1: Ke kovové síťované stěně voliéry se seběhly desítky mývalých mláďat, přišli se přivítat.
2: Mývaly moc zvuků nevydávají, jsou docela tiší. Občas si pomrukují, občas tak vrknou.
1: Říká veterinář Gregor Dživjak. Na rozlehlé zahradě v Křištaovicích u Vratislavy se momentálně stará o více než 300 mývalů severních.
2: Nepovím přesně kolik, protože některé jsou na cestě k nám. Dnes nám přivezli dva, další dva přijedou, to už nám volali. Takže ten počet se dost mění.
1: O odlovené mývaly se stará už 10 let. Jako první dostalo od ekologické stráže dvě samice a pojmenoval je Šedivá a Černá.
2: Přinesli mi je na veterinární kliniku, kde jsem tehdy pracoval. Měl jsem je prohlédnout a oočkovat. A pak se mě ta stráž zeptala, jestli si je můžu nechat, a já souhlasil.
1: Mimochodem, Šedivá dodnes v útulku žije. Zrovna leží v malé hamace a pomocí zubů a tlapek rozplétá červený provázek. Veterinář Gregor Dživjak je proti provádění zvířecí eutanázie bez zdravotních příčin. Umístění mývalů do azylu je podle něj jediný humánní způsob, jak omezit jejich populaci v životním prostředí.
2: Žijí tu do konce svého života, proto se snažíme jejich prostředí co nejvíc přiblížit tomu přírodnímu. Dostávají rozmanitou potravu, umí lenošit, ale obecně jsou to hodně aktivní zvířata, takže tu mají houpačky, sítě, prolézačky, schovky, budky, aby se nenudili.
1: Mývaly jako invazní druh nemůžou žít v útulku volně, ani po kastraci. V zajetí mohou v Polsku žít pouze ve specializovaných útulcích, takzvaných šopoviskách. Pokud jsou tyto azely plné, veterináři je musí uspávat. Ve volné přírodě je zase povolený jejich odstřel.
3: Mýval je potravním generalistou, všežravcem a oportunistou. Je schopný se krmit jedním druhem potravy, dokud ho zisk takové potravy nezačne stát příliš mnoho sil nebo času. Pak přechází na jiný druh. V tom spočívá jeho škodlivost pro naši přírodu. Dokáže zcela vyčerpat zdroj, dokáže decimovat například celé ptačí kolonie. Nemůžeme ho z toho vinit, je to šelma, je to jeho přirozenost.
1: Dodává odborník na ochranu přírody profesor Pavel Našatka z Varšavské zemědělské univerzity. Ten není příznivcem ani neregulovaného odlovu, ale ani chovu v azylech. Izolace mývalů ve voliérách považuje za vězení do konce života. Přiznává, že humánní řešení, jak se zbavit mývalů ve volné přírodě, dnes neexistuje. Z Polska Kateřina Havlíková, Radio.

0: 10 minut nás dělí od páté, kdy začne ranní radiožurnál a s vámi bude Petr Král, tak pojďme na poslední noční reportáž. Konečně jsou zase doma a všechny pohromadě. 70 let byl v kostele ve Vraclavě u Vysokého Mýta dočasně uložený soubor dřevěných barokních soch, které ale správně patří na jiné místo, do kláštera na hoře Matky Boží v Hetči u česko-polských hranic. Jejich postupný převoz skončil včera a nebyl jednoduchý. Některé ze soch váží až 150 kilogramů a po letech čekání potřebovali při transportu šetrné zacházení.
1: Vstupujeme do kostela svatého Mikuláše a tady už je připraveno 8 dřevěných barokních soch, které poputují nahoru Matky Boží v Králíkách.
2: Ten transport jsme připravovali tím způsobem, že jsme si vlastně všechny sochy demontovali, pak jsme je bezpečně zabalili, vyměkčovali ještě různě, aby se nemohli vůbec skývat a nakonec jsme je lehce připevnili k těm paletám.
1: Říká restaurátor Vojtěch Werner nad zabalenými sochami. A pak už 300 let staré sochy vynášejí z kostela. Všechno má na povel Vojtěch Rejček.
3: Ano, musíme být samozřejmě hodně opatrní.
1: Když se podívám na tu cestu právě z kostela až k tomu vašemu vozíku, tak které je nejkritičtější místo?
3: To jsou schody. My jsme si tady museli vyrobit na to tu plošinu, aby to jelo co nejhladším způsobem.
1: To jste vyrobili sami?
3: Ano, to jsme si vyrobili sami, aby to přesně bylo jak na vozejk. Ta paleta pěkně potom jede až dolů, aniž bychom s tím museli nějak jinak manipulovat.
1: A sochy právě teď po skluzavce pomalu sjíždějí přímo do nákladního auta. Restaurátor Vojtěch Werner při manipulaci spoléhá hlavně na lidské ruce.
2: Pracuju se skupinou velice citlivých kolegů, kteří jsou všichni velmi šikovní, kdežto s jeřábem vždy pracuje nějaký manipulant, který ač může být stejně tak dobrý jako oni, přesto pracuje s technikou. A techniku prostě někdy neovlivníte, může se stát cokoliv.
1: V kostele ve Vraclavi byly sochy kvůli tomu, že v Heči nemohly být jednak kvůli klimatickým podmínkám, jednak byly poškozené vandaly. Posledních 40 let se o ně staralo regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. Ředitel Jiří Junek si k ním vytvořil velmi osobní vztah.
4: Určitě těm sochám bude v místě, pro které byly vytvořeny, daleko lépe a uvidí určitě více návštěvníků.
1: 28 soch s výjevy z Ježíšova utrpení budou moct lidé obdivovat v ambitu opraveného kláštera na hoře Matky Boží v Heči. Z Vraclavi na Orlicko-Ústecku Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Eliška Zábrocká.
1: Ve Francii kvůli rozsáhlému suchu zasedne krizový štáb vlády. Končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu odvetu třetího předkola Ligy mistrů a čekáme většinou jasno a teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče lidem ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
3: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Úplně zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela už na konci července, poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit zítra. Černá voda běžně pokrývá asi 1/5 rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami, ani to už ale nestačí. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev je lhůta na opravu do příštího pondělí, pro kandidáty do senátu do příštího čtvrtka. Úřady pak rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. Dnes večer po 19. hodině v Česku nastane částečné zatmění slunce. Vědci varují, že je nebezpečné dívat se do něj napřímo, přes objektiv nebo přes obyčejné sluneční brýle. Zrak při pozorování ochrání třeba brýle se speciálními filtry.
4: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
5: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
4: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
5: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty si po prohře v odvetě třetího předkola Ligy mistrů nezahrají. Lyonu podlehli na jeho hřišti 0-3. Letenské tak čeká hlavní fáze Evropské ligy. A český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nebýt přešlapu při posledním pokusu, získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
6: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče toho města, teď necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále, mrzí mě, co se týče toho medále, ale 4. město, snad to pocitím dobře.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 u Žižilic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Městec Králové. Na 59. a 0,5 kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou, na místě zasahuje policie. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec stále pracují na vozovce. Mezi 94. a 96. kilometrem opravují silnici a je uzavřený levý pruh. Kolony se aktuálně netvoří. Silnice 35 mezi Jičínem a Turnovem u obce Ktová je dočasně uzavřená. Za kruhovým objezdem spadl pracovní stroj z nákladního auta a leží na vozovce. Osobním autem se to dá objet přes Rovensko pod Troskami. V Roudnici nad Labem v ulici Špindlerova třída došlo k nehodě. Na kruhovém objezdu u Byly naboural cyklista do obrubníku. Aktuálně se projíždí bez držení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno, 12. srpna, den, kdy slunce zmizí z oblohy pomyslně. Kolem 8. večer přibude lidí, kteří budou přes něco tmavého hledět vzhůru. Takže to je informace, ke které se dnes také dostaneme. Minimálně poradíme třeba s tím přes to hledět, abyste ten unikátní úkaz zatmění slunce viděli. K nebi pohlédneme i v ranním radiožurnálu už za pár minut a zajímat nás bude jeden starý výškový dům v centru Ostravy. Začíná jeho přestavba. Ta stavba je stará více než 60 let, původně měla jít zemi, ale teď z něj bude luxusní bydlení podle návrhu věhlasné architektky Evy Jiřičné. Jak to může vypadat? Dozvíte se od nás. Dobrý rok.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 508. Z problematického věžáku na dohled od ostravské radnice bude luxusní bytový dům. Podobu nového ostravského mrakodrapu o 24 patrech navrhla věhlasná architektka Eva Jiřičná.
1: Dobrý rytmus.
2: Klepání na 60 let starý kus betonu napsalo novou kapitolu ostravského věžáku přezdívaného Dům růzy. Za proměnou stojí architektka Eva Jiřičná.
3: Tím, že ten dům bude zasklen od stropu až k podlaze a tím, že ty balkóny budou zelené, tak doufám, že tím přispějeme aspoň trošku k budoucnosti této planety.
2: Linoleum u makartové příčky, hnědě opláštěný věžák zatím vypadá tak, jak ho Ostravané znají po desítky let, podle stavby vedoucího Denise Siudy. Z něj ale zůstane jen železobetonová kostra.
4: Cca za měsíc a půl až dva měsíce vlastně začneme demontovat opláštění toho baráku. A vlastně tím už lidé uvidí, že opravdu ten dům se víceméně demontuje celý na nosnou konstrukci.
2: Věžový dům měl hned po výstavbě spoustu problémů. Okna netěsnila, uvnitř bylo buď horko nebo zima. Město dokonce uvažovalo, že ho zbourá. Nakonec z něj bude exkluzivní adresa.
5: Čím výš jde ten dům, tak jsou ty byty luxusnější. A takový ty luxusní byty, opravdu jsou tam dva. To jsou ty dva mezonety nahoře v té přístavbě, který vlastně zaberou celý ty dvě patra.
2: Říká zástupce developera Jakub Laťák. Byty budou připravené k nastěhování za 3 roky. Aby okolí mrakodrapu nezahltila auta nových obyvatel, slibuje developer taky výstavbu parkovacího domu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:06. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci překrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už nemůže se pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě tajných služeb. Díky návrhu by mohly získat větší pravomoce. Například německá zahraniční rozvědka BND by mohla manipulovat s IT daty infrastrukturou cizí země v momentě kybernetického anebo dezinformačního útoku. Informovala o tom rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
1: Probouzíte se do středečního rána, které je poměrně chladné. Teploty se zatím pohybují od 14 do 10 stupňů Celsia. V údolích můžou klesat teploty k 5 stupňům. V mrazových kotlinách, tedy třeba v Jelení nebo Kořenově a Rolavě, klesají dokonce pod nulu. A nebe je jasné. Během dne ale půjdou teploty rychle nahoru a bude opět letní teplé počasí s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě maxima do 25 stupňů. Na horách naměří okolo 17 stupňů Celsia. Po celý den bude většinou jasno. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. Wow.

0: 25. český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý výkonem 79,42 metrů. K medaili mu chybělo 7 cm, v poslední sérii překonal 80 metrů, ale útok na stupně vítězů překazil přešlap. 20letý dálkař Petr Mindelschmidt obsadil 8. místo, v první sérii skočil 781 cm, ale potom po neplatném pokusu odstoupil kvůli zranění. No a z juniorského mistrovství světa v americkém Eugene se vrátili i čeští mladí atleti, a to hned se 4 medailovými úspěchy. Na letišti Václava Havla některé z nich vítali rodinní příslušníci s bochníkem českého chleba a nechyběli u toho také reportéři Radiožurnálu.
1: Protože v Americe nemají normální chleba, ale je jenom sladký, a ty snídaně byly strašný. Opravdu za to nedalo jíst po dvou dnech, takže jo, tam mě vlastně chyběl, ale jsem vůbec zapomněla, těším se, až si dám prostě chleba s máslem a s vajíčkem.
2: Vyhlíží malé české radosti Nicole Krutilová, nová juniorská mistryně světa ve skoku o tyči.
1: Je to neuvěřitelné, jako když se to řekne takhle nahlas, tak furt se mě tomu nechce věřit. Je to prostě něco, co jsem jako snila už hrozně dlouho, ale teď je to jako realita, takže furt to prostě zpracovávám. Myslím, že ještě nějaký den to potrvá, ale je to opravdu krásný a strašně si to užívám.
2: Roli velkého favorita v Oregonu potvrdil překážkář Michal Rada, který zlato na stovce získal v novém evropském rekordu ve své kategorii 48,59 sekundy. Staré maximum platilo 42 let.
3: Ten evropský rekord byl čas, na který jsem mířil od minulý sezóny, kdy mi uteklo o 4 setinky. Jsem neskutečně jako šťastný, že se mi to podařilo, že mám konečně titul nejrychlejšího juniorského Evropana. Určitě si nejradši vracím za svou rodinou. To je pro mě takové místo, kde já si můžu odpočinout, kdy můžu vypnout, kdy na chvilku můžu přestat myslet na veškeré povinnosti. A kdyby jsem si měl vybrat nějakou věc, nějaký jídlo, tak věc bude moje postel a jídlo bude český pečivo.
2: Vrací se i Michal Rada k tomu, co mu v Americe chybělo. Na to má velmi osobitý pohled i nový bronzový medailista v desetiboji Adam Juliš.
4: Těším se i na zásuvky, že tam měli ty adaptéry, tak to bylo takový blbý, no. Takže těším se na normální evropské zásuvky.
2: Posledními medailisty do party byla smíšená štafeta na 4x400 metrů, která z juniorského světového šampionátu přivezla stříbro. Z letiště Václava Havla, Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál, máme novou českou rekordmanku na 100 metrů kraul. Rádi ji představíme v našem vysílání už té příští půl hodině. A odvody také k suchu. Zemědělci mají velké problémy se zvířaty na pastvinách. Situace se nelepší a asi ani nezlepší. I to je téma pro nás po půl šesté.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: Tak, slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, půl šesté. A teď Eliška Zábrovská a zprávy.
6: Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka další dva lidé. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už po třetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. A rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na dva týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za dva týdny navštívilo asi 12 000 lidí.
1: Sport.
6: Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Humpolce a uzavřená 35 za Ktovou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za u Humpolcem počítejte s omezením na kilometru 94. Provoz je stažený do pravého pruhu, finišují tam s nočními opravami vozovky, projíždí se plynule. Silnice 35 z Jičína na Trutnov je u Borku uzavřená. Při nehodě tam z podvalu spadl pracovní stroj a traverzy, jet se dá přes Rovensko. A na 34. Humpolec Plhřimov už se tvoří fronty před omezením u Záhoří, plní se úsek od Komorovic, z druhé strany od odbočky na Velký Rybník. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: 25 až 29 stupňů Celsia na severu a severovýchodě maxima do 25 stupňů, na horách v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia a většinou jasná obloha. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve středu. Pokud vyrážíte ven už teď, je poměrně chladno. Zatím se teploty pohybují do 14 stupňů Celsia. Hodit se tak bude třeba svetr nebo lehká bunda. A teplo bude i zítra. Maxima vystoupají k 30 stupňům Celsia. Chladněji opět bude na severovýchodě území, kde se budou teploty pohybovat okolo 24 stupňů. A směrem k víkendu se bude dál oteplovat. V pátek tak už opět denní maxima až 32 stupňů Celsia, v sobotu až 36 stupňů. Noci a rána se ale budou i dál ochlazovat. To byly zprávy. Posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále, tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, vysílání dnes Barborové, to byla Barbora Borovská s počasím, ještě nás čekají Barbora Haníčková a Barbora Sémanová, naše úspěšné plavkyně, o těch budeme mluvit před 6 hodinou a vyrazíme také na pastviny, a to proto, že zemědělci stahují v některých oblastech právě z pastvin zvířata kvůli suchu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál Lucie i Marie. Na některých pastvinách zbyla kvůli suchu jenom suchá tráva. Zemědělci tak musí dobytek, koně, ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem ale vystačí do další sklizně a tak jim nezbývá, než nakupovat krmení v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
3: Ten porost je spálený doslova na trout.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
3: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
3: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu. Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vyschlé nejen v nižších, ale i v horských oblastech. Doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
4: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo ve spalovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Jinak se zpět 43 hraní radiožurnál. Před soudem se znovu ocitl případ takzvaného číhošského zázraku z roku 1949. Krajský soud Hradci Králové totiž rehabilitoval farníka a svědka této události Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 po zatčení umučení faráře Josefa Touhara podle soudu komunisty nezákonně vězněn.
1: Bývalý pomocník faráře Toufara Václav Trtík sice zemřel v roce 2007, o očištění ale usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Podle jejího advokáta Lubomíra Millera strávil Trtík nezákonně ve vazbě několik týdnů.
2: Státní bezpečnost po zatčení Toufara, když se nechtěl přiznat, tak scháněla svědky, který by to měli dosvědčit, případně měli být spolu obžalovaní.
1: A podle Královéhradeckého krajského soudu má Trtík nárok na rehabilitaci. Vycházel přitom z několika listin, hlavně z rodinné kroniky. Státní zástupce František Jedlička si vzal lhůtu na rozmyšlenou, jestli proti rozhodnutí soudu podá stížnost. Podle něj je ve věci málo důkazů.
3: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení.
1: Podle advokáta Lubomíra Millera je rozsudek důležitý.
2: Je to zásadní věc, aby došlo k morálnímu očištění pana Trtíka, protože dosud žádný státní orgán neřekl, že byl v tom vězení nespravedlivě.
1: Toufar i Trtík se do hledáčku STB dostali potom, co se 11. prosince 1949 při mši v číhošťském kostele na Vysočině údajně pohnul kříž na oltáři. To komunisté označili za podvod a využili případ k útoku na církev. Sám Toufar 25. února 1950 po brutálních výsleších zemřel. David Šalek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Za provozování domova pro seniory bez registrace by mohlo hrozit vězení. Změnu se prosadí v Ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď je to přestupek. Rezort ovšem plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Podle kanceláře ombudsmanky jich poslední dobou nejvíce vzniká na území Jižní Moravy. Když dnes večer zvednete hlavu k obloze, tak uvidíte částečné zatmění slunce. Tento výjimečný úkaz začne ve střední Evropě před 7:30 večer. Maximum v Česku uvidíme zhruba 11 minut po 8. Úplné zatmění slunce bude večer viditelné třeba z Grónska, ale i Španělska a Portugalska. Kam se na pozorování vypravit v Česku? Taky o tom budeme mluvit po 6. hodině.
4: Omezení na D1 za Humpolcem a neprůjezdná 35 u Borku. Na D1 z Prahy na Brno kus za Humpolcem se jede pomaleji mezi 95. a 96. kilometrem. Po nočních opravách vozovky je tam provoz vedený jenom pravým pruhem, teď opatrněji to omezení sklízejí. Silnice 35 Jičín Trutnov je za Borkem uzavřená v obou směrech. Na vozovku tam spadl při nehodě stavební stroj a traverzy, objížďka přes Rovensko nebo Hrubou skálu. A v Praze pozor, v Ústecké mezi Chabry a Kobylisy v křižovatce s ulicí Kládví u Bauhausu se srazilo auto s motorkou, provoz je omezený zatím bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Právě vychází slunce a zapadne krátce před 8:30 večer. Téměř hodinu před jeho západem ale budeme moct pozorovat částečné zatmění slunce. Měsíc ho překryje skoro z 90%. Dnes se tak setmí dvakrát. Nejdříve při zatmění, po něm se trochu rozední a pak, až slunce půjde zapadat za horizont. A pocítíme i pokles teploty. Během dne si ale užijeme opět letního počasí s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude chladněji. Maxima do 25 stupňů. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Barbora Janíčková, nová česká rekordmanka na 100 metrů kraul. Česká plavkyně trať ve finále mistrovství Evropy nakonec zvládla za 53,36 sekundy. Skončila tak nakonec pátá.
1: Bylo to lepší, jsem za to ráda a jel se mi strašně dobře, mám z toho velikou radost.
2: Na tváři Barbory Janíčkové to bylo poznat. Po mírných rozpacích po semifinále teď po tváři tančily úsměvy a nakonec i radost, že krajní dráha nebyla tak špatná, jak se jí obávala.
1: Teďka samozřejmě byl to druhý start odpoledne, takže člověk se zvykne na tu atmosféru, která tady je, i nějaký rozpravy s týmem a s ostatními, tak mi určitě pomohli se do toho víc jako uvolnit. A možná paradoxně i ta osmička, já jsem nedostala takovou vlnu po obráce, jak na té trojce. A jela jsem si to víc sama na sebe a tak mě to všechno sedlo.
2: Páté místo ve finále neřešila. Zlepšila se. Medaile byla ještě skoro o půl sekundy výš, a tak se Barbora Janíčková ráda koukala spíše na to, jak se blíží svému hlavnímu snu. Chce na olympijské hry do Los Angeles. Oficiálně ještě limity na hry nejsou, ale už jsou uvažované časy, které budou na postup na olympiádu stačit. A ona tímto čas na stovce kraul výrazně překonala.
1: Já bych řekla, že to je fajn, ale tím, že se nám teďka ty časy nepočítají, tak vlastně je to taky dobrý, že na to člověk jako má, ale důležité bude, co se stane za rok, za dva roky, protože je prostě ta sezona, ten rok je dlouhý, může se tam stát cokoliv, nechci nic ale přivolávat. A určitě se do toho ale vstupuje líp, než když vám tam chybí samozřejmě třeba 80.
2: Barbora Janíčková byla na stovce pátá, Barbora Sémanová sedmá.
3: Jelo se mi to fajn, vlastně se mi to jelo úplně stejně jak ty předchozí dva starty, a což je pro mě hezký znamení, že se trošku vracím do té stovky, nicméně furt nemám takový ten rozjezd rychlej zadarmo, který na tu stovku je potřeba, takže byl to takový můj zpátky průměrný čas.
2: Říkala Sémanová, které dnes začíná rozplavbami její hlavní trať, kraulařská dvoustovka. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Eliškou Závrockou.
1: Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku dál vysychají řeky, pršet by minimálně do víkendu nemělo. Některé české obce nemají kandidáty do podzimních voleb. Fotbalisté Sparty po prohře 0-3 v Lyonu do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po nehodě je uzavřená silnice 35 Jičín Turnov za Borkem a čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku patří letošní rok zatím k nejsušším od roku 1961. Většina českých stanic hlásí nejméně srážek od začátku měření. Dlouhotrvající sucho se odráží i na stavu českých řek. V povodí Moravy je sucho na polovině s celkem 94 měřicích míst. Například na řece Svitavě ve Svitávkách je teď nulový průtok. Stejně jsou na tom i další toky. Řeky postupně vysychají i kvůli nadprůměrným zimním teplotám, vysvětluje meteorolog Martin Pecha.
3: A když se pak naakumuluje vlastně několik těch vlivů, to znamená špatné zimní sezony s malým množstvím sněhu, 2 roky po sobě nadprůměrné teploty a 2 roky po sobě podprůměrné srážky, tak bohužel se pak dostáváme do toho stavu, jaký je teď aktuálně.
1: Podle meteorologů se situace do konce týdne nezlepší. Teploty budou stoupat a pršet by minimálně do víkendu nemělo v Česku vůbec. Ve 3 obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči, na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí.
4: Počítám, že v lednu budou na lednu vypsané nové volby a pokud se teda někdo tam domluví, někdo bude kandidovat.
5: Popisuje bezpartijní starosta Rokytovce Jaroslav Misík, že sám už kandidovat nechce. Očekává ale, že se mimořádné volby v obci uskuteční. Stejně tak to totiž dopadlo před 4 lety, kdy obyvatelé v řádném termínu taktéž nevolili. Už podruhé nesložili kandidátku ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Zda se to podaří později, zatím nezávislý starosta Jan Korbela neví.
6: Nevylučuju nic, ale je potřeba, aby ty lidi si uvědomili, že jsme tady samostatná obec a máme tu možnost o nás rozhodovat.
5: Ve Slavníči kandidátku vůbec neodevzdali. Část současných zastupitelů už neměla zájem, další se nepohodli. Volby se v obci nekonaly ani v roce 2014. O rok později byly mimořádné. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
1: Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Vichér je první ze 3 víceúčelových fregat, navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
7: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
8: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dietrich. Fregata ORP Vichér je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Sparty do posledního předkola Ligy mistrů nepostoupili. Po úvodním vítězství 2-1 prohráli na stadionu Olympiku Lyon 0-3.
10: Na první gól se čekalo do 20. minuty. Střel domácího Tolisa brankář Surovčík jen vyrazil před sebe a dobíhající Nuamach poslal Lyon do vedení. Krátce po půl hodině hry fauloval v pozici posledního spartianský obránce Ševinský a viděl červenou kartu. Početní výhodu Olympik zužitkoval v polovině druhé půle. V 66. a 73. minutě se krátce po sobě trefili Maitland, Niles a Morton. Sparta tak prohrála v Lyonu 0-3 a do závěrečného předkola Ligy mistrů nepostoupila. Zahraje se na podzim hlavní fázi Evropské ligy. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Český kladivář Vladimír Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D4 i D7 před Prahou, uzavřená 35 u Borku. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu za Žitkou už vzniká kolona z 11. kilometru do omezení u exitu 9 Jíloviště, zdržení 10 minut. Taky na příjezdu do Prahy dálnicí D7 směrem z Chomutova už čekejte kolonu od exitu 3 Kněževe, zatím je to zhruba na 5 minut do omezení u odbočky na letiště. V Praze v Ústecké ve směru ze Zdib na Kobylisy se tvoří chvílemi kratší fronta u Bauhausu, v křižovatce s ulicí Kládví zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. A na silnici 35 z Děčína na Turnov za Borkem při nehodě spadl na vozovku stavební stroj a traverzy, obou směrně uzavřeno, objížďka vede přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a Petra Krále.
12: Dobré ráno. Hvězdárny, planetária v Ondřejově, v Praze, Ostravě a třeba také v Sezimově Ústí. Tam všude můžete dnes večer vyrazit po 7. hodině pozorovat částečně zatmění slunce. Kromě toho na vás na mnoha místech čeká také další program s tím spojený, na který vás pozveme i v ranním radiožurnálu.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 6, tak dnes večer se konečně dočkáme, budeme opět moci v Česku sledovat částečné zatmění slunce a následně taky meteorický roj Perseid. Kromě pozorování z domova můžete vyrazit i na několik českých hvězdáren, které si na dnešní večer připravili speciální program. Pozvánku takto si pro změnu připravil zase Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak třeba planetárium v Ostravě otevírá už ve 4 odpoledne a program tam začne prohlídkou expozic. Pozorování zatmění je v plánu po 7 večer a Perseidy bude možné sledovat od 22 hodin. Vyrazit můžete ale i na Liberecký Ještěd nebo do hvězdáren v Teplicích nebo v Sezimově Ústí na Táborsku. A navštívit dnes můžete taky hvězdárnu Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově u Prahy. Tam začínají v 7 večer a končí až ráno. Pozorování je zdarma, součástí programu je i výklad odborníků. A právě odtud budeme vysílat i speciální vydání magazínu Experiment dnes po 19. hodině. A to samozřejmě není vše. Další místa, kam se na pozorování vypravit, najdete na webu astro.cz.
0: Pozval nás Jan Duchoslav, díky, těšíme se naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Tím tedy předem vysvětlení toho, proč uvidíte dnes spoustu lidí, kteří budou kolem 8 hodiny večer hledět vzhůru a budou mít před obličejem možná i nějaký tmavý kousek, nějaké tmavé folie. Ranní radiožurnál vám dělá společnost, jaké bude počasí k tomu dnešnímu pozorování, tak to se od nás dozvíte už za malou chvíli, protože za 4 minuty pro vás budeme mít předpověď, dopravu a také krátké zprávy.

0: turn to dust all that I adore.
1: Radiožurnál je 7:15. Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dříve soud rozhodl, že vlastník budov, tedy firma Simply Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 300 000 korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku. Detaily přidáme po 7:30. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů. Podle agentury Reuters o tom informovali jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států amerických.
2: Zdržení na D1 v Brně, kolona na D4 před Jílovištěm. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu už řadí kamiony v pravém pruhu. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou čekejte kolonu z kilometru 11,5 už skoro na čtvrt hodiny do zúžení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou z Chomutová je fronta od exitu 3 Kněževes už skoro na 10 minut do omezení u odbočky na letiště. A silnice 35 Jičín Turnov je za Borkem obousměrně uzavřená, při nehodě tam z podvalu spadl stavební stroj a vysypaly se traverzy, objížďka je vedená přes Rovensko pod Troskami. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: I pro dnešek platí výstraha meteorologů před dlouhotrvajícím suchem, které platí téměř na celém našem území. A to kvůli dlouhému teplu. Stále tak platí, že bychom neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu nebo odhazovat nedopalky cigaret. I dnes budou teploty letní, držet se ale budou pod 30-stupňovou hranicí. Konkrétně tedy naměříme od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území bude chladněji. Maxima do 25 stupňů. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: Politika v ranním radiožurnálu v 6.19. Léto, čas výletů a tak tipy na zajímavé trasy nabízíme také v našem novém seriálu o tajných krásách Česka. A mluvíme o místech, kam turisti rozhodně ještě zatím nejezdí ve velkém a je fajn je třeba objevit. Teď pro vás máme další tip ještě mimo seriál, a sice na impozantní rakouský hrad Hardek. Je to nedaleko, ale je to opravdu zajímavé místo, mimořádně přístupné. Několik let byl veřejnosti uzavřený, ale jeho majitele loni začali pořádat takzvané hradní léto. A právě to je šance si tuhle unikátní stavbu prohlédnout. Hrad láká výletníky i na další zajímavá místa, která stojí kousek od Znojma.
2: Se skupinou přátel z nedalekého kempu se na Hardek vydala Lenka.
3: Já jsem to byla před 5 lety na kole, ale právě přímo na hradě jsme nebyli, tak jsem ráda, že jsem se sem teď dostala.
2: U vstupní brány si lístky kupuje taky Josef s rodinou.
4: Tady syn má rád historické věci, tak jsme se sem vydali se podívat, jak to vypadá.
2: Posledních několik let mohli lidé hrad Hardek obdivovat jen zvenčí. Celoroční turistický provoz se majitelům nevyplácel. Potom přišla pandemie covidu. Brány se veřejnosti opět otevřely loni na prvním ročníku hradního léta, kdy Hardek navštívilo 12 000 lidí. Vysvětluje majitel hradu Octavian Graf Pilaty z Tasselu na Daxberku.
5: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, opravili jsme i střechu nad strážním domkem, prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné, a taky keře, které byly opravdu všude.
2: Společně se jdeme podívat do rytířského sálu, tedy jedné z přístupných místností hradu.
5: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty. A ve východní věži, kam se teď půjdeme podívat, máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely.
2: Do malé místnosti ve věži jsme došli dřevěným spojovacím mostkem. Octavian Pilaty teď do ruky bere jeden z vystavených předmětů.
5: Na filmových klapkách máme vždy pár informací o filmu nebo seriálu a z druhé strany i fotky z natáčení. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labyrint to byla pracovna vraha.
2: Naše prohlídka končí v kapli se skleněným průhledem do rodinné hrobky. Hrad je otevřený každý den do 23. srpna, potom zase až za rok. Z hradu Hardek Šimon Franc, Radiožurnál.
6: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
7: V parném počasí hrozí požáry, v přírodě i na silnicích.
8: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
6: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky. Nebo silný vítr.
9: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
6: Volejte i vy 800 553 553.
7: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
7: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
6: Zelená vlna Radiožurnálu.
7: Každý den s vámi.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko. Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato.
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel,
0: koulař Tomáš Staněk nebo výškař Jan Štefela.
1: A překvapit můžou i další.
0: Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Zpívat Rusalku v češtině je pro baritonistu Jiřího Rajniše přirozené. Jak se s tím ale perou jeho kolegové Vlaskale v italském Miláně? V hostu Radiožurnálu Jiří Rajniš popíše, jak těžká byla cesta z Opavy až do světové operní špičky, proč má dodnes zbalený kufr a jak mu kariéru v rozhodující chvíli zachránil tatínek. A vyplatilo se, že si jako dítě lepil bílkem na obličej vatu, aby vypadal jako vousatý?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radiožurnál teď je 6:30. A jsou tu zprávy s Eliškou Zábrockou.
6: Začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Německá vláda bude dnes hlasovat o reformě tajných služeb. Díky návrhu by mohly získat širší pole působnosti a větší pravomoce. Německé poválečné zpravodajské služby se omezovaly zejména na sběr informací. Například německá zahraniční rozvědka BND by mohla manipulovat s IT infrastrukturou cizí mocnosti v momentě, kdy kybernetického útoku nebo dezinformačního útoku, informovala o tom rozhlasová stanice Deutschlandfunk. A ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat.
7: Sport.
6: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si tak nezahrají. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Letenské čeká přesun rovnou do ligové fáze Evropské ligy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně i na D4 a D7 před Prahou. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona hlavně kamionů v pravém pruhu už před sjezdem na Vídeň ze 193. kilometru do omezení u D2 na 196. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou popojíždí kolona už skoro 20 minut z 12. kilometru do zúžení na 9. u Jiloviště. Na D7 z Chomutova na Prahu se za Středokluky dojíždí do kolony na 4. kilometru do omezení u odbočky na letiště 10 až 15 minut. V Praze v Ústecké do centra v Chabrech vzniká kolona za Prunéřovskou, je to asi na 5 minut do křižovatky u Bauhausu, vyšetřují tam srážku auta s motorkou. Jinak v Praze obvyklé ranní fronty, mimo jiné už se plní celá Novopatská z 0. kilometru Boleslavské D10 Kekbelské nebo východní okruh směr Lanový most za sjezdem z Hradecké D11 za sjezd na Běchovice kolona. A na silnici 35 Jičín Turnov nadále uzavřeno za Borkem. Nad ránem tam vypadl z vozidla stroj a traverzy, jezdí se přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Ještě dnes teploty pod 30-stupňovou hranicí, od zítřka ale bude s každým dnem tepleji a o víkendu, především v sobotu, naměříme opět až 630 stupňů Celsia. V neděli už ale bude přes naše území přecházet zvlněná studená fronta a začne se pomalu od nového pracovního týdne ochlazovat a přijdou přehánky. Dnes ale bude převládat jasná obloha, bude slunečno s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude chladněji, maxima do 25 stupňů Celsia. Celsia, na horách okolo 17 stupňů. Obloha už teď ráno je jasná, teploty jsou ale zatím nízké. Nejtepleji je v Praze a také v Brně okolo 15 stupňů, v mrazových kotlinách už ale padaly teploty pod nulu. Třeba v Kořenově naměřili meteorologové -1,9 stupně Celsia. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
5: Dobré ráno, i u soudu nás dnes najdete, konkrétně u toho městského v Praze, a to proto, že dnes by tam mělo padnout rozhodnutí o ceně za nájem pozemků v pražských Stodůlkách, na kterých stojí ruské budovy. Soud přiznal v únoru státu náhradu nájemného přes 6 milionů, ovšem diplomatický sbor, který stát zastupuje, se odvolal. Proč? Povíme za chvíli.
8: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: 8 minut po půl sedmé s vámi ranní radiožurnál a další aktualita. Odvolací senát Městského soudu v Praze dnes rozhodne o kauze nájemného za ruské budovy na pražských pozemcích. Už v únoru obvodní soud určil, že firma, která budovy vlastní, má zaplatit více než 6 milionů korun. Český stát se ale proti rozsudku odvolal. Víc nám tomu poví Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Budovy jsou na pozemcích v pražských Stodůlkách a jde o komplex administrativních budov a bytů. Postavil je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Po jeho rozpadu přišli na Rusko a to je před několika lety převedlo na firmu Simply Service Rent. Ta má anonymního vlastníka na Kypru a jednatelku ruského původu. Firma platila nájemné, podle státu ale nebylo dostatečné. A proto prostřednictvím diplomatického sboru, což je příspěvková organizace ministerstva zahraničí, firmu zažaloval.
0: Už jsme zmínili, že soud státu v únoru vyhověl.
1: Ano, přiznal mu 6 milionů a 300 tisíc korun a to za nájemné v letech 2015 až 2018. Přestože diplomatický sbor původně požadoval 16 milionů korun a následně to snížil na 13 milionů. Soud stanovil nárok z výše obvyklého nájemného a navíc se opřel o názor znalce. Ten navrhl cenu nájmu snížit o polovinu, tedy na těch 6 milionů 300 tisíc za 3 roky. Proti tomu se ale diplomatický sbor odvolal a dál požaduje vyšší částku. Firma Simply Service Rent to odmítá.
0: Jak to u odvolacího senátu Městského soudu v Praze dopadne, se dozvíte od našich reportérů. Teď nám k tomu všechno také řekl Jan Duchoslav, domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Za 6 minut bude 6:45.

0: 6.43 v ranním radiožurnálu, teď o vodě, která není. Z kohoutku v Horní Bečvě teče čím dál méně vody. Oba obecní vrty už přestávají stačit, no tak minulý týden vozili vodu i hasiči. Obec žádá ošetření s vodou místní, chataře i velké hotely s wellness bazény. Do horské obce v Beskydech totiž o prázdninách přijíždí na dovolené tisíce dalších lidí.
1: Musíme šetřit, protože říkám ty, Silvo, dvě pračky, dvě myčky, ty máš dvě děti, my jsme dva, jo, ale práce musí, že? Tak já říkám, žádné tak.
2: Určitě se tak často nekoupeme, jenom se sprchujeme. Snažíme se šetřit, co se dá, nezaléváme kvítka, bazény napouštíme už.
3: Odpovědi místních, kterých se ptám před jednotou v Horní Bečvě, se opakují. To, že je situace vážná, potvrzuje i nezávislý starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.
4: Ty dva naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče.
3: Hasiči vzali vodu z Mečůvky a pracně ji vozili do zmiňovaných zdrojů.
4: No tak vozili dva dny celé odpoledne.
3: Starosta říká, že nejvíc vodu odebírají velké hotely s wellness, se kterými obec kvůli spotřebě intenzivně jedná.
4: Tak samozřejmě máme tady velké hotely, které mají své wellnessy a odebírají naše vodu, takže s nimi jako intenzivně komunikujeme, aby zbytečně neodčerpávali vodu z těch vodních zdrojů.
3: Z přehrady se přesunují do hotelu Valaška. Rekreanty tady na to, aby šetřili s vodou, upozorňují na recepci.
5: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít.
3: Říká hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
5: Nedokážeme to ovlivnit a nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
3: Podle starosty by se situace mohla zlepšit s koncem prázdnin, až ubude rekreantů a taky s příchodem letních dešťů. Gabriela Hekl, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Sucho netrápí jen Českou republiku, ale výrazně letos také dopadlo na Francii. V Paříži dnes se kvůli suchu zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se totiž potýká s nedostatkem vody. V některých francouzských obcích už neteče voda ani z kohoutku a jaderné elektrárny tam musely omezit provoz. A teď dobrá zpráva pro cestující mezi Prahou a Brnem. Provoz na tomto železničním koridoru už je obnovený bez omezení. Dopravu od večera komplikovala porucha tračního vedení, a to u Pardubic, kvůli které vlaky projížděly jenom po jedné koleji.
6: Zdržení na D1 v Brně i na D4 a D7 před Prahou. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov před zúžením u D2 vzniká kolona už od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru, sunou se kamiony pravým pruhem, pomaleji jede i levý. Silnice 35 je Čín-Turnov za Borkem stále uzavřená po nehodě objížďka přes Rovensko. A před Prahou vznikají kolony. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou se popojíždí ze 13. kilometru už půl hodiny do omezení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou směrem z Chomutová se auta sunou od exitu 5 Středokluky čtvrt hodiny do zúžení u odbočky na letiště. A v Praze v Kukulově ve směru nahoru na Vypich se u nemocnice srazila dodávka s osobním autem. Kolona tam popojíždí ze spoda od křižovatky s Plzeňskou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Pokud vyhlížíte ochlazení, mělo by dorazit s novým pracovním týdnem. Už v neděli začne přes naše území přecházet zvlněná studená fronta, která přinese nejen postupné ochlazování, ale i přehánky a bouřky. Do té doby si ale užijeme ještě vysokých letních teplot, které vyvrcholí o víkendu. Dnes maxima do 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě do 25 stupňů Celsia. Zítra, tedy ve čtvrtek, až 30 stupňů Celsia a stále převážně jasná obloha. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: 6.51 Radiožurnál, až se setmí, na večerní a noční obloze se dnes odehrají hned dvě astronomické události. V noci uvidíte pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině, tedy ještě za světla, nastane zatmění slunce. Z území České republiky tedy bude viditelné jen jako částečné. No a co je proto velmi důležité, večerní a noční obloha dnes slibuje pro pozorování, dá se říct, ideální podmínky.
1: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
1: Téměř na hranici pásu úplného zatmění, velmi výrazné částečné zatmění.
2: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pomůže třeba svářečské sklo. Doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření.
2: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přes příštím roce.
1: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027.
2: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. V nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
1: Můžeme zůstat na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy.
2: Zajímavostem na večerní a noční obloze věnujeme i speciální vydání vědecko-technického magazínu Experiment. Už dnes večer po 19. hodině. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je 7 hodin. Další zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
5: Hasiči zasahují u požáru skládky poblíž Příbrami, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Na mši papeže Leva 14. v centru Paříže se registrovalo už 200 000 lidí. Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a vypadli z kvalifikace Ligy mistrů. Kolona vzniká na dálnici D4 před Prahou kvůli omezení u Jíloviště. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: U Příbrami hoří skládka. Hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera večer před 8 hodinou a před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Je vyhlášený druhý stupeň poplachu. Skládka stále prohořívá, hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat. Popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígerová.
6: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
5: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodové sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
7: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
5: Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 000 zájemců. Oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie.
8: Bratr Paul Adrián řekl, že 200 000 míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
9: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
10: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
11: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových.
10: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Sparty si poslední předkolo Ligy mistrů nezahrají. Po domácím vítězství 2-1 nad Lyonem prohráli v odvetě ve Francii 0-3 a čeká je Evropská liga. V úvodu sezony Pražané vyhráli jen 2 z 5 soutěžních zápasů, pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
13: V téhle práci jste pořád pod tlakem, ať už vyhrajete nebo prohrajete. Před týdnem po velmi dobrém zápase doma jsme byli skoro mistři světa. O týden později máme za sebou prohru v Mladé Boleslavi a s červenou kartou i v kvalifikaci Ligy mistrů v Lyonu. Proto moje nastavení mysli zůstává stejné jako před týdnem. Nechodil jsem po Strahově s rukama nad hlavou a nemyslel jsem si, že jsem nejlepší na světě.
12: Plavkyně Barbora Janíčková byla na evropském šampionátu v Paříži pátá na 100 metrů volným způsobem. Barbora Sémanová skončila sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nebezpečí na D1 za Studenkou, kolona na D4 před Jílovištěm. Na D1 z Brna na Ostravu pozorně za sjezdem na Studenku kolem kilometru 340. Policie tam má hlášené dvě srnky pobíhající vedle dálnice. Na D1 v Brně z Prahy na Vyškov se od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru sune kolona oběma pruhy do omezení u D2. Osobní auta to mají asi na čtvrt hodiny. Silnice 35 z Jičína na Turnov je za Borkem stále obousměrně uzavřená. Nad ránem se tam na vozovku vysypaly traverzy, na objížďce přes Rovensko už je silný provoz. A k Praze hodně ucpaná je D4 z Příbrami do Prahy za Řitkou, kolona ze 13. kilometru až 35 minut do omezení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou z Chomutova se to vleče od exitu 5 Středokluky čtvrt hodiny do zúžení u letiště. V Praze silný ranní provoz, kolony třeba na okruhu směr letiště od Lohkova do omezení u nájezdu od Barandova. Novopatskou se popoždí kolem čtvrt hodiny z 0. kilometru D10 Kekbelské, před tou se zpomaluje i v Cínovecké u sjezdu na Čakovice, kolona odtamtud i dolů Libereckou k Bulovce. Na ohradě zůstává výkop v křižovatce plus uzavírka pod Krejcárkem, už se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území jen do 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, krátce po 7:00. Krabice, která obsahuje více vzduchu než zboží, a také omezení jednorázových malých balení šampónů třeba v hotelích. Tak tohle jsou změny, které přinesou nová pravidla pro výrobu a nakládání s obaly. Ty začínají platit dnes. Co nám přinesou, vysvětlíme už za chvíli.
0: Ranní radiožurnál
3: a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 7. Jasné označení výrobce obalu anebo zákaz určitých typů chemikálií v potravinových obalech. Tak tohle jsou jenom některá z pravidel, která dneškem začínají platit. Vycházejí z nařízení Evropské unie a změní se i obaly na potraviny, třeba na jídla, která si necháváme zabalit. Jak se změní, tak to nám vysvětlí redaktor Jan Duchoslav. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Ode dneška by se na trh neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš mnoho chemických látek s názvem PFAS. To je zkrátka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu, takže jde třeba o sáčky nebo krabice na různá mastná jídla, říká Marek Zemánek z Potravinářské komory.
2: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku.
1: Podle Zemánka je testování jednoho obalu drahé a v Evropě je na to málo akreditovaných laboratoří. Část nákladů tak přejde v budoucnu i na spotřebitele.
0: A jsou na to české firmy připravené?
1: Nejsou. Podle průzkumu Hospodářské komory je ze 400 firm na změny připravených jen asi 15. Dodám, že u nových obalů budou muset firmy doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Cílem je podle Evropské komise snížit objem odpadů. Změny ale začnou platit postupně, ty nejzásadnější až od roku 2030.
0: Připomíná redaktor Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Radiožurnál v 7.11.

0: Radiožurnál je 7:15. Právě dnes skončí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové obecní a senátní volby. Pokud v nich registrační úřady našly chyby, tak musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby je opravili. Před 26 lety při manévrech Barentsově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná expoze cvičného torpéda. Výbuch zachytili seismografy po celé Evropě. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou dnech.
1: Kolony na D1 před Brnem, nehoda na D49 u Holešova. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už se do kolony dojíždí za popůvkami kolem 185. kilometru osobním autem do omezení u D2 20 minut kamionem déle. Na D49 z Hulína na Frišták je úplně zablokovaný exit 9 Holešov-Jih, sjezd z dálnice i nájezd, záchranáři tam zasahují po střetu osobního auta s nákladním. Na D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou se ze 13. kilometru popojíždí kolem půl hodiny do zúžení na 9. u Jíloviště. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova se od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru auta sunou velmi pomalu 15 až 20 minut do omezení u letiště. A silnice 35 Jičín-Turnov zůstává za Borkem po nehodě nadále uzavřená, objížďka je vedená přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Jasná obloha a stále nízké teploty. Takové je zatím středeční ráno. Nejtepleji je v Praze a také v Brně okolo 15 stupňů. Na jiných místech se ale zatím pohybují teploty okolo 10 stupňů Celsia. Jasno a slunečno bude i během dne s teplotními maximy do 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 stupňů Celsia. Jasná obloha po celý den nám tak nabídne ideální podmínky na večerní pozorování zatmění slunce. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Eva Farna, 27. radiožurnál. A teď český fotbal. Už víme, že bude mít v hlavní fázi Ligy mistrů jenom jeden jediný tým, a sice Slávy. Pražská Sparta totiž nezvládla odvetu třetího předkola v Lyonu. Po domácím vítězství 2-1 svěřenci trenéra Briana Priského prohráli v odvetě na hřišti Olympiku 0-3. A dále tak čeká hlavní fáze Evropské ligy.
1: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil. V polovině prvního poločasu bych řekl, dostaneme gól, následně pak i červená karta.
2: Litoval obránce Sparty Martin Suchomel, že Pražané nedokázali úvodní domácí vítězství 2-1 přetavit v Lyonu ve vytoužený postup. Odvetu zlomil vyloučení Ševínského krátce po půl hodině hry, to už navíc hosté po nejistém zákroku Surovčíka prohrávali, když se trefil Nuamach. Ve druhém poločase pak Olympik přeslovku dvakrát využil. Skóroval ještě Maitland-Niles a Morton.
3: Vím, že 0-3 je vysoká prohra, ale viděl jsem tu ochotu bojovat i v těžké chvíli jeden za druhého. Jak jsem také řekl hráčům v šatně, každý z vás se musí zaměřit na ty malé rozhodující okamžiky v zápase. Ale hlavně musíte zvednout hlavu a uvědomte si také ty věci, které se povedly. Zůstali jste v zápase a pokusili jste se o zázrak.
2: Prohlásil trenér Brian Priske po už třetí prohře Sparty v úvodu sezóny. Pražané neuspěli ve třech venkovních zápasech v Brně, Mladé Boleslavi a Lyonu.
1: Tým máme silný, takže sílu máme a hlavně tu touhu, takže samozřejmě ten začátek sezóny není optimální, takhle jsme si ho nepředstavovali, ale teď máme další zápas sobotu doma, tím to musíme změnit.
2: Tvrdí obránce Martin Suchomel, a i přes vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů a v samostatné historii nejhorší vstup Sparty do domácí nejvyšší soutěže, zůstává zatím optimistický i trenér Brian Priske.
3: Tito hráči jsou na dobré cestě. Je to nový tým s jinými kvalitami, ale jsem přesvědčený, že společně vyhrajeme hodně zápasů.
2: Dokázat to fotbalisté Sparty můžou na podzim i v hlavní fázi Evropské ligy, která je čeká po neúspěchu ve třetím předkole Ligy mistrů. Z Lyonu Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Jestli tě nezajímají běžný český filmy a komedie, tak zbystři. Je tu film, jaký tu ještě nevzniknul. Bojovník.
3: Dostal jsem nabídku na zápas.
2: Z prostředí MMA, velkolepý biják, opravdu skvěle vypadá. Silný příběh, syrovej i dojemnej. Vynikající herci, skutečný MMA fighter.
4: Bude to osobní.
2: Bojovník v kinech od 13. srpna. Tohle si fakt nenech ujít.
5: Mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je půl osmé. Právě s Eliškou Záprockou.
7: V Česku bude večer možné pozorovat částečné zatmění slunce. Úkaz začne ve střední Evropě před 7:30 hodinou večer. Maximum bude možné v Česku zaznamenat kolem 8:45. Ne všude bude ale viditelné. Na východě země bude největší zatmění už pod obzorem. No a víc řekneme v ranním interview Radiožurnálu v 7:50. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovaly jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pjongjang opakovaně odsuzuje. A pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit zhruba 6 milionů 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje víc než dvojnásobek. Důvodem je nedostatečné nájemné, které po dlouhou dobu firma platila.
0: Sport.
7: Fotbalisté Sparty si v této sezóně Ligu mistrů nezahrají. Skončili ve třetím předkole, když po domácím vítězství 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3. Pražany tak čeká hlavní část Evropské ligy. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk byl na mistrovství Evropy čtvrtý. V Birminghamu mu k medaili scházelo 7 cm. Vyhrál Maďar Halas. A tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. Američanu Sheltonovi podlehl po setech 3-6 a 1-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na D49 u Holešova. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy už za Rosicemi se kolem kilometru 181 dojíždí do kolony, ta je místy roztržená do omezení u D2 osobním autem kolem 25 minut. Na D49 z Hulína směrem na Fryšták, na exitu 9 Holešov jih se střetlo osobní auto s nákladním, zasahují záchranáři a je to uzavřené, nedá se sjet z dálnice ani najet do směru na Fryšták. Na D4 s Příbrami do Prahy za Řitkou teď kolona ze 13. kilometru do omezení na 9. u Jíloviště zabere kolem půl hodiny. Na D7 před Prahou z Chomutova se popojíždí 15 až 20 minut od exitu 5 Středokluky do zúžení u letiště. A potom na pražském okruhu z letiště na D1 vzniká kolona od nájezdu z plzeňské D5, je to asi na čtvrt hodiny, k nehodě u exitu 19 Ořech, ale tam by měli auta už odstavit. A v Dobřížské směr Mrázovka čerstvě nehoda za Zlíchovským tunelem, kolona už z jižní spojky skoro od McDonald's až na 20 minut. A ještě silnice 35 Jičín Turnov za Borkem po noční nehodě stále uzavřená, odklon obou směrně přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: O víkendu si užijeme opět tropického počasí a jasnou oblohu. V sobotu naměříme na teploměrech 31 až 36 stupňů Celsia, v neděli 28 až 33 stupňů Celsia. Od západu ale začne přibývat mraku na obloze a můžou se začít objevovat přehánky a bouřky. S novým pracovním týdnem se už začne ochlazovat. Do té doby ale budou stále teploty stoupat. Dnes maxima do 29, zítra do 30 a v pátek až 32 stupňů Celsia a bude stále jasno a také slunečno. Noci ale budou i dál poměrně chladné. Na některých místech budou klesat i pod 10 stupňů Celsia. Třeba dnes už v mrazových kotlinách klesly teploty pod nulu. To byly zprávy. A vy dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a také Petra Krále. Tak hezké ráno.
6: A také Barboru Borovskou, aktuálně s počasím teď 4 minuty po půl osmé. Sucho trápí nejenom Česko, ale i celou Evropu. Řada obcí a měst žádá obyvatele, aby šetřili vodou, a podobná situace je také ve Francii. Tam už je nedostatek vody tak vážný, že v některých vesnicích už neteče ani voda z kohoutku. Pitnou vodu tam dováží cisterny, a tak detaily z Francie nám dodá za chvíli náš tamní zpravodaj.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.38. Na téměř 70% francouzského území je nedostatek vody. Obce omezují spotřebu, zakazují napouštění bazénu a mytí aut a někde musí pitnou vodu dovážet cisterny. Situace je vážná i pro zemědělce a také pro vinaře. Kvůli extrémnímu suchu tak dnes bude jednat i krizový štáb vlády. V Paříži všechno sleduje zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno, Marceli.
1: Dobré ráno.
0: Jak vážný je nedostatek vody ve Francii?
1: Už to pociťují obyvatelé ve svém každodenním životě. Zajímavé je, že se to netýká jenom tradičně teplejšího jihu, ale třeba i Alsaska u hranic s Německem. Tam už v některých obcích dokonce neteče ani voda z kohoutku a radnice museli zorganizovat dodávky pitné vody v cisternách. Negativně sucho dopadá taky na zemědělce nebo třeba vinaře. Já jsem mluvil s jedním u Bordeaux, Claudem, který kvůli suchu už počítá s finančními ztrátami.
2: Pokud pořádně nezaprší, tak budeme mít víno s vysokým obsahem alkoholu, ale s malým množstvím šťávy a tím pádem vyděláme méně peněz. Příští rok tedy bude zřejmě opět těžký.
1: Obyvatelé by kvůli suchu, které trvá už několik měsíců, taky neměli kropit zahrady, umývat auta nebo napouštět bazény, což v některých oblastech hlídá i inspekce životního prostředí. V následujících dnech navíc meteorologové hlásí další horko a minimum srážek. Takové počasí navíc bude podle vědců kvůli klimatické změně stále častější.
0: Kvůli suchu musí omezovat provoz i jaderné elektrárny. Týkalo se to třeba i Maďarska kvůli nízké hladině Dunaje. Vysvětlete nám, proč je to problém i ve Francii.
1: Například ta v Golfech nedaleko Toulouse musela po několika dnech opět odstavit jediný funkční reaktor kvůli příliš vysoké teplotě řeky, z které bere vodu na chlazení. Ta voda měla 28 stupňů a už tak neměla tu chladící funkci. Poněkud podivuhodný je incident z největší francouzské jaderné elektrárny Gravelines, která musela stejně jako před 2 lety odstavit 3 ze 6 bloků, protože se v moři přemnožily medúzy. Nadměrný výskyt medúz na severu Francie je mimo jiné způsobený i teplejším mořem.
0: Sucho způsobuje problémy ve Francii, jak vinařům, tak také v energetice. Vysvětlil to Marcel Faltis, náš tamní zpravodaj. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Radiožurnál 7.40.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál ve 7:45. Právě dnes v Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Wicher je první ze tří víceúčelových fregat navržených hlavně pro operace v Baltském moři. Loď je dlouhá 140 metrů a do budoucna může být vybavena systémem protiletadlové obrany, děly a také protilodními střelami. A teď s trochou nadsázky jedna určitě nepovedená oslava narozenin. Padesátiny právě dnes totiž slaví známí Nešikové z animovaného seriálu Pat a Mat. Poprvé se tahle dvojice objevila v loutkovém filmu 12. srpna roku 1976. Natočil ho režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval i kreslíř Vladimír Jiránek. A my si Pata a Mata připomeneme i po 8:45.
3: Nehody na D1 před Šmejkalkou i na D49 u Holešova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před mostem na Šmejkalce na 25. kilometru teď čerstvá nehoda.
4: Pozdě za začátkem služení se srazil autobus s nákladním autem.
3: Kolona rychle narůstá a navíc v ní hlásíte další nehodu.
4: V té koloně v levém pruhu na 28. kilometru se srazily dvě dodávky.
3: Takže do fronty se dojíždí už u exitu 29 Chocerady, zdržení 35 minut a narůstá. Na D1 před Brnem z Prahy velmi silný provoz od exitu 182 Popůvky do omezení u D2 osobním autem 25 minut. Na D49 z Hulína na Frišták na 9. kilometru po vážné nehodě úplně uzavřený sjezd do Holešov jich i nájezd na dálnici směr Frišták. Na D7 s Příbrami na Prahu za Řitkou vzniká kolona ze 13. kilometru, je to na půl hodiny do omezení na 9. u Jiloviště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: I dnes bude počasí na koupání. Pokud se tedy chystáte k vodě, dejte pozor na její kvalitu. Na mnoha místech se kvůli dlouhému teplu zhoršuje. Platí to například pro vodní nádrž Seč, kde je voda nevhodná ke koupání, a třeba v rybníku Kachlička u Humpolce platí zákaz koupání. Voda je tam nebezpečná. Pokud se chystáte do přírody, pozor si dejte na klíšťata. Po celém území jsou aktivní a nezapomínejte tak na repelent. Po celou středu bude slunečno s teplotami do 29 stupňů na severu a severovýchodě do 25 stupňů Celsia. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: today, tomorrow. Radiožurnál 7.50 a teď 20 hodin a 11 minut. To je důležitý časový údaj pro všechny z nás, kteří se večer chystáme sledovat zatmění slunce. To bude z našeho území viditelné jen jako částečné, i když velmi výrazné. Zakrytých totiž bude asi 680% slunce. Zopakujme si, že zatmění nastává, když se mezi Zemi a slunce postaví měsíc a slunce nám zakryje. Na observatoř Astronomického ústavu Akademie věd do Ondřejova teď zdravíme astronoma Pavla Suchana, který nám tomu řekne víc. Dobrý den.
1: Dobré ráno, ale vy jste to řekl naprosto přesně a naprosto výstižně.
0: Domnívám se, že některé detaily ještě bude potřeba upřesnit a na to už si netroufám. Ono naposledy bylo takhle výrazné zatmění na našem území v roce 1999. Co pro vás jako astronoma ten dnešek znamená?
1: No, možná, když jste zmínil ten rok 1999, ten 11. srpen, tak vlastně spíš možná vzpomínku, i když já jsem byl teda v pásu totality toho úplného zatmění v Maďarsku. Ono z vědeckého hlediska to část. Částečné zatmění slunce není v zásadě důležité. Důležité je to úplné zatmění slunce, kdy se objeví korona, to znamená ta nejvzdálnější vrstva sluneční atmosféry na obloze a můžeme ji vlastně pozorovat a zkoumat. Když se to slunce neschová celé, tak vždycky kousek svítí. Vy jste správně řekl, že vlastně zůstane svítit 14% slunečního disku, takže bude to spíš hezký úkaz.
0: Budeme mít ještě v našich životech, my dva nebo i mladší třeba, šanci vidět z našeho území něco podobného?
1: Něco podobného ano, ale teď o to, co je podobné, protože už příští rok, 2. srpna, u nás bude opět částečné zatmění slunce. Španělé ho budou mít opět jako úplné zatmění. Tady máme mírnou nespravedlnost, ale to jsou nebeské zákony. Ale bude zakryto jenom 51% průměru slunečního kotouče, takže bude menší. Takovéhle výrazné zažijeme až v roce 2075 a kdybychom se teda chtěli dočkat úplného zatmění na našem území, tak to bude 7. října 2135.
0: Aha, tak nic. No, ono to zatmění dnes, abychom to nepromeškali, nastane prakticky před západem slunce. Povězte, kdy je podle vás nejlepší ho pozorovat a z jakého místa?
1: Tak určitě po celou dobu toho úkazu, takže přesně jak jste říkal v úvodu, 20 hodin 11 minut je přibližný čas maxima, ale má smysl se dívat už od takzvaného prvního kontaktu. To znamená, kdy se měsíční kotouč dotkne z pravého dolního okraje toho slunečního kotouče a to nastane v 19.19 až 19.20 podle místa v České republice. Takže když člověk měl štěstí a ještě sehnal takové ty speciální brýle nebo má svářeckou kuklu, tak se podívat a vlastně zažít si ten první dotek měsíce před sluncem a to je právě těch 19.19 a pak počkat rozhodně až do západu slunce. Smůlu budou mít trošičku ti, co budou více na východ, protože tam slunce zapadne dokonce ještě před maximem, ale čím více na západ, tak tím pozdější západ slunce, čili dokonce i 20 minut po té maximální fázi.
0: Říkal jste speciální brýle, případně svářecké brýle, ono dívat se do slunce přímo podle lékařů není bezpečné ani při zatmění. Je ještě něco, čím bychom se mohli chránit, pokud nebudeme mít brýle, případně svářickou kuklu? Viděl jsem někde nějaký nápad dívat se přes cedník?
1: No, ne, to je jedna z možností, ale ne kvůli tomu cedníku, ale kvůli tomu, že když si ten cedník nebo můžeme najít listnatý strom, dáme proti tomu slunci, tak my se nedíváme na slunce, ale my se díváme na malá sluníčka projektovaná na zem a protože to funguje jako takzvaná kamera obskura, dírková komora, tak tam máme ty malinkaté zatmění a můžeme to pozorovat vlastně takhle nepřímo. Takže rozhodně pro pozorování očima, buď to svářecké sklo, svářecká kukla, nebo ty speciální mailarové brýle a opravdu už nic jiného, a nebo teda použít tu dírkovou komoru, buď to s tím cedníkem nebo s tím stromem, a pak teda na zemi opravdu jsou malinkatá sluníčka, která budou vykousnutá.
0: Aha. Kdybychom se chtěli dívat třeba online na dálku a prohlédnout si to zatmění úplné, nikoli částečné, můžeme ho někde online sledovat?
1: Můžeme, samozřejmě americká NASA na NASA Live nebo na NASA TV bude přenášet ze Španělska. Evropská kosmická agentura, čili ESA.org, bude přenášet zatmění ze Španělska. Máme i tuzemský přenos, nebo teda myslím myšleno tuzemskou institucí, protože hvězdárna Planetarium hlavního města Prahy, Planetum, má své lidi ve Španělsku a bude to přenášet, takže web a sociální sítě pražské hvězdárny. To je to úplné, ale kdyby se někomu stalo, že by opravdu neměl výhled na to naše částečné, tak se může podívat na web a YouTube kanál Hvězdárny a planetária Brno, která bude snímat to částečné zatmění u nás, protože u nás není úplné, z horkovzdušného balónu.
0: Ještě jedna věc. Noci na zítřek nastane vrchol meteorického roje Perseidy. Uvidíme je hned také po setmění, nebo je lépe počkat si na pozdější noční hodinu?
1: Uvidíme hned po setmění, protože ten radiant v tom souhvězdí Perza, ze kterého zdánlivě ty meteory vyletují, bude už nad obzorem, on vlastně nikdy nezapadá, to souhvězdí Perza u nás, ale rozhodně je lepší si počkat na druhou polovinu noci, a to ze dvou důvodů. Jednak až v 5 hodin ráno je vlastně to maximum, čili budou jenom přibývat a zároveň postupně to místo, kterému se říká radiant, vystoupá výše nad obzor, takže uvidíme všechny, ne ty, které mizí pod obzorem, ale uvidíme všechny směrem od toho radiantu. Takže vydržet do druhé poloviny noci stojí za to.
0: Nebo si lépe přivstat, říká astronom Pavel Suchan, který bude na Radiožurnálu hostem speciálního vydání Experimentu, který vysíláme živě právě z Hvězdárny Akademie věd v Ondřejově po 19. hodině. Tak přeji krásné zážitky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dopravní zpravodajové radiožurnál hlásí kolona před jílovištěm na dálnici D4 ve směru na Prahu a také dálnice D1 na Prahu. Na mostě Šmejkalka v omezení se střetl autobus s kamionem, ty už právě odjíždějí, ale kolona od sjezdu na Chocerady je dlouhá a zdrží vás asi 3/4 hodiny.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Radiožurnál 8 hodin. A teď zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Německá vláda projedná posílení tajných služeb. Fotbalisté Sparty si Ligu mistrů nezahrají. Z kvalifikace vypadli ve třetím předkole po prohře v Lyonu 0-3. Dlouhá kolona je po nehodě na dálnici D1 z Brna na Prahu před Šmejkalkou a čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Začínají platit nová pravidla pro obaly, vychází z nařízení Evropské komise. Na trh by se ode dneška například už neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
4: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
2: Větší změna bude v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chybu, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnou. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
5: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jinde nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy nebo kaple. Hrad se po několikaleté pauze poprvé otevřel loni. Tehdy ho za 2 týdny navštívilo asi 12 tisíc lidí. Pokračuje majitel hradu Octavian Piláty.
6: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, opravili jsme i střechu nad strážním domkem, prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné, a taky keře, které byly opravdu všude.
2: Součástí hradního léta je i několik výstav o historii a filmech, které se na hradě natáčely.
7: Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát v této sezóně Evropskou ligu. Z kvalifikace Ligy mistrů vypadli ve třetím předkole, když v odvetě v Lyonu prohráli 0-3. Pražanům tak nestačilo úvodní domácí vítězství 2-1. Soupeřem plzeňských fotbalistů ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Červená zvezda Bělehrad. Hradec Králové by v případě postupu přes Bešiktaš Istanbul hrál ve stejné fázi soutěže s litevským Žalgirisem Kaunas. Pokud východočeši klesnou do konferenční ligy, utkají se s řeckým Panathinaikosem Atény. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v atletice čtvrtý. V Birminghamu hodil 79 metrů a 42 centimetrů. 7 centimetrů ho dělilo od medaile. Poprvé v kariéře si Myslivčuk užil na velkém šampionátu finálovou atmosféru.
8: Neskutečná. Právě já se mám rád házet už po večeri. I víc lidí a magická atmosféra, krásný zažitek, no.
7: Vyhrál Maďar Halás.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Šmykalky, taky na D49 u Holešova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu opatrně dojíždějte do kolony už kolem 31. 32. kilometru a čekejte až 3/4 hodiny po pojíždění. Za exitem Chocerady totiž nejdřív v koloně na 28. kilometru řeší drobnou nehodu v levém pruhu a hlavně se na začátku omezení před mostem u Šmykalky srazil autobus s kamionem v pravém pruhu na kilometru 25. Před 5 minutami je policie eskortovala mimo, takže se to postupně, ale pomalu rozjíždí. Na D1 před Brnem z Prahy velmi silný provoz od exitu 182 Popůvky, různě pomalu se jede k D2 osobním autem až půl hodiny. Na D49 Hulín Frišták je po vážné nehodě uzavřený exit 9 Holešov jih, sjezd i nájezd na dálnici. Na D4 s Příbrami na Prahu se za řidkou popojíždí 25 minut ze 13. kilometru do omezení na 9. u Jílovišti. Na D7 před Prahou z Chomutova od sjezdu 5 Středokluky kolona 20 minut do omezení u letiště a fronta už je i opačně od Evropské, taky 20-minutová. Po Praze jinak řada dalších ranních kolon. A silnice 35 Jičín Turnov u Borku nadále uzavřená po nehodě, jezdí se obou směrně přes Rovensko. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě u zemí jen do 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a Petra Krále.
0: Dobré ráno, ještě k večerní obloze. To dnešní zatmění slunce je pro Evropany totiž výjimečná šance vidět tento vzácný astronomický jev. A problémy ale nebudou jenom kvůli vyprodaným speciálním brýlím nebo kvůli návalu turistů do takzvané zóny totality ve Španělsku. Výzva to totiž bude i pro správce elektrických sítí a my vám za chvíli povíme proč.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po 8. Připravujete se na večerní pozorování částečného zatmění slunce? No, kdo musí být určitě připraven? Tak to jsou společnosti, které vyrábí elektřinu a spravují elektrickou síť, hlavně v takzvané zóně totality, tedy tam, kde bude zatmění úplné, totiž takový výpadek solární energie právě tady bude znát na množství vyrobené elektřiny. Víc tomu poví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Úplné zatmění slunce bude v severní části Portugalska, ve značné části Španělska, na severu a na východě a taky na západě Islandu a východu Grónska. Jak upozorňuje server Euronews, v Evropské unii jsme loni vyrobili pomocí slunečních elektráren zhruba 13% elektřiny. Třeba pro zmíněné Španělsko jsou ale solární elektrárny ještě důležitější, vyrábějí přes 21% proudu a přes den je to ještě více.
0: No bude to tedy třeba pro Španělsko a Portugalsko problém?
1: Bude to znatelné, ale pomůže, že zatmění bude až večer, kdy už solárním elektrárnám výkon klesá běžně. Podle energetického experta Andreje Žiarovského jsou na to navíc elektrárny připravené.
2: Je to nie zrovna príjemná vec, ale vzhľadom k tomu, že oni na minútu presne budú očakávať toto zatmenie slnka, takže dispečeri majú pripravený okamžite záložný výkon, ktorý tento výpadok slnečných elektrární nahradí.
1: Portugalský správce sítě nicméně očekává ztrátu přibližně 450 MW elektřiny a třeba i v Británii požádala energetická společnost Octopus Energy Brity, aby v době zatmění nespouštěly pračky a myčky.
0: Dominik Tesár.

0: Radiožurnál zve na největší, nejvýznamnější a nejnavštěvovanější zemědělský veletrh v Česku a na Slovensku, tedy Zeměživitelka. Agrosalon začíná 20. a končí 25. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Vloni ho navštívilo přes 130 tisíc lidí. Letos tam bude i Radiožurnál. No a vstupenky, ty pro vás máme právě teď na vstupenky@rozhlas.cz. 10. e-maily v pořadí vyhrávají. 8 hodin a 15 minut. Za provozování domova pro seniory bez registrace by mohlo hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Teď je to pouze přestupek. Resort ale plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty takových nelegálních zařízení stát k dispozici nemá. Podle kanceláře ombudsmanky jich poslední dobou nejvíce vzniká na území Jižní Moravy. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila více než 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky pak následně zasáhly 4 průmyslové podniky a také více než 20 obytných budov.
1: Kolony na D1 u Chocerad i před Brnem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu pozor na 32. kilometru na kolonu, brzdí se do zastavení. Za 28. kilometrem se to pak rozjíždí, je to ještě asi na 25 minut, jde o důsledek už odklizené nehody na Šmykalce. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se od exitu 182 popůvky tvoří kolona různě pomalu do omezení. U D2 to trvá osobním autem až půl hodiny. Na D49 z Hulína na Frišták na exitu 9 Holešov jich nesjedete z dálnice ani nenajedete do směru na Frišták, rampa uzavřená po vážné nehodě. Na D7 s Příbrami na Prahu za Řitkou strávíte v koloně stále až půl hodiny ze 13. kilometru do omezení na 9. u Jiloviště. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova se tvoří kolony před ucpanou odbočkou na letiště od Středokluk i od Evropské, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Středa bude převážně jasná a slunečná s teplotami do 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji do 25 stupňů, na horách 1000 metrech okolo 17, na Šumavě okolo 19 stupňů Celsia. Noci a rána už budou chladná, v noci na čtvrtek klesnou teploty k 12 až 7 stupňům, na jihu Moravy k 14 stupňům Celsia. Během zítřka ale půjdou teploty

0: opět rychle nahoru. Pohybovat se budou od 26 do 30 stupňů Celsia, na severovýchodě do 24 stupňů. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 8 hodin 20 minut. Zatmění slunce a měsíce, o tom zas někdy jindy. Teď budeme mluvit o dvou mužích, kteří mají červené tričko, žlutý rolák. Ano, jsou to dva Kutilové, kteří si vždycky se vším umí poradit, i když většinou úplně špatně. Nepochybně je znáte dobře i vy, jmenují se Pat a Matt a vůbec poprvé vstoupili do našich životů z televizních obrazovek přesně před 50 lety. Ano, už je to půl století, co vnímáme jejich eskapády. Za jejich vznikem tehdy ale nebyl jenom humor. Na tehdejší dobu dokonalá animace, ale do jejich příběhů zasáhla rovněž normalizační všudy přítomná cenzura. Ale i tu Kutilové přežili a dodnes jejich příběhy plní dokonce i Sálikin.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Matt. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídají a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváku uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979. Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z Kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
3: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
1: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici Kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: rád.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
1: Neobjevené skvosty Česka.
2: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
1: Ale překvapí silným příběhem,
2: neopakovatelnou atmosférou
1: nebo nabídnou autentický zážitek.
2: Neobjevené skvosty Česka.
1: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
2: Neobjevené skvosty
1: Zeny nebo unikátní stavby.
2: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Je 8:30. A se zprávami je tu Eliška Zábrocká.
4: Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiřikovského obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiřikovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiřikovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiřikovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiřikovského a Blažka další dva lidé. Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už po třetí zasáhla silou proti plavidlu, které je porušilo. A kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na trojnásobek a to je pro některé farmáře neúnosné.
1: Sport.
4: Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Domácí vítězství 2-1 jim k postupu do další fáze kvalifikace nestačilo. Pražané tak budou hrát v této sezóně Evropskou ligu. A plavkyně Barbora Janíčková byla na mistrovství Evropy v Paříži pátá na trati 100 metrů volný způsob. Časem 53,36 sekundy překonala český rekord Barbory Sémanové, která skončila sedmá. Vyhrála Nizozemka Sten

0: Perchenová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 u Všechrom, kolony před Prahou na D4, D5 i D7. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna nová potíž. Nejdřív se mezi sjezdy 34 Sázava a 29 Chocerady rozjíždí kolona, ještě je to na 20 minut po dřívější už dořešené nehodě na mostě u Šmykalky. Jenže o kousek dál na Prahu za Mirošovicemi další fronta zatím z 18. kilometru na 10 minut a dá se čekat na růst k exitu 15 Velké Popovice. Tam hlásíte čerstvou nehodu.
3: Levý pruh, 3 auta.
2: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona těsně před sjezdem na Popůvky ze 181. kilometru osobním autem k D2 půl hodiny. Na D49 z Hulína na Frišták je po vážné nehodě uzavřený sjezd i nájezd exitu 9 Holešov-Jih. Na D4 z Příbramy na Prahu za Řitkou ze 13. kilometru se popojíždí půl hodiny do omezení na 9. u Jiloviště. Na D5 se před Prahou z Plzně vzniká kolona u Rudné ze 4. kilometru na okruh k Ořechu osobní auta půl hodiny. V Praze ucpaný příjezd k letišti kolony z D7 od Středokluk i z okruhu od Evropské na 20 minut, na východním okruhu fronty od D11 k Europarku i celou Novopatskou ke Kbelské a kolona mimo jiné i na jižní spojce od McDonald's ke Zlíchovskému tunelu 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: 25 až 29 stupňů Celsia na severu a severovýchodě, maxima do 25 stupňů, na horách v 1000 metrech okolo 17 stupňů Celsia a většinou jasná obloha. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve středu, a teplo bude i zítra. Maxima vystoupají k 30 stupňům Celsia, chladněji opět bude na severovýchodě území, kde se budou teploty pohybovat okolo 24 stupňů. A směrem k víkendu se bude dál oteplovat. V pátek tak už opět denní maxima až 32 stupňů Celsia. V sobotu naměříme až 630 stupňů. Noci a rána ale budou i dál chladná. V noci na zítřek spadnou teploty k 12 až 7 stupňům Celsia a obloha bude jasná až skoro jasná. To byly zprávy. A vy stále posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
4: Dobré ráno a za chvíli také naši zpravodajku v Polsku Kateřinu Havlíkovou můžete poslouchat. Po pádu ruské rakety nedaleko vsi na východě Polska na konci července bude Varšava totiž měnit systém varovných textových zpráv. Ty totiž podle kritiků dobře informují o nastupující vlně veder, ovšem nevarují před bezprostřední nebezpečností, třeba i bezpilotních letajících prostředků.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Varování před nebezpečnými bouřemi, informování o cvičení speciálních jednotek nebo pohotovosti vojenského letectva. Tak předtím vším už v minulosti nejednou varovaly textové zprávy vysílané polským vládním bezpečnostním centrem. Systém Alert SMS ale v posledních měsících čelí kritice, že nefunguje jak má. Ministerstvo obrany proto oznámilo změny a ty teď probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak tedy ten systém vypadá a jak funguje?
1: Vládní bezpečnostní centrum, takzvané to RCB, neustále přijímá různá oznámení, filtruje z nich hrozby, ty vyhodnocuje, lokalizuje a následně do té lokality vysílá na telefonní čísla varování. To je to RCB Alert. Polsko ten systém zavedlo v roce 2018 po silné vichřice, která 11. srpna roku 2017 zabila 6 lidí a desítky lidí byly zraněny.
0: No a kdo a proč teď fungování toho systému kritizuje?
1: Podle mnohých kritiků je ten systém nesrozumitelný, nereaguje na bezpečnostní hrozby a selhává v rychlosti doručení. Ta kritika je zvlášť silná po incidentu z 30. července, kdy do polského vzdušného prostoru pronikla ruská raketa a dopadla do pole u vesnice Tarnava Kolonia, která leží asi 50 km jižně od Lublinu. Lidé v oblasti nedostali ani varování o startu polských stíhaček, které hlídkovaly u hranic s Ukrajinou kvůli ruskému útoku na Lvov, nedostali ani varování před narušením vzdušného prostoru. V Lublině sice se spustily sirény, ale zase nikdo nevěděl, proč a co má dělat.
0: Ten systém ale dozná změn jakých, tak o tom si někdy příště povíme s Kateřinou Havlíkovou. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál právě dnes začíná v Praze festival Letní letná.
1: Our show is called Wolf.
2: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
3: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
2: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka.
3: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať. Popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
4: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří.
3: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní letné Jiří Turek.
5: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Due ze Švýcarska, jí dva klauni senzační.
3: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 8:45. Právě dnes se bude Městský soud v Praze zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dříve soud rozhodl, že vlastník budov, tedy firma Simply Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku. Německá vláda právě dnes bude hlasovat o reformě tajných služeb. Díky návrhu by mohly získat větší pravomoce. Tak například německá zahraniční rozvědka BND by mohla manipulovat s IT infrastrukturou cizí země, a to v momentě kybernetického nebo dezinformačního útoku, informovala o tom rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
6: Nehoda na D1 u všech Rom, kolona před Brnem. Na D1 z Brna na Prahu čekejte nejdřív kratší zbytky kolon kolem exitů 34 Sázava a 29 Chocerady, a hlavně potom za sjezdem na Benešov vzniká kolona z 19. kilometru, sune se zatím 20 minut a zdržení bude narůstat, protože u exitu 15 Velké Popovice po srážce 3 aut hasiči zabrali k levému i střední pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od sjezdu na Popůvky ze 182. kilometru. Půl hodiny je to osobním autem do omezení u D2. Před Prahou zdržení na dálnicích. Na D4 směrem s Příbrami za Řitkou půl hodiny ze 13. kilometru do zúžení u Jiloviště. Na D5 směrem z Plzně od Rudné ze 4. kilometru půl hodiny osobním autem na okruh k Ořechu. Na D49 Hulín-Fryšták po nehodě uzavřený exit 9 Holešov-Jih a silnice 35 Jičín-Turnov neprůjezdná za Borkem, odklon přes Rovensko, další zelená vlna za 15:15.
7: Dnes bude slunečno s teplotami od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme 22 až 25 stupňů Celsia, na horách po celý den okolo 17 stupňů. Obloha navíc bude jasná. Na večerní pozorování zatmění slunce tak budou ideální podmínky. Nezapomeňte ale na ochranu očí. Zítřejší teploty vystoupají k 30 stupňům a v pátek naměříme až 32 stupňů Celsia. Z počasí pro dnešek ode mě vše. Mějte úspěšnou středu.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 9 minut před 9 hodinou, jdeme do finále. Hladiny přehrad řek a celé léto klesají průběžně. V některých nádržích se ale z nejrůznějších důvodů hladina vody stále udržuje. Tak konkrétním příkladem mohou být třeba slapy na Vltavě. Přehradu postavili před více než 70 lety a pod hladinou zmizely třeba známé svatojánské proudy a také několik vesnic. Tomuto místu se říká Stará Vltava a má svoje muzeum. Jmenuje se nepřekvapivě Muzeum Staré Vltavy a najdete ho v Chotilsku na levém břehu Slavské přehrady. Kdo se chce dozvědět o Vltavě víc, určitě by ho neměl minout.
1: No tak pojď. Jo, já ti uvařím kafíčko. Tak pojď na chvilinku, prosím. Jo?
2: Průvodkyně v muzeu Adéla Tomášková volá pro posilu k rozhovoru na obecní úřad a mezi tím vydává balíček. Malé muzeum v malé obci se musí nějak přivydělávat.
1: Zanikla ves Moran, přímo. To je ves, která úplně zmizela pod hladinou.
3: A dneska je hladina, když mi ukážete, kde?
1: Tak ta hladina té Vltavy byla strašně mělká, jako ona měla 150 cm, což znamená, že jako každý dospělý člověk by tam prostě prošel tou řekou. A tím, že se postavila Slapská přehrada, tak v podstatě to šlo o těch 40 metrů a na té živohoště je prostě 40 metrů sloup. A všechno, co tam na té živohoště bylo, tak je pod vodou.
3: Ale ve Slapech voda je, přestože na horním toku směrem na Orlík skoro žádná voda není.
1: Protože Slapy jako přehrada je velký zdroj pro Prahu. Takže Orlík se upouští, Slapy držej, aby Praha měla vodu.
4: No, my tady máme i vyhlídku, potom když se jede jakoby směrem k té Vltavě, tak tam je vlastně vyhlídka, kde
2: stála socha Jana Nepomuckého. A to už teď říká tajemník obecního úřadu Hynek Hypr a ukazuje pískovcový podstavec, jediné, co ze sochy zbylo.
4: Kde je jakoby replika toho podstavce, replika vlastně té sochy.
3: Podle všeho bude Jan Nepomucký ještě někde na dně.
4: Někde tam leže.
3: Slap.
4: A bude to tam hlídat.
1: A ten podstavec cesty Vltavy tahal 2 roky. Jo, protože to museli z těch 38 metrů pošoupnout, po kouskách.
3: No takže to je docela vzácná pískovcová.
1: No to je originál.
4: A hlavně.
1: Hele, je to v podstatě to nejcennější, co tady máme. Jo.
5: Máme dlouhou chvíli u vody, tak se jdem prostě podívat.
3: Na dovolené jsou tady kousek odsud Zdeněk s Petrem. Jste si řekli, že toho horka už bylo dost a jdete do muzea.
5: Určitě.
3: Jste tady v kempu kde, nebo táboříte?
6: No, živohoští tady. Živohošť.
7: Tady je vlastně tam je kostel, že jo?
3: A to je celkem hezký model, že? Takhle vytvořit hladinu původní a dnešní.
7: Když ty peře, že už nejsou, jakoby, jak je to ještě vidět ve starých filmech, kdy splavovali dřevo, že jo?
3: No těch peřejích se zpívá v každé tramské písni. Takže vy máte Vltavu ve svém telefonu, jo?
4: Mám, ale to zase nemá nic společného. Jako.
3: Tak já jsem si myslel, že když jste tajemník tady v obci Chotilsko, že je to vlastně povinnost mít Vltavu v telefonu.
4: Ne.
3: Nemají to všichni zaměstnanci obce.
4: Ne.
3: Základem muzea jsou především fotografie, tak jak vypadala Stará Vltava před zatopením. Potom je tady model Staré Vltavy a různé trojrozměrné předměty, jako třeba kusy prámů nebo tahle ta krásná dřevěná kánoe. To muzeum na člověka dýchne i s tou nostalgií, ale to se tak nějak od muzea očekává. Ale přichází turisté.
1: Víte co, ono je to strašně nárazový. Ve chvíli, kdy je prostě krásně a je teplo, jakože teď je teplo, tak ty lidi ležejí u vody, nebudou courat po mozi. My bychom potřebovali, aby pršelo.
3: I vy potřebujete, aby pršelo.
1: Já bych potřebovala, ano, aby pršelo.
3: Z muzea Staré Vltavy v Chotilsku u Slap ve středních Čechách, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Jsme tam, kde se něco děje.
9: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
8: Aktuality v regionech po celé zemi.
9: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
8: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
9: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
8: Denně ve 12 a v 18 hodin.
9: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Je 9 hodin. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
5: Ve Francii kvůli rozsáhlému suchu zasedne krizový štáb vlády. Večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Fotbalisté Sparty vypadli z kvalifikace Ligy mistrů ve třetím předkole. Po nehodě je kolona na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče lidem ani z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
6: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort ale plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
7: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
8: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
7: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
9: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
7: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Večer po 19. hodině v Česku nastane částečné zatmění slunce. Vědci varují, že je nebezpečné dívat se do něj napřímo přes objektiv nebo přes obyčejné sluneční brýle. Zrak při pozorování ochrání třeba brýle se speciálními filtry.
10: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
11: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
10: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
11: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3 a v kvalifikaci i přes úvodní domácí vítězství 2-1 skončili. Podle obránce Sparty Martina Suchomela se utkání ve Francii zlomilo v prvním poločase po úvodním inkasovaném gólu a následné červené kartě o necelou čtvrt hodinu později.
12: Ty ofenzivní hráči dělali dost, co si budem. Fofana, který hrál na mě, tak obrovská kvalita na míči, rychlost, a věděli jsme, jako, že to evidentně prostřídají takhle, takže kvalita velká, ale jako začátek zápasu, podle mě jsme se s tím prali dobře, ale následně ty situace rozhodly ten zápas.
1: Český kladivář Volodymyr Myslivčuk skončil čtvrtý na evropském šampionátu v atletice. 7 cm ho v Birminghamu dělilo od medaile. Vyhrál Maďar Halás. A plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy v Paříži na 100 metrů volný způsob. Barbora Sémanová obsadila 7. místo. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Všechrom a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď popojíždí kolona o sjezu na Benešov z 22. kilometru k exitu 15 Velké Popovice. Tam po nehodě teď všechno sklízejí do odstavného pruhu a právě teď už jedou všechny tři pruhy. Až půlhodinové zdržení by se mohlo pomalu krátit. Na D1 taky na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, různě pomalu jedoucí do zúžení u D2 osobním autem až půl hodiny. Na D49 z Hulína na Frišták je po střetu osobního auta s nákladním na exitu 9 Holešov jih uzavřený sjezd i nájezd na dálnici. Na příjezdech do Prahy vznikají kolony na dálnicích. Na Strakonické D4 za Řitkou ze 12. kilometru ještě asi 25 minut do omezení u Jiloviště. Plzeňská D5 od exitu 5 Rudná je plná na Pražský okruh k Ořechu, celý úsek osobním autem až 40 minut. V Praze řada ranních kolon, mimo jiné na příjezdu k letišti z D7 od středu Kluk i z okruhu od Evropské, nebo z jižní spojky se to táhne od McDonald's k Mrázovce. A silnice 35 Jičín Turnov zůstává u Borku uzavřená, nad ránem se tam vysypaly traverzy, objíždí se to přes Rovensko, čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A po nich začíná host Radiožurnálu s moderátorem Janem Pokorným.
14: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je významný operní pěvec Jiří Rajniš. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Jsem rád, že jste se tady zastavil na skok v České republice. A mě tedy mile překvapilo, že když jsme dole v minus jedna patře čekali na výtah, já měl pocit, že si pobrukujete něco. Vy jste si něco zpíval. To, možná to ani nevíte už.
15: Tak máte pravdu, asi jsem to dělal nevědomky a ráno. Občas máme tu tendenci operní pěvci zkoušet ty hlasivky, jestli fungují. Sice mám dneska volno, ale asi nevědomky jsem možná pobrukoval takzvané brumendo, ozvučování do masky.
14: A když se podívá člověk na rozhovory, kterých s vámi vyšly desítky, stovky, tak má pocit, že je to takový operní zeměpis, ne? Vy jste pořád někde na cestách. Kdy je ten čas, kdy se Jiří Rajniš zastaví?
15: No, je to součást v podstatě toho povolání. Já s oblibou říkám, že to je v rámci koníčku nádherná neutochající vášeň cestování za operou, ale i to jsem podotýkal, že kolikrát si člověk řekne, čím je starší, že ty návraty domů a tak celkově mít to zázemí je pěkné. Takže to rád teď kombinuji. Docela se to daří v poslední době. Bylo období v minulosti, kdy to jelo v kuse, zejména když jsem byl ve stálých angažmá v Německu, tak to samozřejmě člověk si odbil velkou zkušenost v intenzivním provozu a i tak můžu říct, že to poměrně bylo blízko, například Coburg, první angažmá, menší divadlo, menší město v Bavorsku, posléze Drážďanská opera, takže to lákadlo být doma bylo v podstatě časté, ale ty kufry k tomu patří. Já pořád říkám, že Maria Callas nemohla pořád zpívat někde po městech v Řecku nebo jiní pěvci Švédové ve Švédsku. Prostě se to tak rozlétne a ty budovy, některé ty prestižní jsou prostě v USA, v Itálii, Francii, Japonsku, Austrálii, takže ono to jinak nejde. Už jakoby přes Skype nechceme zpívat jak za covidu videokolem.
16: Host Radiožurnálu.

0: zlopatej.
1: Operní pěvec Jiří Rajniš je hostem Radiožurnálu. Když jste začal brát už úplně smrtelně vážně vaši profesní dráhu, tak vy jste se rozhodl pro Německo, že budete působit v německy mluvících zemích. Proč?
2: Já díky tomu, že rodiče byli v divadlech, umělci, operní pěvci, a já jsem znal poměrně dobře celkově to prostředí už od toho útlého mládí, od dětství. Já jsem vnímal nejenom tu krásu, která mě samozřejmě asi od opravdu těch 3-4 let chytila, že jsem se stal v úvozovkách fanatikem pro to divadlo jako celek nebo pro tu hudbu operu, ale tím, že jsem vnímal posléze, když už jsem vyzrával, zřejmě jsem zjišťoval i ty peripetie, tak jsem byl docela tak jako vybaven tím, co to všechno obnáší a co to jako obnáší konkrétně pro ně tady. A já jsem s oblibou poslouchal samozřejmě mnoho nahrávek se slavnými pěvci, jako to dělá každý operní pěvec, který se chce inspirovat, ale vnímal jsem nahrávky i právě z těch nejprestižnějších operních domů, z Metropolitní opery a tak dále, a měl jsem nějakou touhu, tendenci jít do toho světa co nejdřív. Já jsem vystudoval činohru, hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, takže...
1: Což se může hodit.
2: To se velmi hodí konkrétně v dnešním operním modernějším světě.
1: A tam chtějí hodně herectví, že?
2: Velmi. A myslím si, že srovnatelné s tou činohrou. Právě proto podotýkám, že ta průprava byla velmi podstatná, ale já samozřejmě pořád měl tu vidinu toho být tím operním pěvcem. Samozřejmě jsem to nevzdával a šel jsem do ciziny a šel jsem hlavně v první fázi po nějakém roce stráveném tady na Akademii muzických umění. Díky i špatným věcem se staly ty dobré, ta motivace jít do toho světa. Takže já jsem začal studovat v Americe, možná se k tomu budeme i dostávat. A když se člověk vrací, nikdo na něj úplně nečeká asi, úplně tady zpětně v těch zemích. A já jsem si říkal, začnu a zkusím to tam, kde mě třeba vůbec neznají. A když jim ukážu v 5-6 minutách na konkurzu, co umím, třeba mě přijmu. To se po nějakých velkých peripetích, zkoušení mnoha konkurzů, mnoha e-mailů, mnoha cestování stalo, a to právě v tom Německu.
1: A ono už to vypadalo, že se to nestane. Ne?
2: Ano, vypadalo to, že to se, protože člověk to potom, ano, to člověk vnímá tak, protože to studium v Americe je velmi náročné finančně a vlastně se tam jako s tou vidinou té etablace úplně člověk nemůže jako setkat, jo, to je velmi, velmi náročný svět, to není o tom začít nový život, americký sen. Já jsem vnímal v té době i u těch mých spolužáků, studentů právě na velmi prestižní univerzitě UCLA v Los Angeles, i když končili nebo skončili, kde vlastně se uplatňovali, a ve státech to bylo poměrně náročné a mnoho z nich to nedělá. Ale to je velmi podobný všude v dnešním světě, jo. Že začne někdo opravdu to studovat a ve finále se není šance etablovat, i když se pro to udělá mnoho. No ale já jsem to nevzdával, jakoby, no. Takže...
1: Tak on tatínek taky na vás zatlačil, abyste to nevzdával, ne?
2: V té poslední chvíli, protože když opravdu se...
1: No, to tatínkové dělají.
2: Já myslím, že ano, že to bylo v takový dobrý intuici. Já jsem 2-3 odmítal už potom nějakou nabídku. Byl to konkrétně festival mladých Zoom Oper Bamberg, letní festival v Bamberku. A tam už jsem si říkal, když mě říkal tenhle malá role možná, potom že ne, potom agent jeden podvodník, druhej takovej polopodvodník, ten jeden slibo, pak z toho nic nebylo. Já říkám, to už takhle dál nejde. Jo. Nejenom, že ta Amerika byla velmi drahá pro ty rodiče, bez scholarshipu, bez toho, tak já už jsem trošku rezignoval, a v tom momentě, když byla ta nabídka, ten e-mail, jako mnoho dalších, že něco nabízejí, ať jedu na konkurs, já říkám, teď mi tam stejně možná nabídnou toho Mazeta, toho takového sedláka. Já už to prostě, tatíne. Jednou, dvakrát jsem jim to řekl, důvody. Potom ještě jsem se vymlouval tady na záplavy v roce 2013, to bylo, že se nedostaneme tím autem do toho Bamberku. A vlastně ten táta, hele, pořád ti podepisují, že toho Dona Giovanniho nemají, tuto titulní roli. A já jsem tam v těch 21 letech teda jel společně s tátou, zaspíval jsem, vrátili jsme se do Prahy a v ten moment volali, večer volali, že mě chtějí na tu titulní roli. Já jsem tomu nechtěl věřit. Po těch jako úskalých a takovýho drsných jako zpětných vazeb o těch agentů a o těch různých lidí z konkurzu.
1: A takže to byl velmi mladý Don Giovanni, ne? Kolik vám bylo? 21?
2: No já, je to takový superlativ, ono už ty léta uletěly, jo. Ta mladá karta je trošku, že se s ní dá hrát nějakou dobu. Já jsem byl oficiálně údajně nejmladším českým operním pěvcem, který stvárnil tuto roli vůbec v zahraničí. Nikdo jiný se nenašel a dokonce to potvrdil i velmi prestižní, takové velmi prestižní periodikum magazín Opern Glas, jo, který dodnes píše o těch slavných pěvcích, tak udělal kritiku a tam se to zmínilo. Takže to mě potěšilo a to vlastně byl oficiální start toho všeho, i dále do toho Německa, do těch angažmá.

0: Když operní pěvec Jiří Rajniš dostal poprvé nabídku účinkovat v proslulé La Scale, říkal jste si, musím zavolat někomu, kdo už tam byl, abych věděl, do čeho jdu?
1: Ne. Ne. Tak má to taky svůj příběh. V covidu byla drsná doba a tím já jsem šel na volnou nohu před covidem právě od Drážďanské opery. Jsem se vydal cestou volné nohy, protože těch nabídek bylo spoustu a logicky se v německých angažmá nedá stíhat. Oni jsou poměrně striktní a najednou se takzvaně roztrhl pytel a nabídky se šířily ze všech stran i v podstatě u nás v republice. Na Slovensku hodně Národní divadlo v Praze a tím prostě, že jsem se vydával potom cestou, že jsem poznával ty manažery, operní agenty a nějakou zkušenost jsem měl, že jsem prošel agenty a ten covid nám v podstatě zamrznul veškeré možnosti, jsem oslovil jednoho člověka, který mě shodou okolností kdysi viděl v těch Drážďanech a netušil jsem, že se někdy spolu spojíme znova. Jeden jeho basista mě doporučil a nějak z toho sešlo klasicky, jo? Sejde s očí, sejde z mysli. Já jsem mu napsal a oni mě na základě toho, že mě trošku dedukoval, věděl nějaký věci, že funguju jako výkonný pěvec, že mám nějaký portfolio nahrávky, hold v této době to hrálo Alfu Omegu, tak mě přijal a začala spolupráce s jednou z takovou, z nejsilnějších managementů v operním biznise, v operním světě, jo. Kteří zastupují opravdu ty nejlepší nebo renomované známé pěvce ze všech koutů světa. A potom se odehrála taková kombinace nebo spolupráce toho, že jsem byl na festivale v Německu, dělali jsme Madame Butterfly, myslím, a já jsem tak posléze byl nějaký raut a já jsem si tak prohlížel, co bude kde někde v další sezónu, občas to tak my máme, že jo, s kolegama, že čekujeme, kontrolujeme, co kde jak. A najednou na mě vyskočila na stránkách La Scale úplně náhodou, že tam bude Rusalka. Otevřel jsem, ježiš, Rusalka, to je poprvý v historii vůbec La Scale bude se uvádět, jo, náš poklad. A já jsem otevřel obsazení, tam už ty některé role byly, ale já jsem neviděl mojí roli pro baritón Hajného. Hajný je taková fajn, taková komičtější, dva výstupy s Kuchtíkem, já říkám, ty tam nemají Hajnýho, ani lovce teda, jakože to lovec zpívá za scénou. Říkám, no tak napíšu agentům, jsou to Italové, dělají s italskýma domama, spolupracují s La Scalou, to už jsem věděl. A tak jenom tak mimo děk, jako hele, oni nemají obsazeno. Ona tam skutečně jedna z těch manažerek napsala, oni řekli, nemáme fakt Hajnýho, hledáme Hajnýho, ať přijede na konkurs. No já jsem byl v takovém očekávání, nikdo jiný tam nebyl, ještě kolegyně, taková slavná zpěvačka Julia Grigorian, ta zpívá teď Metropolitní opeře, ta se hlásila na Žínku. A já říkám, no nikdo tady není, není tady Pepa, Indra, tenhle, tamten. Kolegové, jako asi je docela šance. A teď říkám, hlavně to nepokazit. Hmm. A zaspěl jsem konkurs, asi můj nejlepší konkurs v životě, dovolím si tvrdit, mám to i pořád jako vzpomínku v diktafonu. No, zkracuju, ten den volali těm manažerům, přijímáme na Rusalku.
0: Takže, na Hajného.
1: Takže normálně zase úplně euforie, potom covidu hlavně a celkově tak to nastartování samozřejmě máme pernou džungli, ta profese to obnáší. A událo se, no já jsem hostoval hodně i v Evropě, jinde Švýcarsko a tak dále a už přicházely ještě nabídky před Rusalkou, například Salome, tak to už jsem tam debitoval, že najednou už řekli, nechce ještě zpívat v opeře v Salome, původně taky se slavným dirigentem Zubinem Métou, to potom dělal kolega z Německa. Každopádně ta spolupráce se rozrostla a poměrně jsem zabřednul i s italským repertoárem, s Mozartem do stěžejních operních domů v Itálii, ve Francii, v Belgii, takže najednou to začalo, takže...
0: Takže teď se dostaneme k tomu jazyku. Ta Rusalka se samozřejmě zpívala česky, a jsi tam byl jediný Čech vlastně, jako ten Hajný. Ostatní neměli problémy s tou češtinou, vědějí vlastně, co zpívají?
1: No, v případech titulních rolí, co jsem měl kolegy, je jim samozřejmě ten jazyk blíž. Jasně. Protože je to slovanský jazyk, takže pro Ukrajinku.
0: Která zpívala Rusalku.
1: Která už určitě Rusalku zpívala, spolupracovala i s kolegou, s panem dirigentem Robertem Jindrou, což vím od ní, a určitě jí výborně pomáhal. Já si myslím, že jo. Potom je otázka, kdo ještě tak nějak do detailu možná neví, to si všímá člověk. Byla už repríza dokonce, jestli můžu takhle říct, bylo na ČT Art, ano. Vysílání, vlastně ten záznam, co šel na Rai Cinque, tak si ho vzala Česká televize a každý si udělá svůj obrázek. Samozřejmě já jsem si to užíval, tam nebyl žádný problém, každý se mě ptá, co to znamená pro mě vystoupit v La Scala. Já říkám, no nejvíc na to vzpomínám, jak jsem si to štrádoval s přítelkyní a s panem konzulem a oni se mě ptali, že jsem tak v pohodě a říkám, teď to je úplně úžasný. Co víc si přát, jako být takhle v takovýhle roli, která sedne jako poklice na hrnec. Samozřejmě je to pro ně náročný. Určitě pro cizince jako takové, Janáček celkově, jo. To jsou oříšky prostě, který doteď nechápu, jak to někteří pěvci zvládají a fakt se jim to daří některým.
0: To si vezměme, že u té Rusalky, když ona má zaspívat Hastrmánku a teď je tam to STRM, to by Francouz nevyslovil ani náhodou.
1: Ne, to je fakt oříšek a proto je hodně nápomocen takzvaně language coach, jazykový poradce, který by měl být správně z Čech. Jsou výjimky, že jsou čeští koučové, nějaká třetí generace emigrantů z Kanady a stejně došlo v metropolitní opeře, že tam říkala jí radu Američance, že je to řekni mi, kde je můj Melly. A takhle jako radila jako language coachka v metropolitní opeře, jo, paní René Fleming, světové operní divě.

0: Radiožurnál půl desáté. Máme pro vás krátké zprávy. Začíná platit první část nových pravidel pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. První změny se týkají hlavně značení obalů. Nově bude platit, že na sobě budou muset mít napsané, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Evropa tak chce minimalizovat odpady. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery využívající Černomorský přístav v Novorosijsku. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. A ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale také ve Vizovických a Hostýnských Vrších nebo na severu Bílých Karpat. Sport. Fotbalová Sparta si v aktuálním ročníku Ligu mistrů nezahraje. Po domácím vítězství 2-1 totiž prohrála v odvetě třetího předkola v Lyonu 0-3. Pražany tak čeká ligová fáze Evropské ligy. A fotbalisté Plzně se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud Hradec Králové zítra postoupí přes Bešiktaš Istanbul, bude hrát ve stejné fázi soutěže s litevským Žalgirisem Kaunas. V případném čtvrtém předkole konferenční ligy čeká východočechy řecký Panathinaikos Athény.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení před Brnem a další nehoda před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Popůvky ze 183. kilometru. Do omezení u D2 je to osobním autem zhruba 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy se nejdřív za Šmejkalkou rozjíždí kratší zbytek kolony kolem sjezdu na Benešov na 22. kilometru. Dál už to jede plynule, protože nehodu u exitu 15 Velké Popovice došetřují stranou v odstavném pruhu, ale jenom o kousek dál vzniká další kolona od nájezdu z Pražského okruhu z 10. kilometru. Zatím je to na pár minut k Čestlicím na 8. kilometr. Tam stojí v levém pruhu dvě auta po lehčí kolizi. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu za Řitkou počítejte s kolonou teď ze 12. kilometru, ještě je to asi na čtvrt hodiny do omezení na 9. u Jiloviště. Na D5 z Plzně do Prahy je fronta od exitu 5 Rudná až na Pražský okruh k Ořechu osobním autem až půl hodiny. Na D49 ve směru z Hulína na Frišták zůstává po vážné nehodě uzavřený sjezd i nájezd exitu 9 Holešov-Jih. A silnice 35 Jičín-Turnov už je u Borku zase průjezdná, následky nehody odklizené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Každý

0: Nebo i ten vodník, myslím, ale to bylo nejvíc u babičky na statku a tam se dal ten obývák, ten pokoj převrátit z hůru nohama a já měl nějakou svoji bláznivou představu, že jsem to nějak poskládal i z máminých paruk, co měla půjčený z operety, z divadla, tak jsem jí tak jako ostříhal, aby to vypadalo víc jako ten rozcuchaný šašek nebo nějaký její šaty, teď nechci, aby to nějak vyznělo divně, ale nějaký, připomínalo mi to renesančního vévodu, tak jsem to nějak si na sebe navlík všechno s kabátama a nalepil jsem si bílkem prostě vatu, abych vypadal jako král Nabuchodonozor. No. Tak jsem to dával dohromady a bavilo mě to nějakou dobu v tom dětství.
1: A to znamená, vy jste měl ty árie naposlouchané od rodičů?
0: No, to je největší výhoda, sice dřív jsem to možná komolil, když jsem byl malej, ale táta se strašně učil ty role intenzivně, i v autě, doma prostě. Já jsem jezdil na ty představení, co to šlo, já jsem ho i prosil, kolikrát nechtěl, abych furt jezdil, ale já jsem se potom ty role fakt naučil a ve své podstatě, jak to je stejný obor, bariton a bariton, tak jsem se je moc jenom jsem je ve své podstatě oprášil. Mnoho z nich už jsem měl možnost dělat nebo je budu dělat, to znamená, že tam to byla taková výhoda, že jsem té babičce už jako mohl zprostředkovat takový v podstatě autentický zážitek jako v divadle, no, dalo by se říct.
1: Pane Reniši, kdy se pozná tedy, co to bude? Jestli to bude bariton, jestli to bude bas, jestli to bude tenor?
0: No,
1: je to v tom dospívání?
0: Ano, víceméně, ale u těch holek je to tam trošku dřív, oni přece jenom
1: zrají
0: dřív, takže tam bych eventuálně to vyzrávání je mezi těma 15. rokem, 20. U toho kluka bych řekl, že ten hlas bude zrát samozřejmě pořád od 20 do 30. Každý to má individuálně, ale i u mě zjišťuju, že samozřejmě ten hlas je úplně někde jinde, než byl před 10 lety. Jo. To v těch 25, ano, člověk funguje, i v tom provozu zvládá, ale i ty těžší úlohy, to potom, a pořád by se dalo říct, že máme čas, jo. Tam opravdu jsou ty možnosti dělat ty role až po 40 u baritona, u basa. U toho tenora možná dřív, jo, přece jenom ty princové a tak dále. Dá se to, když má člověk k dispozici. Ale myslím si, že to hlavně individuální. Každý je jinak disponován a jsou prostě chřtány. Například můj kolega, já si dovolím říct, že asi současně nejlepším baritonistou, to je Mongol. A tomu je 37 nebo možná 40 měl. A ten, když na tom jevišti zpívá opravdu všude, jo, v Laskale, v Metropolitě, ten, když otevře tu pusu, to je dramatický verdiovský, prostě voce verdiány se říká, takový chřtán a to se rodí, to se nedá prostě nějak ovlivnit, to se rodí a ani Italové to nechápou, jak je to možný.
1: Že Mongol to takhle dává.
0: Mongol to takhle dává, prostě Mongol, ale to není pravidlo, možná potom je i Švéd, který je takový talent, nebo Švédka, nebo z Brazílie.
1: Na původu nezáleží.
0: V podstatě ne, ale je pravda, že nějak v té Asii, ač to nemá úplně společného s tou naší historií v klasické muzice nebo v opeře, je jich opravdu strašně moc, kteří se etablují nebo zkoušejí možnosti mladí Asiati, konkrétně Korejci nebo Japonci, Číňani, strašně moc jich je všude, studujou na německých univerzitách hudebních, jsou všude, opravdu jako v Evropě a snaží se etablovat, každý divadlo v Německu má minimálně 3-4 Asiaty v ansámblu, jo. Takže paradox někdy je, že Butterfly Japonku, Madame Butterfly nehraje Japonka, ale ta Němka a potom Pinkertona, který je z Ameriky, hraje zase Asiat, takže ono to vlastně je úplně naopak, ale nevadí. Prostě to je režiteátr, tam už se to ztratí v té moderní opeře.

0: Významný operní pěvec Jiří Rajniš je naším hostem. Když se vaši kolegové, operní pěvci, pěvkyně, dozvědí, že třeba muzikál vám není cizí, opereta, že vám není cizí, koukají na vás despektem?
1: Ne, já mám mnoho kolegů a zabývají se operetou. Já doufám pořád, že ta opereta má svoje místo. Sice na místech, kde by měla být, konkrétně tady v Praze, v Karlíně, tak bohužel už vymřela, to je vidět z repertoárového plánu, ale docela si zachovávají i menší divadla u nás, provinční, tu formu i pro diváka je to chytlavý, že tu operetu mají. Já jsem na ní vyrost, maminka byla v tom Karlíně, já jsem měl možnost začínat vlastně těm roličkama v operetách Polská krev, Čardášová princezna. To byly začátky a ta opereta fakt má co dočinění s operním zpíváním. Ona je náročná. Lehár, Strauss, Kalman to v podstatě psali opravdu pro hotový, vybavený technický operní pěvce. Takže mnoho našich kolegů nebo lidí se zabývá operetou a je to pěkný, protože ty písničky, ty dueta, to je že melodický a je to pro operního zpěváka. Opravdu.
0: A nebylo to tak dřív, že v té operetě se víc muselo hrát, ale teď už se musí taky víc hrát v té opeře?
1: No, v té
0: jestli
1: operetě...
0: Jestli to byla třeba nějaká průprava dobrá pro vás?
1: No ano, já si myslím, že pro každého toho, který začíná v tom divadle a má možnost tu operetu dělat, já znám dokonce hodně výkonných operních pěvců, kteří proplouvají víceméně i třeba několik sezon jenom operetou, a já si myslím, že to je výborná škola. A naopak vyvážit ne patos, normální herectví s klasickým, kvalitním klasickým zpěvem v operetě je asi ten záměr, který by měl fungovat, aby to pro toho diváka bylo fajn, aby to bylo chytlavý, no.
0: A nežije teď opera v době, kdy je nutné, aby ty pěvkyně nebo ti pěvci taky takzvaně vypadali dobře?
1: Protože
0: taková mezzo TV, mezzo TV je všude, že?
1: Úplně ten trend, jak byla paní Kabaje nebo Luciano Pavarotti, no je to kus od kusu a je to i o nějakých preferencích toho daného divadla, toho týmu a konkrétního díla, kde se co bude dělat. Samozřejmě, co si budeme povídat, nějaká kondice, spíš dobrá, velká kondice je pro operního pěvce dobrá. Já mám konkrétně takový fáze, že jednou tak, ale zase pro nějaký role taková ta nějaká hmota, nebo takhle, mít energii je dobrý, protože když zase potom člověk úplně tak chřadne a je na dietách, ono to úplně, nebo za mě v mém případě u toho chlapa, u toho baritonisty, je to asi nereálný. Já zpívám, i mně jsou svěřený role jako otec Žermon v Travě, kvůli tomu, že lidem se asi to líbí, že, a je to pěkná role, musím říct, není to tak dramatický, ale nějakým charakterem si teď říkám, dobrý, tak nějak to utáhnu a zase, když bych dělal Escamilla, tak trošku už budu zase vařit jenom brokolici, no. Uvidíme.
0: Já pořád přemýšlím o té kombinaci toho hraní a toho operního zpěvu. Přece jsou nějaké árie, které jsou tak pekelně náročné, tak pekelně těžké, že máte co dělat, ať jste sebe lepší, abyste to vyspíval. A na to hraní už jako by nebyla energie. Bývá to tak?
1: No, já se nad tím zamýšlím, když se díváme na televizi a máme MTV a různý populární zpěváky, tak samozřejmě každý má svoje nějaký grimasy a mnohokrát i v roku, ono to k tomu jako patří, a právě proto řeknu, že i v té opeře to k tomu patří. Oni mají různé grimasy, i souloví zpěváci, že si udělají, hledají si ty místa a třeba se zakřenějí, nebo tak jako zamrače. Teď, že kolega, populární zpěvák, nespomenu si jméno, ten vysloveně jede na těch svých i gestech, jo, prostě.
0: Český?
1: Dan Barta. Takhle.
0: On si to ukazuje rukama,
1: možná to k němu patří, asi to k němu patří určitě. A my máme pekelně těžké árie a tam je zásadní se opravdu na to soustředit technicky. Pokud to tam není, i ve smyslu toho přemýšlení, o co jde, neříkám úplně, jako by se člověk z toho diváka neodradil, ale opravdu se na to musí soustředit. Ta vyváženost s tím herectvím je, pokavať třeba je člověk odproštěný a má dobrou režii, tak to jde docela snáš. Ale když je nějaký koncert a vy se ptáte na těžkou pekelnou árii, tak si myslím, že tam je dobrý se opravdu na tom koncentrovat. Jo. A, A zase, je to kus od kusu. Kdo má nějakou lepší dispozici, tak nemusí. Kdo třeba na sobě pracoval a nezvládá to tak odproštěně, uvolněně, tak je lepší, když se na to soustředí. Ta opera je prostě náročná, no.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S operním pěvcem Jiřím Reinišem bychom se mohli bavit ještě hodiny a hodiny a hodiny, anebo dny, ale řekněte mi, co vás čeká letos?
1: No, letos, myslíte příští sezónu?
0: Já vím, že vy operní pěvci to máte trochu jinak, no tak jako, na co se nejvíc těšíte?
1: No, na co se nejvíc těším například, tak mám letní třeboňská setkávání, to je festival a zároveň tradiční masterclass. Bylo to doposud s instrumentalisty, výbornými hudebníky, jako je Vilém Veverka, Ladislav Horák, akordeonista, Patrik Vacík, kytarista a tak dále. A přibyl jim tam jeden obor, první ročník, a to budu já, operní pěvecké masterclassy. Takže na to se velmi těším. To bude taková moje první zkušenost v podstatě, neříkám úplně s kantorstvím, s učením, ale víceméně s takovou možností pracovat s mladými lidmi, kteří mají zájem například nejenom technicky, ale interpretačně pomoct nebo navést. Tak myslím si, že i v tomhle tom jako se můžu najít. Rád budu aktivním zpěvákem, vím, že mnoho lidí se musí živit učením a je to v pořádku, ale tato novinka, myslím, že bude výživná, protože bude to v několika dnech se závěrečným koncertem právě studentů se mnou a s kolegou Láďou Horákem, akordeonistou. Máme spolu i kapelu Napolitán kvartet, takže je to taková grupa lidí, se kterýma rád koncertuju a je to takový pro mě osvěžení. Mimo operu právě vybereme třeba i neapolitánský písně, zpíváme tyhle, dovolím si říct, šlágry prostě s takovýmhle komorním se skupením, hrajeme, kde se dá, ale Třeboň bude výživná. Nejenom pro mě, ale pro ty svěřence moje. Tak na to se taky těším.
0: Tak ať vám to klapne a mějte se hezky. Děkuju za rozhovor.
1: Děkuju moc, mějte se pěkně.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, co u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 10 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
6: Soudce bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Začíná festival nového cirkusu Letní Letná. Fotbalisté Sparty podlehli ve Francii Lyonu 0-3 a v kvalifikaci Ligy mistrů skončili. Po vážné nehodě je na dálnici D49 směr Frišták uzavřený exit 9 Holešov. A čekáme většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Městský soud v Praze se dnes bude zabývat odvoláním v kauze nájemného za pražské pozemky s ruskými budovami. Už dřív soud rozhodl, že vlastník budov, firma Simple Service Rent, má Česku zaplatit zhruba 6 milionů 300 tisíc korun i s úroky. Stát ale požaduje vyšší částku.
7: Spor se týká pozemků v pražských Stodůlkách, kde je několik administrativních budov a bytů. Postavili je Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko pak pozemky převedlo právě na firmu Simply Service Rent. Ta státu začala platit nájemné, které ale bylo nedostatečné podle diplomatického sboru. To je příspěvková organizace, která stát ve sporu zastupuje. Obvodní soud v únoru přiznal Česku náhradu víc než 6 milionů korun za roky 2015 až 2018. Proti tomu se diplomatický sbor odvolal a požaduje víc než dvojnásobek. Zástupce firmy to odmítá. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníši na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. Rokitovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí. Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Vicher je první ze tří víceúčelových fregat navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
8: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
9: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dittrich. Fregata ORP Vicher je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
10: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
11: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
12: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových.
11: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
13: Fotbalisté Sparty prohráli v Lyonu 0-3 a z Ligy mistrů vypadli ve třetím předkole. V úvodním domácím zápase totiž Pražané zvítězili 2-1, což jim na postup do další fáze kvalifikace nestačilo. Sparta tak v této sezóně bude hrát Evropskou ligu. Plavkyně Barbora Sémanová má za sebou na mistrovství Evropy rozplavbu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži u toho byl reportér Martin Charvát.
14: Barbora Sehmanová vyhrála rozplavby, všechny rozplavby, postoupila do semifinále nejrychlejším časem těsně přes minutu a 57 sekund. Naopak dvojce Jurčík a Slavík se do semifinále na 100 metrů motýlek nedostala. Večer tedy bude bojovat ve finále na 200 metrů znak o medaili Jan Čejka v 18 hodin a 40 minut v našem přímém přenosu. Před ním poplave Sehmanová zmíněné semifinále na 200 metrů kraul. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D1 u Čestlic, taky na D49 u Holešova. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna počítejte s kolonou od sjezdu na okruh z 12. kilometru, zabere kolem 10 minut k Čestlicím, na 8. kilometru tam řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy od exitu 182 Popůvky zůstává kolona kamionů v pravém pruhu, osobní auta v levém jedou taky pomaleji, kde dvojice ještě asi 20 minut. V Brně na městském okruhu vznikají kolony v Židenické směr Královo pole od nájezdu ze Svatopulkovy i z Rokytovy, protože
16: před Husovickým tunelem vyměnilo svodidla, to tam stojí, celá ta estakáda až skoro na Vinohrady.
15: Na D49 z Hulína na Frišták na exitu 9 Holešov jich stále vyšetřují vážnou nehodu. Sjezd i nájezd na dálnici zůstává uzavřený. Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu už za Řitkou vzniká jenom kratší kolona z 11. kilometru do omezení na 9. u Jiloviště, je to na 10 minut. A v Hradci Králové na městském okruhu ve Střelecké ulici ve směru na Reslovu se před křížením s Gočárovou třídou srazila 4 auta. Kolona začíná už před křižovatkou v Lipkách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A po nich už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chomem.
5: 12. srpna, středa, dobrý den. Ten den D už nastal, večer budeme moci i v Česku sledovat částečné zatmění slunce a následně i meteorické roje Perseidy. A tak vám v úvodu dnešního dopoledního Radiožurnálu rádi řekneme, odkud z našeho území nejlépe tyto jevy sledovat a co k pozorování budete potřebovat. Zůstaňte u nás, krásné dopoledne, vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: za 100 let.
1: Ne za 100 let, ale už dnes večer bude z našeho území pozorovatelné částečné zatmění slunce podle astronomů nejvýraznější za desítky let. O tom, kdy a jak ho pozorovat, teď budu mluvit s naším vědeckým reportérem Martinem Srbem. Martine, dobrý den.
2: Dobrý den, to zatmění začne po 19. hodině a potrvá přibližně hodinu nebo i víc, vlastně až do západu slunce, láká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: U nás bude zatměno téměř 90% průměru slunečního kotouče. Do roku 2075 nejvýraznější částečné zatmění slunce.
2: To zatmění bude postupovat po zemském povrchu, takže na různých místech našeho území bude v různou dobu. Ty časové údaje se můžou o pár minut lišit. Třeba v Liberci se začne zatmívat už 1918, v Českých Budějovicích 1921, udává Česká astronomická společnost. A nejvíc zasněné slunce bude po 20. hodině. Asi 2010 až 2013 zase podle místa, ale tou dobou už na východě našeho území bude slunce zapadat.
1: Takže bychom se zároveň měli podívat včas, než nám zmizí za obzorem.
2: Přesně tak. Ideálně, pokud budeme mít nerušený výhled k severozápadu, taková louka na severozápadním svahu bude určitě dobré místo k pozorování. No ale až to přijde, tak bychom se neměli určitě dívat přímo do slunce. Vědci a lékaři varují, že i zatmělé slunce vyzařuje hodně neviditelných paprsků, které nám můžou zničit zrak nebo fotoaparát a přitom to na první pohled vůbec nebolí.
1: Jak tedy slunce pozorovat bezpečně?
2: Když už se chceme dívat přímo, tak přes hodně tmavý filtr schopný odstínit i infračervenou a ultrafialovou složku záření. Na hvězdárnách už nejspíš mají speciální brýle vyprodané, ale podle norem vyhovují svářečské filtry, takže jestli ještě chcete schánět v železářství, tak by měli dohromady mít číslo 12 a víc. Můžete dát třeba 2 šestky přes sebe. Ještě bezpečnější pro oči než přímé pozorování je ale nepřímé pozorování neboli promítání slunce.
1: To se dělá jak?
2: Pomocí takzvané dírkové komory. Vezmeme si třeba karton s malou dírkou uprostřed, nebo třeba struhadlo nebo cedník s kulatými dírkami a sledujeme stín, který ta věc vrhá na zem nebo na papír, popisuje Jan Veselý z pražského planetária.
4: Listnaté stromy, pokud mají hustou korunu, mají tak malé mezery mezi těmi listy, že to také funguje jako dírková komora a na zemi pod stromem vidíte obrázky toho zatmění slunce.
2: Zatměním a západem slunce ale podívaná na obloze nekončí. Čekají nás noci plné meteorů, takzvaných padajících hvězd z rodu Perseid, ty budou vidět po celé obloze. A víc o zatmění i o meteorech uslyšíte mezi 19. a 20. hodinou v magazínu Experiment Speciál, který se vysílá z Ondřejovské hvězdárny Akademie věd.
1: Vědecký reportér Martin Srb, těšíme se na to. Martine, díky a naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: A teď se s Debbie v dopoledním radiožurnálu slunce i dotkneme.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

skoro polovina srpna začínají platit nová evropská pravidla o obalech a obalových odpadech. První změny se týkají hlavně označování obalů. Co přesně a pro koho ode dneška platí, řekneme za chvíli v dopoledním biznisu do půl jedenácté.

0: Jasné označení výrobce obalů nebo zákaz určitých typů chemikálií v potravinových obalech. To jsou některá z pravidel, která dneškem začínají platit. Vycházejí z nařízení Evropské unie. České firmy ale na změny příliš připravené nejsou. Tereza Chlubná z ekonomické redakce dovysvětlí. Terezo, pěkné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Co přesně tedy od dnešního dne platí a hlavně pro koho to platí?
1: Na trh už by se ode dneška neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš mnoho chemických látek s názvem PFAS. To je zkrátka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu, takže jde třeba o sáčky nebo krabice na různá mastná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
2: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
1: Podle Zemánka tak nejspíš část nákladů přejde v budoucnu i na spotřebitele.
0: Jsou na to české firmy připravené?
1: No, nejsou, nemají dostatek informací. Hospodářská komora zpracovala průzkum mezi skoro 400 firem z různých odvětví. No a vyšlo jí, že jenom 3,4% dotázaných firem jsou na změny připravené, což je podle viceprezidenta Hospodářské komory Jana Mračka velmi málo.
3: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterým já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
1: Firmy třeba budou muset u nových obalů důsledně doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Cílem změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu.
0: Poznal nějak ty změny třeba zákazník e-shopu?
1: Ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška nám řekl, že nikoli.
4: To, co začíná platit, je prakticky pro zákazníka absolutně nezajímavé. Někde na krabici bude štítek, pravděpodobně třeba jenom QR kód nebo nějaké sériové číslo, něco, z čeho zákazník vůbec nic nepozná, pro označení výrobce. To je důležité pro nějaké kontrolní orgány, pro ty, kteří budou kontrolovat výrobce nebo producenty, ale pro zákazníka to vůbec důležité není.
1: Nařízení totiž nabíhá v několika fázích. To hlavní, co pocítí už každý z nás, bude platit až od roku 2030, kdy se třeba přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Doplňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
5: Nebo některé jednorázové obaly v oblasti pohostinství a ubytovacích služeb. Třeba tácky, talíře, kelímky, sáčky, krabičky, mini obaly na kosmetické, hygienické a toaletní potřeby, v hotelích a podobně.
1: Doplnila Jana Schillerová z Ministerstva životního prostředí.
0: A tohle byla Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Terezo, díky, pěkné dopoledne.
1: Já taky, hezký den.
0: Posloucháte dopolední radiožurnál ve středu 12. srpna roku 2026. Za 8 minut pro vás máme další zpravodajský servis, a to včetně toho dopravního. Máte-li cokoliv ze silnic, informujte nás a posleze tedy i ostatní. 800 553 553.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise právě hodnotí magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále pražského Žofína. Buďte u toho i vy. Přímo na Žofíně nebo v našem vysílání. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín CZ. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Pražský městský soud se dnes bude zabývat sporem o nájemné za pozemky s ruskými budovami v Praze. Soud už dřív rozhodl, že by firma, která budovy vlastní, měla státu vyplatit asi 6 milionů 300 tisíc korun. Stát ale po vlastníkovi vyžaduje více než dvojnásobek. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu. Doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovaly jihokorejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu i před necelým týdnem. Rakouský hrad Hardek u hranic s Českem se na 2 týdny otevřel veřejnosti. Druhý ročník akce Hradní léto můžou lidé navštívit do 23. srpna. Uvidí jindy nepřístupné interiéry hradu, včetně rytířského sálu, krčmy anebo kaple. Sport. Fotbalisté Sparty si ligu mistrů nezahrají. Po úvodním domácím vítězství 2-1 prohráli v Lyonu 0-3 a vypadli ve třetím předkole. Pražany tak v této sezóně čeká Evropská liga. Do mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zasáhne 6 českých atletů. V první polovině 10 boje se představí Tomas Jervinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský. V rozběhu na 400 metrů Barbora Malíková a ve večerním semifinále na trati 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolona před Brnem a nehoda před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se od exitu 182 popůvky stále tvoří kolona. Celý úsek k D2 zabere v osobním autě 25 až 30 minut. Na D1 před Prahou směrem z Brna už se tvoří jen kratší kolona. Od nájezdu z okruhu z 10. kilometru je to na 5 minut k nehodě na 8. u Čestlic v levém. Opatrně dojíždějte. Kolony potom v Praze na jižní spojce delší od Spořilovské, čtvrt hodiny na Lanový most a potom další fronta ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice, asi 40 minut osobním autem přes východní okruh a Novopatskou k Zúžené k Belské. Mimochodem její rekonstrukce má skončit zítra v podvečer. Na silnici 37 z Jaroměře na Trutnov se za Kuksem popojíždí 10 až 15 minut do omezení v Choustníkově Hradišti.
5: Proběhly nějaké stavební úpravy. Provoz je řízen Kyvadlově.
4: Opačným směrem na Jaroměř fronta jenom kratší. A v Olomouci na průtahu městem po silnici 35 v Tovární ulici čekejte kolonu za estakádou Holého před křižovatkou s Rolsberskou. Havarovalo nákladní auto. Zdržení se tam pohybuje mezi 5 a 10 minutami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čeká nás většinou jasný den, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě republiky jen do 25, na horách dnes naměří většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: A sucho bude dnešním tématem ve 20 minutách Radiožurnálu. Orlická přehradní nádrž nabízí letos v létě rekreantům obnažené kamenité dno, lodě uvízlé vysoko nad vodou a ruiny obvykle skryté pod hladinou. O kolik můžou vodohospodáři ještě hladinu snižovat? A jak je na tom s vodou Vltavská kaskáda jako celek? Ptát se budeme ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly. Ten bude hostem po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Náš zpravodajský server i rozhlas.cz popsal případ další advokátky, která zpronevěřila peníze z advokátní úschovy. Teď Petře Kujínek Polodnové hrozí, že jí kvůli tomu advokátní komora vyškrtne ze seznamu advokátů. A tenhle případ představíme v dopoledním radiožurnálu ještě do 10:45.

0: Telčská advokátka Petra Kujínek-Polodnová čelí řízení před advokátní komorou kvůli zpronevěře více než 8 milionů korun z advokátní úschovy. Svěřené peníze měla vyplatit svému synovci, trestanému recidivistovi. Za to ji soud na konci června potrestal, nakonec pouze podmínkou, protože ještě předtím škodu klientům uhradila. Detaily probereme s reportérem serveru i rozhlas.cz Tomášem Pikou. Tomáši, dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Pojďme si ten případ představit, jak advokátka úschovy zpronevěřila.
1: V případu zpronevěry úschov má figurovat synovec advokátky Dominik Kalina, trestaný recidivista. Ten měl od advokátky vylákat peníze poté, co jí údajně naboural úschovní účet a vyvedl z něj první 2 miliony korun. Advokátka tvrdí, že ji následně přesvědčil, že jedinou možností, jak může peníze získat zpět, je investice dalších milionů z úschov do vybraných projektů. Jak se ale ukázalo, ve skutečnosti ani tyto peníze nikam neinvestoval a využíval je jen pro svou vlastní potřebu. Za toho soud už dříve potrestal 4letým vězením a uložil mu povinnost uhradit advokátce 9milionovou škodu. Kujínek-Polodnová sice klientům peníze včas vrátila, půjčila si je od rodinných příslušníků, přesto s nimi neměla manipulovat jinak, než jak stálo v úschovní smlouvě. I proto jí soud nakonec za porušení povinnosti při správě cizího majetku a zpronevěru na konci června potrestal, a to 2letým vězením s podmíněným odkladem.
0: Rozsudkem to ale pro Kujínek-Polodnovou nekončí.
1: Nekončí, advokátní komora s ní aktuálně vede jednak kárné řízení a zároveň také řízení o možném vyškrtnutí ze seznamu advokátů. To musí profesní organizace zahájit ze zákona vždy, když je advokát pravomocně odsouzený za úmyslný trestný čin, který ohrožuje důvěru v jeho další řádný výkon profese. A kdyby tedy dopadlo řízení v neprospěch advokátky, nesměla by Kujínek-Polodnová už dále advokací vykonávat. Komora ale nechce své rozhodnutí předjímat a také sama advokátka, která si výkon advokacie mezi tím dočasně sám pozastavila, věří, že se jí podaří před komorou obhájit.
0: No a co tedy například říká sama advokátka?
1: Kujínek-Polodnová tvrdí, že v jejím případě nejde o běžnou zpronevěru, ale že se sama stala obětí svého synovce, kterému důvěřovala, zároveň za situaci mohla údajně i její neopatrnost a neznalost funkce Face ID v mobilním bankovnictví. Škodu podle svých slov ale nahradila, odeslala veškeré peníze všem svým klientům včas a přijala za své činy odpovědnost. Třeba

0: i tím, že před soudem přiznala svou vinu a přijala trest, který jí vyměřila.
1: Píšeme o tom i na iRozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu. Z iRozhlasu Tomáš Pika v dopoledním Radiožurnálu. Děkuju.
0: Díky, naslyšenou.

0: enfin toi.
1: Dopolední radiožurnál 10.47. Jan Čejka poplave v podvečer o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Tak jakou šanci má český reprezentant, se dozvíte ještě za pár minut.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Česká výprava by se v podvečer mohla dočkat první medaile na mistrovství Evropy v plavání. Jana Čejku čeká v 18 hodin 40 minut v finále závodu na 200 metrů znak. V Paříži je reportér Martin Charvát. Martine, zdravíme tě.
1: Dobré dopoledne.
0: Jan Čejka postoupil do finále v novém českém rekordu 1 minuta 54,40 sekundy. Jak dobrý je to čas?
1: Se vší vážností a se vší úctou k těm velkým českým plaveckým jménům, ať už to bude Barbora Sémanová, ať už to bude dříve Simona Baumertová, Květoslav Svoboda i nejlepší Čech v historii olympijských her Daniel Málek, je tohle jeden z těch, řekněme, 20 nejlepších časů v české historii. Jan Čejka zaplaval čas, abych to přirovnal, na posledních olympijských hrách by z toho bylo stříbro. Říkám to v zemi, která žádnou medaili v historii olympijských her nemá. Pravda, znakaři se od té doby výrazně posunuli, ale na poslední olympiádě tady v Paříži, i když v jiném bazénu, by to byla stříbrná olympijská medaile. Na loňském mistrovství světa by z toho byla bronzová medaile. Jan Čejka v tom loňském finále skončil na 6. místě. Opravdu je to unikátní čas, je na této trati, ať se používaly jakékoliv plavky, 15. nejrychlejším mužem historie po včerejšku. A z těch aktivních plavců pouze 4 dokázali zaplavat rychlejší čas, z toho 2 to dokáží pravidelně, Jihoafričan Peter Getse a Maďar Hubert Koš, který to nejspíš převede i v dnešním finále. Ale opravdu je to exkluzivní čas, to, co Jan Čejka v semifinále předvedl.
0: No, podle toho, co říkáš, má tedy velkou šanci získat medaily.
1: Je to tak, myslím si, že by měl s Řekem Apostolesem Siskosem bojovat pravděpodobně o stříbro, ale i bronz by byl hezký. Hubert Koš tady bude útočit na světový rekord a nejspíš ani Siskos, ani Čejka by na něj mít nemuseli, ale boj o stříbro také zní velmi hezky.
0: Barbora Sémanová postoupila do semifinále kraulařské dvoustovky nejrychlejším časem ze všech závodnic, taky velká podsta. Kdy ji čeká semifinále?
1: Barboru Sémanovou čeká semifinále v 18 hodin 35 minut. Mimochodem Jan Čejka poplave finále v 18 hodin 40 minut, takže Sémanová vyleze a v podstatě spoza bazénu bude sledovat finále svého tréninkového partnera Jana Čejky. Sémanová má rozhodně na to, aby v celku v poklidu postoupila do zítřejšího finále. Než já jsem odjížděl na tento šampionát, tak jsem si právě zakroužkoval středa, čtvrtek, že by to měly být takzvané medailové dny. Doufám, že dnes a také zítra to vyjde, ale Sémanová ještě musí postoupit do toho finále, ale nicméně nemělo by to být pro ní příliš složité.
0: Budeme to sledovat podrobně na Radiožurnálu Sport, ale taky tady na Radiožurnálu mistrovství Evropy v plavání. Z Paříže teď živě reportér Martin Charvát, a to nenaposled. Martine, díky.
1: Hezký den.

0: A ještě aktuálně z dopravy, co se děje, zelená vlna?
1: Problémy jsou na výjezdu z Prahy D1 na Brno. Pozor, dejte za sjezdem na Pražský okruh. Na kilometru 10,5 začíná hořet velkým plamenem nákladní auto. Stojí sice v odstavném pruhu, ale zpomaluje se tam, hasiči jsou na cestě.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jed zvaný VX. Vražda Kim Jong-nama, bratra vůdce KLDR. O tom je další díl našeho minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Ondřej Látol.
1: Brněnský krajský soud porušil práva při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu, přijeli nakoupit zbraně. Fotbalisté Sparty vypadli z kvalifikace Ligy mistrů ve 3. předkole. Kvůli požáru vzniká kolona na D1 za Prahou ve směru do Brna na 10. kilometru. A bude většinou jasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila práva Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
3: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
1: Jiříkovský je spolu s dalšími 3 lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají, stížnost k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o 2 už soudci rozhodli. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace zvané Kartel Jalisco, Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům anebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
4: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
1: 2 Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí 2 na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. USA loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
5: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico, ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Lyonu 0-3. Po domácím vítězství 2-1 tak v kvalifikaci soutěže skončili a čeká je hlavní část Evropské ligy. Vedení České fotbalové asociace by v nejbližších dnech mělo oznámit další členy nového realizačního týmu reprezentace. Po úterním zasedání výkonného výboru asociace to řekl šéf českého fotbalu David Trunda. Český výběr po nepovedeném mistrovství světa převzal Španěl Santi Denia. Jedním z jeho asistentů je krajan Pablo Amo. Pokračuje David Trunda.
7: Minulý týden probíhaly osobní schůzky, zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje. Teď v tom krátkodobém horizontu pro mě 2 lidi kondiční trenér a asistent, kde se bavíme o českým trenérovi a asistentovi. V rámci toho realizačního týmu budou znatelné změny.
6: Češi na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko a Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 požár za Prahou a kolona před Brnem. Na dálnici D1 při výjezdu z Prahy na Brno opatrně za Čestlicemi kolem 9. kilometru se dojíždí do kolony, sune se to pár minut mezi sjezd a nájezd z pražského okruhu na kilometru 10,5. Tam hořelo velkým plamenem nákladní auto, hasiči už zvládli největší plameny, zachovali provoz v levém pruhu, zabírají střední a pravý, vznáší se tam hodně kouře, i když teď už to hodně slábne. Přesto i na D1 ve směru opačně na Prahu dejte pozor, na 10. a pultem se přihlíží a někteří řidiči přibrzďují. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se od exitu 182 Popůvky sunou nejprve kamiony pravým pruhem, kolem sjezdu k výstaviště se přidávají i osobní auta v levém pruhu a odtamtud je to do omezení u D2 asi na 20 minut. Na dálnici D49 z Hulína na Frišták už je exit 9 Holešov-Jih zase otevřený sjezd i nájezd na dálnici Volný. Havarovaná auta po těžké nehodě odtáhly. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
0: A víme, že minimálně 3 obce v Česku zůstanou po podzimních komunálních volbách bez zvoleného zastupitelstva, a tedy tím i bez starosty nebo starostky. My ty důvody vysvětlíme v dopoledním radiožurnálu za chvíli, stejně jako to, kdo bude takové obce řídit.
2: Dopolední radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Už teď je jisté, že tři obce v Česku zůstanou po říjnových komunálních volbách bez řádně zvoleného starosty nebo starostky. Mezi lidmi není o jejich řízení prostě zájem. Počet zájemců nestačí ani na základní obsazení zastupitelstva. To je třeba případ Krchleb na Rychnovsku v Královéhradeckém kraji, kde je reportér Václav Plecháček.
1: Hezký den, Krchleby na Rychnovsku mají 110 obyvatel a o politickou funkci má zájem jediný člověk. Zastupitelstvo má ale 7 členů. Dosavadní starosta už nechce podle svých slov kandidovat kvůli dlouhodobým sporům s odpůrci. Vadí mu neustálá kritika kroků vedení obce, prý mu funkce nestojí za zdraví jeho ani rodiny. Žádnou kandidátku nesestavili ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Důvody současných zastupitelů, proč znovu nekandidují, jsou různé. Například místostarosta Michal Júzl už zkrátka ve vedení obce být nechce.
2: No já už to dělám 12 let, že jo, a já jsem to nechtěl dělat nikdy. A nebyli lidi, tak jsem to vzal, ale to teď už jsem říkal prostě, že už opravdu ne.
1: No a volit se v podzimních komunálních volbách nebude ani v Rokytovci na Mladoboleslavsku, tam jsou podané 4 jednočlenné kandidátky. Ze zákona ale musí být zastupitelů minimálně 5. Současný starosta Jaroslav Misík už kandidovat nebude a nezájem ostatních vysvětluje náročností funkce. Ve zmiňovaných obcích na podzim převezme zprávu od současných zastupitelů ministerský úředník, ten ale nesmí dělat žádné závažnější rozhodnutí.
0: Václav Plecháček, díky, 4 roky bez řádně zvolené vedení má za sebou už obec Brodec v Ústeckém kraji. Jak to tam bude letos, řekne reportérka Kateřina Kučerová.
3: V Brodci na Lounsku to letos zatím vypadá, že se po 4 letech konečně podaří zvolit zastupitelstvo. Místní dali dohromady 7členou kandidátku, na které je i Lucie Kubová. Podle ní chtěli sestavit už dřív. Mezi mladými rodinami ale tehdy nenašli dost zájemců. Počkali proto, až některým rodičům odrostou děti. V září 2022 tehdejší starostka Jana Hrušková ani další zastupitelé znovu nekandidovali a nikdo je nenahradil. Ministerstvo od té doby vyhlásilo 8 termínů dodatečných voleb. Loni na podzim kandidátku sestavilo 5 lidí odjinut. Místní proti tomu ale protestovali a jejich lídr, vroucký zastupitel David Šebesta, ji proto před prosincovými volbami stáhl. Naposledy se mělo volit letos v březnu. Tehdy ale nikdo kandidátku nepodal. Obec proto dál spravuje úředník ministerstva vnitra Martin Pech. Ten ale není plnohodnotou náhradou zastupitelstva. Nesmí například prodávat nebo nakupovat obecní majetek, jednávat úvěry ani rozhodovat o nových investicích a dotacích. Doplním, že po volbách v roce 2022 převzali ministerští úředníci správu 11 obcí. V 10 se podařilo zastupitelstvo zvolit. Brodec tedy zůstává jedinou výjimkou.
0: Reportérka Kateřina Kučerová, Ústecký kraj. Tady je dopolední Radiožurnál. 2 minuty nás teď dělí od 14:15.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

No a o volbách v dopoledním Radiožurnálu ještě jednou, tentokrát těch zahraničních. Už víme, že v ruských podzimních volbách nebude kandidovat žádná protiválečná strana. Ruský nejvyšší soud tento týden zrušil registraci straně Jabloko, která jako jediná se vyslovovala pro ukončení války s Ukrajinou. Míroví aktivisté ale přemýšlejí, jak Kremlu tyto volby znepříjemnit. Téma pro dopolední Radiožurnál, které ještě otevřeme do 11:30. Teď jsou skoro 2 minuty po čtvrt. Posloucháte Roxette, Wish I Could Fly. Přejeme dobrý den, je středa 12. srpna.

0: Ruský nejvyšší soud zrušil registraci do podzimních parlamentních voleb v straně Jabloko, která jako jediná se vyslovovala pro ukončení války s Ukrajinou. Během 2 týdnů od registrace se stala středobodem zájmu těch Rusů, kteří nesouhlasí s válkou. Teď přemýšlejí, jak použít zářijové volby pro protiválečnou agitaci. Julia Navalná třeba vyzývá k hlasování pro kohokoliv, pokud to nebude vládnoucí jednotné Rusko. Situaci v Rusku dlouhodobě sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu zrušit registraci Jabloka překvapivé?
1: Upřímně řečeno nebylo, respektive co bylo překvapivé, že Jabloko vůbec zaregistrováno bylo. Ona to byla taková malá strana, která v zásadě neměla žádné zvláštní ambice a v okamžiku, kdy ovšem se objevila a začala se stavět do té pozice protiválečné strany. Její heslo bylo za mír a svobodu. Tak to bylo jako velmi překvapivé, že vlastně vůbec zaregistrována byla.
0: Proč bylo Jabloko vůbec zaregistrováno?
1: Různé spekulace hovoří o tom, že bylo prostě rozhodnuto v Kremlu, že podívejte se, my teďka ukážeme, my jim to dovolíme. Jabloko není populární, 20 let se nedostalo do parlamentu, má kontroverzní pozici i uvnitř těch opozičních sil. Oni třeba velmi kritizovali Alexeje Navalného i v době, kdy on byl za mřížemi. Takže oni dostanou prostě pár procent a my budeme moci říct, že takhle to, že tohle je skutečná podpora těch liberálů a drtivá většina společnosti stojí za Vladimirem Putinem.
0: Bude se teď snažit ruská opozice využít volby nějakým způsobem?
1: Už právě, jak jste říkal, Julie Navalná vlastně reanimovala myšlenku svého manžela o takzvaném chytrém hlasování, protože už v roce 2018 Alexej Navalny vyzýval k hlasování za kohokoliv, kromě jednotného Ruska. Nicméně ta myšlenka je dost kontroverzní, protože budete hlasovat za komunisty, kteří otevřeně vystupují za pokračování války, totéž spravedlivé Rusko, možná strana Noví lidé, která má být taková jakože pro ty městské progresivní lidi, nicméně i oni podporují válku, posílají peníze a nějakou pomoc ruským jednotkám, takže pro celou řadu lidí, kteří jsou ostře proti válce, je to asi nepřijatelné.
0: Ondřej Soukup, díky.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Jestli tě nezajímají běžný český filmy a komedie, tak zbystři. Je tu film, jaký tu ještě nevzniknul. Bojovník.
1: Dostal jsem nabídku na zápas.
0: Z prostředí MMA velkolepej biják. Opravdu skvěle vypadá. Silný příběh, syrovej i dojemnej. Vynikající herci, skutečný MMA fightři.
2: Bude to osobní.
0: Bojovník v kinech od 13. srpna. Tohle si fakt nenech ujít.
3: Mediálním partnerem je Radiožurnál.
4: Radiožurnál půl dvanácté. Krátké zprávy a Ondřej Látal.
5: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ski areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ski areálu dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Slovenská policie zasahuje v nemocnici v Martině kvůli hrozbě bombovým útokem. Informoval o tom server Aktuality.sk. Výhruška přišla e-mailem a vedení nemocnice kvůli ní okamžitě zastavilo všechny plánované operace a další chirurgické zákroky. Nemocnice svolala taky krizový štáb. A Pražská Leta ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
6: Sport.
5: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy vstoupily do mistrovství Evropy v Polsku vítězně. Kontinentální šampionát zahájili Češky výhrou 2-0 na sety nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarkami Vergejovými Deprejovými.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem i u Prahy. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se teď kolona tvoří až kousek za sjezdem na Popůvky. Ze zhruba 185. kilometru se vlečou kamiony pravým pruhem. Od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru je plný i levý pruh a do zúžení na 196. u sjezdu na Bratislavu je to pro osobní auta kolem 20 minut. Na D1 na výjezdu z Prahy na Brno se sune kolona od exitu 8 Čestlice kolem 10 minut za sjezd na okruh. Na kilometru 10,5 tam po dřívějším požáru nákladního vozu zůstává průjezd jenom levý pruh. Opačně na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za Průhonicemi se ze 3. kilometru řadí kamiony v pravém pruhu, sunou se dál s Pořilovskou na jižní spojku směr Černý most. Tam pak postupně vázne provoz i v levém pruhu, před Lanovým mostem už je kolona ve všech pruzích a pokračuje dál. Za sjezd do Průmyslové tam už na Štěrbholské spojce u Europarku řeší srážku osobního auta s nákladním. A na silnici 38 na výjezdu z Mladé Boleslavy na Českou Lípu dejte pozor, hned za kruhovým objezdem u Debře, a to v obou směrech, objíždí se tam stojící nákladní auto.
8: Nebezpečně se člověk vyhýbá tý odtahovce a musí dávat bacha, aby mu to vyšlo s tím druhým směrem.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. A zítra bude převážně jasno, s teplotami od 25 do 30 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: A jestli jezdíte po D10, tak tahle informace je pro vás. Už v pátek začne oprava D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Na Mladoboleslavsku je to 4-kilometrový úsek a levá část dálnice bude mít nový povrch do 5. října. Posloucháte dopolední Radiožurnál, teď jsou skoro 4 minuty po půl dvanácté.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.
10: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

Dopolední radiožurnál 7 minut po půl 12. Nebýt přešlapu, měl by bronz. Český kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy nakonec 4. místo. Tak ale ještě za chvíli uslyšíte, zklamaný nebyl. Tady je dopolední radiožurnál 11.37. Dobrý den.

0: Mohl být prvním českým kladivářem v samostatné historii s medailí z atletického mistrovství Evropy. Ukrajinskému rodákovi Volodymyru Myslivčukovi se ale závěrečný pokus za 80-metrovou hranici nezapočítal.
1: Kladivo letí daleko, je to za 80 metrů. Teď tam rozhodčí zvedli červený praporek zhruba tak palec přišlápl, vyšlápl.
2: Pro Myslivčuka to byl smolný závěr povedené finálové soutěže. Nejlepším platným pokusem zůstalo 79 metrů a 42 centimetrů. Český reprezentant potom necítil žádnou emoci.
3: Já jsem právě nevím, že žádného pocitu, co se týče toho města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále. Mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocítím dobře.
2: Myslivčuk prožívá nejlepší období své kariéry. V březnu si na Kypru vylepšil osobní rekord na 80 metrů a 69 centimetrů a doufá, že podobně to půjde i dál.
3: Chtěl bych to věřit, no, že to je takový začátek a uvidíme, jak to bude pokračovat dál.
2: Na předchozím evropském šampionátu a na posledním mistrovství světa skončil v kvalifikaci. V Birminghamu si tak Myslivčuk poprvé užil na velké akci finále a večerní atmosféru.
3: Neskutečná právě, bo protože to právě já se mám rád házet už po večeri, takhle, a tím pádem i víc lidí a magická atmosféra, co jsem fakt zažil krásný zažitek, no.
2: Říká Volodymyr Myslivčuk, který do Česka přišel z Ukrajiny původně za prací. Místo toho se stal trojnásobným republikovým šampionem a jednoznačně nejlepším českým kladivářem posledních let. A když se po finále mistrovství Evropy loučil s novináři, dodal, že na jazykových dovednostech pracuje.
3: Děkuji vám taky. Díky. Já jsem se snažil jako dát víc na tý češtiny, no, tak snad.
2: Je to super. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Protestující to byl asi neobvyklý pohled. Ostravská nádraží včera zaplnili skupinky mladých lidí s kytarami. Reportáž za chvíli, teď aktuální doprava pro vás.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D5 za Berounem. Na dálnici D5 dejte pozor ve směru z Plzně do Prahy. Za Berounem na 16. kilometru se porouchalo nákladní auto, stojí vpravo ve stoupacím pruhu a je označené jenom trojúhelníkem. Některé kamiony vybočují na poslední chvíli. D5 směr Praha za Berounem 16. kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ostrava tento týden hostí celostátní setkání katolické mládeže, na které přijeli více než 3000 účastníků z celé republiky. Čekají je přednášky, koncerty, divadlo nebo třeba setkání s psychology. S organizací pomáhá 600 dobrovolníků, včetně řádových sester.
1: Nám je znát oslavu.
2: Buďte tady ještě někdo, tě berte.
3: Já jsem z Třebiče a těším se na komunitu mladých křesťanů.
4: A na Ostravu?
3: A na Ostravu, já nevím, co od toho čekat. Jirka.
5: Já jsem Krištof a jsem taky z Třebiče. Já se těším asi na tu atmosféru toho setkání, jako ty radostné atmosféry s těma ostatními mladýma lidma. Nechám se překvapit, co mi Ostrava nabídne.
4: Usměvavá sestra Pia z řádu Svatého kříže je tady jako pomocnice.
6: Dá se říct, tady přijede asi přes 3000 mladých lidí. Budou rozděleni do různých skupinek, zhruba po 13. A každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem vlastně jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
7: Nabízíme kávu, normálně espresso, máme i espresso tonic.
4: Usměvavou servírkou tady v takovém sympatickém bistru je Patricie Kosíková. Přijela do Ostravy od Salesiánu z Brna.
7: Já jsem se do Ostravy úplně zamilovala, mně to tady přijde úplně kouzelné.
4: Za váma jsou sudy s pivem.
7: Nealko máme jenom.
4: Tvář Daniela Víchy z Ostravsko-opavského biskupství zdobí také úsměv, protože říká, že toto je opravdu takový zdroj energie.
0: Kde jsou mladí lidé? Tam je vždycky spoustu energie a je to i tady. Myslím si, že Ostrava má co nabídnout, protože je specifická. Ostrava je v mnohem jedinečná v naší republice.
4: Účastníky setkání tady na hlavním nádraží vítali zástupci biskupství písničkou, buchtou a taky vodou. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Robbie Williams pro vás 5 minut před 12 hodinou, no a po 12 už hlavní zprávy a zpravodajský servis, pak ještě doplní publicistika s Věrou Štechrovou. Věro, vítej, co chystáš?
1: Dobrý den, my budeme mluvit o oznámení amerických úřadů, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva, a to v České republice. Budeme mluvit o tom, proč si kartel pro ten svůj obchod vybral právě Česko a jak se stal v současnosti asi nejmocnější mafií na americkém kontinentu, která má chapadla právě i v Evropě. Severní polokouli čeká zatmění slunce, to úplné zatmění bude viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska, a na Islandu budou i čeští vědci. My se s nimi spojíme, abychom se zeptali, jak jim přeje počasí, jak se připravují a co přesně chtějí z těch pořízených snímků vyčíst. No a v Evropské unii dnes začíná platit první část nové obalové legislativy. Ta požaduje jasnější označení výrobce obalu anebo zákaz určitých typů chemikálií v potravených obalech. No proč z něj firmy mají obavy a na jaké nejasnosti si stěžují, o tom chceme mluvit.
0: Za chvíli hlavní zprávy, publicistika Věra Štechrová posléze. Díky za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly, podnikatelé to kritizují.
6: Řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny.
5: Lidé na severní polokouli budou večer pozorovat zatmění slunce.
7: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
5: Na atletickém mistrovství Evropy začal 10 boj i se 3 Čechy. Kolona po pojištění na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna, tady jsou hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Ondřej Látal.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Začala platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak už třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu.
8: Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Marek Zemánek z potravinářské komory připouští, že kvůli tomu v budoucnu můžou zdražit potraviny.
9: Protože přechod na nové obaly si vyžádá velké investice, a to do nových technologií. Firmy musí i ty obaly testovat.
8: Na nová pravidla není připravených přes 95% z bezmála 400 firem z různých odvětví, které oslovila hospodářská komora. Nemají třeba dost informací, jak přesně obaly změnit, popisuje viceprezident komory Jan Mraček.
10: Ty kroky jsou tak nelogické, že například bude muset dojít až k trojnásobnému změně toho značení během následujících 3-4 let, což má ohromné ekonomické dopady.
8: Výraznější změny lidé pocítí až v roce 2030, odkdy budou zakázané další jednorázové obaly, třeba malé sáčky s kečupem v restauracích. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
5: Severní polokoule Země dnes večer prožije zatmění slunce. Z území Česka bude pozorovatelné po 19. hodině jako částečné.
7: U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
11: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Měsíc, jehož stín slunce zakryje, je ve fázi novu. To je výhodné pro pozorování tzv. Padajících hvězd.
7: Maximum meteorického roje Perseidy tradičně v noci z 12. na 13. srpna letos panují dobré pozorovací podmínky, kdy měsíc nebude rušit.
11: Při pozorování slunce je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářečské sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Částečné zatmění slunce budou sledovat lidé po celém Česku. Radiožurnál odvysílá z hvězdárny Akademie věd v Ondřejově pořad Experiment speciál mezi 19. a 20. hodinou. Úplné zatmění slunce bude viditelné na Pyrenejském poloostrově. Některé španělské regiony proto zaplavily davy turistů.
12: Úplné zatmění slunka si dnes večer vychutnajú napríklad aj dovolenkári na Maljorke, Ibise alebo na východnom pobreží Stredozemného mora v oblasti Valencie. Najlepšie však bude možné sledovať totálne zatmenie na severozápade a severe Španielska, v Galícii, Astúrii a Baskicku. V centrálnej časti v regióne Kastília a Leónu potrvá zatmenie najdlhšie minútu a 40 sekúnd. Mini lokalitu Villa Libado v provincii Burgos si na pozorovanie zatmenia slnka vybrali aj experti z NASA. Záujem domácich a turistov o zatmenie prinesie krajine benefit v hodnote asi 350 miliónov eur. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Hasiči pokračují v hašení skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Od včerejšího večera tam zasahuje 17 dobrovolných i profesionálních jednotek. Lidé v okolí skládky by neměli větrat a zásah bude podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové pravděpodobně pokračovat i zítra.
13: V současné chvíli je tam ta situace stabilní, neměnná. Lokalizaci stále nemáme, ale nějak se to nezhoršuje a ten zásah stále probíhá. Je tam zapotřebí rozebrat tu zasaženou část té skládky a pořádně to prolít vodou s tím pěnidlem.
5: Na místo vyjeli i pracovníci Českého červeného kříže. Ti pomáhají se zajištěním nápojů a jídla pro zasahující hasiče. Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek-Polodnové. Hrozí zákaz výkonu advokacie. Kujínek-Polodnová už dřív dostala podmínku za to, že zpronevěřila 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. A z detaily je ve studiu reportér Jan Duchoslav.
14: Advokátka tvrdí, že část peněz od ní vylákal její synovec poté, co se jí naboural do účtu. Další peníze mu pak poskytla na údajné investice. Recidivista ale peníze použil na svou potřebu. U soudu se advokátka přiznala a klientům škodu nahradila. Půjčila si na to od příbuzných. I přesto Kujínek-Polodnové hrozí vyškrtnutí ze seznamu advokátů, říká mluvčí komory Roman Chrenčík.
15: Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
14: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. Tvrdí, že nešlo o úmysl. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: Německá vláda schválila rozšíření pravomocí tajných zpravodajských služeb. Ty by do budoucna neměly jen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat vůči protivníkům. Zákon bude ještě schvalovat parlament. A z Německa informuje zpravodaj Tomáš Havlín.
16: Berlín tvrdí, že Německo se stává stále častěji terčem takzvaných hybridních útoků, hlavně ze strany Ruska. Příkladem toho má být dron naložený výbušninami nalezený minulý týden na letišti v Lipsku. Zákon by tedy měl dát zahraniční rozvědce i domácí kontrarozvědce možnost třeba ještě s nás pronikat do internetové a mobilní komunikace, ale taky vstupovat do soukromých bytů anebo zneškodňovat zbraně, které by mohli případní útočníci použít proti Německu. Opozice reformu kritizuje, zmiňuje obavy z nekontrolované činnosti tajných služeb. Zákon by mohl začít platit zhruba od začátku příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Duo Pat a Mat baví diváky už půl století. Příběhy vytvořené režisérem Lubomírem Benešem a kreslířem Vladimírem Jiránkem patří k nejznámějším českým animovaným seriálům.
17: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
18: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
17: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
19: Sport. Do mistrovství Evropy v atletice vstoupili i tři čeští desetibojaři. V Birminghamu jejich výkony sleduje reportér Adam Procházka.
20: Nejlépe do deseti boje vstoupil nejmladší a nejnadějnější z Čechů Tomas Jervinen. Stovku zaběhl za 10,82 sekundy a patří mu průběžné páté místo. Vilém Stráský je sedmý a Ondřej Kopecký zatím 18. A rozběh na 400 metrů má za sebou Barbora Malíková. Cílem proběhla pátá v čase 52,43 sekundy. Jestli postoupí, se dozví až po dalších rozbězích. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
19: Znakaře Jana Čejku čeká finále mistrovství Evropy v plavání. Na dvoustovce do něj postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
21: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
19: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová. V rozplavbách byla nejrychlejší ze všech.
0: Zelená vlna známe lepší cestu.
2: Uzavřená D1 v Ostravě, kolona před Brnem. Dálnice D1 v Ostravě je mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum v obou směrech neprůjezdná. V omezení na kilometru 359 zasahují záchranáři po vážné nehodě motorky. Kolony stojí od exitu 357 směrem na Polsko a od exitu 361 směrem na Brno a prodlužují se. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za sjezdem na Popůvky ze 183. kilometru do omezení u D2 osobním autem půl hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem na 16. kilometru pozor na stojící vozidlo ve stoupacím pruhu. Na D8 z Prahy na Drážďany za Ústím ve druhém tunelu Panenská překáží na 86. kilometru v pravém pruhu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď je většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. A zítra čekáme převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách zítra naměří kolem 21. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní vítr. To byly hlavní zprávy. A teď pro vás máme publicistiku s Věrou Štechrovou.
3: Jaké vazby má na česko-mexický drogový kartel, který se tu údajně snažil nakoupit zbraně a munici? Co nového se chce o slunci dozvědět česká vědecká výprava, která bude dnešní úplné zatmění sledovat na Islandu? A jak se české firmy vyrovnávají s novou unijní legislativou o obalech, když si stěžují, že k ní nemají základní informace? I o tom budeme mluvit. Americké úřady včera oznámily, že obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Za dodávku údajně platili drogami, například fentanylem. Hrozí jim doživotí. Muži byli v Česku zadrženi v červnu, dva už byli vydáni do USA, u dalších dvou se o vydání jedná. Čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi a z dalších trestných činů. USA neposkytly žádné informace o totožnosti dodavatelů zbraní, se kterými Mexičané tuto dohodu uzavřeli. Ve vysílání teď vítám Lukáše Perutku, amerikanistu z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
22: Dobrý den vám i posluchačům.
3: Jaké by mohly být důvody toho, že členové gengu uzavírali ten obchod právě v Česku?
22: Myslím si, že ty důvody jsou asi dvojí. První, to je poměrně dobré renomé Československa, bývalého a dnešní České republiky, jakožto exportéra zbraní. Přičemž ta situace se podle mě jako zlepšila, když to řeknu takto, díky invazi na Ukrajinu, kdy Československo se skutečně opět stává jako zbraňovou velmocí. A samozřejmě například do Mexika bychom dodávali i zbraně, pušky pro mexickou policii. A o tom kartely samozřejmě věděli, takže bych řekl, že reklama je tím prvním důvodem. A druhým může být určitá snaha toho kartelu diverzifikovat své zdroje zbraní, protože oni tradičně nakupují spíše ve Spojených státech, ale samozřejmě mají kontakty všude po světě. Ten kartel má kontakty po celém světě, takže si myslím, že tady bude určitá snaha v tom diverzifikovat prostě zdroje.
3: Říkáte kontakty po celém světě. Ono se jedná opravdu o jeden z nejmocnějších narkokartelů v Mexiku. Ví se, kolik může mít aktivních členů a kam až ta jeho moc sahá?
22: Těch členů těžko odhadovat samozřejmě a také je otázka, koho do toho počítat. Podle údajů, které jsem dohledal, tak je to zhruba asi 35 tisíc jako členů, kteří jsou stálí, ale samozřejmě je tam řada lidí, kteří jsou na ten kartel nepřímo napojeni. No a pokud se budeme bavit o té působnosti, tak ten kartel působí v současnosti na celém území Mexika, ale samozřejmě také ve Spojených státech, v Evropě má kontakty, řekněme třeba na italské mafiány, můžeme hovořit také o spolupráci s Hizballáhem a dalšími jako teroristickými skupinami.
3: Jak ten kartel dosáhl takového postavení na americkém kontinentu?
22: Můžeme říct, že ten kartel působil spíše lokálně, asi od nějakého konce 20. století. Nicméně asi před 10 lety, zejména v souvislosti s oslabováním určitých jiných konkurenčních kartelů, tak se vyšvihnul na pozici číslo 2 v celém Mexiku a soustavně, můžeme říct, soupeří o tady tuhle příčku s kartelem Sinaloa, který je podle mého názoru trochu slavnější, ale už není zase tak silný, jako tomu bylo v minulosti. A říká se, že tím klíčem k úspěchu byl právě trochu takové napodobování toho modelu kartelu Jalisco, který spočívá právě v určité decentralizaci té organizační struktury, takže ty lokální buňky můžou působit autonomně a když jedna zanikne, to vlastně nějak nenarušuje tu strukturu celé té organizace.
3: Kartel na začátku roku přišel o svého vůdce s přezdívkou El Mencho. Armáda ho smrtelně postřelila při zatýkání. Vyvolala ta jeho smrt nějaký větší neklid mezi mexickými gengy? Nastal nějaký boj o moc, který by třeba oslabil jejich sílu?
22: Myslím si, že zatím ještě pořád trochu brzo to vyhodnocovat. Ono u těch kartelů je ta situace velmi dynamická a projevuje se, můžeme říct, až po několika měsících, ale myslím si, že jsou zde určité náznaky toho, že ten kartel opravdu oslabil. Není to samozřejmě smrtí jenom toho lídra, protože, jak jsem říkal, ta struktura je poměrně jakoby decentralizovaná. Konec konců i ten jeho nástupce Carlos Valencia podle amerických úřadů převzal tu moc bez nějakých významnějších problémů. Ale myslím si, že tady spíš hraje roli to, že ten kartel se stal jaksi příliš mocným a má příliš mnoho konkurentů po různých státech Mexiku, například v státě Michoacán, je to familia Michoacána, se kterou právě bojuje o území v současné době.
3: Americké soudy právě minulý týden zvýšily odměny za dopadení vůdců kartelu až na 100 milionů dolarů. Od loňska jsou drogové kartely zařazené na americkém seznamu teroristických organizací. Jak se změnil přístup USA a Mexika k tomuhle problému po nástupu prezidenta Trumpa do úřadu?
22: Samozřejmě Trump má tu svoji drogovou agendu jako jedno z hlavních témat už od počátku nástupu do nového mandátu, tak vlastně začal tlačit na Kanadu a na Mexiko, aby vyřešili nějakým způsobem ten problém s drogami. Tlačil také na Čínu, tam můžeme vidět i ten prvopočátek těch jeho celních opatření, takže určitě je to jedna z jeho jako agend, kterou on dává hodně na odiv. Spolupracuje s řadou latinoamerických států, většinou tedy můžeme říct si států, které mají podobně smýšlející prezidenty, například Bukele v Salvadoru, v současné době Espria například v Kolumbii, nový prezident. To Mexiko s těmi Spojenými státy jakoby spolupracuje trochu problematicky, protože samozřejmě mexická prezidentka nechce dávat úplně na odiv, že jí je něco diktováno ze Spojených států, takže ta spolupráce tam samozřejmě probíhá, ale myslím si, že se úplně tak nemedializuje.
3: Ono v podstatě každá nová mexická vláda, já nevím, za posledních 20 let vyhrála volby i proto, že slibovala zatočit s drogovými kartely. Ono se to ale nedaří po oslabení gengu Sinaloa, po začení El Chapa nastoupil Jalisco. Proč je podle vás ten boj proti kartelům víceméně neúspěšný už tak dlouhou dobu?
22: Já bych vás možná trochu poopravil, byli i prezidenti, kteří slibovali, že naopak těm kartelům se má zajímat, řekněme, mírnější postavení od té vlády. Ale v zásadě máte pravdu, že volby vyhrává především otázka bezpečnosti. To se děje, můžeme říct, po celé Latinské Americe. V tom Mexiku je to problém, jednak si myslím toho, že ta vláda je s těmi drogovými kartely jakýmsi způsobem propojená, nebo minimálně jako ti mexičtí politici na té lokální úrovni, takže je samozřejmě velmi těžké to vykořenit, protože tahle symbioza už funguje od nějakých 70. let, možná ještě dokonce dále. A samozřejmě dalším takovým problémem je, že Mexiko je velká země, má příliš mnoho obyvatel, takže třeba řešení typu Salvador, kdy se vystaví velká obří věznice pro ty narkotrafikanty, tak není úplně, myslím si, v mexických silách. Takže to jsou asi hlavní problémy a samozřejmě, jako co si budeme říkat, dokud bude poptávka ve Spojených státech po drogách, tak prostě Mexiko jako transitní země bude zásobovat.
3: Ono v samotném státu Jalisco se pohřešuje na 15 000 osob, hlavně mladí lidé. Mnoho z nich se stalo obětí falešného náboru na práci a ve skutečnosti jsou nuceni pracovat právě pro kartel Jalisco. A rodiny těch pohřešovaných obvinují státní orgány, že je nehledají, je dokonce jim kladou překážky, aby pátrali. Proč se to děje? Proč ten státní aparát v podstatě bojkotuje to pátrání po pohřešovaných?
22: Je to právě ona diverzifikace tady těch kartelů, protože oni v současné době jako obchodují s čímkoliv, jo, s tekilou, s avokádem a samozřejmě také s lidmi, takže to je jeden z jejich zdrojů příjmu. Lidé samozřejmě mizí i z toho titulu, že jsou prostě členy nějakého gengu a jsou někde zastřeleni a samozřejmě, aby se to uzutlalo, tak žádná mrtvola se nenajde, proto jsou tady ti zmizelí. Ale máte pravdu, že řada těch kartelů využívá prostě lidi prakticky jako otrockou pracovní sílu, případně potom lifrují do Spojených států. A rodiny vůči tomu protestují, ale nemyslím si, že je úplně na straně mexického státu nějaká vůle to vyšetřit. A když se podíváme na čísla například mexické policie, tak ona řeší nejrůznější vraždy a jiné případy v nějakých asi jednotkách procent. Jo, je ta úspěšnost vyřešení. Takže tady si myslím, že je to kombinace jakési laxnosti a samozřejmě nezájmu, protože zapletat se s kartely se asi nikomu úplně nechce.
3: Lukáš Perutka, amerikanista z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuju, naslyšenou.
22: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
3: Severní polokouli dnes čeká zatmění slunce. Úplné zatmění bude večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. U nás bude možné pozorovat částečné zatmění slunce, začne v 19 hodin 19 minut a největší překryv nastane ve 20 hodin 10 minut. Měsíc na západě Čech zakryje slunce až na 87%. Na Islandu čeká na zatmění slunce i expedice z Vysokého učení technického v Brně a její účastník Pavel Štarha z Ústavu matematiky je teď ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tak Reykjavík pro dnešek hlásí zataženost deštěm a teploty do 15 stupňů. To asi není úplně ideální počasí pro pozorování. Tak kde přesně budete vy?
4: My jsme teďka, prakticky máme dvě stanoviště. Jedno je Styky z Holmur, což jsem tady já. A druhý stanoviště máme Flatejry. No a tady počasí ráno mrholilo, teď vysvětlo trochu slunko, takže taková oblačnost 50 na 50. No. Takže pro pozorování úplně ne ideální podmínky.
3: Hlavním cílem té expedice je pozorování sluneční korony a to ve chvíli, kdy je úplně zakryté slunce měsícem. Co konkrétně vás na té koroně zajímá? Co pak na těch snímcích budete zkoumat?
4: Tady my prakticky pořizujeme tvar té korony, protože ta korona nám prakticky vizualizuje magnetický pole Země, Země, Slunce. A to se prakticky mění, že jak má Slunce ten 11-letý cyklus, tak je někdy v maximum, někdy v minimum a právě tady ta korona nám to pěkně vizualizuje a prakticky máme ten dynamický změnu toho tvaru té korony během toho slunečního cyklu.
3: No ta sluneční atmosféra je vidět právě při zatmění, jinak je překrývána tím jasem slunce. Tak co se s ní dá vyčíst? Dá se třeba vyčíst to, jak rychle slunce vyhasíná, nebo jaká je jeho aktuální teplota?
4: To asi ne. Tam se sledují My prakticky sledujeme distribuci iontů železa, to jsou takzvaný železo 14, železo třeba 10, 11, to jsou 14, je ku podivu jako 13 elektronů chybějících, aby prostě to železo ztratilo takové množství elektronů, tak tomu je potřeba strašně velká energie. A do dnešní doby prakticky nikdo neví, jak to vzniká, takový trionty. Takže to je takový ten základní výzkum, zjištění toho procesu, jak vznikají tyto velmi ionizované prvky železa.
3: Takže se dá říct, že někdy v budoucnosti, pokud by se na to přišlo, tak se tohle třeba dá využít jako nějaký zdroj energie, který dnes ještě neznáme?
4: To asi ne, spíš jde to o to jako poznat, jaký procesy vlastně fungují na tom slunci a případně jako jít k tomu poznání jako predikce nějakých erupcí na slunci a tady těch výronů té koronální hmoty, které by mohly v budoucnu ohrozit jako naši populaci, nebo bych řekl spíš elektroniku, kterou jsme si vybudovali a která je vlastně citlivá tady na ty
3: magnetické bouře.
4: Magnetické bouře a tady ty částice, které vlastně emituje to slunce.
3: Co všechno tedy vy dnes ještě musíte před začátkem zatmění stihnout? Jaký máte program?
4: No, opět kontrola techniky, my jsme to teďka, že tady zrovna na našem stanovišti museli na noc uklidit, takže zase postavit tak prakticky na značky a v této fázi už to máme všechno zase rozchozený, takže jenom bude teďka už kontrola techniky, vytváření ještě nějakých kalibračních dat a čekání na pěkné počasí. No.
3: No a jak si představit tu techniku, kterou jste přivezli a co všechno je schopná zaznamenat? Jsou to foťáky, kamery, ještě něco dalšího?
4: Je to kombinace klasických zrcadlovek, ale digitálních, nebo zrcadlovek v dnešní moderní době už. Máme tady použitou videokameru 4K a hlavně to, co je nejdůležitější, tak jsou chlazené kamery, vědecké kamery a speciální filtry, které právě nám umožňují pozorovat ty železa, protože oni svítí na dané vlnové délce. A jenom pro představu, ten jeden filtr, který filtruje tu správnou vlnovou délku, má šířku 1 nanometr a člověk vidí zhruba 300 nanometrů jako interval. Jo? Takže my vyřízneme jenom 1 nanometr a z toho spektra na různých vlnových délkách pro různé tady ty ionty železa a to se snažíme pozorovat.
3: Tak přeji ideální počasí na pozorování. Pavel Štarha z Ústavu matematiky VUT Brno, ano?
4: Ano, my na to potřebujeme ideální počasí. My ještě máme další tým, prakticky 3 týmy ve Španělsku a tam to vypadá, že by se to snad mělo podařit.
3: Tak snímky doufejme budou. Děkuju, naslyšenou.
4: Taky děkuju, naschledanou.
3: V Evropské unii dnes začíná platit první část nové obalové legislativy, nařízení, které požaduje jasnější označení výrobce obalu nebo zákaz určitých typů chemikálií v potravinových obalech. Například syntetických látek, které odpuzují vodu a masnotu, takže mají zmizet takto upravené sáčky nebo krabice na různá mastná jídla. Firmy také mají u nových obalů doložit, z čeho jsou vyrobené nebo odkud pocházejí. Evropská komise tak chce postupně zásadně omezit objem obalového a odpadového materiálu a podpořit přechod k oběhovému a udržitelnému hospodářství. Podnikatelé v unijních státech ale upozorňují, že není jasné, co všechno a jakým způsobem mají plnit. Naším hostem je teď Jan Mraček, viceprezident hospodářské komory a předseda její sekce životního prostředí. Dobrý den.
6: Hezké poledne přeji všem posluchačům. Dobrý den.
3: Tak kolika a kterých zdejších firm se nejvýrazněji dotkne ta část nové legislativy, která platí ode dneška?
6: Tak ona se dotkne veškerého výrobního odvětví i obchodu, ale pokud chcete nějaká odvětví, které se to zejména na začátku od účinnosti ode dneška dotkne nejvíce, tak je to potravinářský průmysl, chemický průmysl, troufám si říct stavebnictví a také významně e-commerce, to znamená e-shopy a zásilkové služby.
3: Vy si stěžujete, že nemáte dost informací, jak aplikovat ta nová pravidla a že jsou na ně připravená jen 3% tuzemských firem. Tak v čem jsou ty nejasnosti?
6: Takže 3% vzešlo z našeho průzkumu, který jsme nechali udělat v rámci července mezi členskými firmami hospodářské komory. A myslím si, že jsou tam dvě oblasti. Jedna je netransparentní výklad povinností, které vyplývá z toho nařízení, protože komise velmi neefektivně a špatně často odkazuje na takzvané delegované akty, což bych posluchačům připodobnil k nějakým třeba nařízením vlády či vyhláškám ministerstev, které ale bohužel ještě neexistují. To znamená, vy jako podnikatel ani nevíte, na co se připravit a pokud je to tam definováno, tak jenom velmi obecně. A druhá věc souvisí samozřejmě s nákladovými věcmi týkající se zavedení nového nařízení, protože to někdo musí nést a bude to nakonec spotřebitel.
3: A co vám není jasný v těch nákladových akcích? Předpokládám, že se asi musí přizpůsobit firmy, které si to pak promítnou do nákladů? Co na tom není jasného?
6: Tak například z toho výkladu nařízení není jasno, kolikrát se v horizontu 3 let bude muset měnit obal a jeho značení, což je pro posluchače často práce na rok i na 2, když jsou to potravinářské obaly. A například nařízení vyžaduje, aby u těch PFASů, které jste zmiňovala vy na začátku, byla vlastně došlo k akreditaci laboratoří, kterých je ale v Evropské komisi ani ne 10, v České republice žádná, to znamená v tomto časovém horizontu není vlastně možné, aby i při nejlepší vůli všechny podnikatelské subjekty splnily tyhle povinnosti. Tak tím pádem samozřejmě hospodářská komora vyzývala k tomu, a nejenom hospodářská komora, ale samozřejmě ministerstvo životního prostředí a třeba výbor poslanecké sněmovny k tomu, aby došlo minimálně k odložení účinnosti té směrnice o 2 roky.
3: No vy jste právě s dalšími organizacemi iniciovali celoevropskou výzvu k revizi toho nařízení a odkladu, jak říkáte, o 2 roky. Jaká byla odpověď nebo jaký je výsledek?
6: Je to tak, tak neuspěli jsme v agregovaně v celku, nicméně na červnovém jednání Rady Evropské unie pro životní prostředí alespoň 8 států se ozvalo, že jí chybí ty dodatečný jasný výklad povinností vyplývající z nařízení, nicméně k tomu odkladu bohužel nedošlo.
3: Jaká byla odpověď na to, že nemáte ten výklad, co tedy máte dělat, dozvěděli jste se od Evropské komise?
6: No, ty odpovědi jsou velmi laxní a říkají, uvidí se, což já považuji z hlediska zástupce podnikatelů jako za nejhorší odpověď. My se dokážeme jako podnikatelé vyrovnat i s některými nesmysly, které se objevují v právních předpisech, ale to, co nás nejvíc drtí, je nejasnost a nepředvídatelnost, protože to nejsme schopni promítnout si do nákladů. A myslím si, že ve velmi složité situaci budou i sankční orgány, které vlastně by měly vymáhat ty povinnosti vyplývající z nařízení, co v České republice bude třeba Česká obchodní inspekce nebo Česká inspekce životního prostředí. A ani oni neví přesně, co vlastně mají dělat. Takže vzniká jakýsi prázdný prostor a to je to nejhorší pro podnikání v České republice a v rámci celé Evropské unie.
3: Jen krátce, můžete se tedy dočkat toho výkladu nebo už s tím nepočítáte?
6: Tak Evropská komise má nějaký plán, kdy tyto delegované akty vydá. Ono jich je několik desítek, bohužel to není jenom jeden delegovaný akt, ale uvědomme si, že v té době už tyto pravidla budou platit a ty subjekty podnikatelské jsou
3: tady
6: odpovědné,
3: aby
6: to
3: plnili.
6: To znamená, to je ta nepředvídatelnost,
3: Mraček,
6: která nás ničí.
3: Viceprezident Hospodářské komory, děkuji za váš čas. Teď už jsou tu aktuální zprávy. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
8: Radiožurnál je půl jedné a zprávy má Ondřej Látal.
9: Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského obžalovaného v bitcoinové kauze porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud, který vyhověl Jiříkovského stížnosti. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci anebo zemědělci. V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz. Památník Lidice dostane od Ministerstva kultury 9 milionů korun na opravu slavného sousoší lidických dětí. Na financování se dnes dohodl šéf rezortu kultury Otto Klempíř za motoristy s ředitelem památníku Eduardem Stehlíkem. Sousoší sochařky Marie Uchytilové připomíná 82 dětí z Lidic zavražděných nacisty za druhé světové války.
8: Sport.
9: V Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy, do kterého vstoupili i 10 bojaři. Jak se daří těm českým, to sleduje reportér Adam Procházka.
10: Po běhu na 100 metrů pátý Tomas Järvinen vstoupil do dálky skokem dlouhým 718 cm. Na první pokus ještě čekají další dva čeští desetibojaři. Vilém Stráský je po první disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. A čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále ze svého rozběhu nepostoupila. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D1 uzavřená v Ostravě, kolony před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 v Ostravě v omezení mezi sjezdy na Mariánské hory a centrum havarovala motorka, záchranáři už odjeli, provoz ale zůstává zastavený v obou směrech. Vyteklo tam hodně benzínu, kolona bez pohybu je od exitu 361 směrem na Brno, tam se sjíždí do města. Ve směru na Polskou fronta od exitu 354, tam je ale kvůli opravám na Rudné uzavřený výjezd z dálnice do směru na Havířov. Najet se dá jenom do směru na Opavu, takže se musí objíždět přes Porubu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona od exitu 182 Popůvky, osobní auta v levém pruhu jedou místy plynuleji, i tak do zúžení u D2 celý úsek až půl hodiny. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na okruh na kilometru 10,5 je po požáru nákladního auta stále zabraný pravý pruh, ale tam se jede plynule. Za to na příjezdu z D1 do Prahy za Pruhnicemi se kolona tvoří z 5. kilometru, brzdí krátce i v levém pruhu osobní auta, dál se táhnou hlavně kamiony pravým pruhem, a to v dlouhé koloně jižní a Štěrb holskou spojkou dál východním okruhem a Novopatskou ke Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dále většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách dnes většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Jiří Chum.
7: Středa 12. srpna a dnes večer se, dá se říct, bude stmívat dvakrát, a to kvůli zatmění slunce, které bude z území Česka pozorovatelné jako částečné. Jak, kdy a kde bude možné něco vidět? Zopakujeme v další, tentokrát už soutěžní odpolední reportáži. O co dnes můžete hrát? Podívejte se na web radiožurnál.cz do sekce soutěže a budete to vědět. Hodně štěstí a pěkné odpoledne.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tak ověřili jste si vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti jako hlavní cena anebo voucher na výživu pro sportovce jako cena další. To je to, o co dnes budeme za chvíli soutěžit a hrát. Pokud chcete být účastníci soutěže Radiožurnálu, teď poslouchejte velmi pozorně. Protože na obloze, jak už jsme dnes několikrát řekli, se odehrají hned dvě astronomické zajímavosti. V noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, ale ještě předtím po 19. hodině nastane zatmění slunce. Z českého území viditelné jako část.
1: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli tomu samotnému zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
2: Popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Na našem území to bude nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999.
1: Česká republika bude ležet téměř na hranici pásu úplného zatmění, čili u nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění.
2: Abychom si ho bezpečně prohlédli, potřebujeme dostatečně tmavý filtr, skoro neprůhledný. Pomůže třeba svářečské sklo, doporučuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Ten filtr musí nejenom zeslabit to viditelné světlo, ale také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít takové parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
2: České země si podle astronomů na příští výrazná sluneční zatmění budou muset počkat. V roce 2075 sem dopadne prstencové zatmění a až v roce 2135 úplné. Naopak Španělsko se dočká velkých slunečních úkazů dnes i v příštím a přes příštím roce, i když v jiné části území než letos.
1: Úplné zatmění slunce je možné pozorovat na jednom místě zeměkoule zhruba za 400 let. Statistika je ošidná, protože Španělsko bude mít ještě jedno štěstí a hned v roce 2027.
2: Při zatmění slunce je měsíc v novoluní. To zároveň znamená, že v nocích okolo zatmění měsíční světlo neruší pozorování slabších vesmírných těles.
1: Hned můžeme zůstat někde na pláži nebo na louce pod širákem a užít si maximum meteorického roje Perseidy, protože letos panují dobré pozorovací podmínky právě díky fázi měsíce, kdy měsíc nebude rušit.
2: Meteory se podle astronomů mohou objevit kdekoliv po celé obloze. Podle astronomů se Perseidy dají pozorovat i v nocích po maximu. Zajímavostem na večerní a noční obloze věnujeme i speciální vydání vědecko-technického magazínu Experiment. Už dnes večer po 19. hodině. Martin Srb, Radiožurnál.
0: A už teď můžete volat do studia odpoledního Radiožurnálu a soutěžit s námi na téma zatmění slunce. 221 552 255.

0: Posloucháte odpolední Radiožurnál, za dvě minuty bude 12:45. Václav z Prahy 4 nám teď telefonuje. Václave, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Václave, dnes za 3 správné odpovědi nabízíme v soutěži vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti, vstupenky na známý příběh Neukojitelné touhy pomoci Macbetha s Markem Němcem, Davidem Matáskem, Lenkou Krobotovou a dalšími, ale vybrat si můžete třeba lístky na komedii Marná lásky snaha, kde je zase ano. Filip Březina, Lukáš Příkazký, Jan Jankovský, Petr Vaněk a také další. Ke vstupenkám ještě přidáváme sadu knížek pro letní čtení. Za 2 správné odpovědi voucher na 1000 korun od značky Umara, což je v Česku nová značka výživy pro sportovce, a vyberete si případně, co by se vám hodilo, energetické gely, tyčinky, jontové či regenerační nápoje a tak dále. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Václave, známe se? Soutěžil jste s námi někdy?
1: Soutěžil jsem na Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnálu Sport, tak vítejte na Radiožurnálu. Můžeme začít, slyšel jste tu reportáž podrobně?
1: Ano, slyšel, doufám, že si pamatuju všechno.
0: Tak 3 soutěžní otázky, 5 vteřin na ideálně správnou odpověď. Pojďme začít. Taky z České republiky bude dnes večer, jak jsme řekli, pozorovatelné částečné zatmění slunce. A vás se ptám v první otázce, kdy naposledy jsme mohli tak výrazné zatmění slunce na našem území sledovat? Ve kterém roce?
1: 1999.
0: Je první správná odpověď. Ano, je to správná odpověď a pamatujte si dobře. Otázka druhá. V jaké fázi je měsíc v době zatmění slunce?
1: ve fázi přibývání.
0: Ve fázi novoluní, v novu. Znamená to, že slunce, měsíc a země stojí v jedné přímce a osvětlená strana měsíce míří směrem do vesmíru, takže pro nás zůstává měsíc na obloze skrytý. No a do třetice, jak se jmenuje meteorický roj, který dnes v noci dosáhne letošního maxima?
1: Perseidy,
0: o nich i o zatmění slunce budeme dnes mluvit v pořadu Experiment Speciál, který mimořádně odvysíláme mezi 19. a 20. hodinou z hvězdárny Akademie věd v Ondřejově. Druhá cena, Václavé, zdravíme na Prahu 4. Mějte se moc hezky, gratuluju. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: No a nejen letní shakespearovské slavnosti se odehrávají teď v létě v Praze. 5 velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka i zahraničí. Tak to vypadá v pražských Letenských sadech. Začíná tam největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Představí se soubory nejen z Evropy, ale třeba i z Austrálie.
1: Our show is called Wolf.
2: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
3: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
2: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
3: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať. Popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
4: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. A jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
3: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
5: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových. Přijedou zvaný kluci kompanii Due ze Švýcarska, jí dva klauni senzační. Ale z těch doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy letního letňáku, to znamená jakého příměstského tábora, kde děti připravou představení, pak ho zahrajou rodičům na konci festivalu. Konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
3: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Hladina Orlické přehrady razantně klesá. Jen za poslední týden o další metr. O kolik můžou vodohospodáři ještě Orlík upustit? Jak je na tom s vodou Vltavská kaskáda jako celek? Vladimír Kros se zeptá ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: České úřady vydali do Spojených států dva členy mexického drogového kartelu, kteří do Česka přijeli nakupovat zbraně. I o tom uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Tady jsou. Dobré odpoledne, 13 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
1: Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. Dva dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Znakaře Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání finále dvoustovky. Odklízení nehody blokuje provoz na dálnici D1 v Ostravě obousměrně. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale bylo nedostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
1: Reakci ministerstva zahraničí zjišťujeme, proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem čtyři členy kartelu zadrželi policisti v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Kolumbijští záchranáři vyprostili dva dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, hlavně na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
4: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohli ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
5: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
6: Sport. Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále na 200 metrů znak. Závod začne v Paříži v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z prvního místa postoupila do semifinále kraulařské dvoustovky obhájkyně zlata Barbora Sémanová. Atlet Tomas Järvinen zahájil desetiboj na evropském šampionátu pátým místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stráský byl po úvodní disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. Jak se českým reprezentantům daří v dálkařském sektoru, řekne přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
7: Järvinen vstoupil do dálky výkonem 718 cm, ale při druhém skoku si pravděpodobně přivodil zranění. Nevíme, jak vážné, ale jisté je, že závěrečný pokus vynechá. Ještě o 10 cm dál než Järvinen doletěl Vilém Stráský. Nejdelší pokus Ondřeje Kopeckého měří 710 cm. Dnes se desetibojaři představí taky v koulařské soutěži, ve výšce a v běhu na 400 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 v Ostravě a také D8 u hranic. Na dálnici D1 stále komplikace na průtahu Ostravou. V omezení na kilometru 360 odklízí nehodu motorkáře. Provoz je zastavený obou směrně. Dá se to ale objet exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava Centrum. Pak se to objíždí přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy na kilometru 190. Je omezení, kolona od Kývalky z kilometru 182 osobní auta projíždí rychleji, i tak zdržení pro ně 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Drážďan v tunelu Panenská na 86. kilometru odtahují nepojízdný kamion a provoz na Německo tak museli zastavit. Poslední možný z D8 sjezd před tunely na kilometru 80 na Libouchec. Na D8 směrem z Prahy do Ústí kolona za Prahou za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru z do jednoho pruhu, fronta na 15 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské, stále se projíždí jen jedním pruhem a kolony zejména kamionů začínají už na brněnské D1 u Průhonic a pokračují pak přes Spojky a Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dále je většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál. Teď už je s vámi Vojtěch Bydrman.
0: Sucho, jedno z hlavních témat nejen letošního léta. Povodí Moravy už letos eviduje 12 větších úhynů ryb v tocích kvůli nedostatku kyslíku. Teď v létě jsou pro ryby problémem právě vysoké teploty v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Platí, že čím teplejší je voda, tím méně kyslíku se v ní dokáže rozpustit. Ale vedra samozřejmě netrápí jen Česko. Vlny veder znamenají miliardové ztráty pro celou evropskou ekonomiku. Vyplývá to z analýzy banky Triodos, která upozorňuje na odstavené jaderné elektrárny i škody v zemědělství. A k tomu všemu ještě na úvod odpoledního radiožurnálu doplníme podrobnosti. Tak vám přeju klidný poslech.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman. Open

0: Rekordně horké léto bude Evropskou unii stát 180 miliard eur v přepočtu zhruba 1% HDP. Vyplývá to z analýzy banky Triodos, na kterou upozornil server Politico. Kvůli vlně veder lidé často nemůžou pracovat a některé jaderné elektrárny omezují provoz. Podrobnější na tohle téma bude Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Odpoledne.
0: Dá se říct, ve kterých evropských zemích to horko působí největší ekonomické škody? Platí to, co bychom si možná řekli, že kde je větší teplo, tam jsou zároveň největší škody? Nebo takhle to úplně není?
1: Takhle to úplně není a upozorňuje na to právě ta analýza banky Triodos, například ve Španělsku nebo v Itálii, kde se potýkají často s těmi hutnými silnými vlny veder, tak tam se připravují dlouhodobě, adaptují se, to neznamená, že by tam neměly škody, ale jsou nižší. Velké škody očekávají například v Nizozemsku. Podle této analýzy banky Triodos by kvůli vlně veder mohlo přijít o takřka celý svůj plánovaný ekonomický růst a zase ve Francii by ta horka mohla znamenat pokles růstu o žádná celá 0,4% HDP. Konkrétně je velkým problémem snížení produktivity, to znamená, že lidé kvůli horku nejdou třeba do práce, nemůžou cestovat. Ve Francii je to velký problém, protože regionální vlaky, které nemají klimatizaci, tak jsou odstavené, nefungují, necestují a pak samozřejmě jsou velké problémy i lesní požáry, dopady na turismus a tak dále.
0: Pojďme k energetice. Maďarsko kvůli horku omezilo produkci jaderné elektrárny Paks, teď ji zase postupně obnovuje, ale jak velké škody působí horko právě v tomhle energetickém sektoru?
1: Je to výrazná komplikace, ale jsou i dobré zprávy z toho Maďarska konkrétně, protože hladina řeky Dunaj se o pár centimetrů zvýšila, což umožnilo nahození, respektive znovu zapojení té vyřazené turbíny. Horší situace je ve Francii, museli už po čtvrté letos v létě odstavit reaktor číslo 2 elektrárny Golfeš, to z toho důvodu, že se výrazně oteplila voda v řece Garoně. To je důležitá zpráva, protože ta se využívá k ochlazování turbín, reaktorů a pak taky ta elektrárna, ten reaktor vypouští zase teplejší vodu zpátky do té řeky. Takže to je jedna zpráva a další zpráva přichází z další jaderné elektrárny ve Francii, to je na pobřeží, na západním pobřeží z elektrárny Gravelin a tam se zase kvůli medúzám odstavili několik reaktorů a právě i přesto, že energetická společnost EDF zavedla nové postupy opatření proti těm medúzám, tak to úplně nefungovalo.
2: Daří se nám sledovat medúzy, zároveň se snažíme odhadnout i jejich pohyb. Spolupracujeme s rybáři. Cílem je, aby dokázali odchytnout medúzy, které by mohly ohrozit jadernou elektrárnu.
1: Tohle pro televizi France 3 řekla Corentine Pitonová z mise, která se věnuje dlouhodobě udržitelnému rybaření. Ty medúzy je potřeba dovysvětlit, protože oni se zachytí do filtračního mechanismu a tím pádem ten filtrační mechanismus tam funguje právě s pobřežím, s tou slanou vodou, odčerpávání a dostali se do tohoto mechanismu toho reaktoru nebo té elektrárny a zkomplikovali ten provoz, takže ty jednotlivé reaktory byly odstavené z toho důvodu.
0: Martine, jak se tohle supertropické léto promítá do produkce zemědělců? Dá se už teď počítat s tím, že podraží některé potraviny?
1: Dá se s tím počítat. Například v Rakousku se ty škody pohybují kolem 1 miliardy eur. Podle pojišťoven tady to jsou čísla, zhruba 3/4 území se potýkají s nedostatkem srážek v Rakousku. Velké komplikace taky jsou pro úrodu pšenice. Zase tyhle ty ztráty hlásí jak Francie, tak i Maďarsko. Ve Francii očekávají úrodu menší o 4 miliony tun. Právě obilovin převedeno na peníze, tak ta ztráta se pohybuje kolem miliardy eur a milionové ztráty počítají taky v Maďarsku. A když zdražují obiloviny, tak přirozeně se dá počítat, že bude zdražovat i mouka, pečivo a další.
0: O tom, jak se letošní vedra promítají do evropské ekonomiky, mluvil v odpoledním radiožurnálu redaktor Martin Balucha. Hezký den, Martin.
1: Naslyšeno.

0: 13:19, tady je další díl naší prázdninové série Letní autoškola Radiožurnálu. Reportér Václav Drážek tentokrát zjišťoval, jestli platí přednost zprava i pro auta, která vyjíždějí z obytné zóny.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může. Záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

0: No a teď se na Radiožurnálu zase spojujeme s anglickým Birminghamem, kde na atletickém mistrovství Evropy začal úvodními dvěma disciplínami desetiboj. Hlavně o výkonech českých reprezentantů informuje přímo z místa reportér Adam Procházka. Adame, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zatím po úvodních dvou disciplínách desetiboje je na tom nejlépe z Čechů Vilém Stráský, který je celkově pátý, Tomas Jervinen desátý a Ondřej Kopecký zůstal i po tom úvodním sprintu na 100 metrů, i po dálce na 18. místě. Stráský je na tom dobře hlavně díky skvělému skoku do dálky, skočil 754 cm, což je jeho osobní rekord. Tomas Jervinen, ten naopak při tom druhém skoku se pravděpodobně trochu zranil, nemáme podrobnější informace, nevíme, jestli bude dál pokračovat, každopádně svůj třetí pokus v dálce už vynechal, takže si ještě musíme počkat na to, jestli bude pokračovat nebo ne, byla by to velká škoda, protože stovku zaběhl z Čechu nejlépe za 10,82 sekundy. Je mu teprve 20 let, je to juniorský mistr světa a rozhodně nejnadějnější český desetibojař.
0: Adame, a budeme mít komu fandit i v tom večerním finálovém programu?
1: Určitě budeme, kromě toho, že nás budou čekat další disciplíny desetiboje, za malou chvíli koulařská soutěž, potom taky výška a 400 metrů, tak taky nás čeká semifinále závodu na 110 metrů překážek, kde bude mít Česko dvojí zastoupení, bude to krátce před 9. hodinou večer. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko oba tedy postoupili do semifinále a taková kuriozita, oni oba spolu bydlí tady na pokoji, zároveň oba studují medicínu v Olomouci, oba mají stejný osobní rekord, stejné sezónní maximum a taky stejný čas zaběhli v těch rozbězích. Štěpán Števko to popisoval, že jsou taková dvě káčátka.
0: Uzavírá tedy Adam Procházka společně s Jakubem Markem, druhým reportérem Radiožurnálu i dál, mapují mistrovství Evropy v atletice, které se pro letošek koná v anglickém Birminghamu. Adame, díky a těšíme se, ať už tady na Radiožurnálu nebo na digitálním Radiožurnálu Sport, na tvoje další zpravodajství. Naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Za 4,5 minuty bude půl druhé a uslyšíte další zprávy Radiožurnálu.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
3: Radiožurnál je 13.30. A jsou tu zprávy Ondřeje Látala.
4: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o více než 1 100 000 000 korun. Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidi, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude pravděpodobně asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Sport. Čtvrtkařka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy v atletice nepostoupila. Časem 52,43 sekundy obsadila v rozbězích 415. místo. A výkony českých desetibojařů sleduje v Birminghamu reportér Adam Procházka.
5: Po úvodních dvou disciplínách, tedy po běhu na 100 metrů a po dálce, na tom z Čechů nejlépe Vilém Stráský, který skočil osobní rekord 754 cm do dálky, a to znamená tedy celkové páté místo. Ondřej Kopecký je 17. a Tomas Järvinen bohužel se zranil v tom skoku při tom druhém pokusu, a to znamená, že z desetibojařské soutěže odstoupil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D1 v Ostravě a otevřená D8 u hranic. Na dálnici D1 je stále zastavený provoz na průtahu Ostravou, a to obousměrně. V omezení na kilometru 360 stále odklízí nehodu motorkáře. Podle záběru z kamer už je na místě odtahová služba, budou motorku nakládat. Stále se to dá objet exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava Centrum, a pak se jede přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz na objízdné trase a také před odklony z dálnice. Na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je lepší situace v tunelu Panenská. Na 86. kilometru už odtáhli nepojízdný kamion a průjezd tunely na Německo je plně obnovený. Na D8 ale připomínáme kolonu z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy. Na 13. kilometru pracují silničáři, ta kolona už má skoro 4 kilometry, zdržení od Prahy 20 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici, ta už se stále projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou zejména na sever. K dálnici D8 začínají už na brněnské dálnici D1 u Průhonic, pokračují pak přes spojky a Novopatskou. A ucpává se i pražský okruh z D1 z letiště na D1 k Ořechu, zdržení 20 minut od D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách nejčastěji kolem 21 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bydrman.
3: Mezi zapomenutými skvosty, kterým se tento týden věnujeme v reportážním seriálu Radiožurnálu, jsou i svatojánské proudy, které zmizely pod vodní nádrží Slapy. Vzali jsme vás do muzea v Chotilsku, které ukazuje, jak dřív vypadala řeka Vltava. Tak si to poslechněte třeba na webu Radiožurnál.cz/seriály nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Provozovatelům nelegálních domovů pro seniory by mohla hrozit nejen pokuta, ale v krajním případě i vězení. Usilovat o to chce Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naše reportérka Alena Hesová vyrazila se skrytým mikrofonem do některých zařízení bez registrace na Hodonínsku a výsledek její práce na Radiožurnálu ještě uslyšíte. Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: má let babička a nějaký takový ten fyzický, psychický stav.
1: Takhle vypadá podání žádosti do domova v Ratíškovicích. Přestože mají plno, jedna ze zaměstnankyň mě nakonec provede.
2: Jednička, čtyřlůžkový pokoj, jestli se chcete podívat.
1: Zajímá mě, jak je to s měsíčními poplatky.
2: 18 000 nájem. A pak nakrývá příspěvek na péči, jakože to a to má každý kůže různě.
3: Zdravotní sestřička na sem dojíždí, takže kochy stále, jak i všechno, když je co, co bude třeba injekce píchnu, nebo...
4: Nějaký doktor třeba na ně jezdí, anebo každý má svého obvodního doktora?
2: Každý má svého obvodního doktora.
1: V registrovaných zařízeních obvykle bývají zdravotní sestry zaměstnané a jeden nasmlouvaný lékař ke klientům pravidelně dojíždí. Pokud jde o prostředí, je tu čisto, jídlo vaří sám pan šéf. A tak se přesouvám do dalšího takového nelegálního domova, do Rohatce. Dovnitř mě ale vůbec nepustí.
5: Dobrý den. Promiňte, já se chci jenom zeptat, já jsem vás našla na webu, jestli máte nějaký volný místa.
6: To je máme plné, myslím, že kvůli návrhu je volné, ale to jsou úplně ležáci.
7: No, to ne, to ne.
1: Ležák znamená příspěvky až 27 000 korun měsíčně. Další nelegální domov je v Mutěnicích. Z kontrol kanceláře ombudsmanky vyplynulo, že tam personál dával klientům léky na uklidnění bez předpisu. Provozovatel Pavel Nynička chyby odmítá a tvrdí, že zařízení v rodinných domech registraci vůbec nepotřebují.
8: Substituuje se tak nedostatek míst pro seniory. Takže oni by měli být rádi, že vůbec někdo rodinný dům nabídne pro ubytování a pro službu, než aby ti seniori zůstali v zanedbaném stavu doma.
1: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký nevylučuje zmírnění pravidel pro registraci.
9: To, co by šlo změnit a o čem jednáme, je, že by třeba menší služby neměly mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů, protože to je prostě rodinný dům, kde bydlí třeba 4, 5, 6, 7, 10 seniorů.
1: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková připomíná dřívější legislativní změny, které byly namířené proti nelegálním domovům.
10: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
1: Provozovatelé domovů bez registrace můžou dostat pokutu maximálně 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.

Odkud nejlépe uvidíte dnešní částečné zatmění slunce, podle astronomů nejvýraznější za desítky let? Důležité je začít sledovat včas a nejlépe směrem na severozápad, radí Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přečtěte si celý text Martina Srba z naší vědecké redakce, ve kterém se o zatmění slunce dozvíte opravdu všechno důležité. Najdete ho na serveru i rozhlas.cz.

0: Naše brněnská reportérka Alena Hesová je dnes v zápřahu. Před chvílí jste slyšeli její reportáž z nelegálních domovů pro seniory a teď přidá na Radiožurnálu taky novinky od Ústavního soudu ohledně Tomáše Jiříkovského a bitcoinové kauzy. Aleno, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: To zásadní zjištění Ústavního soudu zní, justice při rozhodování o vazbě chybovala. Tomáš Jiříkovský totiž nedostal prostor projít si vyjádření státního zastupitelství při rozhodování o své stížnosti na prodloužení vazby. Znamená to dnešní rozhodnutí, Aleno, že se Jiříkovský dostane z vazby ven?
1: Ne, on v té vazbě zůstane. Tahle stížnost se týká dubnového rozhodnutí o jejím prodloužení. Jako důvody tehdy obžaloba uváděla, že by mohl utéct nebo pokračovat v té trestné činnosti. A městský soud v Brně s tím tehdy souhlasil a vazbu prodloužil. Jiříkovský se stížností tenkrát obrátil na krajský soud v Brně, ale i ten mu vazbu prodloužil. Vrchní státní zastupitelství se tehdy vyjádřilo asi na 8 stránkách. K těm se ale Jiříkovský nedostal a právě v tom byl problém, říká ústavní soudce Zdeněk Kín.
2: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
1: Jiříkovský má u ústavního soudu celkem 6 stížností ohledně vazby. O 2 už soudci rozhodli a i v tom prvním případě, stejně jako dnes, podle nich neměl Jiříkovský možnost se seznámit s vyjádřením státního zastupitelství.
0: Jak dlouho už vlastně Jiříkovský ve vazbě je?
1: Rok, poprvé ho do ní městský soud v Brně poslal loni v srpnu. Každé 3 měsíce rozhoduje znovu. Momentálně je Jiříkovský ve vazební věznici v Brně. Na dnešní ani předchozí jednání ústavního soudu se nenechal vězeňskou eskortou přivést. V bitcoinové kauze navrhuje obžaloba Jiříkovskému 20 let vězení a propadnutí majetku. Bitcoiny v hodnotě téměř 1 miliardy pro stát přijal někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a později odstoupil z funkce. Dodám, že Jiříkovský byl už dřív odsouzený za provozování online tržiště s prodejem drog.
0: Obžalobě v bitcoinové kauze čelí právě i Blažek a ještě další 2 lidé. Jaké tresty jim tedy navrhuje vrchní státní zastupitelství?
1: Pro exministra a jeho bývalého náměstka Radomíra Danhelu chce 6,5 roku vězení a peněžité tresty. Čtvrtým obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic, který údajně tu trestnou činnost organizoval. Pro něj navrhuje státní zastupitelství 8 let vězení, peněžitý trest a zákaz činnosti. Všichni svou vinu popírají.
0: To nejpodstatnější ještě jednou, justice v případu aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiříkovského chybovala. Ústavní soud se ho dnes zastal v jedné ze stížností na vazbu. Podrobnosti o tomhle rozhodnutí soudu i o celém případu doplnila v odpoledním Radiožurnálu reportérka Alena Hesová. Aleno, díky, tohle byla vaše půl hodina. Naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou.
0: 13.54, i dále s vámi Radiožurnál.

0: nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
1: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásce na zahradě srnky.
0: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
0: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.
3: Radiožurnál 14 hodin. Poslechněte si zprávy Ondřeje Látala.
4: Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. Na mši papeže Lva 14. v centru Paříže se registrovalo už 200 000 lidí. Český atlet Tomáš Järvinen kvůli zranění nedokončí desetiboj na mistrovství Evropy. Po nehodě je opět plně průjezdná dálnice D1 v Ostravě na kilometru 360. A zítra bude převážně jasno, teploty až 30 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kýn.
6: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
4: Jiříkovský je spolu s dalšími třemi lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinů pro stát. Vinu popírají. Stížností k ústavnímu soudu podal Jiříkovský 6, o dvou už soudci rozhodli. Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 000 lidí, oznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie.
7: Les 200 000 places, elles sont parties comme ça.
8: Bratr Paul Adrian řekl, že 200 000 míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Památník Lidice získá od Ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování lidického památníku dětských obětí války. Dohodli se na tom dnes ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy a ředitel památníku Eduard Stehlík. Na opravu sousoší se v roce 2024 pořádala veřejná sbírka, ve které se podařilo vybrat 5 milionů korun. Příspěvek ministerstva by měl podle Stehlíka pokrýt zbývající výdaje.
9: Já bych si hrozně moc přál, abychom tyhle ty práce mohli zahájit v příštím roce, kdy si budeme připomínat 85. výročí lidické tragédie a abychom třeba v horizontu dalších dvou let mohli ten památník na pětním území vidět v takové kráse a v takovém stavu, jaké si bezesporu zaslouží.
10: Sport. Český atlet Tomáš Järvinen nedokončí desetiboj na evropském šampionátu. Zranil se při skoku do dálky a do třetí disciplíny vrhu koulí už nenastoupil. Desetiboj dál pokračuje s Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. Aktuální informace přidá přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
11: Průběžně pátý Vilém Stráský předvedl na úvod koulařské soutěže výkon 14 metrů a 8 cm. Na podruhé 14-metrovou hranici nepřekonal. Ondřej Kopeckému se vstup do třetí disciplíny desetiboje nevydařil. Jeho pokus měřil 12 metrů a 25 cm, což je nejméně ze všech. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
10: Tenista Jakub Menšík si na Masters v Montrealu semifinále nezahraje, s Američanem Benem Sheltonem prohrál ve dvou setech. A fotbalisté Paris Saint-Germain a Aston Villa se utkají o evropský superpohár. Souboj úřadujících šampionů Ligy mistrů a vítězů Evropské ligy začne v Salzburku v 21 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Otevřená D1 v Ostravě a kolony v Praze. Na dálnici D1 na průjezdu Ostravou je lepší situace v omezení mezi sjezdy na Mariánské hory a na centrum. Na kilometru 360 už nehodu v zúžení odklidili a kolony se rozjíždí. Stále ale čekejte silný provoz, a to jak na dálnici před omezením, tak i také přímo v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé kamiony zastaví za Domašovem na kilometru 170 a pomalu pokračují až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. I pro osobní auta zdržení před Brnem asi 20 minut celkově. Na D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Kralupy. Na 13,5 kilometru je zúžení, fronta začíná na 9. kilometru, je asi na 20 minut. V Praze dopravu komplikuje zúžení ve Kbelské ulici. Ještě dnes se tam projíždí pouze jedním pruhem a kolony jsou zejména kamionů směrem na ústeckou dálnici D8 Dlouhé, po pojíždí už z Lanového mostu z jižní spojky, pokračují pak na Černý most a pak dál přes Novopatskou. A v Praze jsou komplikace v křížení Průmyslové a Černokostelecké ulice u Zeleného domečku. Srazilo se osobní auto s motorkou, kolona je hlavně směrem z Hostivaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
13: Středa 12. srpna, dnešek je Mezinárodním dnem mládeže a taky si připomínáme Světový den slonů. Tedy on se slaví dvakrát ročně, 12. srpna na počest slonů afrických a 22. září pak na počest slonů indických. I tuhle informaci přináší odpolední radiožurnál, ať se vám i dál příjemně poslouchá.
5: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Asi to dnes ve vysílání Radiožurnálu neuslyšíte prvně. Večer bude v Česku vidět částečné zatmění slunce a posetmění taky meteorické roje Perseidy. Pokud byste tohle nebeské divadlo chtěli sledovat ven, zvažte některou z českých hvězdáren, které si na večer připravili speciální program. Teď vás na to pozveme s Vítem Andrlem z naší domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak pojď sem s nějakými tipy, kam se večer po 19. vydat na zatmění slunce.
1: Tak třeba na Liberecký Ještěd nebo do hvězdáren v Teplicích, Žebráku na Berounsku a v Sezimově Ústí na Táborsku. Planetárium v Ostravě otevírá už za 2 hodiny a program tam začne prohlídkou expozic. Navštívit dnes můžete také hvězdárnu Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově u Prahy. Tam začínají v 7 večer a končí až ráno právě kvůli pozorování Perseid. Vyrazit můžete třeba i na letiště v Jindřichově Hradci nebo hvězdárnu v Rokycanech, kde bude zatmění společně s lidmi sledovat taky Hurvínek. Z těchto míst se přihlásí i naši reportéři. Naopak brněnská hvězdárna na Kravýhoře radí, aby tam lidé nechodili, protože z ní zatmění nebude vidět. Dodám, že různá místa, kde se dá zatmění sledovat, najdete třeba na webu České astronomické společnosti astro.cz.
0: Přemýšlím, jestli tím Hurvínkem myslíš tedy tu loutku nebo lokomotivu, ale to možná nechme na posluchačích, aby se na to přišli do Rokycan podívat sami.
1: Řekne nám to reportér.
0: Dobře, těšíme se na to. Zatímco v Česku dnes uvidíme jen částečné zatmění slunce, Španělsko se chystá na zatmění úplné a zájem je obrovský. Jak se lidé a taky úřady ve Španělsku chystají na tuhle událost, nám přišel do odpoledního Radiožurnálu říct Marek Jakšič z naší zahraniční redakce. I tebe vítám.
2: Dobré odpoledne.
0: Španělské deníky píšou o enormním zájmu zahraničních turistů. Co přesně si pod tím máme představit?
2: Přesná čísla alespoň zatím známá nejsou, ale pravděpodobně se jedná o miliony turistů. Podle našich zdrojů zamířila do španělských měst auta z celé Evropy. Velké zastoupení měli Britové, Nizozemci, Němci nebo Francouzi. Z Česka pak vyrazil mimo jiné František Vítek, který si podle svých slov k pozorování vybral město El Burgo de Osma na severu Španělska.
3: Vybral jsem si ho, protože prakticky uprostřed toho pásu plného zatmění, zároveň to je historické město, takže čekám, že to i třeba na nějakých fotkách se bude pěkně vyjímat.
0: Marku, a čekali španělské úřady takový nápor turistů? Dokázali se na něj připravit?
2: Španělská vláda se minimálně pokusila předejít možným komplikacím, zakázala například jízdu kamionů od odpoledne až do noci. Místní úřady se snažili poučit z chyb ve Spojených státech, kde v minulých letech při zatmění došly pohonné hmoty. Lidé si často stěžují také na to, že nejsou na místě k dostání speciální ochranné brýle, které jsou k pozorování potřeba. Nelíbí se ani drahota, za místo prostan na louce bez jakéhokoliv zázemí se platí i 30 eur, tedy asi 730 korun.
0: Kde ve Španělsku bude možné zatmění sledovat?
2: Alespoň na několik sekund by mělo být úplně viditelné v téměř 4000 obcích po celém Španělsku. Jak uvádí deník El País, bude to jedna z největších, ale zároveň nejkratších astronomických podívaných. Maximálně si lidé zatmění užijí minutu 50 sekund, to by se mělo týkat severozápadních oblastí Španělska. Naopak v obci Dério, nedaleko hranic s Francií, bude trvat pouze 2 sekundy.
0: O něco delší bude večerní speciál Radiožurnálu. Mezi 19. a 20. hodinou ho odvysíláme z Astronomického ústavu v Ondřejově a tomu všemu se samozřejmě budeme věnovat. Tohle byly naše odpolední vysílání reportéři Vít Andrle a Marek Jakšič. Pánové, díky.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Vládci světového nebe, evropský Airbus a americký Boeing, by se měli začít obávat o svou dominanci. Tvrdí to alespoň výrobce nového čínského dopravního letadla. To si zaslouží bližší vysvětlení. V odpoledním radiožurnálu se o něj už za chvíli postará náš zpravodaj David Jakš.

0: Čína chce změnit poměr sil na světovém nebi. Vývoj jejího nového dopravního letounu už vstoupil do poslední fáze letových zkoušek a Peking tvrdí, že dopadly skvěle. O novém dopravním letounu, který nese označení Komak C919, toho mnohem víc zjistil náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Co tedy zatím o tomhle novém úzkotrupém letadlu Čína prozradila?
1: Kapacita stroje je 90 až 150 cestujících v závislosti na typu letadla a uspořádání sedadel a čínský výrobce tvrdí, že letoun je mimořádně odolný, dobře ovladatelný a mnohem ekologičtější než konkurence. Jeho vznik iniciovalo čínské politbyro komunistické strany, protože hlavně prezident Xi Jinping mnohokrát prohlásil, že taková ekonomická velmoc, jakou je Čína, musí umět vyrobit vlastní komerční dopravní letoun.
0: Má vůbec smysl ptát se, jak dopadl ten testovací let na mezinárodní lince z Pekingu do mongolského Ulanbátaru, nebo podle Číňanů dopadl skvěle?
1: Je to tak, jak říkáte, samozřejmě dopadl skvěle, zrealizoval ho největší čínský letecký dopravce Air China, trval přesně podle předpokladů 2 hodiny. Čína tenhle stroj používá už od roku 2023 na domácích linkách. Podle výrobce už ho koupili zahraniční zájemci z Laosu, Vietnamu nebo z Kambodži a vyjednává se v Indonésii a v Pákistánu. Ale zahraniční média si všímají toho, že většinou jde o země, které mají vůči Číně dluh, který se jim nedaří splácet a spekulují, zda se Peking nesnaží do těchto částí Asie letadla svým věřitelům v podstatě vnutit.
0: Čína taky tvrdí, že o letoun Komak C919 je ve světě zájem. Je to ale, Davide, opravdu ryze čínský produkt?
1: Americký Boeing předpovídá, že Čína do roku 2034 potřebuje nakoupit více než 4,5 tisíce nových úzkotrupých dopravních letounů a to je obrovská zakázka za bezmála 500 miliard dolarů. Peking nechce nechat výhradně zahraniční firmy, aby si z tohohle velkého finančního koláče ukousli, proto ten tlak na zrychlení vývoje. Nicméně v reálu je Komak projekt mezinárodní, protože motory jsou od americko-francouzského výrobce, klimatizace, brzdové a palivové systémy od amerických firm, stejně jako avionika a kokpit, no a podvozkové a osvětlovací systémy, ty jsou zase německé. Ještě bych dodal, že pneumatiky vyrábí Francouzi, čili Komak je opravdu výsledkem mezinárodního projektu.
0: O novém dopravním letounu, který nese označení Komak C919, jsme si povídali s naším asijským zpravodajem Davidem Jakšem a ten vám ho představil v plné parádě. Davide, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jed zvaný VX. Vražda Kim Jong-nama, bratra vůdce KLDR. O tom je další díl našeho minispeciálu Jedy.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 14.30. Ondřej Látal a přehled zpráv.
1: Advokátní komora zahájila řízení proti telské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Kujínek Polodnové tak teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska, potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti. Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. A pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí. Sport. Pro atleta Tomase Järvinena skončil desetiboj na mistrovství Evropy při druhé disciplíně. Zranil se v dálkařském sektoru. Do vrhu koulí nastoupili zbývající dva čeští reprezentanti Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. Další informace doplní přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
2: Po koulařské soutěži, tedy třetí disciplíně desetiboje, je na tom z Čechů lépe Vilém Stráský, patří mu průběžné sedmé místo, blízkl se hlavně osobním rekordem v dálce, skočil 754 cm. V celkovém pořadí Stráský ztrácí na lídra Němce Neugebauera zhruba 250 bodů. Ondřej Kopeckému patří 20. příčka z 24. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 u Kralup a také na D10 v Boleslavi. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem po pojíždí kolony za sjezdem na Kralupy na 13,5 km je zúžení, projíždí se dvěma zúženými pruhy a zdržení od Prahy skoro 20 minut.
5: Pomalu jedoucí kolona, jako byla včera, čistěj tam ty kanály u středových svodidel. Ponechány dva pruhy, pravý a odstavný. Začíná to už tady u sjížďáku na Kralupy.
4: Na dálnici D10 zdržení za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy na 40. kilometru. Také pracují silničáři a kolona z kilometru 45 do sjezdu na Kosmonosy je asi na 25 minut. Na D1 tradičně vázne doprava na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé kamiony zastavují za Domašovem v okolí kilometru 170 a pomalu pokračují až do Brna do omezení na kilometru 196. V Praze stále popojíždí kolony na příjezdu do opravované Kbelské ulice směrem k dálnici D8. Poprvé se zastaví už na jižní spojce u Průmyslové a krokem se pokračuje na Černý most a pak i dál v Novopatské. Navíc v koloně u sjezdu na Štěrboholi překáží i nepojízdné auto v levém pruhu. V Praze jsou pak kolony na 20 minut i na okruhu před sjezdem na Ořech a také ve Vlzenově směr Holešovice před Lávkovým mostem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území většinou kolem 24, na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi dál Vojtěch Bydrman.
0: Pokud jde o sport, čeká nás večer fotbalový superpohár a tým Paris Saint-Germain, tedy vítěz ligy mistrů, se v Salzburku utká s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas začne v 21 hodin a tady na Radiožurnálu ho samozřejmě budeme sledovat.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

Omezení provozu elektráren, popraskané zdi a maximálně tak kapající voda z kohoutku. To jsou následky extrémního sucha ve Francii. Situace se přitom v následujících dnech podle meteorologů ještě zhorší. Francouzská vláda kvůli tomu svolala krizový štáb a my kvůli tomu zavoláme zpravodajovi Marcelu Faltisovi. Už za moment.

0: jsou zásoby vody v jeho okolí. Když jsem tam zadal adresu svého bytu v Paříži, tak mě to ukázalo, že jsem ve žlutém stupni pohotovosti. To znamená, že situace ještě není kritická, ale vodou bych měl šetřit. Kde se ale lidem ukazuje červená a kde je stav krize, tak to je pro někoho možná překvapivě Bretaň na severu Francie. Tam se voda nesmí používat třeba na zavlažování nebo na pouštění bazénů. Zajímavé je, že problém kvůli suchům mají taky domy, které stojí na jílovitém podloží.
1: Ještě před pár měsíci tam trhlina nebyla a najednou tou dírou prostupuje světlo. Jsem v šoku, s jakou rychlostí se trhlina zvětšuje a mám strach, že by se zeď mohla úplně zbortit.
0: Řekla francouzskému rozhlasu Ophélie de Coutová. Na jílovitém podloží, které vysychá, přitom stojí až polovina domů ve Francii a pojišťovny by kvůli popraskaným zdem mohly do roku 2050 vyplatit až 43 miliard eur, tedy v přepočtu něco přes bilion korun. Kvůli suchu jedná i krizový štáb vlády, na konkrétní výsledky jednání se ale zatím musíme ještě počkat.
2: Problémy kvůli suchu mají ale i elektrárny. Čím to, Marcelie?
0: Francouzský energetický gigant EDF zaznamenal dopoledne rekordní výpadek produkce elektřiny kvůli suchu a vysokým teplotám z toho důvodu, že voda z řek, kterou elektrárny používají na chlazení, je příliš teplá a zároveň elektrárny nesmějí vypouštět do řek vodu moc teplou, aby nespůsobili šok tamním ekosystémům. Důvodem omezení produkce jaderných elektráren je ale taky masivní výskyt medúz, a to u elektrárny Gravelines na severu Francie. Celkem bylo dopoledne odstaveno nebo muselo omezit výrobu 13 z 57 francouzských jaderných reaktorů. Francii tak v jednu chvíli chybělo přes 20% výkonu jejího jaderného parku. Horko a sucho se navíc podle francouzských meteorologů ještě zhorší a první větší déšť by měl přijít až kolem 20. srpna.
2: Následky extrémního sucha ve Francii přiblížil vám, posluchačům odpoledního radiožurnálu, pařížský zpravodaj Českého rozhlasu Marcel Faltes. Děkujeme, Marceli, hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, střetěš výmý víc.

Ten příběh začal už po roce 1980. Sovětský svaz si tehdy postavil v pražských Stodůlkách na českých pozemcích domy, které měl bezplatně užívat pro diplomatické účely. Po revoluci je pak následnické Rusko převedlo na anonymní kyperskou firmu s ruskou jednatelkou. Firma sice začala platit nájem, ale stát od ní chtěl peněz víc a tak spor skončil u soudu, který dnes vynesl rozsudek. Jaký to na Radiožurnálu uslyšíte ještě před 15.

0: I'm sorry.
1: Firma Simply Service Rent musí českému státu doplatit 6 milionů a 300 tisíc korun za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách. Rozhodl o tom pravomocně městský soud v Praze. Budovy postavil v 80. letech Sovětský svaz. Ruská federace je pak převedla do soukromých rukou. Teď to všechno vysvětlí reportér Jakub Vik, který to vynesení rozsudku sledoval. Jakube, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: O jaké pozemky a budovy tedy konkrétně jde?
2: Na těch státních pozemcích v pražských Stodůlkách stojí administrativní a bytové domy, které tam postavil Sovětský svaz na základě mezistátní smlouvy z roku 1980. Měl je bezplatně využívat pro diplomatické účely. Po letech budovy na státních pozemcích následnické Rusko převedlo na firmu Simply Service Rent s anonymním vlastníkem na Kypru a ruskou jednatelkou. Firma prostory dále pronajímá. Česká vláda v roce 2023 zrušila usnesení z 80. let o bezplatné zápůjčce, a to s tím, že Rusko pozemky už nevyužívá pro ty diplomatické účely, takže není důvod je poskytovat bezplatně. Firma Simply Service Rent v minulých letech začala státu platit nájemné, podle státu ale bylo nedostatečné. Diplomatický servis, patřící pod ministerstvo zahraničí, pak požadoval zpětně doplatit nájem za období od srpna 2015 do července 2018, a to ve výši zhruba 16 milionů korun. Později částku rezort mírně snížil.
1: Ani takovou částku ale nakonec soud státu nepřiznal. Jakube, proč?
2: Je to tak, soud přiznal jen těch zmíněných 6 milionů 300 tisíc korun. Stát požadoval výpočet nájemného podle obvyklého nájemného v oblasti. Nakonec se odvolací městský soud v Praze opřel o znalecký posudek, který částku snížil o 50%, a to kvůli zastavěnosti pozemku o němi budovami, no a zohlednil taky zaplacené zálohy ze strany firmy.
1: Přímo od městského soudu v Praze přišel ve slušivém a padnoucím obleku sem do studia odpoledního radiožurnálu reportér Jakub Vik, který má ale ještě jednu otázku. Jak tedy na rozsudek reagovaly obě strany?
2: Ano, právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý výsledek uvítal. Podle něj původní požadavek státu zastavěnost pozemků nezohledňoval vůbec.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
2: Podle Zoufalého společnost už peníze státu uhradila. Právní zástupci státu v odvolání u městského soudu znalecký posudek zpochybňovali. Ono snížení o 50% se podle nich nezakládalo na nějaké konkrétní metodice. Martin Horák, zastupující diplomatický servis, tedy tu příspěvkovou organizaci ministerstva zahraničí, vyjádření po vynesení rozsudku odmítl. Na reakci samotného ministerstva teď čekáme. Proti rozsudku je každopádně možné podat dovolání k nejvyššímu soudu.
1: Tři otázky a hlavně tři odpovědi reportéra Jakuba Vika. Díky za to, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Hladina Orlické přehrady razantně klesá. Jen za poslední týden o další metr. O kolik můžou vodohospodáři ještě Orlík upustit? Jak je na tom s vodou Vltavská kaskáda jako celek? Vladimír Kroc se zeptá ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
1: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
0: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
2: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
3: Dobré odpoledne, je 15 hodin. A zprávy připravil Ondřej Látal.
4: Provozování nelegálních domovů pro seniory v Česku by v budoucnu mohlo být trestné. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Znakař čeká poplavé finále na evropském šampionátu na dvoustovce. Omezení komplikuje provoz na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u Kralup. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
6: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
7: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
6: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
8: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
6: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
4: Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska, potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
9: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma rezort oklamala.
10: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
9: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opozičné hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
11: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
12: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
11: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
12: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
13: Sport. Znakař Jan Čejka bude bojovat ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na dvoustovce postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
14: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
13: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která se do něj dostala nejrychlejším časem. Desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po třech disciplínách je Vilém Stráský sedmý a Ondřej Kopecký na 20. místě.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D8 u Kralů, pak také na D1 v Brně. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se ucpává za sjezdem na Kralupy. Před kolonou se brzdí teď na 9. kilometru, asi 25 minut se pokračuje v koloně, pomalu do omezení na 13,5. kilometr, v levém pruhu tam čistí kanalizaci. Pracují silničáři také na dálnici D10, a to za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 40. kilometru zúžení do jednoho pruhu, kolona má asi 4 kilometry, čekejte 20 minut navíc. Na dálnici D1 fázne doprava na příjezdu do Brna od Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení kvůli rozšiřování D1 a kamiony postávají už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta pak souvisle stojí v koloně z kilometru 190 od výstaviště. V Praze brzdí provoz omezení Vekbelské, kolony se ale zkrátily. Teď se stojí z Černého mostu z východního okruhu, zdržení směr Ústecká D8 20 minut. V Praze 20 minut naberete i na pražském okruhu od Plzeňské D5 k Ořechu a také ve Vlzenově směr Holešovice před Hlávkovým mostem. A regulován je i průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské v Troji i v Patočkově na Břevnově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra má být převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v tisíce metrech na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bydrman.
3: A ještě mám jednu informaci. Návrh státní kulturní politiky z dílny Ministerstva kultury v čele s Otou Klempířem za motoristy sobě neobstál před ostatními rezorty vlády ani před dalšími institucemi. Vyplývá to z dokumentů, které získal náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Na Klempířův dokument se snesly vyšší desítky kritických připomínek, z nichž některé zpochybňují jeho podstatu. Obsáhlý text redaktora Jana Horáka k tomu najdete hned na titulce i rozhlasu.
5: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Německo chce posílit své zpravodajské služby. Vláda tvrdí, že bezpečnostní situace to vyžaduje. Dnes proto kabinet schválil reformu příslušného zákona. Opozice ale varuje před porušováním občanských práv. Náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín k tomu zjistil víc. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Schválení té reformy zpravodajských služeb dnes oznámil jí předkladatel ministr vnitra Alexander Dobrindt.
2: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung, die für die Nachrichtendienste.
1: Německý ministr vnitra vlastně řekl, že nejde jen o nějakou prostou reformu, ale že zpravodajským službám začíná nová éra, která je vyvolaná tou změněnou bezpečnostní situací, již se musí stát podle Alexandra Dobrindta neustále přizpůsobovat. Německo je podle ministra vnitra na denní bázi terčem hybridních útoků, špionáže, sabotáží, kyberútoků s cílem poškodit, destabilizovat Spolkovou republiku a navodit v ní politické a společenské změny.
0: Tomáš, a co se na práci německých zpravodajských služeb změní, pokud návrh zákona projde ještě parlamentem?
1: Ten návrh se týká jednak zahraniční rozvědky BND, ale i domácího úřadu na ochranu ústavy, přičemž to rozdělení na vnější vnitřní zpravodajskou službu by se mělo trochu rozmělnit. Obě dvě agentury by měly získat větší pravomoci, pokud jde o sledování potenciálních útočníků, například jejich mobilní internetové komunikace, ale a kvůli tomu je právě ta reforma velmi diskutovaná, je kontroverzní. Obě ty zpravodajské služby už by se neměly soustřeďovat jenom výhradně na sběr a vyhodnocování informací, ale taky na samotné zásahy, intervence vůči případným protivníkům, ať už v oblasti kyberprostoru, tedy hackováním a sabotováním jejich systému, anebo třeba v podobě vstupování a prohledávání soukromých bytů, případně zneškodňování nalezených zbraní. A to se právě považuje za tu významnou změnu, proto je ten návrh tak diskutovaný, proto Alexander Dobrindt mluví o nové éře, protože propojování tajné výzvědné služby a policie s tím jsou v Německu historicky nebylé zkušenosti v podobě nacistického gestapa a od konce války potom panuje konsenzus, že žádná tajná policie, tak tajná, že se vůči ní ani nejde bránit právními prostředky, by v Německu existovat neměla.
0: A od kdy by tedy takhle posílené zpravodajské služby měly začít fungovat?
1: Proti návrhu se teď samozřejmě ozývá opozice, ať už Zelení, strana Die Linke, nebo momentálně mimoparlamentní liberálové, ale na druhou stranu i někteří kritici toho návrhu připouští, že určitá reforma zpravodajských služeb je potřeba, že když se v Německu například podaří zhatit nějaký teroristický útok ve stádiu přípravy, tak to většinou není dílem domácích zpravodajských služeb a jejich práce, ale díky typu zahraničních partnerů, čili nějaký odpor je, ale ne úplně tvrdošíný. V tom návrhu se mohou taky ještě stát nějaké změny v parlamentním projednávání. Server Politico předpokládá, že parlamentem ale ten zákon nebo návrh toho zákona projde hladce a platit by mohl začít začátkem příštího roku.
0: O reformě zpravodajských služeb, kterou dnes schválila německá vláda, mluvil náš zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, klidnou středu, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

duze se s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

vydávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Evropa dnes zažije zatmění slunce. Úplné zatmění bude na kontinentu pozorovatelné jen ve Španělsku, ale částečné 87% bude viditelné i v Česku. Vzácná astronomická podívaná má ale taky odvrácenou stranu. I při částečném zatmění slunce totiž klesne výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, kterých jsou v Česku stovky tisíc. Mají se majitelé solárů nebo dokonce celá přenosová soustava připravit na problémy? Téma pro odpolední Business Radiožurnálu a výkonného ředitele Solární asociace Jana Krčmáře. Přeju vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám.
1: Co všechno se tedy může kvůli zatmění slunce dnes večer v české energetice stát? Máme čekat opravdu nějaké zásadní potíže?
2: Nemáme rozhodně, protože kdyby soustava naše energetizační byla v takovém stavu, že by zatmění slunce způsobilo problémy, tak bychom asi měli problémy úplně jinde, protože my v podstatě zažíváme zatmění slunce každý den a říkáme tomu noc, protože to, že samozřejmě slunce nesvítí nebo svítí o 80% méně, znamená, že i ty solární elektrárny vyrábí méně, ale ten pokles výroby není okamžitý a i ten potom ten okamžitý náskok těch výrobních jednotek není okamžitý, ale postupný. A naše soustava je v tak dobrém stavu, že si s tím poradí a troufl bych si říct, že asi i všechny ostatní soustavy v Evropě.
1: Na ten krátký výpadek je tedy přenosová soustava připravená, nechci pokládat stejnou otázku, ale v podstatě garantujete, že nehrozí nic jako blackout, je to tak?
2: Ano, my jsme vlastně v Česku v podobnou situaci zažili už jednou v roce 2015, když tady bylo zatmění slunce přes den, protože dnešní je vlastně večer a máme tady ještě vlastně další rozdíl. Letos totiž je oproti roku 2015 instalováno výrazně více baterií u těch elektráren, takže vlastně ta výroba ty elektřiny ze slunce bude z velké části uložená, takže i ten přechod by měl být jako klidnější a vlastně potom i levnější pro to soustavu, protože samozřejmě, když jeden zdroj vypadá, ať to jsou solární elektrárny během zatmění, nebo v Maďarsku teď vlastně vždycky přes den permanentně jaderné elektrárny, tak se ta elektřina musí od někud jinak nakoupit a cena vlastně stoupne, ale ty baterie, které tady máme, nám pomůžou a do budoucna vlastně čekáme ještě víc baterií v Česku a v Evropě, které pomůžou v podobných nebo takových situacích vlastně tu síť ještě lépe vykrýt.
1: Od zatmění slunce, které je přeci jenom pořád docela výjimečným jevem, ale teď ještě k tropickým vedrům, protože ta jsou výrazně častější v posledních letech a stejné to bude asi v těch letech příštích. Jaký mají právě vedra vliv na výkon a fungování fotovoltaik?
2: Naštěstí nějak dramatický. Samozřejmě elektrárna funguje nejlépe, když je chladno, protože tam jsou polovodiče a křemík, ale ten pokles výroby je v řádech procenta. Takže není to tak, že třeba ve vysokých vedrech ta elektrárna vyrábí výrazně méně. To ostatně dneska má možnost víc než 10 000 domácností a firm už vidět. Nějaký pokles tam je, ale není dramatický. Kromě toho očekáváme, vlastně se ta výroba výborně kryje do budoucna s očekávaným nárůstem klimatizací, takže tam a sice jako možná trochu nižší výroba, ale zároveň to, že máte elektrárnu, která vám v ten okamžik, kdy ho potřebujete, vyrábí elektřinu, je ideální. A musíme samozřejmě upozornit na to, že ty klimatické změny, které zažíváme, mají, jak vidíme, dopad i na vodní elektrárny, jaderné elektrárny, věci, které jsme asi před několika desetilety neočekávali, že se jednou dne můžou stát.
1: Pane Krčmáři, a jaký přírodní jev je tedy z pohledu střešních solárních panelů tím největším problémem? Jsou to kroupy nebo snad sníh?
2: A v jednom ohledu sníh, protože každou zimu nastane diskuze, jestli se má nebo nemá sníh uklízet. Je to, nechci říct trochu otázka konfesí, ale je to skoro tak, že jedna část lidí říká, ano, musíte sníh uklízet, druhá říká, že nemusíte. Samozřejmě sníh nebo led může potom, když se dlouhodobě nečistí, poškodit konstrukci, pokud elektrárna není správně instalována. A u toho kropobytí je nutné říct, že ty panely jsou testovány na kropobytí a pokud budou padat tak velké kroupy, které ohrozí vlastně nějak výrazně ty solární elektrárny, tak opět bude mít problémy někde úplně jinde, protože pravděpodobně poškodí auta a okna a střechy a ty panely budou vlastně nejmenší problém.
1: A obecně vzato, zlepšují se solární technologie, aby líp zvládaly extrémní počasí, nebo jak by se ještě mohly vylepšit?
2: A určitě my vlastně vidíme od té doby toho prvního, toho solárního boomu, ty panely udělali obrovskou cestu, vyrábějí třeba více energie v takzvaném difuzním světle, což je, a když nesvítí úplně přímo, což opět zase v tom v těch vysokých vedrech často vidíme, není úplně jasno, je tam takový kodivný polojasno, takový ten odpar. I v těchto situacích ty panely vyrábí víc než třeba 15 let staré panely. A panely se testují právě i na tyhle věci vyšší teploty, protože se dneska instalují ve velkém třeba na arabském poloostrově a tam je poměrně velký odbyt, takže i ty firmy, které panely vyrábějí, se snaží přizpůsobit jako čím dál tím víc těmto extrémním jevům, protože nebo třeba v arktických zemích, kde je velká zima, ale v situaci, kdy vám svítí sluníčko 24 hodin denně, tak je to vlastně pro fotovoltaiku jako ideální, takže ty panely musí vyrábět v extrémním teple, tak vlastně v extrémní zimě.
1: Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, byl hostem odpoledního radiožurnálu nejen proto, že Česko dnes večer zažije částečné zatmění slunce. Pane Krčmáři, moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál je 15.30 a zprávy doplní Ondřej Látal.
2: Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn přes společnost Cryfin. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o víc než 1 100 000 000 korun. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 2 lidé, včetně dítěte. Několik dalších je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Hollywoodský herec Russell Crowe se příští rok v Praze představí jako hudebník. S kapelou The Gentleman Barbers vystoupí 23. května ve Fóru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert vzniká ve spolupráci s festivalem Metronom Prague a klubem Doupě. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nicholsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Erraniová s Američankou Melikarovou Martinezovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 je silný provoz v okolí Brna a to směrem z Prahy do Ostravy. První kolona je od Domašova z kilometru 170 a to až do zúžení v Brně na 196. Pro osobní auta zdržení v koloně asi 20 minut, kamiony stojí výrazně déle. A na D1 je pak další kolona i za Brnem před sjezdem na Slavkov. Důvod přibližuje náš zpravodaj.
5: Na 210. kilometru dávali pracovníkům tojku a místní to tak obdivují, že kolona až na 203. ve všech pruzích.
4: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem zdržení za sjezdem na Kralupy na 13,5 kilometru je omezení do 2 zúžených pruhů, i přesto je kolona z 9. kilometru na 20 minut. V Praze je odpolední špička, silný provoz na hlavních tazích a nehoda na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. U sjezdu na Krč do Vídeňské se srazilo celkově 5 aut, kolona teď má asi kilometr. A na silnici 38 komplikace na obchvatu Poděbrad, odbočky na Sokoleč je větší nehoda, kolona hlavně v dálnici D11 je asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude převážně jasno, ochladí se na 13 až 8 stupňů, v údolích až na 5. A zítra čekáme převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24, na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál a Vojtěcha Bydrmana.
1: Jestli jste našimi věrnými posluchači a ladíte Radiožurnál i o víkendu, možná jste v sobotu ráno slyšeli rozhovor s ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou, ale dnes jsme si ho pozvali do ještě obsáhlejšího formátu, do 20 minut Radiožurnálu. Hladina Orlické přehrady totiž dál razantně klesá, jen za poslední týden o další metr. Jak je na tom s vodou Vltavská kaskáda jako celek? I na to se zeptáme hned po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

V jedné zemi manželé, ve druhé jakoby jejich sňatek neexistoval. Dva slovenští diplomati se vzali v Rakousku, doma jim ale stát odmítá manželství zapsat. Do případu dokonce osobně vstoupil premiér i ministr vnitra a teď se o něj zajímá taky Brusel. To je další téma pro středeční odpolední radiožurnál. Možná.

všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločince mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

0: znát.
1: V Rakousku jsou manželé, v mateřské zemi ale jejich sňatek úřady odmítají zapsat. Dva slovenští diplomati čekali na vyřízení žádosti několik měsíců. Teď dostali dopis přímo od ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. Slovenská matrika jejich svazek jako manželství nezapíše. Brání v tom prý ústava a odvolat se pár nemůže, mluví proto o politickém zásahu. Případ už sleduje i Brusel, ale taky naše bratislavská zpravodajka Bára Vránová. Báro, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak o co přesně v tomhle sporu jde?
2: Ivan Novotný a Metod Špaček se v roce 2020 vzali v Rakousku a loni v prosinci požádali o zápis manželství do slovenské matriky. Ta ale několik měsíců nerozhodla a zasáhnout tak musela generální prokuratura. No a místo z matriky teď přišel dopis přímo od ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. On se odkazuje v něm na ústavu, podle které je manželství svazkem muže a ženy, a zápis proto odmítá. Podstatná je ale i ta forma. Nejde o běžné úřední rozhodnutí, proti kterému by se pár mohl standardně odvolat.
1: Jak je to, Báro, možné?
2: Protože ministr jim neposlal klasické správní rozhodnutí, ale dopis. A právě to Novotný se Špačkem kritizují. O jejich žádosti měla podle nich rozhodnout matrika a vydat rozhodnutí, proti kterému už by se mohli standardně bránit. Místo toho jim výsledek oznámil přímo ministr a dokonce ho zveřejnil ještě předtím, než ten dopis sami dostali. Pár proto mluví o politickém zásahu. Do jejich případu už dřív osobně vstoupil i premiér Robert Fico, který v červnu přišel přímo na matriku a po její návštěvě prohlásil, že se s jejími pracovníky shodl, že slovenské

0: sňatky zavést do svého práva. A právě to teď Slovensku připomíná také Evropská komise, která případ dál sleduje a pokud to bude potřeba, tak prý využije nástroje, které má k dispozici.
1: Uzavírá z Bratislavy naše zpravodajka Bára Vránová. Báro, klidné odpoledne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Na amerických betonech pokračuje příprava tenistek a tenistů na grandslamové US Open. Dnes v noci se bez českého zastoupení hrají semifinálové zápasy na turnajích WTA v Torontu i ATP v Montrealu, ale taky pokračuje kvalifikace na další podnik v Cincinnati a tady můžeme už odpoledne držet palce Daliboru Svrčinovi. Středa ve světě sportu, to ale není jen tenis, čeká nás taky zápas fotbalového superpoháru a o něm na Radiožurnálu za chvíli ještě uslyšíte.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V rakouském Salzburgu se dnes večer rozhodne o vítězi super poháru. Vítěz ligy mistrů Paris Saint-Germain se utká s vítězem Evropské ligy, tedy anglickou Aston Villou. A tenhle velký fotbalový šlágr bude sledovat i jedna z nejnovějších posil naší sportovní redakce Veronika Šlajsová. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tým z Birminghamu, tedy Aston Villa, nastupuje proti Pařížanům. Ti ligu mistrů vyhráli už dvakrát za sebou a super pohár se tedy pokoušejí obhájit. Jak ale k dnešnímu duelu přistupují Angličané?
1: Podle trenéra Aston Villy Unaie Emeryho je důležitá zejména nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a evropských pohárech. Ale i dnešnímu souboji o super pohár dává Emery velkou váhu.
2: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
1: Unai Emery také potvrdil, že do utkání nezasáhnou tři velké opory, tři medailisté z letošního světového šampionátu. Útočník Ollie Watkins, obránce Ezri Konza, kteří pomohli anglické reprezentaci k zisku bronzu, a taky brankář stříbrných Argentinců Emiliano Martinez. Národní tým Francie skončil na šampionátu čtvrtý a do týmu Pařížanů se teprve v pondělí vrátili reprezentanti Dembele, Barcola, Doué, Hernandez a Zaire Emery. S nimi i mistr světa Španěl Fabiano Ruiz. Ani u nich se start ve večerním utkání nečeká.
0: Oba týmy tedy budou oslabené právě o hráče, kteří se představili na mistrovství světa, ale za PSG by mohly nastoupit třeba portugalské opory. Je to tak?
1: Je to tak. Na pár minut v posledním přípravném zápase Paris Saint-Germain už naskočili Nuno Mendes, João Neves i Vitinha. A všichni tři by měli být na dnešní duel připraveni. Vedle nich je na super pohár nachystaný třeba i kapitán brazilské reprezentace Marquinhos, který nosí pásku taky v Paris Saint-Germain. Portugalec Vitinha mluvil před prvním soutěžním utkáním v nové sezóně o ambicích francouzského celku. O tom, že dva tituly za sebou v lize mistrů, pět titulů v řadě v domácí soutěži Ligue 1 nebo právě loňský super pohár týmu nestačí.
3: V minulé sezóně jsme ukázali, jak jsme hladoví. Chceme vyhrávat dál, získávat další tituly, další poháry. Cíle se nemění.
0: Tak už jen doplňme, že zápas o super pohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne v 21 hodin a bude to tedy na stadionu v Salzburgu. Pamatuju si to dobře.
1: Přesně tak.
0: Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Děkujeme a těšíme se na večer.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnálu.
1: Kajakář Vít Přindiš už několik medailí ze světových šampionátů má. Teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajakcrossu. Čím ho tahle disciplína zaujala? A uvidíme ho v ní i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky? A platí i v kajakcrossu, že Vít Přindiš nejezdí proti soupeřům, ale proti vodě?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Táťo. Nenechte si ujít v České televizi.
1: 29 let, uškrcená.
2: Chce peníze, jinak bude pokračovat.
3: Nikdo nebyl schopen zastavit mě před 30 lety. A nikdo mě nezastaví ani teď.
2: Řadu let na tom dělal velký tým, bezvýsledně. Co když se ale někde stala chyba?
4: Všechno bude tip-top, žádný stres.
5: Druhá řada minisérie režiséra Jiřího Stracha, Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Posloucháte zprávy.
7: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu, přijeli nakoupit zbraně. 2 dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Zraněný 10bojář Jervinen odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Stráský je průběžně 7. Nehoda blokuje provoz na silnici 38 u Poděbrad. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
8: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům anebo proti policii, informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Radiožurnálu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
9: Kvapi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
7: 2 Mexičany už podle agentury AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí 2 na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Kolumbijští záchranáři vyprostili 2 dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, zejména na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
10: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohl ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště Václava Havla. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiči hrozí až 5leté vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
11: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal nahromadu a zapálil.
12: Sport. Desetibojař Willem Stráský je po 3 disciplínách 10boje na mistrovství Evropy v Birminghamu 7. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Jervinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
13: Tak už při stovce, asi po 60 metrech, mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
12: Desetiboj vede po 3 disciplínách mistr světa Němec Neugebauer. Ve večerním programu bude soutěž pokračovat skokem vysokým a během na 400 metrů.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 38 u Poděbrad. Na dálnici D1 je silný provoz u Brna a to směrem z Prahy do Ostravy. První kolona před omezením v Brně začíná už u Domašova, více náš zpravodaj.
15: Kamiony ty dobrždil poprvé na 169. kilometru, tak tam se zastaví pravý jízdní pruh. Levým pruhem se dá dostat až na 173. a tam se to zastaví, ale po chvíli se to pak zase rozjede a dobrždil se pak více až tu na Rosice.
14: A na D1 pak další kolona i za Brnem, směr Vyškov před Rohlinkou na kilometru 205,5 nehoda, dvě auta v levém pruhu, kolona asi na 15 minut. V Praze je odpolední špička, hlavní tahy hodně plné, po pojíždí magistrála asi 30 minut do Holešovic před Hlávkovým mostem. Také Pražský okruh je ucpaný před sjezdem na Ořehobou směrně a regulují také průjezd tunely Blanka. Na silnici 38 jsou komplikace na obchvatu Poděbrad. U odbočky na Sokoleč je větší nehoda, provoz zastavený obou směrně. Dá se to objet po dálnici D11 a přes exit 35 u McDonaldu. A uzavřená je i silnice 34 za Třeboní na Jindřichův Hradec po nehodě autobusu. Náhradní trasa tam vede přes Lomnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, v tisíci metrech na horách naměří většinou kolem 21 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
16: Dobré odpoledne vám přejeme, 6 minut po 16. hodině pokračuje vysílání radiožurnálu. Už dnes večer tedy můžeme na mnoha místech v Česku sledovat částečné zatmění slunce. Pokud se k tomu chystáte i vy, možná by vás mohlo zajímat, jestli k tomu bude jasná obloha. My se na podrobnosti budeme ptát už za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
8: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vzít si ochranné brýle, najít si pěkné místo s výhledem na nebe a vyrazit. Možná i vy se dnes chystáte pozorovat částečné zatmění slunce. V Česku bude nejvíc pozorovatelné krátce po 20. hodině večer. Jestli k tomu bude i vhodné počasí, na to už se teď zeptáme Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké tedy budou podmínky pro pozorování zatmění? Bude jasno nad celým územím Česka nebo bude někde oblačnost? Jak to bude?
1: Dá se říct, že bude jasno, možná nějaká vysoká průsvitná oblačnost, ale opravdu jenom velice řídká se může objevit na západě území, ale bude to, když to bude, tak opravdu neznatelné, takže podmínky výborné. Ty meteorologické samozřejmě trošičku problém je to, že slunce už bude zapadat a bude na mnoha místech už schované, hlavně ve městech už to bude problém.
0: Vaši kolegové taky zároveň nasimulovali, jak výrazně klesne kvůli zatmění teplota. Bude to tedy večer, tak na jakých místech bude to krátké ochlazení nejvýraznější?
1: No, já si myslím, že výrazné příliš nebude. Včera, když jsem to viděl, tak jsem se nad tím trošičku pozastavil, protože přece jenom v to období západu slunce se ochlazuje poměrně výrazně. Včera se za tu hodinu, co trvá zatmění slunce, ochladilo na některých stanicích i o 3 stupně Celsia, takže vlastně bude to za mě, to bude velmi neznatelné.
0: No a kdyby náhodou příště to bylo třeba v pravé poledne, tak to ochlazení by bylo výraznější?
1: Určitě by výraznější bylo, kdo si pamatuje zatmění slunce z roku 1999, tak tam to bylo poměrně znatelné.
0: Pokud někdo bude chtít vydržet i do noci, tak bude pozorovatelný taky meteorický roj Perseid. Bude i v noci jasná obloha?
1: Přesně tak, ta jasná obloha nás bude provázet celou nocí a pak i zítřejším dnem, takže cokoliv pozorovatelného na obloze bude vidět dobře.
0: Pojďme k tomu počasí, k tomu výhledu, opustme tedy to dnešní zatmění slunce. Ráno bylo výrazně chladnější, to dnešní, tak můžeme očekávat, že už nebudou tropické teploty?
1: Tak to bych úplně ještě neodpískal, přece jenom ta chladnější rána se objevila i v průběhu léta, pak přišla zase nějaká horká vlna, takže teď je to spíš taková úleva, příležitost vyvětrat si domovy, protože hlavně ve městech je toho tepla naakumulovaného opravdu hodně. Takže zítra ty ranní teploty podobné jako dnes ráno, takže poměrně chladno, 13 až 8 stupňů Celsia, nejčastěji v údolích může být až 5 a v mrazových kotlinách bude zase mrznout, takže dostojí svému jménu, takže chladno, ale přes den už pak 25 až 30 stupňů Celsia, chladněji na severovýchodě území. V dalších dnech se budou ty denní teploty zvyšovat i ty noční, ale pořád ty noční teploty ještě dají příležitost k tomu si vpustit do domovu nějaký chladnější vzduch.
0: Takže můžeme říct příjemné letní počasí.
1: Zatím ano, no. O víkendu už to úplně platit nebude, protože tam už teploty mohou v sobotu a v neděli na těch nejteplejších místech překračovat i 35 stupňů Celsia. Ochlazení přijde pak v novém týdnu.
0: Takže znovu vysoké teploty, ale už asi víme za tohle léto, jak s tím naložit a jak se chovat. Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

A u počasí vlastně zůstáváme ve vysílání radiožurnálu. Evropa zažívá rekordně horké léto, mezi Srbskem a Kosovem se za těchto okolností schyluje ke sporu o vodu. Přesněji o vodní nádrž na hranicích, kterou napájí řeka Ibar. A i o tom budeme mluvit.

0: Mezi Srbskem a Kosovem panuje napětí, důvodem je spor o vodu, konkrétně o tok řeky Ibar, která napájí nádrž Gazivode Ujman na hranicích obou států. O možné změně toku řeky mluvil srbský prezident Aleksandr Vučić. To vzbudilo znepokojení v Kosovu, pro které je řeka Ibar důležitá. Víc informací má Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Odpoledne.
0: Co se to kolem řeky Ibar a přehrady na ní děje? Proč to tak pobouřilo představitele Kosova?
1: Je to proto, že prezident Aleksandr Vučić o tom mluvil po víkendové návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a on tam zmínil, že Ukrajina také neuznává nezávislost Kosova a potom dostal otázku, co může Srbsko dělat pro ochranu srbské menšiny v Kosovu. A on uvedl, že vláda se snaží kosovským Srbům ulehčit život v jejich těžkých životních podmínkách. Když mohou Kosované strpčovat život jejich lidem, tak mohou i oni hledat podobné cesty a řekl, že tedy v tuto chvíli experti nebo inženýři zkoumají možnost změny toku řeky Ibar. A potom by tedy Srbové mohli sledovat, jak budou kosovští Albánci reagovat a jak se budou chovat.
0: No a jak na to reagovalo Kosovo?
1: No, to proti takovým výrokům protestovalo, ohradila se úřadující prezidentka Kosova Albulena Hadžijová. Na konferenci velvyslanců v Prištině záměr Srbska odsoudila, připomněla, že nějaký jednostranný zásah do přeshraničních vodních toků může mít dopad na 100 000 obyvatel Kosova. Ministr životního prostředí Kosova Fitore Pakoli také připomněl, že podle Helsinské konvence se vodní zdroje nesmějí používat jako nějaký prostředek nátlaku nebo hrozby.
0: Proč je voda z řeky Ibar pro Kosovo tak důležitá? Jde hlavně o to zásobování obyvatelstva pitnou vodou?
1: To také, to určitě ano, ale nejenom o to, protože Ibar, ta řeka Kosovem jenom protéká, ona pramení v lesích v Černé hoře, potom teče kousek Srbskem, napájí tam přehradu na hranicích s Kosovem, Srbové říkají tady Gazivode, Kosovci Ujman, a na tomto vodním toku je elektrárna Zubin Potok, která má výkon 35 MW, je to přibližně, jako bychom vzali dvě elektrárny ve Vranově nad Dý, nebo je to skoro jako kamík na Vltavské kaskádě, takže je to energetický zdroj důležitý, voda je tam potřebná i pro zemědělství, ale i pro samotné Srby by to byl docela problém, protože Ibar z toho území Kosova zase se obrací na sever a teče zpátky do Srbska, takže pokud by Srbové něco dělali na té první straně před přítokem do Kosova, tak by to asi ovlivnilo i ten nižší tok, když se zase ta řeka vrací na jejich území.
0: Pavel Novák ze zahraniční redakce. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Experiment speciál.
1: Setmí se, slunce se promění v úzký srpek a Radiožurnál bude živě u toho.
2: Nejvýraznější zatmění slunce v Česku za poslední roky. Vysílat budeme z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Experiment speciál s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou ve středu od 19 do 20 hodin na Radiožurnálu.
0: Experiment speciál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Do Česka míří více než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by se ale měla situace na trhu stabilizovat. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Sport. Kanadský obránce hokejistů Pardubic John Ludvík by od prosince mohl nastupovat za českou reprezentaci. Asistent reprezentačního trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o jeho nominaci mohl realizační tým uvažovat. 26-letý rodák z Liberce má i české občanství a působí druhou sezónu v extralize. Tím splní před koncem roku podmínku Mezinárodní hokejové federace pro start v národním týmu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Prahou a kolona na D4 u Jíloviště. Na dálnici D1 velmi opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Brna. Za sjezdem na Chodov a Opatov hlásíte překážku na vozovce.
4: Směrem na Brno zhruba na 3. kilometru mezi prostředním a rychlým pruhem leží obrovský bílej pytel, takže vlastně kvůli tomu se tam zpomaluje.
3: Na dálnici D4 za Prahou směrem do Strakonic čekejte kolonu před Jílovištěm. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici a zdržení je od Zbraslavy asi 20 minut. Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové kolona Usadské, na 28. kilometru také práce u držby, fronta 4 kilometry je na 20 minut. A pracuje se i na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu Radejčí na 57. kilometru, tam je to asi na 20 minut. V Praze je odpolední špička. Hlavní tahy stále hodně ucpané, kolona je třeba na magistrále na půl hodiny do Holešovic před Hlávkovým mostem. Ucpává se i Pražský okruh před sjezdem na Ořech nebo východní část okruhu na vjezdu do Kbelské ulice. A uzavřená je silnice 34 za Třeboní na Jindřichu v Hradec. Je tam těžká nehoda autobusu, náhradní trasa vede přes Lomnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večer a v noci bude převážně polojasno nebo skoro jasno. V noci teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. V údolích můžeme naměřit i kolem 5 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: 16 hodin 33,5 minuty a po 17. hodině po zprávách nabídneme samozřejmě 20 minut radiožurnálu. Hostem bude ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Zůstaňte s námi i dál, teď vítr do plachet od Marka Ztraceného.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ani ne před týdnem si všichni Letenský park v Praze spojovali právě s koncertem interpreta, kterého jste teď slyšeli, Marka Ztraceného. Dnes už tam ale stojí cirkusové město plné šapito a maringotek. Začal tam festival Letní Letná, který představuje český i světový nový cirkus. No a my tam půjdeme za chvilku na Radiožurnál.

0: Do cirkusu už se dávno nechodí jen za ochočenými lvy nebo provazochodci. Přesvědčit se o tom můžete v pražských Letenských sadech, kde dnes začíná 23. ročník festivalu Letní letná. Akrobaté, žongléři i další umělci tam v průběhu následujících 3 týdnů uvedou desítky představení. Na Letné je i Tereza Cedidlová z kulturní redakce Radiožurnálu. Dobrý den!
1: Hezké odpoledne z Letenských sadů. Já teď stojím u béžového šapito ověšeného barevnými světýlky, kde zhruba za 2 hodiny začne první představení hvězd letošního ročníku francouzského souboru Compagnie Rasposo. Ten tady uvede show s názvem Urvary, která je z části inspirovaná příběhem Pinokia. Je to akrobatické představení s živým hudebním doprovodem, ve kterém se akrobaté mísí s loutkami. Když se podívám dál po areálu festivalu, tak těch šapit a nejrůznějších stanů je tady celá řada. Kolem nich jsou rozmístěné maringotky, ve kterých někteří umělci žijí nebo tam mají zázemí. Opodále tady i třeba střelnice nebo kolo štěstí. A i přesto, že ten hlavní program začne až na večer, už nyní se tady schází první návštěvníci. Proto je připravený doprovodný program, který nejen dnes, ale i v těch dalších dnech nabídne třeba koncerty, žonglovací dílny nebo herny pro děti.
0: Letošní léto provázejí velmi vysoké teploty, vydrží minimálně do konce týdne. Jak jsou na ta aktuální vedra organizátoři připraveni?

0: i návštěvníky, kteří mají sebou speciální brýle?
1: Zatím se přiznám, že jsem tady neviděla žádné návštěvníky, kteří by tyto brýle měli. Je možné, že mají zatím schované v taškách. Zároveň ale tento prostor, kde je celý ten festivalový areál, není úplně ideálním místem na pozorování zatmění slunce. Festival proto ani nepřipravil k této příležitosti žádný speciální program.
0: Ve vysílání radiožurnálu z Pražské Letné Tereza Cedidlová, začíná tam letní Letná. Díky za ty úvodní informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tento týden jsou dva velké evropské šampionáty v Anglii, v atletice a ve Francii v plavání a dnes by Česko mohlo mít první medaili. Plavec Jan Čejka se ukáže ve finále na 200 metrů znad znak. Jaké má šance, řekneme po písničce.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Plavec Jan Čejka bude bojovat o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V 18 hodin a 40 minut nastoupí k finále na 200 metrů znak. Čejka do finále postoupil jedním z nejkvalitnějších výkonů v historii českého plavání.
1: Ke světovému rekordu to teď má méně než 2,5 sekundy. Takhle procentuálně blízko k němu v historii bylo jen minimum českých plavců napříč disciplínami. Zatímco celá česká výprava tady v Paříži žasla, jeho trenér Tom Rushton v šoku nebyl.
2: Ne,
3: vůbec, to fakt nebylo překvapení. České plavání je z toho nadšené, sám jsem z toho měl taky radost. Ale jen to potvrzuje, co plave v tréninku. Lidi ho moc neviděli od loňského roku, ale já s ním trávím každý den a tak mě tenhle výkon
1: Klid Rushtona nápadně připomíná klid Jana Čejky. Přitom je z obou poznat, že český plavec může být ve finále ještě rychlejší, než byl v semifinále.
4: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžeme si poprat a neřešit. Prostě jak rychle jedu.
2: It would be great if he was faster again tonight in the final.
3: Bylo by hezké, kdyby byl ve finále zase rychlejší. Nejrychlejší desítka historie je setinu sekundy pod minutou a 54 sekundami. Bylo by hezké, kdyby do té desítky patřil.
1: V dráze vedle Čejky bude hlavní favorit, Maďar Hubert Koš, který se pokusí překonat světový rekord. Ale český plavec je také ve hře o medaily.
4: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
1: Říká soustředěný Jan Čejka, který o svou první medaili na dlouhém bazénu bude plavat v 18 hodin a 40 minut. Na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Hladina Orlické přehrady razantně klesá. Jen za poslední týden o další metr. O kolik můžou vodohospodáři ještě Orlík upustit? Jak je na tom s vodou Vltavská kaskáda jako celek? Vladimír Kroc se zeptá ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Polodnovou, zpronevěřila miliony z advokátní úschovy. Kvůli požárům letos řecká policie zadržela stovky lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou hrát s Aston Villou o superpohár. Kolona popojíždí po dálnici D4 za výjezdem z Prahy u Jíloviště. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Petrou Kujínek-Polodnovou, která na konci června dostala podmínku za zpronevěru 8 milionů korun z advokátní úschovy. Část peněz od ní vylákal synovec, několikrát trestaný recidivista. Dalšímu poskytla na údajné investice. Škodu už advokátka klientům nahradila, i přesto jí ale hrozí zákaz advokacie, říká mluvčí advokátní komory Roman Chrenčík.
3: Česká advokátní komora aktuálně vede řízení o možnosti vyškrtnutí magistry Petry Kujínek-Polodnové ze seznamu advokátů podle zákona o advokaci. Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
2: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. U Třeboně dnes odpoledne narazil autobus do stromu. Po nehodě jsou 4 zranění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Na místo nehody vyrazilo záchranářské auto a vrtulník, říká Míra.
4: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice, do traumacentra. Jedna nezletělá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další dvě nezletělé osoby po vyšetření nevyžadovaly transport do nemocnice a byly ponechány na místě.
2: České úřady už letos kvůli požárům zadrželi skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení a nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku stejně jako ve zbytku Evropy panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchán z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
6: Sport. Vítězové ligy mistrů fotbalisté Paris Saint-Germain se utkají o superpohár s Aston Villou, šampionem Evropské ligy. Francouzský tým trofej obhajuje. Podle trenéra Aston Villy Unaje Emeryho je důležitá hlavně nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a evropských pohárech, ale velkou váhu dává i dnešnímu souboji.
7: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6 000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
6: Zápas o zisk superpoháru mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne ve 21 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D11 u Sadské a zdržení na D4 u Jíloviště. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové kolona u Sadské na 31. kilometru zúžení zastavilo nepojízdné auto a překáží.
9: 31. kilometr pravém pruhu stojí osobní auto, je tam policie u toho, že se to zjíždí do jednoho pruhu, do rychlého, a ta kolona byla od nějakého 25. kilometru už stále.
8: Na dálnici D8 z Prahy směr Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu na 57. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, pracují tam silničáři a kolona z kilometru 53 je asi na 20 minut. Zdržení je i na dálnici D4 za Prahou směr Příbrama Strakonice u Jíloviště. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici, průjezdný vždy pouze jeden pruh, zdržení od sjezdu na Baně asi 20 minut. V Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné auto v tunelu Blanka směrem z Břevnova na Smíchov. U sjezdu na Letnou je v pravém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat. Ucpává se v Praze krom jiného i jižní a štěrboholská spojka na příjezde k Průmyslové i k Barandovskému mostu a také východ Prahy se ucpává kvůli omezení ve Kbelské ulici směr dálnice D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
11: Jak vážně zasáhlo současné sucho v kombinaci s vysokými teplotami povodí Vltavy? Kdybychom byli bez Vltavské kaskády, jak na stav, který prý může nastat maximálně jednou za 50 let, pamatuje novela vodního zákona? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Co znamená pojem hydrologické sucho?
12: Tak hydrologické sucho znamená to, že zvažujeme to, jaké jsou průtoky ve vodních tocích, jaké jsou naplněnosti vodních nádrží, jaká je hladina ve vrtech podzemních vod, jaká je vydatnost pramenů. Protože pak máme samozřejmě také sucho půdní, to je trochu se odehrává úplně v jiném horizontu, že v tom půdním do těch 40-50 cm. No a pak máme ještě k tomuhle z tomu jeden pojem, který je aktuální také v téhle době, a to je nedostatek vody. A ono, tyhle ty věci nemusí vždycky být souběžné, nemusíte mít sucho, ani hydrologické sucho, můžete mít nedostatek vody, máte dostatek vody, můžete mít hydrologické sucho, půdní sucho nastává někdy dřív než to hydrologické a tak dále. Takže hydrologické sucho se týká opravdu vodnosti vodních toků, hladin podzemních vod, vydatnosti pramenů a kolísání vody v nádržích.
11: No a znamená to, že tedy ta voda v řece de facto není?
12: Jak kde? Když vezmu povodí Vltavy, jak jste zmínil, tak my už v podstatě druhým rokem čelíme relativně významnému hydrologickému suchu, které začalo už v roce 2025 a v letošní rok je ta propagace výrazně větší. Máme průtoky ve vodních tocích a teď ono to je skoro v celém povodí Vltavy. Vezmu jižní území, jižní část, Plzeňsko, půjdu na Sázavu, tak mnohde dosahujeme minimálních průtoků, které jsou dokonce nižší než historicky zaznamenané průtoky. Mnohde na takových těch drobných vodních tocích, které jsou ty přítoky těch větších, významnějších vodních toků, tak se třeba vodnost už úplně ztratila nebo je jenom občasná. A vlastně, když to porovnáme z hlediska těch statistických hodnot, tak se dostáváme do situace, že třeba na Lužnici, tam v jižních Čechách, tak ty průtoky dosahují hodnoty, dejme tomu, 1 až 9% dlouhodobé průměrné hodnoty měsíční. A takhle, když bych mohl chýt, tak půjdu dál. Ta situace opravdu příznivá není.
11: Ale vy jste nedávno řekl, že ještě existují místa, kde je relativně dobrá. Platí to ještě?
12: No platí to, já jsem to řekl totiž, ale v nějaké souvislosti. Že? Řekl jsem to v souvislosti, že na těch vodních tocích, kde máme vodní díla, a já budu používat přehrady, protože víme, že to naší společnost rozděluje tohle slovo, tak toho využiju, že mám tu možnost to takhle říct, tak aby bylo totiž jasné, že o čem mluvíme. Takže tam, kde jsou ty přehrady, tak ty v podstatě, když pominu teďka vodárenské nádrže a půjdu do těch víceúčelových, tak ty mají jediný hlavní účel, když byly budovány, a to je nadlepšování průtoků v období sucha. Plnili svoje funkce, aniž bychom to kdykoliv věděli, protože ta významná sucha v podstatě v novodobé historii do roku 2014 tak moc nebyly. Ale nyní a zejména v letošním roce je to opravdu velmi důležité, protože z těch vodních nádrží odtéká takzvaný minimální zůstatkový odtok. Ono se to dobře popisuje na nádržích Vltavské kaskády, ale berme to jako příklad, funguje to takhle všude úplně stejně. První dílo Vltavské kaskády je Lipno. Z Lipna je tento odtok, že musí odtékat i v období sucha minimálně 6 metrů krychlových za sekundu. Z celé Vltavské kaskády, když půjdu úplně na její konec, čili jdu přes potom Orlík, Slapy, Dobraného, tak tam ho musí odtékat minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu. A to znamená, že ten minimální odtok má nějaký účel a jak byl stanoven. Byl stanoven a funguje tak, aby ta dolní část toho vodního toku, čili teď beru pod celou tou vodní kaskádou, tak aby byl zajištěn průtok právě minimálně těch 40 metrů krychlových za sekundu, který je důležitý pro vodní a na vodu vázaný ekosystém. Je důležitý pro zajišťování odběru vody dále níže potoku. Mm. Tam je ta propagace nejenom na Vltavu, ale i na dolní část Labe. Je důležitý k tomu, že jsou to průtoky, které jsou pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod. Jsou to průtoky, které tam, kde to komunikuje, že s tou údolní Nivou, domovní studny, takže ta korespondence tam se jednoznačná. Čiže to jsou ty důvody, na co jsou stanoveny ty minimální zůstatkové průtoky. Čiže tam, kde ty přehrady jsou, tak ty vodní toky pod těma přehradama, tam je ta situace lepší.
13: A není to tak, že tím pádem, když se vám daří to dodržovat, že pak nutně musí na tom začátku ta voda chybět?
12: Na jakém začátku?
13: No, v tom Lipně třeba.
12: A ona nechybí ještě.
13: Tam no, ale nutný... nehrozí to?
12: Jasně, no, tak vemte si, všechny tyhle ty přehrady vlastně byly postaveny převážně v jiném režimu, že jo? Byly postaveny a dimenzovány, musím říct, opravdu odborníky vodohospodáři. Česká republika už od doby první republiky byla opravdu proslulá tím, že vodní hospodářství byla velmi uznávaná profese a měli jsme tady spoustu odborníků.
13: Tehdy se ale těžko vaši předchůdci mohli představit tu situaci, která teď nastává.
12: No ale to byste se divil. Když si vezmete k tomu, víte, kdy jsme se tady, pane Kroci, potkali? V roce 2024, o měsíc později, a bavili jsme se o povodních. Teď jsme tady o měsíc dřív, bavíme se o suchu. A ono, jak jsem tady zmiňoval ten rok 25 a 26, tak my to máme všechno o ten měsíc dřív, čiže jsou takový symbolický hodnoty. Ale ty vodohospodářské soustavy jsou dimenzovány jak na ty nízké průtoky, na nízké přítoky, tak právě na ty povodňové průtoky. Samozřejmě, co se týká těch povodní, tak to jenom napomáhá, že jo, je to otázka velikosti retenčního prostoru, není to, že to je vše spásné. Co se týká toho sucha, tak z hlediska toho vodohospodářského, Lipenská nádrž, přítok je minimální 1, maximálně 2 metry krychlové za sekundu, odpouští se 6, logicky se prázdní se nám zhruba, já nevím, 2 až 8 cm za týden, ale je naplněná i touto dobou na 61%.
13: Ale nechybí ta voda v té okolní krajině?
12: Nechybí. V té okolní krajině, no samozřejmě chybí. Je to drenováno, že jo, jak do těch vodních toků, tak je to potom dreno do té nádrže, ale ty drobné vodní toky, ty přítoky mají nízké. Možná bych ještě jenom řekl, zmínil, když teda jsme hovořili o té Vltavské kaskádě, tak Orlík a Slapy dohromady, tam je ten zásadní objem, který je určen teď pro to nadlepšování, tak i v této chvíli jsou naplněny na 55%. Čili počítalo se s tím, vy jste v tom úvodu zmínil, že se odehrávají věci, které se mohou stát jednou za x let, to bereme jako statistické údaj.
13: No to tak to, co... vychází to z nějaké přesně. studie z roku 2014, myslím, vychází že to jednou za 50
12: přesně,
13: let.
12: Vychází to ze studie ČVUT.
13: Ale nebude nutné tohle revidovat v budoucnu?
12: No samozřejmě, že jestliže máme takovéto suché období, tak my počítáme s tím, že podle toho, až to odezní a jsme teprve, ještě ani nejsme u konce hydrologického roku, tak samozřejmě stejně jako po povodní, když se potom vyhodnocuje, čekají se věci, co je nutné přepočítat, přehodnotit, udělat, tak to je zcela logické, že budeme dělat tohle i ve vazbě na to sucho a to z toho důvodu, že vlastně ta aktuální situace je z hlediska reálných hodnot, reálných průtoků, reálných teplot, reálného výpadu, výrazně horší, než třeba predikovali nebo predikují ty různé scénáře klimatické změny. Takže samozřejmě, že s tím počítáme a je možné, že dojde k nějakým změnám.
13: Jak jste na tom se zásobami pitné vody?
12: Se zásobami pitné vody jsme na tom, troufám si říct, dobře, protože na to máme takzvané vodárenské nádrže, To jsou nádrže, které jsou přednostně určeny pro zásobování pitnou vodou. Máme i legislativně pokryty, jejich 47 na území České republiky a jenom v povodí Vltavy všechny ty vodárenské nádrže jsou naplněny v rozmezí zhruba 68, 70 až téměř 90%. Největší vodárenská nádrž Švihov na Želivce, která zásobuje více než 1,5 milionu obyvatel, tak je naplněná k dnešnímu dní na 84%. Čili tady žádné omezení zásobování obyvatel pitnou vodou z těchto nádrží nehrozí.
13: A platí to obecně po celém povodí?
12: Platí to obecně po celém našem povodí. Dokonce vám můžu říct, že máme vodárenskou nádrž Nýrsko a z té vodárenské nádrže jsou jednak realizovány odběry pro zásobování pitnou vodou těch okolních aglomerací. Máme ji naplněnou nějakých 78% a již druhým týdnem nadlepšujeme řeku Úhlavu tak, aby v Plzni, kde je plzeňská vodárna a je vázána na odběr právě z Úhlavy, tak aby mohla neustále odebírat vodu z té Úhlavy, protože zásobuje více než 250 tisíc obyvatel. Kdyby jsme neměli možnost to nadlepšovat z toho Nýrska, tak ten průtok by byl tak nízký, že už by ten odběr se nemohl uskutečňovat. Čili to jsou ty věci, ke kterým ty vodárenské nádrže mohou takhle sloužit a furt jsme v systému zásobování obyvatel pitnou vodou.
13: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s Petrem Kubalou, generálním ředitelem povodí Vltavy. Avizovali jste, že pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru, budete muset začít odpouštět Slapskou nádrž. Rozumím tomu správně, že není otázka zda, ale spíš kdy se to stane?
12: S ohledem na meteorologickou předpověď nebo na tu situaci, která je, tak se to tak dá říct. Je to spíš otázka toho, kdy se to stane, protože nejsou predikovány žádné výrazné srážky, které by tomu mohly napomoci.
13: Takže nepomůže ani to, že má nějak začátkem týdne snad zaprší přijít bouřky, přehánky.
12: Jestli zaprší, přijdou bouřky, budeme rádi, když to zaleje zahrádky, zajede to pole, ale nám to asi moc nepomůže, protože to by musel být přítok do Orlické nádrže a je to území 12 000 km čtverečních, tak by musel být vyšší než těch 40 metrů krychlových za sekundu, které se odpouští. Tím by jsme teprve došli do fáze naplňování a v tu chvíli by se to nemuselo realizovat. Ale kdo ví, je to ještě 14 dní.
13: A co to bude znamenat, pokud začnete upouštět Slapskou přehradu?
12: Bude to znamenat to, že až hladina v Orlické nádrži klesne teda na určitou kvotu, je to kvota 334,60 metrů nad mořem, tak se nebude dál odpouštět z té Orlické nádrže, ta hladina bude oscilovat kolem této kvóty a ten objem těch 40 metrů krychlových za sekundu, který jde z profilu Vrané, jak jsme si říkali, to nadlepšování, tak bude realizován vlastně z té Slapské přehrady. Logicky to bude znamenat, že hladina ve Slapské nádrži začne potom pozvolně klesat. Takže to bude mít, to je to, co je jednou za 50 let, co ukazuje nám ta číselná řada statistická, takže ono nám to skoro tak vychází vzhledem k životnosti té nádrže, jaká je, takže bude to vlastně poprvé, kdy nastane situace, že ta hladina začne klesat dříve, než vlastně po ukončení, řeknu, plavební a rekreační sezóny, protože se začínala snižovat vždycky až vlastně po konci září. Dokonce jsme dělávali pravidelně na konci září, naopak spíš zvyšování hladiny, aby mohli rekreanti dostat ven z vody ta plavidla a tak dál.
13: Absolutně
12: nepřipadá v úvahu, ale jdeme jinou cestou ještě, pardon. Udělali jsme to opatření, jsme to zveřejnili už nyní, když to je právě vysoce pravděpodobné, aby si ti uživatelé plavby a ty majitelé těch plavidel mohli k tomu nějakým způsobem postavit a připravit se na to, takže my třeba od pondělí 17. jsme zvýšili kapacitu převážení plavidel přes Slapskou hráz. Dneska jsme zrovna domluvili třeba s panem starostou Županovic, že budeme využívat k vyndavání lodí i sjezd do vody, který jsme tam realizovali a je používán teda pouze pro integrovaný záchranný systém. Čili jdeme tomu takhle naproti, aby se ty lidi na to mohli připravit.
13: Jak nízko můžete na Slapech jít? Kolik se může upustit?
12: Já vám teďka neřeknu úplně přesně v metrech, kolik to je, ale je to tak, že každá ta nádrž má zcela jednoznačně dané rozdělení objemu v té nádrži. Slapská nádrž je naplněná, má takzvaný zásobní prostor, který má svoji horní kótu a pak má dole omezen kótou stálého nadržení. Takže my nemůžeme jít níže, než je ta kóta z toho stálého nadržení. Kdyby jsme se blížili k této kótě, tak potom zase začneme dotovat Slezskou přehradu z té Orlické přehrady. Takhle je ten systém nastaven, takhle to funguje a je to dáno tím, že my se často setkáváme s dotazy třeba proč se neodpouští z obou přehrad stejně, nebo a úplně to chápu, protože samozřejmě dopady výšky hladiny na Orlické nádrži jsou razantnější, že jo, je to dáno i morfologií té nádrže, že je taková zahloubená, zaříznutá, ale v podstatě nám tam teďka chybí víc než 11 metrů, že jo, od té maximální kvoty zásobního prostoru. Je to dáno tím, že ta Orlická nádrž vzhledem k svému objemu je 2,8x větší než ta Slapská. Je umístěná výš potoku, takže z hlediska toho nadlepšování má samozřejmě výrazně větší možnosti. A když to vezmete, že byste se dostal do situace, jenom to řeknu laicky, že byste odpouštěl stejně, tak ta Slapská se vám vyprázdní výrazně dřív a vy byste přes prázdnou Slapskou musel ji nejdřív nadlepšovat a pak pouštět dál. To teď jsem to popsal vysloveně zjednodušeně, jo? Ale z hlediska vodohospodářské to má samozřejmě význam a tenhle ten princip, tak jak je nastaven, tak je opravdu správný.
13: Dá se to říci v krátkosti, jak by teď vypadala Vltava v Praze, kdyby neexistovala vltavská kaskáda?
12: To vám povím úplně přesně. Právě vycházíme i z té studie Českého vysokého učení technického, co nám zpracoval pan docent Foschumpaur a jak jste ji tady už zmiňoval, kdyby nebyla vltavská kaskáda, tak dnešního dne máme průtok v Praze, který by se pohyboval mezi 10 až 15 metry krychlovými za sekundu. Čili vidíte, že teďka máme přes 40 metrů krychlových za sekundu, byli bychom prostě níže, než je polovina toho průtoku. A když vezmeme na to, že tady máme odběry vody, že tady máme ústřední čistinu odpadních vod, a to není jenom o Praze, je to o celém dolním úseku Vltavy a potom toho Labe, tak by samozřejmě potom nemohly být tyto další funkce toho vodního toku zajištěny. Nemluvím ani o tom vodním a na vodu vázaném ekosystému, který by samozřejmě to taky nesl tížeji a ta situace by byla výrazně horší. Ono je důležité ještě si říct to, že my těch 40 metrů krychlových za sekundu odpouštíme letos již od 10. dubna. A za celé to období, jenom z té vltavské kaskády, jsme nadlepšili ten průtok o více než 200 milionů kubíků vody. A když si vezmete, že by vám tam těch 200 milionů kubíků neteklo, no tak to máme suchý skoro celý ten rok. A jenom ze všech nádrží, pardon, doplním to, v celém povodí Vltavy už jsme nadlepšili v letošním roce více než 330 milionů kubíků vody. Čili opravdu je vidět, že ty nádrže plní tento účel a to nemluvím o těch vodárenských, které nejsou prioritně určeny k tomuto účelu.
13: Generální ředitel povodí Vltava Petr Kubala je hostem 20 minut Radiožurnálu. Existují takzvané suché komise, které při nedostatku vody mohou zakázat nebo omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, zalévání na plošní bazénu a podobně, tak je užívání pitné vody z vodovodu dokonce, ale kdo dodržování zákazu kontroluje, jaké jsou případné sankce?
12: Já bych šel dokonce ještě dál. Ono, co se týká zalévání, zákazu zalévání, napuštění bazénu, že jo, a tak dál, mytí aut a dalších věcí, to můžou dělat i obce s rozšířenou působností, nemusí to dělat celá ta komise, ale ta komise pro zvládání sucha, jsou to krajské komise, tak ty mají právě tu kompetenci a moc, že oni dokonce mohou nejenom omezit, ale případně i zakázat nějaké nakládání s vodami, takže se bavme tady třeba o nějakém odběru, který nemusí být pro pitné účely. A proto tu vodu potřebujeme pro pitné účely a je to bez náhrady. Čili to je to důležité. Je to vlastně výsledek té suché novely, kterou jste tady také zmiňoval, kdy stát chtěl tu situaci řešit. Ten režim je relativně podobný tomu, jaký je systém protipovodňové ochrany, který opravdu máme velmi dobře propracovaný. A v letošním roce se vlastně de facto poprvé rozjíždíme v takhle větším rozsahu. Mohu říct, že samozřejmě kontrolní systém je nastaven, jsou na to nastavené sankce, ty částky neznám, neumím říct, protože to řeší jiné orgány, než řešíme my. Dohlíží na to vodoprávní úřady, dohlíží na to Česká inspekce životního prostředí. V našem povodí zasedaly komise pro zvládání sucha v Plzeňském kraji, zatím nedošlo k omezení žádných významných odběrů vody a byly projednávány spíš takové věci. A to je takový ten paradox, že máte na Otavě, jsou rybí sádky, kde jsou pstruzy, pstruzí násady, možná to mnozí viděli ve zprávách, jak je ta situace, zároveň máte vlastně odběr vody z toho toku, tak se pak hledá nějaké řešení, takže ta komise rozhodla o tom, jaký musí být uchován ten minimální průtok a sníží se ten odběr třeba na ty sádky a tak dál, ale žádný zásadní významný odběr omezen nebo zakázán u nás nebyl.
13: Ve Francii řeší bezprecedentní nedostatek vody na 70% území krizový štáb. Neznepokojuje vás, že si naše vláda zatím v klidu užívá prázdniny?
12: Já bych to takhle neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že to tak úplně není, protože my patříme pod rezort ministerstva zemědělství a pan ministr Šebestián má úplně všechny podklady od nás, které má. Teď hovořím i za všechny ostatní kolegy z povodí, z podniků povodí. Jsme v neustálém kontaktu i s jeho dalšími kolegy z ministerstva, který tohle to mají. A myslím si, že ta situace je trochu jiná. Ono to váže na to, jak jsem tady říkal, že z žádných těch krajských komisí pro zvládání sucha nepřišly ještě signály, že by ta situace toho, co by mělo se potom řešit, je tak zásadní. Samozřejmě, že mám teďka také avízo, že vláda bude chtít ještě nějaké další věci, to nebudu předjímat, protože to je otázka rozhodnutí vlády na příští týden, ale tohle z toho nevidím to takhle, protože opravdu ty informace předáváme téměř online a vím, že kdyby ta situace z hlediska toho zásobování vodou a těchhle z těch omezování významných odběrů, a to mohou být i pro průmysl a energetiku, tak kdyby ta situace byla, tak se to řeší.
13: Jedním ze způsobů, jak se snažit se situací vyrovnávat, je zadržování vody v krajině. To jsou vaše slova. Nebude pak ale vody o to méně v přehradních nádržích?
12: Ale ono se to doplňuje, že jo? Já si myslím, že a to můžu potvrdit, a to je asi jedna z mála věcí, na kterým se shodneme v rámci téměř celé naší populace, že retence vody v krajině, zadržení vody v krajině je alfa omega celého toho vodního hospodářství. Samozřejmě, že nechci srovnávat mokřát a tuňku s významem, který potom má Orlická přehrada, že jo. Každý plní tu svoji roli a funkci někde. Vždycky to musí být o té kombinaci toho. Ve chvíli, kdy je ta situace taková, že ty průtoky ve vodních tocích jsou minimální a je takhle sucho, tak vy, když si to tak vezmete, tak ona nám tam pak teče. Jednak základní odtok, to je dotace ze zdrojů podzemních vod v těch vodních tocích, no a pak je to ta voda, kterou vlastně ta krajina neumí pojmout. Takže to je to, co dostáváme pak i do těch vodních nádrží. No a to, co nás čeká jako výhledově, a já taky říkám, že prostě si myslím, že jsem přesvědčen, že budeme muset vybudovat nějaké vodní nádrže, a to jak vodárenské nebo nádrže přesně pro ty další vodohospodářské účely, nadlepšování, zajištění pro energetiku, pro průmysl, tak vlastně budeme muset využívat toho, že třeba budeme naplňovat právě třeba v období přívalových dešťů, přívalových srážek, protože to je pak to, co ta půda nepojme, není potřeba, nakonec nám budou přicházet v době mimo vegetační období. Tam to budeme muset zadržovat a s tím potom nakládat v té době, kdy je to potřeba.
13: Vy jste v sobotním ranním interview na Radiožurnálu mluvil o potřebě posílení akumulace vody. Chcete tím říct, že by měla na Vltavské kaskádě přibýt 10. přehrada?
12: Ne, na Vltavské kaskádě ne, ale na jiných vodních tocích. Když to vezmete, tak teďka řeknu třeba Berounka, Sázava, zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18. Zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají ty drobné vodní toky, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní k tomu, vidíme to i vlastně teďka, jak to funguje, ale takhle můžu projít v rámci celé naší republiky mnoho vodních toků, kde bychom to potřebovali. A pozor, to nejsou všechno přehrady velký jako Orlík. To je prostě podle toho účelu tak, aby to dokázalo nadlepšovat a zároveň, aby to plnilo nějaký ten bonus v rámci protipovodňové ochrany.
13: Když jste se vrátil na Orlík, na rekreační účely přehradních nádrží, tady bude muset v budoucnu rezignovat. Co by to znamenalo pro lidi, kteří se rekreací třeba na Orlíku spojí svoji živnost?
12: No, já bych teďka bych se bál říct slovo rezignovat, ale dobře. Samozřejmě, že já jsem vodohospodář, my jsme zodpovědní za to, aby té vody bylo dost, aby bylo dost vody pro zásobování pitnou vodou, aby byla ta voda právě pro to nařeďování těch vyčištěných odpadních vod, protože to je veškerý ten náš lidský komfort, že jo, který máme. A stejně tak, jako se řeší otázka toho, že možná jednou se nebude na horách lyžovat. To půjdeme i do Evropy, tahou ty ledovce, že jo, na horách je to všechno možný. No tak může výhledově nastat i situace, že se nebude vyplácet provozovat nějaké sportovní aktivity i na těchto nádržích. A myslím si, že tam v dané chvíli ještě nejsme.
13: No my teď mluvíme o mimořádně nepříznivých klimatických a hydrologických podmínkách, ale nehrozí opravdu, že se v budoucnu stanou normou? Voda bude čím dál vzácnější. Zvykneme si, že se třeba častěji bude muset vypouštět lidská přehrada.
12: Snižujeme hladinu, nevypouštíme ji. Ne, to je zásadní rozdíl. Dobře, pak někdo přijde a bude říkat, hele, oni to budou vypouštět, to není umyvadlo.
13: Ne, já jsem rád, že jste to...
12: Ale já omlouvám se, že jsem vás takhle chytil za slovo teďka. Samozřejmě, že tohle to nelze vůbec vyloučit. Je to, odvolám se na to, co jsem tady říkal, když jsme si před chvíli bavili o těch klimatických scénářích, kdy vlastně realita, ty konkrétně měřené hodnoty jsou výrazně horší než ty scénáře. Takže ono nelze vyloučit nic a největší problém. Ono ani není v tom, že to sucho je. Sucho tady vždycky bylo. Vemte si rok 47, že jo, když půjdeme. Vemte si pak roky 14, 15, 18. Ale ono je to, co nebývalo tehdy, že to sucho máme druhým, třetím rokem za sebou. A to je ten problém. A druhý problém, který máme, je, že vlastně se prodlužují ty suché periody. No a co je úplně špatné, je, že máme úplně minimální zásobu vody ve sněhu. Ten režim a rytmus, který vždycky byl, že napad sníh na podzim, zima dobrý, roztál sníh i v těch středních polohách, dotoval prameny, podzemní zdroje, vodnostoků nemáme. A takže jako nelze to vyloučit.
13: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
12: Já vám děkuji a mějme na paměti, bez vody to nepůjde. Naschledanou.
1: 17 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
2: Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci a nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíce podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Od ledna získal Kyjev zpátky pod svou kontrolu skoro 800 kilometrů čtverečních, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat. Sport. Český desetibojař Tomáš Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stráský je po třech disciplínách sedmý, Ondřej Kopecký 20. V dopoledním programu v Birminghamu obsadila Barbora Malíková na 400 v rozbězích 15. místo a do semifinále nepostoupila.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D10 u Boleslavy a hodně ucpaná také Praha. Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína. Na 40. kilometru je zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona začíná za sjezdem na Brodce na kilometru 37. Zdržení pak do Boleslavy asi 20 minut. Na D1 ucpaný příjezd do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kolona kamionů tak stojí od sjezdu na Domašov z kilometru 168. Osobní auta pak zpomalují u Kývalky, kilometr 182, zdržení pro ně do Brna 20 minut. Ucpává se i dálnice D4 za výjezdem z Prahy do Strakoniště kvůli omezení u Jiloviště na 9. kilometru, kolo na odjezdu na Baně asi na 20 minut. V Praze je velmi silný provoz na hlavních tazích, hodně ucpané jsou třeba příjezdy do tunelu Blanka. Ucpává se tak Radlická, Plzeňská nebo i Povltavská ulice. Ucpává se ale i jižní a Štěrboholská spojka vždy k Průmyslové a také na příjezdu k Barandovskému mostu je to vždy na 20 minut. Ucpaná je pak i Novopatská z Černého mostu do zúžení Vekbelské a 20 minut naberete v koloně i ve Vlzonově mezi Hlávkovým mostem a Muzeem obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večer a v noci bude skoro jasno, teploty v noci klesnou na 13 až 8 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 5 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: 17.34 v Česku se chystáme na částečné zatmění slunce a proto pro vás budeme mít od 19 hodin speciální vysílání našeho magazínu Experiment. Teď tedy máme chvilku po půl šesté a pouštíme Anuka.
10: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
10: I o prázdninách.

0: Říká se, bez pláštěnky na hudební festival nejezdí, jenomže pláštěnka není to jediné, co by měl mít každý správný fanoušek v základní výbavě. Obzvlášť, když se teď budeme bavit o jednom z největších festivalů v Evropě. Míříme do maďarské Budapešti, kde druhým dnem pokračuje Sziget. Je u toho i reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Štěpáne.
0: I přesto, že v Česku jsou velké festivaly, tak s pořádáním tak velké hudební akce čeští organizátoři zkušenosti nemají, tak přibliž nám tu velikost maďarského Szigetu.
1: Tak když se zaměříme nejprve na velikost jako takovou, tak celý ten ostrov má na délku asi 2,5 kilometru. Takže když neustále přebíháte z koncertu na koncert, tak máte v nohou hned 30 000 kroků a ani nevíte jak. Já jsem tady už po několikáté a stále mám problém se na tom ostrově trochu zorientovat, ale když půjdeš, Štěpáne, s davem, tak se vlastně nestratíš. Když to srovnáme třeba s českými festivaly, tak stejně jako Sziget zveřejňují takzvanou návštěvnost. Tedy ne unikátní prodané vstupenky, ale celkový počet vstupů za ten festival. Takže u královéhradeckého Rock for People to letos bylo zhruba 230 tisíc návštěv za 5 dnů, no a tady na Szigetu to je skoro až dvojnásobek. No a Budapešť má taky velmi dobré ubytovací kapacity, je to velké město, takže i z tohoto důvodu třeba si festival vybírají právě zahraniční návštěvníci.
0: A dá se tedy alespoň na chvilku někde schovat před lidmi nebo hudbou?
1: Ano, tak hudba tady hraje ze všech směrů, zároveň připočtěte i ty davy návštěvníků a najednou se dostáváte do situace, kdy i ten nejzdatnější festivalový návštěvník prostě potřebuje na chvíli vypnout. Protože jsme na ostrově, tak tady vyrostla třeba festivalová pláž u Dunaje, kde si na chvíli můžete lehnout a slunice, ale i tam vám u toho hraje nějaká minimálně reprodukovaná hudba. Spaní ve stanu taky není pro každého, takže jsem zaregistroval, že někteří se tady chtějí vyspat přes den. A to konkrétně v jedné části parku, kde jsou natažená lehátka na zemi. Slečny vám tam dají sluchátka a vy tak na chvíli místo hudby můžete poslouchat třeba šumění lesa, moře nebo taky ptáky. Zároveň taky dostanete masku na oči na spaní a na chvíli tak vlastně zapomenete, že jste na tak obrovské akci. Pak jsou ale samozřejmě tací, kteří, jak jsem se ptal, se prostě nechystají spát a odpočinek na festival prostě nepotřebují.
0: Když už jsme tedy u té hudby, kdo zazářil a kdo teprve na své vystoupení čeká?
1: Tak samozřejmě největší pozornost přitahují vždycky headlineři, chce to velkou trpělivost, jestli chcete vidět svého oblíbeného interpreta zblízka, protože stejně tak to chtějí i 10 000 fanoušků. Včera tady nejvíce zazářila Zara Larsson, švédská zpěvačka a taky velmi mladý 21-letý zpěvák Sombr. Ale davy před pódy mají i maďarští interpreti, na kterých jsou některé scény letos postavené. No a dnešek rozhodně bude už za chvíli, za 2 hodiny patřit Natasha Bedingfield, britská zpěvačka. Teď zažívá velký comeback a i když dnes nepatří mezi headlinery, tak se očekává, že na ní dorazí fanoušci napříč generacemi. No a největším lákadlem toho dnešního dne je pak vystoupení i skupiny 21 Pilots, která letos vystoupila taky na festivalu Colors of Ostrava a byl to další nezapomenutelný zážitek.
0: No a my Natashu Bedingfield teď máme i ve vysílání Radiožurnálu připravenou ze Szigetu. Jiří Štefl, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den, hezké odpoledne.

0: Zatmění slunce, dnes přesně popsaný astronomický jev, kdysi to bylo nebeské znamení, které údajně dokázalo zastavit válku nebo zastínilo proces s Janem Husem. Do historie zatmění slunce se vypravíte s Radiožurnálem po písničce.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: nad Českem. Dnes dokážeme na vteřinu přesně říct, kdy začne. Víme, jak velkou část slunečního kotouče měsíc překryje i jak dlouho to celé potrvá. Lidé v minulosti ale vůbec nemuseli tušit, co se na obloze odehrává. Do historie lidského pozorování slunečních zatmění se teď vypravíme s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Příběhy o zmizení slunce jsou součástí vlastně velmi mnoha prastarých mýtů, ale pokud se omezíme na písemné záznamy, tak ten nejstarší máme z Mezopotámie o zatmění, které bylo roku 1223 před naším letopočtem. No a ze stejné oblasti shodou okolností máme zprávy i o jiném zatmění, které je dodnes velmi významné, protože tvoří jakýsi pevný záchytný bod v chronologii dějin celého toho Blízkého východu, protože díky moderním výpočtům dnes dokážeme velmi přesně zjistit, kdy bylo. Bylo to 15. června roku 763 před naším letopočtem. No a mimochodem o tomhletom zatmění jsou zmínky i v Bibli, mělo být tehdy vnímané jako výraz božího hněvu nebo výzva k pokání.
0: Takže lidé skutečně vnímali zatmění slunce jako nadpřirozený úkaz, který nese nějaký význam?
1: To je vlastně velmi těžké říct. My víme jen to, jaký význam tomu přiřadili autoři, kteří o tom psali, a to je rozdíl, jak upozorňuje historička z Akademie věd Eva Doležalová.
2: Cituje se často také příběh ze Starého zákona, kdy se mluví o Jozuem, který vyvedl svůj lid do kanánské země a který měl právě také být ochráněn takovým neobvyklým jevem, kdy se zastavilo slunce a měsíc, ale opět spíš bychom mohli předpokládat to, že nějaké nebeské znamení, které se v tu dobu odehrálo, bylo později tradicí připojeno k takové události.
1: Podle Doležalové je tedy velmi dobře možné, že autoři přiřadili nějakou nebeskou událost až později k nějaké konkrétní třeba historické události nebo osobě, aby prostě zvýšili její význam.
0: Když se podíváme na české dějiny, zatmění mělo zasáhnout třeba do procesu s Janem Husem v roce 1415. Ovlivnilo nějak soud v Kostnici?
1: Bylo by určitě velmi lákavé říct, že husické války a všechno, co přinesly, že to celé odstartovalo to zatmění slunce, ale budeme muset v tomhle směru posluchače zklamat.
2: To, že to bylo špatné znamení, to se vlastně objevilo až v historické tradici, kdy o tom psal jistý Kříž Stelče, a tam se právě zabývá otázkou, zda se jedná o nějakou přirozenou událost nebo nadpřirozený úkaz, který právě by věstil něco neblahého. A tady musíme uznat, že Kříž Stelče tuto variantu odmítá, že to byl jev pouze přirozený.
1: Říká historička Eva Doležalová a upozorňuje, že my zkrátka nevíme, jak se tehdy lidé cítili, když to zatmění slunce přímo viděli, a určitě bychom se měli zbavit představ, že to byli nějací prostáčci, kteří padali v hrůze tváří k zemi a okamžitě vyhlíželi konec světa, zřejmě to viděli daleko racionálněji.
0: O historii zatmění slunce jsme si povídali s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naschranou.

0: Ve studiu Radiožurnálu už je moderátorka Věra Štechrová, já mám hodně rád seriály typu Narcos a podobně, no a proto mě bude, a doufám, že nejen mě velice zajímat první téma večerní publicistiky. Povídej, dobrý den.
1: Přesně jeden takový příběh, ale skutečný, budeme vyprávět. My budeme mluvit o tom, proč se čtyři muži z mexického kartelu Jalisco rozhodli nakoupit samopaly a granáty pro mafii právě u nás v České republice. Tady pak došlo k jejich zatčení a dva už jsou vydáni do USA a o osudu dalších dvou se rozhoduje. Já se budu ptát na to, co víme o dodavatelích těch zbraní a jak kartel z Mexika rozšiřuje svou činnost právě i do Evropy. Americký prezident Donald Trump včera potvrdil, že při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli iránské hrozbě změnil letadlo. To je taky vcelku neuvěřitelný příběh. Mě bude zajímat, v jak velkém nebezpečí byli lidé, kteří letěli v tom Air Force One, kterému údajně hrozilo nebezpečí a proč o ničem z toho vůbec nevěděli. No a severní polokouli dnes čeká úplné nebo částečné zatmění slunce. V Brně na Hvězdárně ho budou sledovat z balónu. A tak chci vidět, čím to bude speciální a co všechno se dá vlastně z balónu pozorovat.
0: Tato témata nabídne večerní publicistika s Věrou Štechrovou, tak zatím díky.
1: Těším se na slyšenou.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: V Česku bude dnes večer vidět výrazné zatmění slunce.
4: Dojde na dvakrát těsně po sobě stmívání, protože nejdřív se začne stmívat kvůli zatmění, pak se trošičku rozjasní, ale už bude zase zapadat slunce.
3: Francie přijímá další opatření kvůli suchu, lidem chybí voda, elektřina a praskají domy.
5: Ještě před pár měsíci tam trhlina nebyla. Jsem v šoku a mám strach, že by se zeď mohla úplně zbortit.
3: Plavec Čejka bude bojovat o medaili ve finále na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Kolona popojíždí v Praze po jižní spojce před Barandovským mostem a zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty kolem 30 stupňů. Je středa 12. srpna, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hvězdárny a planetária po celém Česku se plní lidmi, kteří chtějí sledovat částečné zatmění slunce. Začne zhruba za hodinu a čtvrt. U dalekohledů je už v mnoha případech kapacita naplněná. Vyprodáno je taky v ostravském planetáriu, kde máme reportéra Martina Knitla.
7: Tady v planetáriu na západním konci Ostravy to žije zatměním už od 4 odpoledne. Parkující auta vidím stát v dlouhé řadě. Teď jsou zatím přednášky a besedy, i ty jsou ale vyprodané, tak jako všechny pozorovací brýle. Venku před hvězdárnou už se chystá a ladí 14 dalekohledů pro veřejnost. Všechno, co se v planetáriu našlo, a vlastní optiku přinesli i zaměstnanci, aby se opravdu na každého dostalo. No a kdo toho dnes nebude mít dost, tak se může přijít i zítra a lovit Perseidy. Z planetária v Ostravě Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Zatímco ve většině Evropy bude možné pozorovat jen částečné zatmění, v částech Islandu, Grónska, Portugalska nebo Španělska bude slunce zakryté úplně. Právě do Španělska kvůli tomu zamířili miliony turistů. Mezi nimi je i náš editor zpravodajství Ondřej Rybníkář.
8: Už od odpoledne na každém dálničním parkovišti s výhledem na západ posedávají turisté pod slunečníky. Podle značek nejen z okolních zemí, ale i třeba z Velké Británie, Dánska nebo Slovenska. Já jsem teď kousek od města León na náhorní plošině, tady se k večeru začaly plnit i polní cesty. Španělská vláda se na zatmění připravovala asi rok. Zvláštní komise řešila třeba zásobování pohonnými hmotami, aby nedošly. Na hlavních tazích platí dnes večer zákaz jíst kamionů. A že je tu opravdu plno, dokazuje i fakt, že za místo prostan na jednu noc jsem zaplatil asi 30 eur na louce u zemědělce bez vody i záchodu. Normálně přitom stojí noc v kempu asi 15 eur. Z pásu totality ve Španělsku, Ondřej Rybníkář, Radiožurnál.
3: 400 tisíc lidí má kvůli suchu ve Francii problém s nedostatkem kohoutkové vody, řekla to ministryně životního prostředí. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problém měly dnes znovu i jaderné elektrárny, které nemohly dostatečně ochlazovat reaktory. Lidé si stěžují, že jim kvůli vysychajícímu podloží praskají domy. Situaci řešil i vládní krizový štáb.
9: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Voda chybí i v Česku. Správa státních hmotných rezerv proto oznámila, že půjčí některým obcím autocisternu pro napuštění vodojemů. Chovatelé a zemědělci se už teď potýkají kvůli suchu s nedostatkem krmiva pro dobytek. Uvedl to Zemědělský svaz. Ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala ve 20 minutách Radiožurnálu vyzval k další stavbě přehrad, které by vodu v krajině zadržely.
10: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18. Zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají. Tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Kritiku sklidil návrh státní kulturní politiky nejen od umělců. Desítky připomínek mají i jednotlivá ministerstva. Zjistil to server iRozhlas.cz. Například podle rezortu financí dokument překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro zase kritizuje, že návrh neobsahuje analýzu a rezort školství se pozastavuje nad chybějícím vyčíslením nákladů. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy to ale odmítl. Německo chce posílit zpravodajské služby. Ty by měly do budoucna nejen sbírat a vyhodnocovat informace, ale taky zasahovat proti bezpečnostním hrozbám. Návrh zákona schválila spolková vláda.
11: Es ist in der Tat eine neue Zeitrechnung.
12: Podle ministra vnitra Alexandra Dobrinta nastává zpravodajským službám nový věk. Zahraniční rozvědka BND i domácí úřad na ochranu ústavy budou moct například lépe pronikat do cizích telefonů nebo i prohledávat soukromé byty. Podle Dobrinta si to žádá situace, kdy je podle něj Německo každodenním terčem hybridních útoků. Opozice varuje před porušováním občanských práv. Do Německa se podle ní nesmí vrátit časy tajné policie. Návrh zákona bude schvalovat parlament a může začít platit od příštího roku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Jihlavský soud poslal do vazby ženu bez domova, která útočila na lidi v tamní nemocnici. Policisté ji obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože na Jihlavsku už měla kvůli podobným problémům zákaz pobytu. Viní ji taky z výtržnictví.
13: Vlastně dezinfekci, kterou my používáme na ruce a máme ji mít na každém prostě prostranství, tak ona je schopná si ji vylít na celé tělo, umýt si s tím hlavu.
14: Popisuje vrchní sestra očního oddělení Lenka Velevová, že zdravotníci museli kvůli ženě často řešit i vytopené toalety a také agresivní chování.
15: Co bylo nejhorší, takže napadala ty naše pacienty a osočovala je za to, jak vypadají. Byla na ní jakoby opravdu vulgární a sprostá a to jako bylo opravdu ošklivý, že nám tam i jednu holčičku rozbrečela malou, která tam doprovázela maminku.
14: Vysvětluje vrchní sestra onkologického centra Marta Doskočilová s tím, že jednou na toaletách fyzicky napadla i jednu ze sestřiček. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
3: Začal letošní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. V pražských Letenských sadech se představí nejlepší novocirkusové soubory z Česka i zahraničí. Na místě reportérka Tereza Cedidlová.
16: Desítky lidí se tady v tuto chvíli prochází mezi šapity a maringotkami nebo sedí na lavičkách, no a o kousek dál se zase skupinka dětí s rodiči snaží vystřelit papírovou růži na střelnici. Už za hodinu tady začne úvodní koncert festivalu a také první představení. V béžovém stanu s barevnými světýlky vystoupí francouzští umělci ze souboru Kompaní Rasposo. Ti se do Prahy vrací po 11 letech, tentokrát s akrobatickou show nazvanou Urvary. Festival Letní Letná potrvá do 31. srpna a nabídne představení souborů z Austrálie, Německa nebo Švýcarska. Pro návštěvníky jsou připravené také lekce žonglování nebo herny pro děti. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
17: Sport. Plavec Jan Čejka bude usilovat o medaili na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Finále ho v Paříži čeká zhruba za půl hodiny. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Čejka v semifinále výrazně posunul vlastní český rekord a myslí si, že ve finále by mohl být ještě rychlejší.
18: Mám dobrou zkušenost z toho, že většinou v tom finále mě ta atmosféra jako víc vyhecuje. Těším se na to hrozně moc, myslím, že to bude dobrý závod. Ty kluci plavou strašně rychle a vlastně to finále už je spíš takový o tom si zazávodit s těma nejlepšíma, než úplně honit nějaký čas. Mně sedí víc ten pocit toho jako závodění, že vlastně můžem si poprat a neřeším prostě, jak rychle jedu.
17: Do večerního semifinále postoupila z prvního místa Barbora Sémanová na kraulařské dvoustovce. Slovenský fotbalista Lukáš Haraslín opouští pražskou Spartu. 30-letý záložník a bývalý kapitán Sparty přestupuje do saúdsko-arabského Al-Fatih.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři a kolona od Prahy má asi 4 kilometry, zdržení na Boleslav 20 minut. Na D1 z Brna směr Praha velmi opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 106,5 narazil kamion do středových svodidel.
20: Měl kamion pravděpodobně nějaký defekt, najel do středových svodidel, zasahuje do rychlého kruhu.
19: A v Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné vozidlo ve Strahovském tunelu směr Troja. Na začátku za nájezdem z Anděla blokuje jeden průcha kolone, tak na jižní spojice od sjezdu na Vídeňskou až do tunelu Mrázovka asi na 30 minut. A plní se i Radlická ulice z Jinonic. Další zelená vla nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude převážně skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříte kolem 21 stupňů a foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný, severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou.
1: Proč se jeden z mexických drogových kartelů pokusil nakoupit zbraně právě v Česku? Jaké otázky vyvolává bezpečnostní operace, která provázela odlet Donalda Trumpa ze summitu NATO v Ankaře? A proč se brněnská hvězdárna a planetárium podívá na zatmění slunce z balónu? I o tom všem budeme mluvit. Spojené státy americké požádali Česko o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogové a teroristické kriminalitě. Potvrdil to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Vydání 2 mužů se uskutečnilo minulý týden, další 2 zůstávají v Česku ve vazbě a státní zástupce přezkoumává extradiční žádost. Muži jsou údajně členy mexického kartelu Jalisco nové generace a USA je viní z pokusu o nákup samopalů, granátometů a minometů na českém území, a to výměnou za drogy. Ve vysílání teď vítám Pavlu Holcovou, zakladatelku a šéfredaktorku serveru Investigace.cz, která se mexickým drogovým kartelům také věnovala. Dobrý den.
21: Dobrý den.
1: Jak překvapivé je, že si mexický kartel dojel pro zbraně právě do České republiky a směnil je za fentanyl a pervitin?
21: Děje se to běžně, vlastně tady tahle směna, kde už se směňují věci a nepoužívají peníze. A my jsme ji začali jako novináři pozorovat někdy před 5 lety a děje se to vlastně čím dál častěji.
1: A je běžné, že se to děje i ve střední Evropě a třeba právě v Česku?
21: Já si myslím, že bychom měli zejména, když se bavíme o organizovaném zločinu, a přestat vnímat různé regiony v Evropě a prostě brát Evropu jako takovou. Ty hranice v schengenském prostoru nejsou a přesně takhle Evropu vnímá i organizovaný zločin. Takže ano, není to překvapivé.
1: Já si pamatuju, že ještě před několika lety bylo Česko vnímané některými mafiemi jako stát, kam si jezdí mafie spíš odpočinout a domlouvat se na něčem, než aby tu provozovala obchody. To už tady neplatí.
21: Ty obchody se tady zejména v Praze a vůbec v České republice vždycky provozovali. Šlo o to, že tady se nepáchalo násilí, nebo aspoň ne to viditelné. A byl tady a předpokládám, že ještě pořád je nějaký pakt o neútočení, že právě tady se dělá biznis, perou peníze a domlouvají obchody a vlastně ten organizovaný zločin se tady cítí bezpečně.
1: Ono se zatím nic neví o straně, která měla mužům z mexického kartelu ty zbraně prodat. Je pravděpodobnější, že šlo o Čechy nebo o cizince?
21: Já si myslím, podle minulých zkušeností, že to bude pravděpodobně jedna z italských mafií. Buď Ndrangheta, která dlouhodobě s kartelem z Jaliska nové generace spolupracuje, anebo Camorra. Předpokládám, že to byli právě oni, protože i oni mají svoje silné základny v Evropě, teda v centrální Evropě, jak už v Česku, tak na Slovensku, kdo jim mohli tento obchod zprostředkovat a komu přišlo výhodné ty zbraně vyměňovat za fentanyl.
1: Je teď už jasné, jak měl ten obchod proběhnout, jestli ty drogy, kterými mexický kartel platil, byly na našem území, protože ty první zprávy, tuším z AFP, mluvily o tom, že ty drogy měly být prodány ve Spojených státech.
21: Není to úplně jasné. Možné je obojí s tím, že samozřejmě ve Spojených státech ten trh, co se týká nelegálních opioidů, fentanylu, je daleko větší, ta poptávka je tam daleko větší než v Evropě, kde zatím tahle fentanylová epidemie ještě nepropukla tak výrazně, jako ve Spojených státech.
1: A co se pervitinu týká, tak ten si tady umíme vyrobit sami.
21: umíme si vyrobit sami, ale není tak kvalitní jako ten, co vaří Mexičané. Mají trochu jinou recepturu, ty krystaly pervitinu vypadají jinak, jsou vizuálně velmi jasně odlišitelné, vypadají jako čerstvě vyloupaný greb oproti tomu českému, který je daleko menší a výrazně slabší.
1: Ten mexický kartel Jalisco patří k nejmocnějším na americkém kontinentě a má tedy své sítě i v Evropě. Je možné, že tedy právě tenhle kartel nějakým způsobem působí právě v Česku, ve střední Evropě, že tu má svoji stálou síť, své stálé dodavatelské vztahy a podobně?
21: Myslím si, že úplně zatím ne. A to, kde já vím, že působí, tak je zejména Portugalsko, Španělsko, Holandsko, Belgie. Je možné, že pronikají čím dál tím víc na ten český trh a budou se prát právě o ten nějaký trh, co se týká pervitinu. Ale zatím jsem ještě úplně neviděla, že by to dělali.
1: Vy jste nedávno mluvili ve vašem podcastu s novinářem ze státu, z mexického státu Jalisco, který kartel jeho činnost sleduje. Tak jakým způsobem teď tenhle kartel ovládá tenhle stát a nabírá lidi? Je to klasická mafie a dá se o něm mluvit jako o opravdu v tou současnosti nejmocnějším mexickém kartelu?
21: Já bych nerada zněla jako nějaký nerd, co se týká organizovaného zločinu, ale já právě slovo mafie používám pro ty italské mafie. Myslím si, že opravdu u mexických kartelů bychom měli používat termín kartely.
1: A v čem je ten rozdíl?
21: Nejenom terminologický, ale i ve způsobu fungování. A vlastně ty italské si velmi často zakládají na nějaké tradici, historii a jsou daleko rafinovanější, i co se týká násilí. Ty mexické kartely jsou opravdu založeny velmi často na lidech, kteří nejsou tak vzdělaní, jako bývají lidé z italských mafií. A je to způsob přemýšlení o organizovaném zločinu, je to způsob, jak vlastně fungují, jak nabírají moc, jak si budují pozice i třeba v politice, tak vlastně ty mexické kartely daleko častěji to mají založené na strachu a násilí. Ty a italské mafie to mají daleko častěji založené na tom, že to je nabídka, která se nedá odmítnout.
1: Ono v tom samotném státu Jalisco se pohřešuje na 15 000 lidí, jsou to hlavně mladí lidé a píše se, že mnoho z nich se stalo obětí toho falešného náboru na práci a ve skutečnosti byli uneseni a nuceni pracovat právě pro kartel Jalisco. Co se s těmi lidmi po jejich únosu tedy děje?
21: Jak s kým? Někteří jsou využíváni jako muly, to znamená jako nějací kurýři, co se týká menších objemů drog. Mladé dívky a mladé ženy jsou nuceny k prostituci. Část těch lidí samozřejmě je propašována do Spojených států amerických, kde pak de facto otročí na ten kartel. Někteří jsou přímo nabráni do kartelu, aby vykonávali tu násilnou špinavou práci. A samozřejmě ti, kterým se to nechce dělat nebo chtějí z toho systému odejít, takzvaně mizí. To znamená, že jejich ostatky se pak najdou v základech domů, v opuštěných stavbách nebo v nejrůznějších šachtách, kterých je, nebo proláklinách, kterých vlastně v Jalisku je hodně.
1: O kartelu Jalisco Nová generace jsme mluvili s Pavlou Holcovou, zakladatelkou a šéfredaktorkou serveru Investigace.cz. Děkuju, naslyšenou.
21: Díky za pozvání, naslyšenou.
1: Americký prezident Donald Trump potvrdil, že při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli iránské hrozbě změnil letadlo. Jak řekl, řídil se pokynem tajné služby a vojenských poradců. Chtěli, abych letěl jiným letadlem kvůli mému bezpečí a já dělám, co mi řeknou, prohlásil Trump. Víc už si o celém incidentu řekneme s Janou Ciglerovou, naší zpravodajkou ve Spojených státech, která je momentálně v Praze. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
1: Co zatím tedy víme o té mimořádné operaci, jaké detaily už jsou známé?
2: Tak z těch detailů, které známe, vyplývá, že šlo o mnohem propracovanější a utajenější manévr, než jak ho Bílý dům původně prezentoval. Donald Trump 8. 8. července před kamerami po ukončení svého působení na summitu NATO nastoupil v Ankaře na původní Air Force One, ten prezidentský letoun. O pár minut později, ale nepozorovaně a tajně z něj odešel, nebo byl odejít zadními dveřmi.
1: Prý v kontejneru na jídlo.
2: Jeho poradci ho propašovali ven, ano, přesně touhletou dodávkou s občerstvením, kterou, Věro, to je jak námět na film, oni zvedli k tomu protějšímu východu, do ní nepozorovaně prezident vstoupil, zase jí položili dolů a odvezli k přistavenému menšímu letadlu, které tam bylo připravené pro méně důležité členy Trumpovy delegace, a tímto letadlem potom Donald Trump doletěl do Británie, kam měl původně namířeno, a to, co je důležitý detail, který musíme zmínit, je, že to původní letadlo, ve kterém seděli novináři, ve kterém seděla část personálu Bílého domu, Trumpových spolupracovníků, posádka, tak to běžně to odstartovalo vlastně podle původního plánu a působilo jako taková návnada, a Donald Trump to také později potvrdil.
1: Ten summit se uskutečnil během války Spojených států proti Iránu. Akce proběhla tedy údajně kvůli té iránské hrozbě. Je jasné, jaké hrozby byl prezident podle tedy zpravodajských služeb vystavený? Víme o tom něco víc?
2: Víme, ono to bylo vlastně ve chvíli, kdy selhala ta jednání mezi Washingtonem a Teheránem a Donald Trump nařídil útoky na Irán. Podle amerických zpravodajských služeb šlo o konkrétní a velmi důvěryhodnou hrozbu útoku na prezidenta nebo spíše na jeho letadlo, a to ze strany Iránu. Ta hrozba byla zachycená krátce po obnovení těch amerických úderů. Donald Trump řekl, že to rozhodnutí udělala tajná služba, že on sám prý o povaze hrozby moc nezjišťoval, ale tvrdí opak toho, co naznačovali kritici. Podle něj bylo ve skutečnosti ve větším ohrožení právě letadlo, ve kterém letěl on, protože by byl pravděpodobnější cíl.
1: Ty jsi říkala, že podle tajných služeb šlo o konkrétní jasnou hrozbu, pak je ale ještě víc podivnější, že na palubě toho původního letadla, jak jsi říkala, zůstali třeba ministr zahraničí Marco Rubio nebo ministr financí Bessent i vysoce postavení Trumpovi poradci, personál a taky novináři. Věděli oni, že Trump na palubě Air Force One není?
2: Nevěděli to ještě dlouho poté, dokonce někteří z nich se to dozvěděli až vlastně z toho zjištění deníku Washington Post a posléze i New York Times. Víme dokonce přesně, kdo naopak s prezidentem v tom cateringovém voze skutečně odjel, a i to samozřejmě vyvolává nějaké třenice nebo nějakou určitou dynamiku v tom jeho týmu, protože šlo o ty nejbližší a nejdéle sloužící poradce. Zástupce šéf personálu Bílého domu Dan Scavino, prezidentová výkonná asistentka Natalie Harpová, ředitel provozu zvolné pracovny Walt Nata, tedy lidé z Trumpova nejužšího okolí, a minister Rubio ani žádný jiný nejvyšší představitel administrativy v tomto voze nebyli. Bílý dům navíc dodnes odmítá zveřejnit, kdo přesně zůstal i na tom riskantním starším letadle s novináři, a to je informace, kterou jinak běžně poskytuje.
1: No a ti, kdo sloužili fakticky jako ta návnada pro případný útok na prezidentův letoun, ten celý postup nějak komentují?
2: Tak oni jsou z toho poměrně zhrození, protože pakliže byl v ohrožení prezidentův život, kdyby v tom letadle zůstal, tak samozřejmě byl v ohrožení i jejich život, a vyvolalo to velkou vlnu kritiky jak mezi nimi, tak ale i mezi komentátory, kteří Trumpovi vyčítají, že ano, chápou tu jeho nutnost ho chránit, ale zase ponechat na potenciálně ohrožené palubě celou posádku, novináře bez jejich vědomí, označili to někteří za nehorázné. Dokonce mu naznačují, že to měl udělat prostě jinak, že ano, chápe, že tajná služba měla na starosti ochránit život prezidenta, a pakliže by začali z toho letadla najednou odcházet novináři, tak by to bylo velmi nápadné. Na druhou stranu jeden z komentátorů naznačil, že prezident mohl odletět tím letadlem a ve chvíli, kdyby byl v bezpečí Británii, tak mohli novináři z toho letadla vystoupit a vlastně si tak předejít nějaké hrozbě, ale nic z toho se nestalo.
1: No, co na to říkal sám Donald Trump, to si uváděla, ale jsou ještě nějaká další prohlášení na tyhle výhrady, třeba od ochranky nebo tajné služby?
2: Tak oni se brání tím, že jejich úkolem je ochránit život prezidenta, to je předmětem jejich práce, to je i pro Spojené státy. ty nejdůležitější, jaké může být. Takže tím argumentují, proč vlastně došli k těm dalším jiným manévrům. Nicméně Donald Trump dodal, že šlo o bezpečný let, že on podobným hrozbám čelí běžně, označil se dokonce nejspíš za nejvýznamnějšího prezidenta, protože podle něj bezvýznamní prezidenti žádné výhrušky nedostávají, ale na politické rovině to věro klid určitě nepřineslo. Demokratičtí senátoři, například Richard Blumenthal z Connecticutu, žádají o okamžité uzavřené slyšení v kongresu. Chtějí vědět, jaká konkrétní opatření byla přijata na ochranu těch lidí na palubě a jak to, že zůstali tam, když to bylo podle všeho vyhodnoceno jako příliš rizikové pro prezidenta a ne tedy pro ty ostatní členy Trumpovy administrativy.
1: No minimálně teď okolí prezidenta Trumpa ví, jak si stojí, jak je pro něj důležité. On to ale nebyl první případ, kdy se něco podobného odehrálo kolem letu amerického prezidenta.
2: Přesně tak, ten podobný trik použil Trumpův tým už během prezidentské kampaně v roce 2024. Tehdy to bylo povarování, že Irán do Spojených států propašoval agenty s přístupem k protiletadlovým raketám. Po neúspěšném pokusu o atentát na Trumpově golfovém klubu na Floridě. Tehdy byl Donald Trump teprve kandidátem, ale jeho spolupracovníci tajná služba ho přesunula do letadla, které patří jeho poradci vyjednavači Steveu Witkoffovi, zatímco zbytek štábu letěl běžným Air Force One nebo Trump Force One tehdy a nic netušil. Ta aktuální operace v Turecku ale ukazuje, že stejnou taktiku teď administrativa používá i v roli prezidenta, akorát v mnohem citlivější mezinárodní situaci, tedy uprostřed vojenského konfliktu s Iránem, jehož příměří má navíc vypršet už 17. srpna.
1: Jana Ciglerová, naše zpravodajka ve Spojených státech, která teď byla výjimečně u nás ve studiu v Praze. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, pěkný den.
1: Na západní polokouli můžeme dnes pozorovat mimořádný astronomický jev zatmění slunce. Úplné zatmění bude viditelné v části Španělska, Portugalska, Ruska, Islandu a Grónska. V Česku začne tento ukaz v 19 hodin 19 minut a maximální fáze nastane ve 20 hodin 10 minut. Já už teď zdravím zástupce ředitele Brněnské hvězdárny a planetária Jana Píšalu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak jak výrazné má být to zatmění ve vaší oblasti na Brněnsku?
4: Řekněme, že vlastně ne na Brněnsku, ale napříč celou Českou republikou bude to zatmění podobně výrazné, bude poměrně velké, protože bude zakryto téměř 90% slunečního kotouče a je vlastně úplně jedno, z které části České republiky se na to budeme dívat.
1: Z Kraví hory, kde sídlí Brněnská hvězdárna planetárium, bude vzhledem k tomu zakrytému obzoru omezený výhled. Vy proto vypouštíte ten horkovzdušný balón, ze kterého nabídnete už za pár minut o 6:30 přímý přenos s komentářem a vy budete také v koši ne letadla, ale balónu. Tak jak budete to zatmění přenášet?
4: My jsme se rozhodli právě pro ten špatný výhled, že to zpestříme sobě i našim vlastně návštěvníkům tím živým streamem z koše balónu. Je to věc, která vlastně se ukázala náročnější, než jsme si na začátku představovali. Balón jsme osadili 4 kamer, které budou vlastně snímat to, co se bude dít nejen v koši, ale i pod balónem, před ním a taky samozřejmě budou snímat slunce. No a abychom to mohli naservírovat našim příznivcům, no tak k tomu vlastně jsme museli si zajistit nezbytný vlastně technologickou podporu. Máme několik různých vlastně řešení, jak vlastně ten signál předávat dál. Máme vlastně celý klaster SIM karet a budeme doufat, že to všechno klapne a že zkrátka budeme v dosahu mobilního signálu. Já se omlouvám za ten druh na pozadí, ale kolegové právě začali nafukovat ten horkovzdušný balón.
1: A ten balón poletí a nebo bude napevno nad planetáriem?
4: Ne. My odstartujeme a potom se zkrátka necháme unášet větrem. Uvidíme, kam nás vítr zavane, ale co je důležité, ten balón lze natáčet v tom vzduchu do požadovaného směru a díky tomu my se vlastně můžeme vstříc tomu slunci pokusit natočit tak, abychom ho mohli zkrátka snímat. Já přiznávám, že to bude trošičku roztřesené, trošku kostrbaté, samozřejmě veškerá technika musí klapnout, protože kabeláže je spousta, 4 kamery, několik SIM karet a tak dál, ale tak budeme doufat, že to všechno vyjde a že nás vlastně ti, kdo se budou chtít na stream podívat, nejenom uvidí, ale také uslyší.
1: Co je na zatmění slunce pro vás osobně nejzajímavější?
4: asi celkově bych řekl, prostě ta atmosféra kolem, to je prostě naprosto mimořádný úkaz. Samozřejmě, když je úplné, tak je to ještě úplně jiná úroveň zážitku, ale i to částečné v té dnešní podobě, tak jak bude velké, prostě přinese to, že se trošičku změní ten podvečerní soumrak, dostane to celé jiné vyznění, mělo by být napříč Českou republikou poměrně dost jasno, takže nám v tom nebudou bránit oblaka. Já to prostě beru jako takový jako velmi hezký, snadno pozorovatelný zážitek astronomický, který se navíc odehrává jednou za čas a málo kdy vyjde v takové konfiguraci jako dneska. To znamená, že budeme moct sledovat srpek slunce zapadající za obzor.
1: No, je jasné, že je potřeba dívat se směrem na západ, ale jak vysoko bude slunce nad obzorem v té době maximálního zatmění, tedy po té 20. hodině?
4: Řekněme, že tam už bude velmi blízko obzoru. Ono už bude v řadě případů takřka zapadat za ten obzor, takže bude se skutečně nacházet v těsné blízkosti, protože zhruba v polovině republiky se čas vlastně toho západu za obzor kryje zhruba s tou maximální fází, takže proto vlastně to doporučení být zkrátka co nejvýše, protože vám to může přidat několik podstatných minut, o které si to zatmění můžete užít více.
1: Tak bezpečný let a dobré záběry. Jan Píšala, zástupce ředitele Hvězdárny a Planetária Brno. Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
1: Teď už jsou tu aktuální zprávy a pokud budete sledovat západ slunce, ať dobře vidíte.
5: Zprávy a Kateřina Tausidisová.
3: Advokátní komora zahájila řízení proti telčské advokátce Petře Kujínek Polodnové, která zpronevěřila přes 8 milionů korun z advokátní úschovy. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kujínek Polodnové teď hrozí i zákaz dalšího výkonu advokacie. Na slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem 4 členy kartelu zadrželi policisté v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Chovatelé v Česku musí kvůli nedostatku krmiv způsobeným suchem prodávat dobytek. Na problém upozornila Asociace soukromých zemědělců České republiky. Zemědělci mají málo sena i senáže. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat počty zvířat.
7: Sport.
3: Na mistrovství Evropy v plavání v Paříži začíná večerní program i s českými medailovými nadějemi. Je u toho reportér Martin Charvát.
22: Program začíná prvním semifinále na 200 metrů kraul. Barbora Sejmanová bude v tom druhém semifinále na 200 metrů kraul. Jen co Sejmanová doplave, tak se potom do bazénu vydá Jan Čejka. Jeho finále uslyšíte také ve vysílání Radiožurnálu. Semifinále s Barborou Sejmanovou také ve vysílání Radiožurnálu Sport. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zdržení na D10 na příjezdu do Boleslavy a kolony v Praze. Na dálnici D10 čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru tam pracují silničáři a ta kolona začíná už na kilometru 35. Zdržení pak do Boleslavy asi půl hodiny. Silný provoz je i na D1 příjezd do Brna od Prahy. Na kilometru 196 se jezdí zúženými pruhy v omezení a nákladní doprava stojí už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta projíždí levým pruhem rychleji, stojí pak od kilometru 193. Na dálnici D52 z Mikulova směr Brno pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 14. kilometru je hlášená větší nehoda, na místo jedou hasiči, vybočuje se bez kolon. A v Praze stále ještě je odpolední špička, velmi silný provoz. V Radlické ulici u zastávky tramvají Laurová řeší nehodu, jezdí se kyvadlově. Kolona je směrem k tunelům od Motorletu asi na 25 minut. Hodně plná je v Praze i magistrála obou směrně mezi Hlávkovým mostem a Hlavním nádražím. Tam je to kvůli omezením vždy na 20 minut. 20 minut se jede v Praze v koloně i v Novopatské z Černého mostu do omezení ve Kbelské a také na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Ano, už začíná večerní vysílání Radiožurnálu v 18.33 a půl minutky a začínáme se Simple Plan. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Jan Čejka poplave za pár minut o medaili na mistrovství Evropy a my se do Paříže vydáme za chvilku za naším reportérem. Snažení Jana Čejky uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu.

0: Claude, francouzský zpěvák na Radiožurnálu, a my zůstáváme ve Francii, protože plavce Jana Čejku čeká boj o medaili v závodu na 200 metrů znak na mistrovství Evropy. Finále bude komentovat přímo z Paříže reportér Radiožurnálu Martin Charvát.
1: Jan Čejka, stejně jako 7 jeho soupeřů, už přichází ke startovním blokům. Blok číslo 8 naznačuje, že opravdu to bude krásně obsazené finále, co se týče mužů, kteří v něm budou startovat. Muž, který je světovým rekordmanem, muž, který je olympijským vítězem, ale na stovce Tomáš Čekon v dráze číslo 8. Muž, který obhajuje titul mistra Evropy, byť už zmíněného slabě obsazeného Bělehradu, tedy Hugo González v dráze číslo 1. Potom přichází jediný muž, který není rekordmanem své země, a sice proto, že Švýcaři jsou ve finále dva, pak to logicky nejde, zbylých 7 je rekordmany svých země, tedy Švýcar Flavio Buca v dráze číslo 2, nejlepší muž mezi juniory na dvoustovce znak, ale v krátkém bazénu, tedy John Short, Irsko, dráze číslo 6. Švýcar Roman Mitjukov, to je jeden z těch borců, kteří by mohli být dnes nepříjemní pro Jana Čejku. Připomeňme, že z olympijských her má Roman Mitjukov tady z Paříže bronzovou medaili právě z dvoustovky. Jan Čejka, dráze číslo 3, pro něj příjemné, že vedle něj bude ten, který teď dostává největší potlesk, tedy hlavní favorit Hubert Koš, muž, který tady v semifinále zaplaval druhý nejlepší čas historie. Chtěl překonat Aarona Piercela, chtěl překonat jeden z těch tří rekordů, které stále drží ze superplavek z roku 2009, jenomže pod minutu a 52 sekund se nedostal. Dnes to bude zkoušet Hubert Koš podruhé, kdyby s ním Čejka vydržel, bude to pro něj samozřejmě velmi, velmi příjemné. Bude ho mít na startu po své pravici, pak samozřejmě po obráce se to změní. Ale ještě nezapomeňme na toho, který v těch historických tabulkách je v Evropě i na světě stále rychlejší než Jan Čejka, byl rychlejší také v semifinále, a sice Řek Apostolos Siskos. Na olympijských hrách se mu tady před 2 lety příliš nedařilo, to Apostolos Christou byl lepší z Řeku, on tady měl stříbrnou medaili, Apostolos Siskos to nezvládl. Hubert Koš jasným favoritem, Jan Čejka a spolu s ním Apostolos Siskos, doufám, že budou bojovat o stříbrnou medaili, a doufám, že Roman Mitjukov se jim do toho lidově řečeno nebude příliš míchat. Samozřejmě pořád je tady ještě Tomáš Čekon, šampion ze stovky na olympijských hrách, na dvoustovce, no snad ne, snad tam nebude. Pro Čejku samozřejmě příjemné, že domácí francouzští reprezentanti nesmírně dobří, tak se vystříleli v rozplavbách, v semifinále to nezvládli, Muratori i Mouven Tomac zůstali mezi náhradníky na 9. a 10. místě a do finále se nedostali, přestože Francouzi si věřili na velmi dobrý úspěch. Jan Čejka a jeho snaha o zisk první medaile v dlouhém bazénu, v tomto případě na mistrovství Evropy. Medaili z krátkého bazénu už má z Lublinu z prosince, ta byla bronzová. Je odstartován Hubert Koš, Jan Čejka, stejně tak i Siskos a Mitjukov vyjeli velmi rychle. Hubert Koš má velmi rychlý úvod na 25 metrech, je ale na první místě jednoznačně Tomáš Čekon, který začíná velmi rychle v dráze číslo 8. Čejka možná mírně pozvolněji, ale pomalejší jsou ještě Short a González de Oliveira. V krajních drahách vedle Čejky vyráží výrazně dopředu Hubert.

0: ještě Roman Miťuka. Hubert Koš po vyvolnění na obráce na 100 metrech je na tom zatím výborně. Dává se ještě hodně sil do závěrečné 50 na 125 metrech. Čejka potřebuje zabrat. Tohle nebude stačit případně na medaily. Čekon stále druhý na 150 metrech. Jednoznačně bude Koš na prvním místě. Čekon stále druhý a Jan Čejka klesá na pátou pozici. Tohle nebude stačit na medaily. Musí zabrat. Jan Čejka hodně času tráví pod vodou, teď vyvlnil, ale přibližně na té páté pozici. Koš na 175 metrech jednoznačně první a Čejka se snaží finišovat na posledních 20 metrech, ale zatím je pomalý. Rychlejší je Miťukov, rychlejší je Siskos, rychlejší je také Čekon. Koš tuhne, Koš hodně tuhne, Čejka se snaží o finiš, ale Koš bude první a Jan Čejka nakonec. Bohužel bez medaile. 0,4 sekundy za svým výkonem ze semifinále, pátá příčka pro Jana Čejku. Hubert Koš je mistrem Evropy v čase minuta 53,8 sekundy. Na druhé místo se v závěru dostal Apostolos Siskos a Tomáš Čekon zůstal na bronzu. Roman Miťukov ztratil na bronzového Čekona přesně 0,11 sekundy. A Čejka na bronz ztratil relativně výrazně, v podstatě půl sekundy za bronzovou pozicí Tomase Čekona. Zůstal Jan Čejka, Čekon se také výrazně zlepšil a také on se dokázal dostat pod minutu.
1: Tolik tedy další přímý přenos ve vysílání Radiožurnálu z mistrovství Evropy plavců v Paříži komentoval Martin Charvát. Samozřejmě pocity a dojmy Jana Čejky uslyšíte v dalším vysílání Radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál.

0: Zhruba za půl hodiny začne v Česku zatmění slunce, i když bude částečné, tak bude dobře viditelné. Měsíc slunce zakryje zhruba z 85%. Co přesně bude na obloze k vidění a jak nejlépe vše pozorovat, tak nejen o tom budeme na Radiožurnálu mluvit mezi 19. a 20. hodinou. Odvysíláme totiž speciální vydání vědeckého magazínu Experiment. Jeho moderátoři Ondřej Vaňura a Martin Pařízek už jsou připraveni v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer.
2: Zdravíme z našeho radiožurnálového stanu, který jsme si rozbalili tady na takzvané radarové louce Astronomického ústavu v Ondřejově ve Středočeském kraji. Díváme se k západnímu až severozápadnímu obzoru, kde právě celou hodinu budeme sledovat nastupující, sice částečné, ale velmi výrazné zatmění slunce. Podmínky jsou zatím ideální, viditelnost je výborná.
1: Kolem nás už tady jsou stovky lidí, kteří sem do Ondřejova dorazili. To dnešní zatmění slunce je velkým lákadlem. Jsou tady i lidé ze stany, dekami, stojí frontu speciálního dalekohledu. Pro návštěvníky je tady připravený program, který bude v režii expertů z Astronomického ústavu.
0: A co přesně tedy ve speciálním experimentu po 19. hodině uslyšíme?
2: Odborník na slovo vzatý, velký popularizátor vesmíru Pavel Suchan z České astronomické společnosti nám popíše, co přesně na nebi uvidíme, jak moc unikátní to bude a uslyšíme o tom i na co se zaměří vědci.
1: Řada i českých expertů totiž kvůli dnešku vyrazila do zahraničí, konkrétně na Island a do Španělska, kde bude k vidění úplné zatmění slunce. I s nimi se v experimentu speciál spojíme a zjistíme, jak to vypadá u nich.
0: Kdy přesně tedy to zatmění pak nastane a jak nejlépe ho máme pozorovat?
1: Vše začne zhruba v 19 hodin a 19 minut, vrchol bude o hodinu později, zajímavé to ale na obloze bude i poté, protože zatmění bude doznívat a na něj naváže letošní maximum meteorického roje Perseid.
2: Na to zatmění slunce je nebezpečné se dívat přímo, podle vědců nestačí ani běžné sluneční brýle, filtr na nich totiž musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči minimálně číslo 12. I o tom budeme tedy podrobněji mluvit v experimentu speciál po 19. hodině.
0: Ondřej Vaňura a Martin Pařízek vás provedou tím speciálním experimentem. My se na to těšíme a zatím naslyšenou.
1: Hezký večer.
2: Naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise právě hodnotí magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále pražského Žofína. Buďte u toho i vy, přímo na Žofíně nebo v našem vysílání. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Sausidisová.
4: Evropou, včetně Česka, dnes prochází pás zatmění slunce. Bezpečnostní složky v Kuvajtu podle ministerstva vnitra odhalily připravovaný teroristický útok. Znakař Čejka byl na plaveckém mistrovství Evropy pátý na 200 metrech. Omezení brzdí provoz na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Už za pár minut u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí, existují ale i jiné způsoby pozorování, které zrak ochrání.
6: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
7: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
6: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
7: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
4: Památník Lidice dostane od ministerstva kultury 9 milionů korun na restaurování sousoší dětských obětí války. To je v havarijním stavu a lidický památník se na jaro opravu snažil zajistit peníze pomocí veřejné sbírky od roku 2024. Pokračuje ředitel této organizace Eduard Stehlík.
8: Sbírka, kterou jsme k této věci udělali, byla úspěšná jenom částečně, pokryla, řekněme, zhruba čtvrtinu finančních nákladů, které jsou potřebné.
9: Proto se nyní památník obrátil na ministerstvo kultury. Pokračuje šéf rezortu Otto Klempf. Pír za motoristy.
10: Teď je míč na straně památníku Lidice. Vedení má k dispozici odbornou zprávu týkající se restaurování sousoší a na jejím základě musí předložit konkrétní návrh využití prostředků.
9: Práce by podle Stehlíka mohly začít už v příštím roce. Kromě úprav 82 soch dostane sousoší i nový podstavec. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Kuvajtské bezpečnostní složky podle tamního ministerstva vnitra překazily chystaný teroristický útok. Připravovat ho měl Kuvajťan napojený na organizaci Islámský stát, kterého už delší dobu sledovaly informační služby. Teroristé podle ministerstva podezřelého muže trénovali ve výrobě výbušnin a dronů. Poslední bašta samozvaného Islámského státu v Sýrii padla v roce 2019. Organizace má ale stále buňky na Blízkém východě, Střední Asii a nebo taky v Africe.
11: Sport. Plavec Jan Čejka na mistrovství Evropy nevybojoval medaili ve finále trati 200 metrů znak. V Paříži dohmátl na pátém místě. Vyhrál Maďar Koš. Do finále kraulařské dvoustovky postoupila v nejrychlejším čase obhájkyně titulu Barbora Sémanová. Desetibojař Vilém Stráský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý, Ondřej Kopecký na 20. místě. Největší česká naděje Tomas Järvinen v soutěži nepokračuje. Ve druhé disciplíně odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
12: Tak už při stovce, asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo. při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to.
11: Desetiboj pokračuje ve večerním programu skokem vysokým a během na 400 metrů. V semifinále se představí překážkáři Kolomazník a Štefko na 110 metrech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D10 před Boleslaví a kolony stále také v Praze. Na dálnici D10 stále čekejte pomalý provoz na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru je zúžení a kolona stále má skoro 4 kilometry a zdržení od Prahy na Boleslav asi 20 minut. V Praze pak stále čekejte velmi silný provoz a kolony. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení ve Kbelské směrem z Černého mostu. Zdržení je tam asi 20 minut. Kolony popojíždí také po magistrále, zejména ve Velzonově. Tam brzdí provoz zúžení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Je to vždy obousměrně na 10 minut. A 10 minut naberete také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Kvůli regulaci tunelů je pak v Praze stále plná Dobřížská ulice od Barandovského mostu do Brázovky a také Radlická ulice. Tam navíc přikáží i nehoda u zastávky tramvají Laurova. A na Žižkově se ucpává okolí křižovatky Ohrada. Je to kvůli omezení, no a ty kolony jsou tam v Hartigově i v ulici Jana Žilivského. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude skoro jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte speciální vysílání Experimentu.
14: Slunce nad západním obzorem už za hodinu téměř zmizí za měsícem. Z Česka budeme za pár minut sledovat nejvýraznější zatmění slunce za poslední roky.
15: Jak tento mimořádný ukaz vzniká, co všechno můžeme během následující hodiny a půl vidět a proč musíme být při pozorování mimořádně opatrní?
14: Odpovědi budeme hledat přímo s astronomy. Experiment speciál vysíláme živě z Louky u Ondřejovské hvězdárny. Začíná mimořádné středeční vysílání Radiožurnálu. Hezký večer přeje Martin Pařízek
15: a Ondřej Vaňura.
16: Experiment speciál.

0: Posloucháte Radiožurnál a mimořádné vydání vědecko-technologického magazínu Experiment. Vysíláme živě z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny ve Středočeském kraji.
1: Před námi je otevřený výhled k západnímu až severozápadnímu obzoru, kde právě celou hodinu budeme sledovat to nastupující výrazné částečné zatmění slunce. Jsou tu stovky lidí, možná už i tisíce, když se tady rozhlížíme. Věnuje se jim i náš první host, Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Dobrý večer.
2: Asi už dobrý večer.
0: Ano, je to večer. Pavle, začneme úplně aktuálně. Je 19 hodin a skoro 10 minut, když se teď společně podíváme k obzoru, co přesně už za pár okamžiků můžeme společně vidět?
2: Tak jestli je pár okamžiků, nějakých 17 minut, myslím ano. Teď, tak za pár okamžiků uvidíme začátek částečného zatmění slunce. Teď slunce svítí.
1: Ano.
2: Když se na něj podíváme přes nějaký filtr, typicky přes ty mylarové foliové brýle, nebo přes nějaké svářecké sklo, tak ho už uvidíme celé.
0: Jak to funguje vůbec? Proč ho vidíme, to zatmění? Co se děje na obloze?
2: Dostanou se, jak jsme se to učili, do přímky tři tělesa, svítí slunce, my jsme na Zemi a mezi Zemi a slunce se dostane měsíc. A my máme takový nějaký zvláštní dárek pro pozemšťany, protože slunce je sice 400krát větší než ten měsíc, ale je taky 400krát dál. To znamená, že ta dvě tělesa jsou úhlově na obloze stejně velká a proto může měsíc slunce úplně zakryt. Dneska nám nezakryje úplně, ale jenom částečně.
1: To zatmění bude právě v průměru u nás v Česku 85%. I to číslo se ale bude lišit napříč Českem, stejně tak jako ten čas toho úplného maxima. Jak to je?
2: Je to tak, je zejména čas maxima se liší opravdu o minutu, o minutu a půl. Zrovna tak je to o jednotky procent v tom částečném zatmění. Maximum je kolem 86% disku slunce, to znamená, že z něj zůstane svítit jenom 14%, a to už je poměrně velmi významné částečné zatmění. Možná pamětníci pamatují na rok 1999, ano. Třeba k tomu dojdeme. Takže vlastně nejhůř na tom, prosím vás, Moraváci, teď na chvilečku stlumte, nejhůř je na tom Morava. Čím východněji, tím dřív slunce zapadne a tím kratší zatmění bude.
0: Poznáme výrazné zatmění také podle změny světla, barev krajiny nebo teploty?
2: Poznáme. My to budeme mít trošku jako zkomolený právě tím, že to zatmění bude probíhat hodinu před západem slunce a logicky před západem slunce už se stejně teplota snižuje. Ale ano, během takovýhleho velkého částečného zatmění se teplota sníží klidně o 5 stupňů.
1: Ten vrchol bude zhruba ve 20 hodin 11 minut. Teď to nejdůležitější, jak zatmění tedy pozorovat bezpečně, trochu jsme to už zmínili, ale co musí splňovat ty speciální brýle nebo ten ochranný filtr?
2: Tak my potřebujeme jednak stlumit to světlo, dostat do oka zhruba 1%, aby to neosilňovalo, aby nám to nevypálilo tu sítnici, ale nejenom to bychom mohli použít cokoliv dalšího, než jenom ty ochranné brýle speciální s tou mylarovou folií nebo svářecké sklo, ale my potřebujeme, aby nám to nepustilo do oka i infračervené a ultrafialové záření. A proto se dneska velmi pečlivě zvažuje, čím koukám.
0: A co určitě nesmíme použít? Stačí běžné sluneční brýle, začouzené sklo nebo pohled přes fotoaparát nebo ten mobilní telefon?
2: Tak je lepší použít třeba fotografický filtr. Ty jsou relativně kvalitní a dají se použít pro pozorování zatmění. Rozhodně, kdyby náhodou, já myslím, že takový člověk už není, našel disketu, ale tady jsem viděl zrovna. Kdysi, kdy se používal, i teď na nás mává tamhle pán, který má disketu.
0: Ano, sebrat mu jí, ne?
2: Tak pozor, sebrat mu jí, protože přes disketu je vidět slunce červený, ale to znamená, že propouští infračervený záření. Není to správný filtr.
1: O ty sklíčka a speciální brýle je obrovský zájem, to jste poznali i tady v Ondřejově ostatně.
2: Máme vyprodáno a už nikde v České republice žádné brýle nebo svářecká skla nejsou.
1: Trochu jsme to zmínili, spousta z nás si pamatuje 11. srpen 1999. To jsme v Česku zažili téměř úplné zatmění slunce, bylo to kolem poledne. Tak jak moc pro nás, pro laiky, bude ten dnešek jiný?
2: Bude to o něco horší. Já vím, že to zní blbě, ale bude to horší, protože nebude to 99%, bude to 86%, nebo v průměru slunce to bude skoro 90%. A hlavně to bude večer. To znamená, že my jsme večer zvyklí na tu barvu toho západu slunce. Tehdy to bylo v poledne a když se vám setmí, téměř setmí v poledne, tak najednou máte kolem sebe takové ocelové šedo. A to je jako zážitek, když to teď přeci jenom už ta červená barva bude pravděpodobně. pravděpodobně převládat.
1: Tady jsou tisíce lidí, je fronta u jednoho z dalekohledů, je v něčem speciální ten dalekohled?
2: No, speciální je především v tom, že má sluneční filtr. My vždycky říkáme, když vám někdo bude napísat pohled na slunce dalekohledem a tvrdí, že tam má filtr, nechte ho kouknout prvního, ať máte jistotu. A pak teda přišel druhý dalekohled a ten bude promítat ten obraz slunce.
1: Dodává Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Děkujeme. My vás pro tuto chvíli propustíme, běžte se věnovat k těm tisícům lidí. Nepropustíme vás ale nadlouho, ještě se v průběhu večera uslyšíme. No a už za chvíli se v experimentu speciál z Ondřejova na zatmění slunce podíváme z trochu jiného úhlu pohledu.

Výkladní skříní, půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase pít. A z cizích veršů

0: blíž a schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barva myslu, jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám, si zůstaň, srabe.

0: 19 hodin a téměř 18 minut a už za pár okamžiků začíná na části území Česka částečné zatmění slunce. Vy u toho díky Radiožurnálu můžete být také, vysíláme pro vás z Louky u Ondřejovské hvězdárny a spolu s námi tu na tento okamžik čekají už opravdu tisíce lidí. Pokud nás posloucháte někde u Aše anebo jedete třeba po dálnici směrem na Plzeň, tak vy už možná to částečné už zakrývání slunce vidíte. My teď tady můžeme udělat krátký takový pokus. Ondro, já tady mám před sebou sluneční kuklu a nám se blíží 19. hodina a 19. minuta a za pár okamžiků
1: Zatím, když si teda bezpečně chráním oči, tak stále vidím slunce naprosto celé. Od toho pomalého zakrývání nás opravdu dělí pár vteřin, můžeme říkat.
0: Je to tak.
1: Ten vrchol samotný nastane zhruba ve 20 hodin 11 minut. O tom ještě budeme mluvit. Sluneční zatmění ovšem dovedou vědci vyrobit také uměle. Dokáže to kosmická sonda Proba 3 s českou technikou na palubě. Vědci budou porovnávat její snímky s dnešními záběry ze Země. Zatmění potřebují, když zkoumají takzvanou korónu, tedy špatně viditelnou vrstvu slunce.
2: Korona je velmi slabá oblast. To je nejvyšší vrstva atmosféry sluneční, velice řídká. My, abychom mohli studovat korónu, potřebujeme zakrýt sluneční disk.
3: Říká Petr Heinzl, sluneční fyzik z Astronomického ústavu Akademie věd. Představte si, že vám ve tmě někdo svítí do očí baterkou a vy se chcete podívat tomu člověku do obličeje. Sluneční korona je jako ten obličej, který vědci chtějí rozpoznat navzdory záři jasnějších vrstev slunce.
2: Takzvaná fotosféra slunce, to, co nám svítí hodně do očí, co nás opaluje a tak dále.
3: Přitom korona je jako obličej někoho velmi podezřelého. Je to sluneční oblast, ve které vznikají erupce, nebezpečné pro astronauty, techniku a vlastně celou naši společnost, připomíná Martin Tiburec z firmy vyrábějící detektory záření.
4: Když vám taková nabitá částice trefí nějaký bit v paměti, tak vám může nakrásně tu nulu přepsat na jedničku a pak se celý program zblázní. Dneska obstarávají družice ohromné množství dat. Skutečně je to klíčová věc pro chod naší supermoderní civilizace.
3: Vědci se snaží zjistit, jak erupce v koroně vznikají, jenže kdyby měli jen čekat na úplná zatmění slunce, výzkum by pokračoval pomalu, říká Petr Heinzl.
2: Ta zatmění úplná, ta jsou krátká, maximálně tak do 8 minut, běžně kratší 3-4 minuty a konec. Často to bývá i v různých exotických oblastech, kam není jednoduché se dopravit, teďka tam astronomové tam vezou různé dalekohledy, přístroje, no a nakonec třeba tam přijdou mraky a nic nevidějí.
3: Odborníci proto používají i umělá zatmění pomocí koronografu, dalekohledu se speciálním zástinem, který tvoří jakoby dlaň před svítící baterkou. Jenže jsou z nich horší obrázky než ze skutečného úplného zatmění slunce. Okraje jsou neostré. Jako když dlaní přímo nezakryjete baterku, ale světlo bude unikat okolo.
2: Ohybem světla vzniká rozptýlené světlo kolem a kazí to ten obraz.
3: Když chceme odstínit slunce, je nejlepší mít zástin co nejdál, třeba ve vzdálenosti měsíce.
2: Shodou okolností měsíc je asi tak velký jako ten sluneční disk a zakryje nám ho tak, že ani kousek toho slunečního disku při úplném zatmění nezáří. Kdyby jenom malinko to zářilo, tak nám to zničí pohled na tu koronu, že to je tak slaboučká, že to bychom nic neviděli.
3: Před několika lety se podařilo vypustit kosmickou sondu Proba 3, která umí udělat umělé zatmění skoro takové jako měsíc. Je to dvojice družic. Speciální automatické řízení je umí několik hodin denně udržet v přesné vzdálenosti asi 150 metrů. Jedna má štít, který zastiňuje slunce, a druhá má dalekohled s českou optikou a českým krytem optiky. Ten ji chrání před slunečními paprsky, když mají družice pohov.
2: Ta optika, ta byla vyvinutá, vyrobená v Turnově, v centru, které spadá pod Ústav fyziky plazmatu Akademie věd. A ty dvířka ty dělali VVZLU v Praze. Ty dvířka musí vydržet stovky otevření zavření.
3: Od startu v roce 2024 Proba 3 sehrála desítky umělých zatmění slunce. Letos v únoru sice měla na mále, ztratila spojení se Zemí a vypadalo to, že úplně skončí. Evropské kosmické agentuře se ale postupně podařilo spojení obnovit a fungují už i umělá zatmění. Vědci teď chtějí porovnat družicové snímky se záběry z dnešního zatmění a zjistit, jak se korona mění, když se slunce otáčí. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál a speciální vydání vědeckého magazínu Experiment. Vysíláme živě z Ondřejova od odborníků z Astronomického ústavu. Ten důvod je jednoduchý, dnešní zatmění slunce. Je 19 hodin a 25 minut, a to znamená jediné, slunce už pozvolna začíná zakrývat měsíc. Kolega Martin Pařízek sice drží mikrofon, ale už si nasazuje i svářecké brýle a popíše nám, co tedy aktuálně
1: velmi složitá
0: vidí.
1: Disciplína mít sluchátka, držet v ruce mikrofon a koukat se do svářeckých brýlí, ale opravdu my už v tuto chvíli můžeme potvrdit, že i tady v Ondřejově měsíc začal po 19. hodině a 19. minutě postupně zakrývat slunce. A teď už je jeho zatím malá část v pravém dolním okraji zakrytá. Je to ale jenom začátek toho 85% zatmění, největšího v Česku od roku 1999. Vrchol nastane po 20. hodině, ovšem ještě samozřejmě budeme na Radiožurnálu mluvit. Za chvíli už další zprávy.
2: Experiment speciál.

0: Radiožurnál je 19 hodin a 30 minut. Krátké zprávy a Kateřina Sausidisová.
1: Už 10 minut je možné pozorovat v Česku částečné zatmění slunce. Měsíc by měl zakrýt skoro 90% slunečního záření. Tento vzácný astronomický jev bude nejvýraznější po 8 hodině večer. Češi ho můžou sledovat z hvězdáren i domovů, potřeba je ale speciální ochrana očí. Pozorování zatmění sluncem přímým pohledem může nevratně poškodit zrak. Do Česka míří více než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. České lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Podle rezortu by ale měla situace na trhu se dál stabilizovat. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než běžně. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Podle jeho předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Na ceně piva se to ale neprojeví. Sport. Znakář Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kreol Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na dálnici D10 u Boleslavy a také kolona v Praze v Novopatské. Na dálnici D10 stále čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína. Na 40. kilometru je omezení pouze do jednoho pruhu a ta kolona stále je asi na 20 minut. V Praze provoz postupně slábne, stále ale čekejte kolonu v Novopatské ulici z Černého mostu do Belské. Tamto zdržení je asi na 15 minut. 10 minut pak naberete ve Vilzonově ulici před omezením u hlavního nádraží směr muzeum. 5 minut se pak zdržíte na konci Nuselského mostu před Legerovou. A kolona je v Praze také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Čekejte zdržení asi 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříte kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte speciální vysílání experimentu a slovo opět mají Ondřej Vaňura a Martin Pařízek.
4: Měsíc se právě teď stále výrazněji nasouvá před slunce a z jeho okraje postupně ukrajuje. Mimořádné zatmění sledujeme živě z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny Akademie věd.
5: V experimentu speciál se ještě vydáme za sluneční patrolou, zjistíme, jak odborníci slunce nepřetržitě sledují a co dnes právě během zatmění zachycují jejich další přístroje.
4: Zatměním ale dnešní nebeské divadlo nekončí, zmapujeme ještě další mimořádný úkaz meteorický roj Perseid, který právě v noci dosáhne svého maxima.
5: Jak už znělo, Radiožurnál vysílá z Ondřejova, teď tedy přímo pod zatmívajícím se sluncem. Hezký večer přeje Ondřej Vaňura
4: a Martin Pařízek.
6: Experiment speciál.

0: 19 hodin a 37 minut experiment speciál stále vysíláme živě z Ondřejova. I tady, jako v celém Česku, už měsíc postupně zakrývá slunce. Z Česka ale dnešní zatmění pozorujeme pouze jako částečné.
1: Zatím úplným zatměním proto řada lidí zamířila do zahraničí. Ve vysílání radiožurnálu jsme například slyšeli o vědcích z Vysokého učení technického v Brně. Ti se svými přístroji vydali na Island a do Španělska. No a právě tam se vydali expert Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. A my jsme s ním teď živě ve spojení. Dobrý večer do Španělska.
2: Dobrý večer do Čech.
0: Kde přesně ve Španělsku jste a jaké tam máte podmínky pro pozorování toho úplného zatmění slunce?
2: Já jsem v Kantábrijském pohoří, nedaleko Picos de Europa, což jsou takové nádherné skalnaté vrcholky, na který teď mám výhled ze sedla pod kopcem, který se jmenuje Peña Siqueiras. A to slunce je vlastně právě teď nad tím, se jeví nad těma Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat. Tak je to tady krásný sedlo, výhled asi v 1500 metrech nad mořem jsme.
0: Proč jste se za tím úplným zatměním rozhodl vydat právě do Španělska? Jak jste vybíral právě to místo, ze kterého to budete sledovat?
2: Tak já jsem tady vlastně primárně na dovolené a mám rád hory, takže jsme byli v Pyrenejích a teď v Picos de Europa a tady jsme si vytipovali místo, odkud by právě to slunce mělo být vidět, jelikož to úplné zatmění je poměrně nízko nad obzorem. Tady bychom během toho úplného zatmění měli mít slunce asi elevaci 9 stupňů, takže bylo potřeba opravdu si vytipovat místo, odkud bude vidět, protože jinak pokud nejdete opravdu na nějaký vysoký pík, tak většinou jsou tady strmé svahy, takže byl to trošku, vyžadovalo to určitou přípravu vytipovat to místo.
1: Tady v Česku to zatmívání začalo zhruba před 20 minutami. V jaké fázi je teď u vás ve Španělsku?
2: No, tady začalo zhruba těch 19.32 a nějakou tu vteřinku a už je krásně vidět, jak se ten sluneční disk ukrajuje zhruba na té čtvrté hodině, kdybychom si slunce představili jako hodinový cyklerník.
0: Když se podíváme trochu do budoucna, to znamená pár minut dopředu u vás ve Španělsku, jak bude to úplné zatmění při pohledu ze Španělska právě vypadat? Co všechno uvidíte ve chvíli, kdy měsíc zakryje celý sluneční kotouč?
2: No, já pevně doufám, že uvidím sluneční koronu, což je vlastně ta sluneční atmosféra, která je velice řídká a horká, až několik milionů stupňů, a kde se odehrává celá řada fyzikálních jevů, který souvisí pak i s tím výronem sluneční hmoty do mezinaplanetárního prostoru, s tím vznikem takzvaného slunečního větru, který pak ovlivňuje i magnetosféru a ionosféru Země. A já se právě zabývám tou ionosférou, takže mimo jiné tady máme už od května ve Španělsku, teda v jiné části, nainstalován takzvaný dopplerovský systém pro měření ionosféry, kdybychom rádi sledovali, zda třeba to zatmění, ten průchod toho pásu totality nevyblúdí v té atmosféře vlny a jakou to budou mít odezvu v té ionosféře, změny elektronové koncentrace a tak dále.
1: To je ta pracovní stránka a co od tohoto okamžiku očekáváte osobně? Kolikáté to bude vaše zatmění slunce, které uvidíte takhle?
2: No pro mě, pokud to uvidím, je tam pár mráčků, ale zatím to vypadá nadějně, že se rozplývají, tak zatím sluníčko vidět je, tak pokud to uvidím skutečně to úplné zatmění a tedy tu koronu, tak to bude úplně poprvé v mém životě. Já jsem zatím žádné neviděl ještě. Pouze částečné nebo prstencové.
1: Rozumím. Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, který tedy dnešní úplné zatmění slunce sleduje přímo ze Španělska, jak jsme slyšeli, bude to jeho premiéra. Děkujeme, ať se vše podaří, přejeme jasnou oblohu.
0: No a my se ze Španělska vracíme na radarovou louku do Ondřejova. Už za chvíli se podíváme na sluneční patrolu.

0: 19 hodin 46 minut posloucháte Experiment Speciál, který vysíláme živě z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Zatmění slunce, kvůli kterému tu dnes jsme, začalo přibližně před více než půl hodinou, můžeme říkat. Do jeho maximální fáze teďka zbývá necelá půl hodina.
0: Ano, přímo před námi můžeme přes ochranné brýle samozřejmě sledovat, jak z okraje slunce postupně ubývá aktuální situaci. Teď samozřejmě probereme s Vlastislavem Fejkem ze zdejší sluneční patroly. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Začněme pohledem na oblohu. Co přesně na slunci v tuto chvíli vidíme a jak rychle se teď bude ta jeho podoba měnit?
2: Na slunci dykon vlastně vidíme, že měsíční kotouč přechází přes sluneční disk, a na kterým ještě můžeme vidět, kromě slunečního disku, vlastně pár slunečních skvrn, který se nachází na slunečním povrchu.
1: My to zatmění sledujeme přes ochranné brýle, vy ale máte často k dispozici speciální přístroje. Co všechno je tou vaší prací? Co měříte a zaznamenáváte dneska?
2: Dneska jako přes celý den, protože bylo jasný počasí, tak ráno zakreslíme sluníčko klasicky na projekci tuška papír, a co se vlastně dělá už vlastně skoro přes 400 let. A dál, když se vlastně všechno takhle zakreslí, tak potom dáme se vlastně přístroje a pozorujeme slunce celý den, pozorujeme sluneční erupce a jak vlastně sluníčko se chová přes celý den, vlastně, když je jasný počasí.
1: To je velmi důležité, z toho pak vychází vědci z různých oborů. Ten dnešek pro nás, pro laiky, to je velmi unikátní záležitost, zážitek. Pro vás ze sluneční patroly je to specifické nebo vůbec?
2: No, je to specifický v tom, že to je vlastně jenom přírodní úkaz. Jo, a na tu chvíli vlastně my nemůžeme pozorovat, protože nám vlastně měsíc zakryje vlastně sluneční disk.
1: Takže jste bez
2: tím pádem nám schová i sluneční erupce, jestli tam teda, když se myslou.
0: Já než jsem poznal pár kolegů vašich z Astronomického ústavu Akademie věd, tak jsem do té doby znal jenom tlapkovou patrolu, to je v televizi, ale sluneční jsem poznal opravdu až tady. Co je vlastně sluneční patrola?
2: Sluneční patrola vlastně hlídá vlastně sluníčko, jak se chová a jaký má vlastně projevy.
1: Jak jsme říkali, že různí vědci z toho pak vychází, tak na první dobrou, čemu to je dobré pro vás?
2: No, pro nás. My vlastně napozorujeme, protože to vlastně hlídáme, už jsme vlastně pozorovatele, a výsledky potom předáváme vlastně vědcům, který vlastně vyhodnocují vlastně ostatní, všechny vlastně specifika vlastně té sluneční fyziky.
1: I vás se zeptám na tu osobní rovinu. Chápu, že při té pracovní sluneční patrole tedy to zatmění pro vás vlastně paradoxně tak výjimečné není, ale ta osobní rovina, to asi musí být zážitek. Tady jsou tisíce lidí.
2: Samozřejmě, každý zatmění je vlastně specifický, i když je u nás jenom částečné zatmění, tak pořád je to úkaz, na který se vlastně lidi jakoby těší.
0: Vlastislav Fejk ve vysílání speciálního experimentu na Radiožurnálu ze sluneční patroly. Děkujeme, že jste byl hostem experimentu Speciál.
2: Taky děkuji.
1: No a z radarové louky budeme na Radiožurnálu zatmění dál sledovat v maximální fázi. Zůstane pak viditelných jen přibližně 14% plochy slunce.

0: Posloucháte Radiožurnál a Experiment speciál k zatmění slunce stále vysíláme živě z louky u Ondřejovské hvězdárny.
1: Slunce je teď už velmi nízko nad západním obzorem a měsíc z něj postupně vytahuje stále menší srpek. Maximum zatmění nastane krátce po 20. hodině.
0: K našemu mobilnímu studiu se vrátil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Pavle, pojďme znovu začít tím, co teď aktuálně vidíme, jak výrazně se zatmění od našeho prvního rozhovoru změnilo.
2: Tak změnilo se výrazně, protože my jsme, myslím, mluvili ještě před začátkem zatmění.
0: Ano. 19.10.
2: Slunce svítilo naplno. V 19.19 nastal ten takzvaný první kontakt, to znamená dotek měsíčního tělesa a první vykousnutí. Tak teď už máme vykousnutí zhruba tak v polovině k tomu maximu, který nastane ve 20 hodin 11 minut.
1: Slunce teď rychle klesá k obzoru a současně ho stále více právě měsíc zakrývá. Co z toho bude v těch příštích minutách pro pozorovatele nejzajímavější, nejnápadnější?
2: Tak nejnápadnější bude, že se začne snižovat osvětlenost krajiny.
1: To už trochu vidíme konec konců.
0: Ano, se ochlazuje.
2: Ano. I se bude měnit trošku barva toho západu, protože přeci jenom ještě to slunce není tak nízko, aby to bylo hodně načervenalý, ale ubejvá vlastně toho světla. No a potom se začne ochlazovat. Takže ty frajeři, kteří přišli v kraťasech a v tričkách, přiznám se vlastně, že jsem se nestačil převlíct, tak za chvíli budou klepat trošku kosu.
0: No a to samotné maximum, jak si ho máme představit, jak to bude vypadat?
2: Bude to největší zakrytí v průběhu tohohle částečného zatmění. To znamená, že z toho slunce bude koukat už jenom vlastně úzký srpek a protože ten měsíc sice jde z pravého spodního okraje, ale posouvá se do leva nahoru, tak budou zapadat potom takové bíčí rohy směrem k zemi.
0: Tady na radarové louce jsou kolem nás tisíce lidí. Pozorují to, co se děje na nebi a zároveň poslouchají to vysílání Radiožurnálu. Čekali jste takový zájem a co tomu říkáte?
2: Čekali, protože nám drnčeli telefony, především kvůli brýlím na pozorování zatmění a čekali jsme, že ten zájem bude už jenom proto, že to je takový ten balíček dva v jednom dneska, jo? Máme zatmění slunce a hned potom Perzejdy a je to tradiční akce pozorování Perzejd tady na radarový louce, ale samozřejmě mě osobně to strašně těší. Je dobře, že ty lidi se zajímají o takovou věc.
1: Já bych teď hrozně rád přehlédnul ty davy lidí, ale vím, že tady máte různé vybavení. Jaké to je?
2: Máme tady dalekohled s filtrem, který utlumí to sluneční světlo a bezpečně vlastně ukáže postup toho měsíčního kotouče a potom dalekohled s projekcí.
1: Západem slunce, ale to dnešní pozorování tady v Ondřejově nekončí. V noci nás čeká maximum meteorického roje Perzejd. Proč se právě Perzejdy objevují každoročně přibližně ve stejnou dobu?
2: Protože každoročně ve stejnou dobu od 17. července do 24. srpna s tím maximem kolem 12. srpna se Země prodírá tím proudem těch drobných částeček z mateřské komety Swift-Tuttle.
0: To znamená, že tím zatměním slunce ten dnešní program tady nekončí. Jak bude vypadat ta noc, tedy tady přímo na té radarové louce?
2: Tak počkáme si na tmu. Někteří tady už otevřeli flašku a mají občerstvení, takže myslím, že mezi tím bude piknik. A jakmile se setmí, tak my je to pozorování očima. Čili každý, ať si kouká, jak chce, my k tomu budeme vyprávět, co vlastně pozorují a možno je tady zůstat až do rána. Lidi mají karimatky, spacáky. Stany moc nepovolujeme, protože bychom s toho udělali stanový městečko a mnohem lepší je usínat pod širákem a zbudit se a najednou uvidíte, že ten velký vůz je výrazný kus jinde.
0: Vy jste ostatně říkal, že ten sdílený zážitek je na tom to nejlepší. Je to tak.
2: Je to tak, přesně tak.
0: Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd, moc děkujeme, hezký večer, hezkou noc a běžte komentovat to nejzásadnější, co nastane ve 2011.
2: Pouštím si jiný mikrofon a jdu na to.
1: Experiment speciál z radarové louky u Ondřejovské hvězdárny Akademie věd pomalu končí. Zatmění slunce ale dál pokračuje, jak už zaznělo, měsíc bude ze slunečního kotouče dál ukrajovat až k maximální fázi, která nastane přibližně ve 20 hodin a 11 minut.
0: Děkujeme všem tady v Ondřejově i vám, kteří jste dnes byli při tak významné události, jako je zatmění slunce s námi a poslouchali Radiožurnál. Příjemný večer a pokud možno jasnou oblohu do celého Česka vám z Ondřejova přeje Ondřej Vaňura
1: a Martin Pařízek.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Kateřina Caucidusová.
1: Ve Španělsku začalo úplné zatmění slunce, v Česku částečné. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Atleti Strásky a Kopecký pokračují v 10 boji na mistrovství Evropy. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Částečné zatmění slunce se v Česku blíží do nejvýraznější fáze. Zhruba za 10 minut by měl měsíc zakrýt skoro 90% slunečních paprsků. Úplné zatmění sledují lidé třeba v Portugalsku nebo Grónsku. Ve Španělsku je kvůli tomu naše editorka Jana Kudláčková.
3: Tady ve městě Liria, západně od města Valencie, sledují lidé zatmění slunce na kopci nad městem u kláštera svatého Michala. Příjezdové cesty sem nahoru jsou uzavřené, takže všichni se museli vyšlapat po svých. Lidé si sem přinesli stolečky, židličky, tašky s jídlem, s pitím, slunečníky i ty velké pozorovací dalekohledy, kterými to zatmění sledují. Ještě před malou chvílí byl úplně zaplněný celý západní svah tady pod klášterem, jenže přišli policisté a všechny lidi poslali pryč nahoru na vyhlídku, která je teď úplně zaplněná. Omlouvali se, říkali, že je to z bezpečnostních důvodů, je to preventivní opatření, protože kdyby náhodou vypukl požár, protože je velké sucho, tak by se lidé nestihli dostat včas zpátky do bezpečí. Úplné zatmění slunce tady nastane ve 20 hodin 32 minut a potrvá zhruba jednu minutu. Jana Kudláčková, Radiožurnál.
1: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce. Teď jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
5: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
4: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
6: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
4: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Pražští hasiči zasahují u výbuchu plynu v Praze v Komořanech. Záchranáři kvůli tomu museli ošetřit 3 lidi s popáleninami. V restauraci v ulici Komořanská se nahromadil plyn od digestoří. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podle něj výbuch nezpůsobil žádné větší škody.
7: Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na místě je 5 evakuovaných osob a 3 osoby jsme předávali do péče zdravotnické záchranné služby. Celý objekt byl zkontrolován pomocí termokamery a samozřejmě probíhalo v místě i měření koncentrací toho plynu, ale nenaměřili jsme žádné nebezpečné hodnoty.
8: Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje soutěž 10 bojařů. Chybí v ní Tomas Hirvinen, který odstoupil kvůli zranění stehního svalu. Jak se daří dalším dvěma Čechům, Stráskému a Kopeckému, řekne z místa Adam Procházka.
9: Průběžně sedmý Vilém Stráský vstoupil do výšky dobře, na první pokus zdolal 184 cm, celkově 20. Ondřej Kopecký zvládl stejnou výšku až na poslední třetí pokus. Na 187 cm ho čeká druhý skok, přitom první mlaďku schodil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Fotbalový záložník Lukáš Haraslín přestupuje ze Sparty do saúdsko-arabského Al-Fatí. 30-letý Slovák opouští Spartu po 5 letech, během kterých s ní získal 2 ligové tituly a jednou triumfoval v domácím poháru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na dálnici D11 u Jaroměře, další na silnici 15 na Českolipsku. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je na začátku dálnice mezi kilometry 112 až 111. Na místě záchranáři, podle policie průjezdný jen odstavný pruh. Na D1 před Brnem a v Brně směr Ostrava ještě hustý provoz. Před Brnem od kilometru zhruba 186 ještě místy blokují pravý pruh odstavená nákladní auta. Na D1 z Brna do Ostravy na exitu 226 Vyškov stojí kamion. Je na sjezdu, vlevo na zebře a bliká u něj šipka. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy na obchvatu Kravař havarovala motorka. K nehodě vyjeli záchranáři, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
4: Dobrý večer. Už za několik minut dosáhne částečné zatmění slunce v Česku svého maxima. Na hromadná pozorování se po celé republice vydali tisícovky lidí a podobně to vypadá i na dalších místech v Evropě. My se za chvíli vydáme do jižních Čech a pak taky do Paříže. A vy se nenechte rušit, pokud právě teď částečné zatmění slunce sledujete.
2: Večerní radiožurnál
11: a Zuzana Burešová.

0: někdy je fajn u toho být, jako právě dnes. Miliony lidí po celém světě se právě teď dívají na zatmění slunce. V Česku ho sledují například na letišti v Jindřichově Hradci. Na jeho přistávací dráze si provizorní observatoř otevřela hvězdárna a planetárium Františka Nušla. A právě odtud astronomický úkaz pozoruje i náš reportér Michal Bělský. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Tak tady v Jindřichově Hradci začala hlavní fáze zatmění přibližně před minutou a počkalo si to na ní určitě přes tisícovku lidí. No a ti právě teď přes svářická skla, speciální brýle nebo dokonce staré rentgenové snímky pozorují úzký srpek slunce, který se už téměř dotýká obzoru. Ti první sem na letiště dorazili okolo 18. hodiny s nadějí, že si tu na místě koupí pozorovací brýle. Ty byly ale i hned vyprodané. No a už na samotný začátek zatmění, který začal před necelou hodinou, tu bylo odhadem několik stovek lidí. Přímo na přistávací ploše se tu mohli od odborníků z Jindřichohradecké hvězdárny dozvědět různé zajímavosti o slunci a díky speciálním dalekohledům se na něj i podívat. No a i když slunce zapadne za obzor za několik minut, večerní program tady na letišti nekončí. Pracovníci hvězdárny si tu pro zájemci ještě připravili pozorování meteorického roje Perseidu, který bude v maximu právě v noci na zítřek.
0: Tak to byl reportér Michal Bělský, který sleduje zatmění na Jindřichohradeckém letišti. Díky a pěkný večer.
1: Naslyšenou.
0: A nebeskou podívanou pozorují lidé i na jiných místech v Evropě. Ostatně už jsme o tom mluvili ve zprávách a dívají se ve Francii, konkrétně v Paříži, kde máme reportéra Marcela Faltise. I vám přeji dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady v parku Andrého Citroena se nenechali částečné zatmění ujít tisíce lidí. Tento park je ideální, protože leží na západě Paříže a je tu málo překážek, které by lidem bránily ve výhledu. Pařížani i turisti se tu scházeli od odpolední hodin a teď už jsou trávník v parku, ale i přístupové cesty plné lidí a najít místo k sezení s dobrým výhledem je téměř nemožné. Podobně jako bylo dnes odpoledne těžké sehnat speciální brýle na pozorování zatmění. Já jsem byl ve třech optikách a nakonec jsem brýle sehnal až v lékárně. Dají se ale pořídit i tady, rozdávají je tu astronomové z francouzské astronomické společnosti, kteří zároveň lidem vysvětlují, proč je toto zatmění unikátní. Je to totiž první úplné zatmění slunce v Evropě od roku 1999. Tady v Paříži měsíc v maximu, což by mělo být za nějakých 6 minut, zakryje přibližně 92% plochy slunečního kotouče. Nejideálnější podmínky pro sledování zatmění mají Francouzi v Biaricu u hranic se Španělskem, tedy jenom pár desítek kilometrů od pásu totality. Tam bude zatmění úplné.
0: Říká náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Díky, naslyšenou.
2: Díky, hezký večer.
0: A jen připomenu, že dnes v noci vrcholí pravidelný meteorický roj Perseid, odkud ho sledovat napoví mapa míst s nejmenším světelným znečištěním, kterou najdete na serveru iRozhlas.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D8 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a Teplice, kilometry 58 až 60 v prackovických tunelech. Uzavírka kvůli změně značení v tunelech by měla trvat 20 až 30 minut. Ještě jednou neprůjezdná D8 mezi Lovosicemi a Ústím obousměrně. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čeští atleti zatím na mistrovství Evropy v Birminghamu medaily nezískali. Velké naděje jako čtvrtkařka Lourdes, Gloria Manuel nebo oštěpař Jakob Vadlejch, ale na start ještě čekají. Teď jsou v akci deseti bojaři, ovšem bez talentovaného 20-letého reprezentanta Tomase Hirvinena, který po druhé disciplíně kvůli zranění odstoupil. Ve hře jsou ale ještě dva Češi. Jak se jim daří, poví přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
1: Krásný večer. Do té výškařské soutěže, která je teď na programu, vstupoval průběžně na 7. místě Vilém Stráský, který teď bude bojovat o to, aby se udržel ještě v té soutěži výškařů, protože laťku vysokou 190 cm dvakrát nezdolal, takže ho bude čekat závěrečný třetí pokus. To Ondřej Kopecký, druhý český desetibojař, ten skončil na 187 cm, které nezdolal, takže si zapíše do tabulek výkon jenom 184 cm, se kterým taky hodně bojoval, to zvládl až na třetí pokus. Za chvíli už tedy nás čeká pokus Viléma Sráského, ale když byl zmíněn Tomas Hirvinen, který odstoupil kvůli zranění, tak už nám přibývá i další zranění. Odstoupil třeba i Švýcar Krumenacher. Teď ale pozor na Viléma Sráského, který už roztleskává tady publikum na Alexander Stadium, protože teď potřebuje podporu. Čeká ho závěrečný pokus ve výšce 190 cm, už se rozbíhá zleva, poměrně krátký rozběh a nakonec laťku překonává. Dobrá zpráva pro Viléma Stráského, bude pokračovat dál, 190 cm zvládl a čekat ho tedy bude 193 cm. Takže dobré zprávy z Birminghamu. Jenom připomenu, co nás čeká ještě dál. Deseti bojaři mají před sebou ještě jednu disciplínu dnes, a to po 10. hodině večer. To je čeká 400 metrů a ještě předtím do akce půjdou, to už zhruba za půl hodinky, dva čeští překážkáři na 110 metrech. Čeká je semifinále, jsou to Jonáš Kolomazník a taky Štěpán Števko. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna dejte pozor za sjezdem na Hustopeče na 15. kilometru v levém pruhu velký kus pneumatiky z kamionu. Ten kamion stojí o kus dál. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
3: V Česku skončilo částečné zatmění slunce. Vzácný astronomický jev byl na českém území nejsilnější po 8 hodině večer. Další podobně výrazné zatmění nastane až v roce 2075. Dnes v noci budou ještě dobré podmínky pro sledování každoročního meteorického roje Perseid. Velké množství padajících hvězd můžou Češi sledovat i nad ránem. Meteory můžou lidé spatřit i pouhýma očima. Státní zástupce obžaloval 3 lidi z podvodu s investicemi do kryptoměn společnosti Cryfin. Firma v letech 2018 až 2022 nabízela investice do virtuálních měn. A to přesto, že podle policie neměla potřebné povolení České národní banky. Podle vyšetřovatelů tak trojice připravila stovky klientů celkem o více než miliardu a 100 milionů korun. Obžalovaným v případě odsouzení hrozí 5 až 10 let vězení. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala více než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci a nebo zemědělci. Sport. Desetibojaři Vilém Stráský a Ondřej Kopecký bojují na atletickém mistrovství Evropy ve čtvrté disciplíně skoku vysokém. Sleduje to Adam Procházka.
4: V soutěži výškařů už se drží z Čechů jenom Vilém Stráský, 190 cm překonal na třetí pokus, teď je laťka o další 3 cm výš a Stráský ji napoprvé schodil. Ondřej Kopecký ve výšce skončil s výkonem 184 cm. Před výškou byl Stráský v desetiboji průběžně 7., Kopecký 20. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D2 před Brnem a už průjezdná dálnice D8. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Hustopeče stále pozorně na 15. kilometru v levém pruhu hlásil náš zpravodaj velký kus pneumatiky.
7: Zastrhaná pneumatika od kamionu, ale je to jako obrovský. Zastrhaná pneumatika od kamionu, ale je to jako obrovský. Už tam jedno auto je odstaveno na 14, ten kamion je na 14,5.
6: Dálnice D8 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem byla obousměrně neprůjezdná. Uzavírka mezi kilometry 58 a 60 v tunelech u Prackovic skončila, rušili tam omezení, kolona se rozjíždí. Ještě jednou D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici jede nadměrný náklad, kilometry 22 až 20, dejte pozor, je tam omezení a nejdou předjet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci bude skoro jasno, teploty klesnou na 13 až 8 stupňů, v údolích naměříme jen kolem 5. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Letiště, chvilka nepozornosti, dvě ženy a prudký jet zvaný VX. Za 20 minut bylo po všem. Vražda Kim Jong-nama, nevlastního bratra vůdce KLDR. Právě o tomhle chemickém útoku bude další díl Jedů. Tentokrát s koreanistkou Ninou Špitálníkovou.
9: Otrávili Kim Jong-nama.
10: Bratra vůdce Severní Koreje.
11: Letiště v Kuala Lumpuru.
8: Dnes je středa 12. srpna.
12: Vražedkyně se přiblížila. Toxická látka VX.
9: Skolaboval a zemřel cestou do nemocnice.
8: Ahoj, díky, že jsi dorazila k nám do studia Vinohradské 12 a že jsi tu se mnou v rámci naší série Jedy.
13: Buď zdrav.
14: Část první. Otrava.
13: Rok 2017, přesuneme se trošku do historie. 13. února bylo pondělí tehdy, zhruba 8-9 ráno, 9. ráno. A přes halu letiště v Kuala Lumpuru procházel 45-letý Kim Jong-nam a najednou k němu přiběhly dvě ženy. Co to bylo za situaci? A co se stalo potom?
14: Stalo se to, že Kim Jong-nam se procházel po letišti v Kuala Lumpur, jak si správně řekl, a když se odbavoval u kiosku, tak najednou k němu přiběhly dvě ženy. A teď se trošičku výpovědi různí, že někdo tvrdí, že jedna mu šáhla na obličej, druhá zase říká, že mu tam dala nějaký navlhčený ubrousek, že prostě
13: přes obličej,
14: že k němu přišli, trvali to pár sekund a potom odběhli a vlastně Kim Jong-nam i hned vyhledal pomoc, i hned šel za zaměstnanci letiště, kdy se dožadoval, aby šel do letištní kliniky. Z tohoto jsou záznamy docela dobré vidět, že šel sám a že šel i k policistovi. Oni ho i hned odvedli do té kliniky, kde mu dali léky, protože začal docela rychle kolabovat, bylo mu špatně. A ještě ho stihli převíst do nemocnice, ale on už zemřel na tom přejezdu.
13: Takhle rychlý to bylo.
14: Bylo to rychlý, normálně by to bylo ještě rychlejší, protože ta látka, kterou to ty ženy udělaly, působí okamžitě, ale jelikož tam bylo, jedna měla část té látky, druhá druhou, a když se to spojilo, tak to až začalo účinkovat, tak to vlastně bylo rychle, ale ne zas tak, jak by to mohlo být.
13: Nino, už v té době věděli, o koho se jedná?
14: Ne, v ten první moment, když se to stalo, tak i když se podíváte na první vyjádření malajzijského policejního generála, tak on vlastně pořád říká, že to byl Kim Chol, že to byl severokorejský občan Kim Chol, protože on u sebe měl cizí pasy, což je většinou běžné u severokorejských elit, ale velmi brzo se objevily, hned ten den se objevily zprávy od jihokorejských služeb, od jihokorejských médií, že právě ten, který zemřel, byl Kim Jong-nam. Ale ty malajzijské úřady byly velmi opatrné, že fakt v prvních záznamech, v prvních prohlášeních říkali Kim Chol.
13: A zároveň věděli hned, že jde o otravu, nebo věděli vůbec, co se s tím člověkem stalo, že takhle za pár desítek minut zemře?
14: Nějaké podezření tam bylo, ale zase první prohlášení policie, že se to musí prošetřit, ale že nic nenapovídá cizímu zavinění. Vlastně pitva byla nařízena. Severokorejci s tím samozřejmě nesouhlasili. Když se to stalo, tak hned ten den chtěli odvést tělo, na což malajzijské úřady nereagovaly. A to, jaký konkrétní jed to bylo zjištěno asi až nějaký 11. den potom úmrtí.
13: Pak se zjistilo, že ta látka tedy pronikla do plic, do mozku, do jater i do sleziny, vlastně do celého těla, a bylo stanoveno, že šlo o jed VX.
15: Část druhá, VX.
16: VX spadá do skupiny nervově paralytických látek, tedy do těch nejtoxičnějších chemických zbraní hromadného ničení.
15: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
16: A o VX se dlouhou dobu také diskutovalo, že ta nejtoxičtější chemikálie, jakou kdy člověk vůbec vyrobil. Tedy tělo není schopno regulovat jakoukoliv sekreci, což je pak dále doplněno i velmi výrazným efektem na svalstvo, které je v prvém případě velmi výrazně stimulováno, dochází ke křečím, a které následně vyústí v paralýzu, a především dramatický je potom zástava dýchacích svalů a zástava dechu. V případě VX látky je ta výhoda, že antidotum naštěstí je dostupné, ale musí být opravdu podáno v co nejkratší době, během několika minut. V případě Kim Jong-nama je ta situace velmi zajímavá i pro nás, pro vojenské toxikology, protože Kim Jong-nam měl k dispozici antidotum, byl si vědom, jak tato látka působí, a měl velké zásoby toho antidota přímo u sebe v kufru. A i když pozoroval sám ty symptomy, tak je velmi zajímavé, že ta intoxikace byla tak rychlá, že nebyl schopný sám sebe zachránit, i když na to byl školen.
15: Část třetí, oběť a útočník.
13: Když se vrátíme zpátky na letiště v Kuala Lumpuru, co tam Kim Jong-nam v té době dělal? Kam letěl, nebo odkud přiletěl zrovna?
14: To, že byl v této části, vlastně není úplně neobvyklé. On žil na Macau, kam měl původně i letět. Ten jeho let byl někdy v 10.50, takže to, že na tom letišti bude nějaké složky, mohli vědět. To, co tam přesně dělal, o to se vedou debaty. Jedna ta čas říká, že byl na dovolené, protože byl předtím na nějakém ostrově, že to byla rekreační. Druhá linka tvrdí, že měl předtím sraz s někým ze CIA. Takže vlastně ten důvod, proč byl v Kuala Lumpur, ten přesný důvod nevíme.
13: A on tam byl sám? Ty jsi říkala, že se pak sám pohyboval po tom letišti a hledal tu kliniku nemocniční?
14: Ano, sám. I když se podíváme na ty záznamy, tak i vlastně s tou policií všude chodí sám.
13: A to je běžné, nebo bylo to pro něj běžné, že neměl žádné bodyguardy? Přeci jenom asi mohl mít nějaké obavy o svůj život, nebo ne?
14: Obavy měl, protože nebyl to úplně první pokus o to, aby se odstranil, ale s bodyguardy, nebo aspoň s takými jako viditelnými bodyguardy nejezdil. Jsou zase takové expertízy, že v Číně, protože on žil v Pekingu, žil na Makau, žil občas v jeho východní Asii, že v tom Pekingu, v té Číně měl takové jakoby zaštítění čínské vlády, kde měl takovou ochranu, ale jinak jezdil sám.
13: Proč nežil v Severní Koreji?
14: Proč nežil v Severní Koreji? Kim Jong-nam byl ještě v 90. letech jedním, u kterého se předpokládalo, že to bude ten budoucí nástupce, jelikož byl prvorozeným synem Kim Jong-ila a zároveň už v té době měl funkce ve státní správě, ale potom přišel v takovou nepřízeň režimu, protože v roce 2001 jel do Japonska, kde byl zase s falešným dominikánským pasem, kde byl zadržen úřady a on tvrdil, že jel se podívat do Disneylandu, což byla obrovská ostuda v rámci jak Severní Koreje, tak světa. A od té doby vpadl v uvozovkách v nemilost a začal být trošičku jakoby privilegovanější jeho nevlastní bratr Kim Jong-un, který byl politicky loajálnější. A potom Kim Jong-nam od roku 2003 žil v exilu, takže padl v nemilost.
13: Padl v nemilost. A chtěl padnout v nemilost, respektive jaké ty vztahy třeba on měl se svým otcem, se svým bratrem? Jak k sobě přistupovala ta vládnoucí dynastie?
14: On, Kim Jong-nam, měl takové společné rysy s Kim Jong-ilem v takovém tom požitkářství. Miloval filmy, dokonce i psal scénáře. Do toho se mu přezdívalo Playboy, protože jako jeho otec Kim Jong-il měl spousty milenek a spousty dětí. Zároveň ale třeba z počátku, když byl malý, tak nebyl úplně v uvozovkách, jako žil v té severokorejské elitě, ale nebyl extra privilegovaný, protože Kim Il-sung, jeho dědeček, úplně nepřijal, že to je nemanželské dítě. Takže tady to se muselo nějakým způsobem narovnat a on jakoby z začátku se s ním počítalo, jako s tím budoucím vůdcem, ale třeba potom už ani se nějak jako politicky neangažoval, že by chtěl, nebo že by ukazoval nějaké snahy, že by se třeba chtěl vrátit do Severní Koreje a změnit to tam, nebo vládnout tam, už potom tady ty ambice neměl.
13: Dobře, no potom cestoval po těch Disneylandech a podobných destinacích, která vždy na falešné doklady. To bylo běžné, že prostě se
14: to bylo běžné
13: vydával za někoho jiného.
14: Ono to i dává smysl, protože i když žijete v exilu, tak pořád jste prvorozeným synem Kim Jong-ila a je to pro něj snadnější v rámci novinářů, úřadů i zpravodajských služeb aspoň cestovat takto, ale jak je vidět, tak mu to úplně nepomohlo.
13: No a kritizoval režim z exilu, vyjadřoval se nějak k tomu, co se děje v Severní Koreji?
14: On se vyjadřoval k tomu, že mu nepřipadá správné, jak je nástupnictví v Severní Koreji, občas komentoval, že by byly potřeba reformy v Severní Koreji, takže byl kritický k režimu. A vlastně bylo i trošičku jako nepřístojný, že v Severní Koreji strašně dbá se na tu rodinu Kimu. Oni jsou opravdu nadbozy, jsou tam všude, říkají, že ta rodina je jediná ta správná. A to, že se vlastně dovolí tohle kritizovat, tak to bylo naprosto nepřístojné.
13: Ty jsi mluvila o tom, že jedna z těch verzí, co dělal na letišti, byla, že měl být s někým ze CIA ve spojení?
14: Jo, objevilo se to taky, že pár dní předtím měl být s někým ze CIA, ale to jsou věci, které se nedají přesně naprosto jakoby ověřit.
13: Protože Wall Street Journal v roce 2019 přišel s informací, že měl být informátorem amerických zpravodajských služeb CIA konkrétně, tedy mluví se i o kontaktu s čínskými tajnými službami.
14: S Čínou.
13: To je pravda, nebo to, je to potvrzené?
14: To není potvrzené, to jsou takové jako věci, spekulace, říká se to, jsou tam spekulace, občas ty zdroje, vždycky odvolávám se na nějaký zdroj, takže a i otázka, jaká by ta forma byla spolupráce.
13: Že by donášel informace, ale z exilu tak jaké, že jo?
14: Právě, přesně tak, že možná je to samozřejmě postava z té kimovské rodiny, ale zase, když jsi z exilu, tak nemáš úplně přímo to napojení.
13: Takže ani s Čínou, ani s Amerikou potvrzené, že by komunikoval na téhle té bázi,
14: nejsou.
13: To není.
14: Jakoby ty zprávy se objevily několikrát, ale že by to opravdu bylo potvrzené, tak to není.
13: No a ještě jedna věc mě zajímá, kterou ty si říkala, totiž, že to nebylo poprvé v tom roce 2017, kdy na něj byl spáchaný atentát a v roce 2017 tedy úspěšný. V minulosti už se ho teda někdo pokusil někde zabít.
14: Jsou nějaké indicie, že tomu tak mělo být v roce 2010 v Číně. Na něj prý měla být sfingovaná autonehoda, ale Kim Jong-nam vůbec nakonec tam nejel tou trasou. Potom tam byly pokusy 2011-2012, kdy zase zpravodajské služby řekly, že dokonce Kim Jong-nam poslal dopis svému vlastně nevlastnímu bratrovi, ať nechá jeho rodinu být. I to, že vlastně měl ten protilék v batohu, je ukázka že to toho, že prostě něco se v uvozovkách tušilo. Ale teprve ten 2017 byl prokázaný na základě důkazů, na základě soudu, že za tím stojí Severní Korea a že opravdu to byl útok od Severní Koreje.
13: Tak na to se chci zeptat. Takže je dokázané, že za tím útokem, že ty dvě ženy byly Severokorejky, které ho chtěly zabít?
14: Ty dvě ženy, jedna byla Indonézanka, druhá byla Vietnamka. Bylo řečeno, oni potom probíhali soudy, oni je velmi rychle zadrželi, tu první zadrželi už 15. února, druhou 16. U té jedné legrační legrační, že ona měla na sobě tričko s velkým nápisem LOL, takže ona i byla na těch kamerách strašně dobře jakoby vidět.

0: Severní Koreji, takže nikdy nemohli stát před soudem. Vymysleli si různé přezdívky jako James nebo pan X a právě každý tam měl nějakou úlohu, že jeden měl vlastně naverbovat ty dívky, druhý měl říkat, co se má dělat.
1: Dát jim taky teda ten jed, že jo?
0: Dát jim jed, dát jim pokyny.
1: Ale motivace teda jednoznačná za tebe totiž odstranit nepohodlného
0: žijícího
1: v exilu, který prostě nám dělá ostudu.
0: Já si nemyslím, že šlo o nějakou ostudu, já si spíš myslím, že šlo o tom, pořád to byl prvorozený syn Kim Jong-ila. Takže pokud by v Severní Koreji došlo k nějaké, řekněme jako v uvozovkách spouřek, nějaké zase v revoluci, tak ten Kim Jong-nam pořád byl nějakou hrozbou pro Kim Jong-una.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvila teda o tom, že to byly dvě ženy, Vietnamka a Indonézanka, ani jedné nebylo ještě ani 30 let a že si mysleli, že to teda byl nějaký prank, se tomu říká, mm-hmm. že něco na skrytou kameru, nějaký vtípek, nějaký žertík, který teda skončil smrtí Kim Jong-nama. Přišlo se na to rychle i proto, že teda letiště bylo prošpikované kamerami, bylo tam strašně moc lidí, to je taky teda místo pro atentát, kdy každý na to vidí a každý o tom může potom svědčit. Myslíš si, že ten příkaz zabít Kim Jong-nama přišel přímo od toho nejvyššího vedení, velení?
0: To nevím.
1: Rozhoduje v KLDR jenom jeden člověk?
0: V KLDR rozhoduje samozřejmě víc lidí, i když to vypadá, že je tam jenom jeden vůdce a nikdo jiný. Upřímně osobně Nina Špitálníková si myslí, že ano, že to je tak velká věc i na mezinárodním poli, i to, jaká látka byla použita. Tak si myslím, že ano, ale že bych měla papír nebo viděla papír příkaz tady odstraníme svého nevlastního brášku, to ne.
1: Ne, já se na to ptám i z toho důvodu, že v jedech jsme probírali i otravy třeba opozičníků vůči ruskému režimu, kde o odstranění těch lidí prostě rozhodl Vladimír Putin, nebo minimálně ti lidé, se kterými já jsem se tady o tom bavil, si to myslí, tak se ptám, jestli vlastně analogicky teda vztáhnout.
0: Já si to myslím taky, ale myslím, že vlastně nikdo na žádnou zemi nemá přesný, jakoby, protože Severní Korea samozřejmě odmítá.
1: Nikdy to nepřiznali.
0: Nikdy to nepřiznala a pořád vlastně říká, že na letišti umřel Kim Chol. Že vůbec ta linka tam vůbec jako není a nikdy ani nepřipustila. Ona říkala, že pitva neměla být provedena, hádali se vlastně z Malajzií docela dlouho, byly tam diplomatické šarvátky, takže vlastně Severní Korea jako taková se k tomu nikdy nepřiznala, tudíž ani nemůžeme mít ten papír o tom, že by ten příkaz byl takhle zhora.
1: A tak oni vůbec ani nepřiznali, že zemřel Kim Jong-nam, jako vůbec?
0: Ono se v severokorejských médiích objevovalo, že vlastně na malajzijském letišti zemřel severokorejec Kim Chol. Tam vlastně bylo daný. Bylo tam řečeno, jaké jsou vlastně problémy, to se v Severní Koreji ví. Ale i co se týče jako samotné postavy Kim Jong-nama, tak on už byl dlouho v tom exilu. A jakmile člověk odejde z té Severní Koreji a dostane se v uvozovkách na takový jako blacklist, tak už i v té zemi se o něm nepíše a je vlastně vymazán. Takže, že by byl titulek, zemřel, to tam v Severní Koreji nebylo.
1: A to, že útočili ty ženy látkou VX, to už někdy v minulosti něco takového použili severokorejské tajné služby, že by trávili někoho v zahraničí takto prudkým jedem?
0: To jsem nezaznamenala. Jak
1: modus operandi, že by takhle likvidovala severokorejská tajná služba lidi v zahraničí, to není jako úplně běžné.
0: Ono je otázka, co je vidět a co vidět není.
1: No, jo, to, jasně.
0: Takže to je vlastně další věc, ale že by bylo běžné, že každý rok severokorejci takto tráví lidi, to ne.
2: Část čtvrtá. Epilog.
1: Ty ženy mimochodem vyvázly.
0: Vyvázly
1: bez trestu úplně?
0: Bez trestu úplně ne, oni byli dlouho ve vazbě. V roce 2019 ta Indonézanka byla úplně zbavena obvinění, protože ministr pro lidská práva, tak pro Indonézie právě napsal i dopis, kde řekl, že to vlastně oni opravdu nevěděli a na základě toho i vietnamský úřad chtěl úplně beztrestnost. Oni snížili trestní hodnocení a na základě toho ji vlastně i hned propustili, protože už si nějakou tu dobu odseděla ve vazbě. Takže to je vlastně naprosto strašně zvláštní, že umřel člověk takhle vlastně brutálním způsobem, ale není za to potrestaný žádný viník.
1: A do toho mohla ingerovat jako severokorejská strana, že by se angažovala v tom, aby pak ty ženy byly třeba propuštěné, že by takhle. Protože já jsem zaznamenal i zprávu, že někdy v roce 2017, někdy ještě v únoru, v tom měsíci stejném, ve kterém byl zabit Kim Jong-nam, takže existují důkazy, informovala o tom malajská policie, důkazy o pokusu o vloupání do márnice, kde bylo uloženo to Kimovo tělo.
0: U té malajské policie
1: tak
0: je vlastně,
1: jestli se do toho nějak takhle.
0: Tohle jsem třeba načetla, ale ona dávala strašně jako rozporuplný věci ven. Jo, že nejdřív říkala, že severokorejská vláda řekla, že to byl Kim Jong-nam, pak najednou řekla, že to vlastně neřekla. A i tam bylo strašně zvláštní jako pochybení.

0: oblíbení, že oni třeba odvezli do Severní Koreje i to oblečení Kim Jong-nama, což by byl důkazní materiál. A o to se třeba strašně opírala protistrana, vy nemáte žádný hmatatelný důkazy, protože všechno bylo odvezeno. Malajzijská policie na to řekla, ale když se někdo zabije, tak taky to tělo se potom jako zlikviduje. A oni, ale jo, ale ne, prostě to třeba oblečení, které bylo potom. Takže tam byly hrozně zvláštní pochybení, hrozně zvláštní kroky, které třeba vůbec nechápu,
1: jak se mohly stát,
0: ale tohle je natolik jako vysoká a veliká hra, že kdo ví, za jaké nitky tam dotahal.
1: A že by teda právě Severní Korea tlačila na propuštění těch žen, to taky o tom nejsou žádné důkazy, můžeme jenom domnívat, jestli to tak bylo nebo ne. Měl ten atentát nějakou dohru na mezinárodním poli?
0: Měl docela dohru na vztazích mezi Malajzií a Severní Koreou, protože oni měli dobré vztahy, oni měli jako velmi dobré vztahy a když se to stalo, tak samozřejmě tam byly diplomatické přestřelky, oni se různě zvali diplomaty na koberečky, takže to bylo takové období, které nebylo pro vztahy a vlastně doteďka nebyly ty vztahy obnoveny natolik, jako bylo před tím rokem 2017. Samozřejmě Amerika to odsoudila.
1: Uvalili sankce kvůli použití teda VX.
0: Ano, ale v té době už ty sankce byly natolik jako velké, že už to nemělo vlastně žádný dopad, takže ano i ne, ale severokorejský režim si myslím, že to vyhodnotil jako tu akci vlastně pozitivní, protože ten člověk, který by mohl být tím nástupcem nebo se bálo, byl odstraněn a vlastně žádný jakoby velký dostih tam nebyl. Mm.
1: A oni se skutečně báli, že by on se jednou Kim Jong-nam mohl vrátit a nárokovat si teda to místo.
0: Já si nemyslím, že by se báli, že to byl nějaký jako aktuální problém, ale regulárně ta možnost tam byla. Má tu legitimitu toho rodu. A ta legitimita toho rodu, na tom je vlastně stavěná celá severokorejská propaganda. Takže měl obrovskou sílu v té pozici, že byl prvorozeným synem a že je v té dynastii.
1: Severokorejci a severokorejky, když teda někdo zmizí a už se neobjevuje a je za hranicemi, tak neví, co se s ním stalo, to si říkala, ale už po tom osudu Kim Jong-nama nikdo nepátrá? Nejsou v Severní Koreji lidé, kteří by si řekli, no ale byl tady člověk, který legitimně mohl být náš vůdce a možná by byl jiný než ten, který nás vede teď. My ale nevíme, co se s ním stalo. Nikoho to prostě nezajímá. Stalo se před kolika 9
0: Tohle
1: lety?
0: Tohle je reálně myšlenka, která kdyby si pronesl v Severní Koreji, tak skončí Kvaliso, což je politický. Kvaliso to je vlastně jeden z nejtvrdších táborů, kterým bys šel doživotně. Že už to, že vlastně rozporuješ to, že teď u vlády není Kim Jong-un, tak to už by bylo hrozný, ale třeba je i zajímavý, že se nikdo třeba nepátrá, co se stalo s rodinou Kim Jong-nama. Že on měl ženu, on měl několik dětí a od té doby, co se to stalo, tak nikdo o nich neví.
1: Nikdo o nich nikdy neslyšel.
0: Jakoby říká se, že jsou pod ochranou nějakých zahraničních států, ale neví se, kde jsou, kde žijí, pod jakou ochranou, prostě najednou úplně tady ta linka utichla, úplně to zmizely.
1: No tak jo. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme si mohli příběh Kim Jong-nama tady připomenout, že si ho odvyprávila.
0: Taky děkuju, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme uvedli další díl letního minispeciálu Jedy. Dneska jsme vyprávěli příběh otravy Kim Jong-nama, respektive vyprávěla ho koreanistka Nina Špitálníková, kterou jsem si pozval, autorka knihy Svědectví o životě v KLDR. Ještě dva příběhy otrav máme nachystané v zásobě pro tento týden. Vydáme je ve čtvrtek a v pátek. Jinak všechny díly Jedů najdete pohromadě na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12 a jsme taky ve všech apkách a ve vysílání každý den. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
5: Skončilo částečné zatmění slunce, nejsilnější za posledních 27 let. Soud musí znovu rozhodnout o jedné ze stížností aktéra bitcoinové kauzy Jiříkovského na vazbu. Čeští překážkáři Kolomazník a Štefko bojují na atletickém mistrovství Evropy o postup do finále. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Skončilo úplné zatmění slunce. Pozorovat ho mohli lidé ve Španělsku, Portugalsku a nebo třeba na Islandu. V Česku bylo zatmění částečné, i tak ale bylo nejvýraznější od roku 1999. Měsíc zakryl slunce skoro z 90%. Dnešní mimořádný astronomický jev sledovali i naši reportéři, se kterými se spojíme po zprávách. Aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský uspěl u ústavního soudu se svou stížností na vazbu. Krajský soud v Brně mu nedal možnost seznámit se s vyjádřením státního zastupitelství, které se týkalo květnového prodloužení vazby. Tím justice porušila právo Jiříkovského na soudní ochranu. Ve vazbě ale zůstává, pokračuje ústavní soudce Zdeněk Kín.
7: Je to pochybení ústavního významu. Pokud vazebně stíhaný je rozhodováno o jeho právech, tak by měl možnost se vyjádřit k tomu, co o něm říká a k tomu, co o věci říká vrchní státní zastupitelství. Mění to, že bude muset krajský soud znovu rozhodnout o stížnosti stěžovatele.
5: Jiříkovský je spolu s dalšími 3 lidmi, včetně bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, obžalovaný v souvislosti s miliardovým darem bitcoinu pro stát. Vinu popírají. Více než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody, řekla to ministryně životního prostředí. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problém mají i jaderné elektrárny.
8: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francii tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: Sport. Mistrovství Evropy v atletice pokračuje večerním programem 3. dne. Výkony českých 10 bojařů Stráského a Konečného a překážkářů Kolomazníka se Štefkem sleduje v Birminghamu reportér Adam Procházka.
10: Stráský vyrovnal ve výšce své sezónní maximum 193 cm. Před touto disciplínou desetiboje mu patřila průběžně 7. příčka. Ondřej Kopeckému se nedaří, překonal pouze 184 cm a v semifinále běhu na 110 metrů překážek skončil Jonáš Kolomazník. Štěpán Štefko doběhl před malou chvílí, ale vypadá to, že na postup to bude málo. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Belgický fotbalový útočník Romelu Lukaku skončil po 2 letech v Neapoli a zamířil do Fenerbahce Istanbul. Lukaku ve své první sezóně v Neapoli nastřílel ve 38 zápasech 14 gólů a s týmem slavil domácí titul. V uplynulém ročníku ale odehrál vinou zranění jen 7 utkání.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Jaroměře a neprůjezdná silnice 23 na Třebíčsku. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha šetří nehodu. Střed osobního auta s motorkou. Je to na začátku dálnice mezi kilometry 112 až 111. U nehody zasahovali záchranáři, je tam průjezdný jen pravý pruh a krajnice, kolona se netvoří. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno stojí nákladní auto. Čekejte ho za sjezdem na Nemilany na kilometru 268. Blokuje pravý pruh, znamená to vlevo vybočující vozidla. Místo je označené, jsou tam silničáři. Neprůjezdná je silnice 23 na trase Třebíč Náměšť nad Oslavou. U odbočky na Studenec hasiči likvidují požár lesa. Nákladní vozidla odklání na Pozďatín, ostatní dopravu pak přes Studenec a Okarec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24, na horách pak naměříme většinou kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní až severovýchodní vítr. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
4: Klidný dobrý večer, teď krátce po 21. hodině. Lidé nad Českem pozorovali částečné zatmění slunce. Na některých hvězdárnách proto měli taky speciální program. Za chvíli se do některých hvězdáren vypravíme. Tak nás poslouchejte dál.
6: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Nad Českem zhruba před hodinou vrcholilo zatmění slunce. Lidé ho sledovali i na hvězdárnách. Někteří z nich zůstávají a chtějí pozorovat Perzeidy. Speciální program proto mají třeba na hvězdárně v pražských Ďáblicích, kde je taky náš reportér Richard Webbs, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Lidé před hvězdárnou Ďáblice začali přicházet kolem 6:30 večer. Návštěvníci čekali ve frontě před vchodem, aby se mohli podívat do některé ze dvou kopulí, ve kterých jsou dalekohledy. Jiní pozorovali zatmění z dalekohledů, které jsou venku, a někdo si zase přinesl vlastní speciální brýle. Ty byly mimochodem podle nich těžké sehnat. Viděl jsem dokonce i někoho, kdo si právě proto z kartonové krabice vyrobil vlastní pozorovací zařízení. Někteří seděli také na dekách před hvězdárnou a dívali se na oblohu. V okolí hvězdárny zatmění slunce dnes sledovali desítky lidí. Někteří z nich se teď po západu slunce chystají také na pozorování roje meteorů Perseid. Ďáblická hvězdárna má proto dnes mimořádně otevřeno do půlnoci a její pracovníci budou do té doby zájemcům k dispozici s odborným výkladem.
0: Říká náš reportér Richard Webbs. Díky, naslyšenou.
1: Hezký večer a naslyšenou.
0: A na hvězdárně v Rokycanech sledoval částečné zatmění slunce i náš reportér Lukáš Milota. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady už se hvězdárna uzavírá, nicméně už před 7:00 večer tady byla dlouhá fronta. Přijelo mnoho lidí z Rokycanska, z Plzně, ale i třeba ze vzdálené Šumavy. Celkem 290 lidí pak procházeli tou hvězdárnou, mohli sledovat buď to přes brýle to zatmění, nebo pomocí dalekohledů, a nebo také na takových přenosech, které právě přenášely dalekohledy. No, všichni se těšili, až uvidí to maximum. Nicméně na konci přišel mrak a všechno bylo pryč, takže to finále tady v podstatě nikdo neviděl a lidé začali velmi rychle odcházet. Nicméně spokojení, že viděli, jak se postupně měsíc na slunce nasouvá. U vchodu všechny vítal hurvínek, dřevěný, loutkový se svojí rodinkou, lidé se s ním mohli fotit, no a dá se předpokládat, že hurvínek se dočká i toho úplného zatmění, které na našem území bude viditelné v roce 2135, pokud to tedy nesežere červotoč.
0: Tak to byl náš reportér Lukáš Milota. I vám děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A v noci se všemi s vámi na viděnou, až se budete dívat na oblohu na Perseidy a třeba si něco přát.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Čeští atleti bojují třetí den na mistrovství Evropy v Birminghamu. V akci jsou 10 bojaři Strásky a Kopecký a semifinále běhu na 110 metrů mají za sebou překážkáři Štefko a Kolomazník. Nejenom o jejich výkonech budeme za chvíli mluvit v pravidelném přehledu.

0: Znakaři Janu Čejkovi nevyšel na plavecké mistrovství Evropy útok na medaily. Na trati 200 metrů obsadil ve finále 5. místo. A v našem přehledu to bude první zpráva, o které budeme podrobně mluvit s Krištofem Kouselem ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Znakař Jan Čejka ve finále dvoustovky zaostal časem 1 minuta 54,4 40 sekundy za svým národním rekordem ze semifinále jenom o 4 setiny. Od medaile ho ale dělilo skoro půl sekundy. S výsledkem na šampionátu v dlouhém bazénu a v silné konkurenci je proto Čejka spokojený.
2: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. A říkám, jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek a určitě mě to motivuje. Že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma klukama rovnat a budu věřit v to, že příště z toho třeba ta medaile bude.
1: Vyhrál Maďar Koš. Do finále královské dvoustovky s přehledem postoupila Barbora Sémanová. Obhajkyně zlaté medaile byla v semifinále nejrychlejší ze všech o víc než půl sekundy před soupeřkami.
3: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té druhé stovky. Takže mám radost, a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
1: Finále dvoustovky poplave Barbora Sémanová zítra. Desetibojař Tomas Järvinen po dvou disciplínách kvůli zranění odstoupil ze soutěže na atletickém mistrovství Evropy. V soutěži pokračují Češi Vilém Stráský a Ondřej Kopecký. I jejich výkony sleduje v Birminghamu reportér Adam Procházka.
4: Stráský se po výšce, tedy čtvrté disciplíně desetiboje, propadne ze 7. na 8. místo, skočilo 193 cm, to Ondřej Kopecký, ten se propadá ještě hlouběji tím pořadím, protože překonal pouze laťku, která byla vysoko 184 cm a tak mu patří v desetiboji průběžné 22. místo. No a v semifinále skončili taky dva čeští překážkáři v závodě na 110 metrů překážek, Jonáš Kolomazník a Štěpán Števko. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatí. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
5: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domom, nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
1: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. A tenistka Kateřina Siňaková na turnaji WTA tisícové kategorie v Torontu nastoupí do semifinále 4 hry. Ve dvojici s Číňankou Chang večer zabojují proti slovensko-britskému páru Mihalíková-Nikolsová. Na vítězky čeká ve finále Italka Eraniová s Američankou Melkarovou Martinézovou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 3:15.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Kateřina Causidesová se zprávami.
2: Skončilo úplné zatmění slunce, pozorovat ho mohli lidé ve Španělsku, Portugalsku nebo třeba na Islandu. V Česku bylo zatmění částečné, měsíc zakryl slunce skoro z 90%. Úplné zatmění slunce bude možné na českém území pozorovat až za více než 100 let. Začínají platit nová pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se tak třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu. Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Od ledna získal Kyjev zpátky pod svou kontrolu skoro 800 kilometrů čtverečních. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíce nálezů, celkem 211, patřilo vlkům. Medvědy během únorového mapování zaznamenali jen na slovenské straně. Na jaře se ale objevily také v Javorníkách a na severu Bílých Karpat.
0: Sport.
2: Český fotbalista Alex Král dal první gól v dresu FC Kodaň. Dánskému týmu pomohl v odvetě třetího předkola konferenční ligy s Debrecínem k vítězství 5-1 a jasnému postupu. 28-letý Král v 76. minutě zvýšil na 3-1 a dvě minuty na to přidal i gólovou přihrávku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdné silnice u Prahy a na Třebíčsku. Dálnice aktuálně bez kolon na D35 kolem Olomouce směr Mohelnice Brno stojí popelářské auto. Za sjezdem na Nemilany kilometr 268, dejte pozor, blokuje pravý pruh. Místo je dobře označené, vybočuje se vlevo. Praha západ, Statenice a neprůjezdná Kralupská ulice. Zasahují tam záchranáři u nehody motorky. Omezení by mělo trvat ještě několik hodin. Neprůjezdná je taky silnice 23, trasa Třebíč, Náměšť nad Oslavou. Uzavírka je u odbočky na Studenec. Hasiči tam u silnice likvidují požár lesa. Nákladní auta odklání na Pozďatín, ostatní dopravu pak přes Studenec a Okarec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál a je s vámi Zuzana Burešová.
4: Dobrý večer. Pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka i zahraničí jsou právě teď v pražských Letenských sadech. Začal tam totiž největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na 23. ročník přijeli soubory z Francie, Německa nebo Austrálie. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty a taky speciální program pro děti. Přijďte se podívat, máte čas až do 31. srpna.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I opravdu.

Jak šijí a uzlují chirurgové, jak se poskytuje první pomoc, anebo jak se pracuje v laboratořích. To všechno si můžou vyzkoušet žáci v rámci prvního ročníku příměstského tábora lékařské fakulty v Plzni. Získají tak praktické zkušenosti, které jim můžou pomoct při rozhodování o budoucím studiu. Jak se jim tábor líbí, nám za chvíli sami poví.

0: Nevíme, na co budou nejvíc vzpomínat vaše děti, které byly na nějakém letním táboře. Určitě zajímavý je ten příměstský, který pořádá letos poprvé lékařská fakulta v Plzni. Jmenuje se MediSummer. Žáci základních a středních škol si tam můžou vyzkoušet například chirurgické šití, práci s mikroskopem a dozví se taky víc o genetice nebo tkáňovém inženýrství.
1: Momentálně tady šiju pacičku. A upřímně jsem nečekala, že to bude docela jednoduchý a moc mě to baví.
2: Říká účastnice tábora Naty.
3: Chtěla bys být lékařkou?
1: Rozmýšlím se a zatím směřuju, že ano.
4: Dělají jednotlivé stehy na prsičích packách.
2: Co se zrovna žáci učí, vysvětluje student lékařské fakulty Daniel.
4: Učíme vlastně, jak se správně drží nástroje, jak se dělá ten chirurgický uzel přes nástroj.
3: Jak se jmenuješ?
5: Karolina.
3: Jak ti to jde?
5: No, tak chirurg ze mě očividně asi nebude. No já nemám moc tady ty chvaty těma rukama, takže jako tak průměrně, no.
2: Přišla jsem do jiné třídy a tady se skupina žáků vzdělává v zobrazovacích metodách. Třeba ultrazvuk jim ukazuje akademický pracovník lékařské fakulty Petr Hošek.
6: Zkoušíme si tady ultrasonografii, takže tady frekventanti tábora si tady hrajou s ultrazvukem a zkouší si zobrazovat lidské tělo.
3: A co na té obrazovce teď vidíte?
6: Teď se momentálně snažíme najít játra.
2: Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy lékařské fakulty Václav Liška říká, co všechno žáci během toho týdne uvidí.
7: Začínáme anatomii, pak je tam možnost vyzkoušet si chirurgické šití, pak je tam práce s buňkami, ale pak jsou tam i obory, které přímo nesouvisí úplně s medicínou, a to je třeba robotika. No a chceme studenty seznámit s naším velmi dobře vybaveným a dobře provozovaným simulačním centrem, takže tam si budou moct vyzkoušet vlastně to, co si zkouší naši medici, než jdou pracovat s našimi pacienty.
2: Na konci tábora budou mít žáci slavnostní zakončení s předáváním diplomů. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.

0: Červený rolák, žlutý svetr a věčné a je to. Pat a mat baví diváky už 50 let. Zažili cenzuru, změnu jmen i způsob výroby. Z původních kuťáků se stal jedni z nejznámějších českých animovaných hrdinů u nás, ale samozřejmě i ve světě.
1: Rozhodnou se třeba pověsit obraz, vezmou vrtačku, kladivo, žebřík, provázek. A za pár minut je z obyčejného věšení obrazu stavební projekt a neřízená demolice bytu. Přesně takové situace už 50 let řeší Pat a Mat. Němí hrdinové se poprvé objevili 12. srpna roku 1976 v krátkém loutkovém filmu nazvaném Kuťáci. Tehdy ho natočil režisér Lubomír Beneš a na podobě postaviček spolupracoval kreslíř a karikaturista Vladimír Jiránek.
2: S těmi panáčkami se to má tak, že když já jim nadávám, tak to je dialog, jenomže to zasvěcený člověk neslyší. Já vím, co mi odpovídá, a pak se dohodneme na nějakém přijatelném kompromisu.
1: Vzpomínal Jiránek v televizním dokumentu z roku 1993. Inspirací byly mimo jiné Benešovi starší kreslené vtipy o domácích kutilech. Kuťáci nakonec u diváků uspěli a vznikl z nich televizní seriál. Ten se už ale jmenoval A je to. A první díly natočili v roce 1979.

0: Právě tehdy se do příběhu dostala i politika. Seriál se vyráběl v době normalizace a výrobu převzalo bratislavské studio Československé televize. Jedním z důvodů bylo i to, že se tak projekt dostal dál od pražských filmových cenzorů. I přesto ale jeden z kutilů načas přišel o svůj typický červený rolák. Údajně to bylo kvůli tomu, že záměrně vybranou barvu cenzoři považovali za zesměšňování některých socialistických zemí. A tak tvůrci loutku převlékli do zelenomodrého svetru. V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Matt získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš před 10 lety ve vysílání Radiožurnálu.
1: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Matt jsou populárnější než Česká republika.
0: Syn režiséra Lubomíra Beneše vzpomínal i na to, že Matova hlava vznikla tak, že jeho otec nalil sádru do obyčejného slepičího vajíčka. Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Matt zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý večer s Radiožurnálem, je 22 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Ředitel povodí Vltavy Kubala vyzval ke stavění nových vodních nádrží. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Plavec Čejka byl na evropském šampionátu pátý na trati 200 metrů znak. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko má podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu anebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní nádrže, ale chybí na jiných tocích v povodí, pokračuje Kubala.
4: No třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15-18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
2: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
5: Ministr vnitra Matúš Šutaj ještok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
6: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
5: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice, ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opoziční hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo spoločnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Za dluhy vůči městu bude Výlovému Prahy hrozit odebrání registrační značky vozidla. Městská policie tak chce využívat pravomoci, kterou umožňuje novela zákona z roku 2022. Aktuálně strážníci řeší propojení svého počítačového programu s databází dlužníků. Nejvyšší dluhy mají lidé za nájmy, které dosahují až stovek tisíc korun, říká velitel strážníků Petr Šach.
7: Mi to ukáže, jestli ten provozovatel vozidla má u města nějaký dluh. Když jo, tak já si vlastně počkám na toho provozovatele vozidla a před ním mu tu RZ-tu odeberu do té doby, než on ten dluh uhradí městu.
3: Sport.
2: Plavec Jan Čejka skončil pátý na mistrovství Evropy v disciplíně 200 metrů znak. Ve finále zaostalo pouhé 4 setiny sekundy za českým rekordem, který sám stanovil v semifinále. Mistrem Evropy se stal Maďar Kóš. Po závodě o medaile Čejka Radiožurnálu Sport řekl.
8: Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku. Říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo. Jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
2: Do zítřejšího finále závodu na 200 metrů volný způsob bez problémů prošla obhájkyně titulu Barbora Sémanová, která v semifinále zaplavala nejrychlejší čas.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda u Znojma a neprůjezdné silnice u Prahy a na Třebíčsku. Na dálnici D35 z Olomouce směr Mohelnice a Brno se stále objíždí odstavené popelářské auto. Stojí za sjezdem na Nemilany na kilometru 268 kousek. Za čerpací stanicí blokuje pravý pruh, místo je dobře označené. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic srazilo osobní auto Zvěř. Nehodu taky omezený průjezd. Čekejte za odbočkami na Hodonice a Bantice na úrovni čerpací stanice Orlen. U Prahy neprůjezdná silnice 240 z Prahy do Kralup, Statenice, Černý Vůl, Kralupská ulice, zasahují tam záchranáři u nehody motorky. Upřesňuje naše zpravodajka a doporučuje objízdnou trasu.
10: Černý Vůl je neprůjezdný od Velkých Cílep až po Horoměřice, objížďka přes Roztoky.
9: A neprůjezdná je stále 23. trasa Třebíč náměšť nad Oslavou, zasahují tam hasiči u požáru lesa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude převážně skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě území kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte reprízu s dopoledním hostem Jana Pokorného.
11: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je významný operní pěvec Jiří Rajniš. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Jsem rád, že jste se tady zastavil na skok v České republice. A mě tedy mile překvapilo, že když jsme dole v minus jedna patře čekali na výtah, já měl pocit, že si pobrukujete něco. Vy jste si něco zpíval. To, možná to ani nevíte už.
12: Tak máte pravdu, asi jsem to dělal nevědomky ráno. Občas máme tu tendenci operní pěvci zkoušet ty hlasivky, jestli fungují. Sice mám dneska volno, ale asi nevědomky jsem možná pobrukoval takzvané brumendo, ozvučování do masky.
11: A když se podívá člověk na rozhovory, kterých s vámi vyšly desítky, stovky, tak má pocit, že je to takový operní zeměpis, ne? Vy jste pořád někde na cestách. Kdy je ten čas, kdy se Jiří Rajniš zastaví?
12: No, je to součást v podstatě toho povolání. Já s oblibou říkám, že to je v rámci koníčku nádherná neutochající vášeň cestování za operou, ale i to jsem podotýkal, že kolikrát si člověk řekne, čím je starší, že ty návraty domů a tak celkově mít to zázemí je pěkné. Takže to rád teď kombinuji. Docela se to daří v poslední době. Bylo období v minulosti, kdy to jelo v kuse, zejména když jsem byl ve stálých angažmá v Německu, tak to samozřejmě člověk si odbil velkou zkušenost v intenzivním provozu a i tak můžu říct, že to poměrně bylo blízko, například Coburg, první angažmá, menší divadlo, menší město v Bavorsku, posléze Drážďanská opera, takže to lákadlo být doma bylo v podstatě časté, ale ty kufry k tomu patří. Já pořád říkám, že Maria Callas nemohla pořád zpívat někde po městech v Řecku nebo jiní pěvci Švédové ve Švédsku. Prostě se to tak rozlétne a ty budovy, některé ty prestižní, jsou prostě v USA, v Itálii, Francii, Japonsku, Austrálii, takže ono to jinak nejde. Už jakoby přes Skype nechceme zpívat jak za covidu videokólem.
3: Host Radiožurnálu.

0: Operní pěvec Jiří Rajniš je hostem Radiožurnálu. Když jste začal brát už úplně smrtelně vážně vaši profesní dráhu, tak vy jste se rozhodl pro Německo, že budete působit v německy mluvících zemích. Proč?
1: Já díky tomu, že rodiče byli v divadlech, umělci, operní pěvci a já jsem znal poměrně dobře celkově to prostředí, už od toho útlého mládí, od dětství. Já jsem vnímal nejenom tu krásu, která mě samozřejmě asi od opravdu těch 3-4 let chytila, že jsem se stal v úvozovkách fanatikem pro to divadlo jako celek nebo pro tu hudbu operu, ale tím, že jsem vnímal posléze, když už jsem vyzrával zřejmě, jsem zjišťoval i ty peripetie, tak jsem byl docela tak jako vybaven tím, co to všechno obnáší a co to jako obnáší konkrétně pro ně tady. A já jsem s oblibou poslouchal samozřejmě mnoho nahrávek se slavnými pěvci, jako to dělá každý operní pěvec, který se chce inspirovat, ale vnímal jsem nahrávky i právě z těch nejprestižnějších operních domů, z Metropolitní opery a tak dále. A měl jsem nějakou touhu, tendenci jít do toho světa co nejdřív. Já jsem vystudoval činohru, hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, takže...
0: Což se může hodit.
1: To se velmi hodí konkrétně v dnešním operním modernějším světě.
0: A tam chtějí hodně herectví, že?
1: Velmi. A myslím si, že srovnatelné s tou činohrou. Právě proto podotýkám, že ta průprava byla velmi podstatná, ale já samozřejmě pořád měl tu vidinu toho být tím operním pěvcem. Samozřejmě jsem to nevzdával a šel jsem do ciziny a šel jsem hlavně v první fázi po nějakém roce stráveném tady na Akademii muzických umění. Díky i špatným věcem se staly ty dobré, ta motivace jít do toho světa. Takže já jsem začal studovat v Americe, možná se k tomu budeme i dostávat. A když se člověk vrací, nikdo na něj úplně nečeká asi, úplně tady zpětně v těch zemích. A já jsem si říkal, začnu a zkusím to tam, kde mě třeba vůbec neznají. A když jim ukážu v 5-6 minutách na konkurzu, co umím, třeba mě přijmu. To se po nějakých velkých peripetích, zkoušení mnoha konkurzů, mnoha e-mailů, mnoha cestování stalo a to právě v tom Německu.
0: A ono už to vypadalo, že se to nestane. Ne?
1: Ano, vypadalo to, že to se, protože člověk to potom, ano, to člověk vnímá tak, protože to studium v Americe je velmi náročné finančně a vlastně se tam jako s tou vidinou té etablace úplně člověk nemůže jako setkat, jo, to je velmi, velmi náročný svět, to není o tom začít nový život, americký sen. Já jsem vnímal v té době i u těch mých spolužáků, studentů právě na velmi prestižní univerzitě UCLA v Los Angeles, i když končili nebo skončili, kde vlastně se uplatňovali a ve státech to bylo poměrně náročné a mnoho z nich to nedělá. Ale to je velmi podobný všude v dnešním světě, jo. Že začne někdo opravdu to studovat a ve finále se není šance etablovat, i když se pro to udělá mnoho. No ale já jsem to nevzdával, jakoby, no. Takže...
0: Tak on tatínek taky na vás zatlačil, abyste to nevzdával, ne?
1: V té poslední chvíli, protože když opravdu se...
0: No, to tatínkové dělají.
1: Já myslím, že ano, že to bylo v takový dobrý intuici. Já jsem 2-3 odmítal už potom nějakou nabídku. Byl to konkrétně festival mladých Zoom Oper Bamberg, letní festival v Bamberku. A tam už jsem si říkal, když mě říkal tenhle malá role možná, potom že ne, potom agent jeden podvodník, druhej takovej polopodvodník, ten jeden slibo, pak z toho nic nebylo. Já říkám, to už takhle dál nejde. Jo. Nejenom, že ta Amerika byla velmi drahá pro ty rodiče, bez scholarshipu, bez toho, tak já už jsem trošku rezignoval a v tom momentě, když byla ta nabídka, ten e-mail, jako mnoho dalších, že něco nabízejí, ať jedu na konkurs, já říkám, teď mi tam stejně možná nabídnou toho Mazeta, toho takového sedláka. Já už to prostě, tatine, to. Jednou, dvakrát jsem jim to řekl, důvody. Potom ještě jsem se vymlouval tady na záplavy v roce 2013, to bylo, že se nedostaneme tím autem do toho Bamberku. A vlastně ten táta, hele, pořád ti podepisují, že toho Dona Giovanniho nemají, tuto titulní roli. A já jsem tam v těch 21 letech teda jel společně s tátou, zaspíval jsem, vrátili jsme se do Prahy a v ten moment volali, večer volali, že mě chtějí na tu titulní roli. Já jsem tomu nechtěl věřit. Po těch jako úskalých a takovýho drsných jako zpětných vazeb o těch agentů a o těch různých lidí z konkurzu.
0: Takže to byl velmi mladý Don Giovanni, ne? Kolik vám bylo? 21?
1: No já, je to takový superlativ, ono už ty léta uletěly, jo. Ta mladá karta je trošku, že se s ní dá hrát nějakou dobu. Já jsem byl oficiálně údajně nejmladším českým operním pěvcem, který stvárnil tuto roli vůbec v zahraničí. Nikdo jiný se nenašel a dokonce to potvrdil i velmi prestižní, takové velmi prestižní periodikum magazín Opern Glas, jo, který dodnes píše o těch slavných pěvcích, tak udělal kritiku a tam se to zmínilo. Takže to mě potěšilo a to byl oficiální start toho všeho, i dále do toho Německa, do těch angažmánů.

0: Když operní pěvec Jiří Rajniš dostal poprvé nabídku účinkovat v proslulé La Scale, říkal jste si, musím zavolat někomu, kdo už tam byl, abych věděl, do čeho jdu?
1: Ne. Ne. Tak má to taky svůj příběh. V covidu byla drsná doba a tím já jsem šel na volnou nohu před covidem právě od Drážďanské opery. Jsem se vydal cestou volné nohy, protože těch nabídek bylo spoustu a logicky se v německých angažmá nedá stíhat, oni jsou poměrně striktní a najednou se takzvaně roztrhl pytel a nabídky se šířily ze všech stran i v podstatě u nás v republice. Na Slovensku hodně Národní divadlo v Praze a tím prostě, že jsem se vydával potom cestou, že jsem poznával ty manažery, operní agenty a nějakou zkušenost jsem měl, že jsem prošel agenty a ten covid nám v podstatě zamrznul veškeré možnosti. Jsem oslovil jednoho člověka, který mě shodou okolností kdysi viděl v těch Drážďanech a netušil jsem, že se někdy spolu spojíme znova. Jeden jeho basista mě doporučil a nějak z toho sešlo, klasicky, jo? Sejde z očí, sejde z mysli. Já jsem mu napsal a oni mě na základě toho, že mě trošku dedukoval, věděl nějaký věci, že funguju jako výkonný pěvec, že mám nějaký portfolio nahrávky, hold v této době to hrálo Alfu Omegu, tak mě přijal a začala spolupráce s jednou z takovou, my říkáme, z nejsilnějších managementů v operním biznise, v operním světě, jo. Kteří zastupují opravdu ty nejlepší nebo renomované známé pěvce ze všech koutů světa. A potom se odehrála taková kombinace nebo spolupráce toho, že jsem byl na festivale v Německu, dělali jsme Madame Butterfly, myslím, a já jsem tak posléze byl nějaký raut a já jsem si tak prohlížel, co bude kde někde v další sezónu, občas to tak my máme, že jo, s kolegama, že čekujeme, kontrolujeme, co kde jak. A najednou na mě vyskočila na stránkách La Scale úplně náhodou, že tam bude Rusalka. Otevřel jsem, Ježíš, Rusalka, to je poprvé v historii vůbec La Scale bude se uvádět, jo, náš poklad. A já jsem otevřel obsazení, tam už ty některé role byly, ale já jsem neviděl mojí roli pro baritón Hajného. Hajný je taková fajn, taková komičtější, dva výstupy s Kuchtíkem a já říkám, ty tam nemají Hajnýho, ani lovce teda, jakože to ten lovec zpívá za scénou. Říkám, no tak napíšu agentům, jsou to Italové, dělají s italskýma domama, spolupracujou s La Scalou, to už jsem věděl. A tak jenom tak mimo děk, jako hele, oni nemají obsazeno. Ona tam skutečně jedna z těch manažerek napsala, oni řekli, nemáme fakt Hajnýho, hledáme Hajnýho, ať přijede na konkurs. No já jsem byl v takovém očekávání, nikdo jiný tam nebyl, ještě kolegyně, taková slavná zpěvačka Julia Grigorian, ta zpívá teď metropolitní opeře, ta se hlásila na Žínku. Já říkám, no nikdo tady není, není tady Pepa, Indra, tenhle, tamten. Kolegové, jako asi je docela šance. A teď říkám, hlavně to nepokazit. Hmm. A zaspěl jsem konkurs, asi můj nejlepší konkurs v životě, dovolím si tvrdit, mám to i pořád jako vzpomínku v diktafonu. No, zkracuju, ten den volali těm manažerům, přijímáme na Rusalku.
0: Takže, na Hajného.
1: Takže normálně zase úplně euforie, potom covidu hlavně a celkově tak to nastartování samozřejmě máme pernou džungli, ta profese to obnáší. A událo se, no já jsem hostoval hodně i v Evropě, jinde Švýcarsko a tak dále a už přicházely ještě nabídky před Rusalkou, například Salome, tak to už jsem tam debitoval, že najednou už řekli, nechce ještě zpívat v opeře v Salome, původně taky se slavným dirigentem Zubinem Métou, to potom dělal kolega z Německa. Každopádně ta spolupráce se rozrostla a poměrně jsem zabřednul i s italským repertoárem, s Mozartem do stěžejních operních domů v Itálii, ve Francii, v Belgii, takže najednou to začalo, takže...
0: Takže teď se dostaneme k tomu jazyku. Ta Rusalka se samozřejmě zpívala česky, a jsi tam byl jediný Čech vlastně, jako ten Hajný. Ostatní neměli problémy s tou češtinou, věděli vlastně, co zpívají?
1: No, v případech titulních rolí, co jsem měl kolegy, je jim samozřejmě ten jazyk blíž. Protože je to slovanský jazyk, takže pro Ukrajinku.
0: Která zpívala Rusalku.
1: Která už určitě Rusalku zpívala, spolupracovala i s kolegou, s panem dirigentem Robertem Jindrou, což vím od ní, a určitě jí výborně pomáhal. Já si myslím, že jo. Potom je otázka, kdo ještě tak nějak do detailu možná neví, to si všímá člověk. Byla už repríza dokonce, jestli můžu takhle říct, bylo na ČT Art, ano. Vysílání, vlastně ten záznam, co šel na Rai Cinque, tak si ho vzala Česká televize a každý si udělá svůj obrázek. Samozřejmě já jsem si to užíval, tam nebyl žádný problém, každý se mě ptá, co to znamená pro mě vystoupit v Laskale. Já říkám, no nejvíc na to vzpomínám, jak jsem si to štrádoval s přítelkyní a s panem konzulem a oni se mě ptali, že jsem tak v pohodě a říkám, dič, to je úplně úžasný. Co víc si přát, jako bejt takhle v takovýhle roli, která sedne jako poklice na hrnec. Samozřejmě je to pro ně náročný. Určitě pro cizince jako takové, Janáček celkově, jo. To jsou oříšky prostě, který doteď nechápu, jak to někteří pěvci zvládají. A fakt se jim to daří některým.
0: To si vezměme, že u té Rusalky, když ona má zaspívat Hastrmánku a teď je tam to STRM, to by Francouz nevyslovil ani náhodou.
1: Ne, to je fakt oříšek. A proto je hodně, hodně nápomocen takzvaně language coach, jazykový poradce, který by měl být správně z Čech. Jsou výjimky, že jsou čeští koučové, nějaká třetí generace emigrantů z Kanady a stejně došlo v Metropolitní opeře, že tam říkala jí radu Američance, že je to řekni mi, kde je můj Melly. A takhle ji jako radila jako language koučka v Metropolitní opeře, jo, paní René Fleming, světové operní.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Španělsko dnes zažilo absolutní zatmění slunce. Na rozdíl od většiny Evropy, tam v několika regionech totiž měsíc úplně zastínil slunce. Podle španělských úřadů do země kvůli tomuto úkazu dorazilo na 6 milionů lidí z celého světa. Často se tak tvořily dopravní zácpy. V Česku bylo pozorovatelné částečné zatmění a skončilo před 8:30 večer. Ministerstvo kultury zatím neuvažuje o stažení návrhu nové státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2030. Množství připomínek podle rezortu ani neohrozí jeho schvalování. Radiožurnálu to napsala vedoucí kabinetu rezortu Barbora Šťastná. Jak zjistil server i rozhlas, ministerstva k návrhu poslala desítky připomínek. Kritizovala třeba, že plán neobsahuje konkrétní cíle a nebo v něm chybí analýza. Podle Šťastné ministerstvo připomínky vypořádá a třeba s ministerstvem financí chce ještě jednat. Řecké úřady už letos kvůli požárům zadržely skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. A hudební streamovací platforma Spotify začne ve své nabídce označovat umělce vytvořené umělou inteligencí. Uživatelé se tak od poloviny září setkají se štítky s názvem AI Persona. Platforma nebude takovou hudbu ani automaticky doporučovat. Označení se podle společnosti ale nedotkne reálných hudebníků, kteří umělou inteligenci používají při tvorbě. Sport. Na atletickém mistrovství světa v Birminghamu končí první den 10 boje. Podrobnosti o výkonech českých závodníků Viléma Strázského a Ondřeje Kopeckého přidá reportér Adam Procházka.
2: Vilém Strázký právě běží 400 metrů v 10 boji. Vypadá to, že doběhne někde okolo 3., 4. nebo 5. místa. Mezitím odstoupil Ondřej Kopecký z běhu na 400 metrů, takže potom asi Jervinenovi skončil v 10 boji. Další český reprezentant Vilém Strázký právě dobíhá, už trochu tuhne na 400 metrech a nakonec dobíhá tedy na celkovém 5. místě. To znamená, to je od nás vše z Birminghamu, Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 u Loděnice a stále neprůjezdná 23 na Třebíčsku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně u exitu 10 Loděnice se srazila dvě osobní auta. Je to v místě, kde je noční uzavírka mezi 10. až 12. kilometrem. Údržba zavřela levý jízdní pruh a kolona se v místě nehody netvoří. Neprůjezdná má být ještě několik hodin. Silnice 23 z Třebíče do Náměště nad Oslavou. Uzavírka je u odbočky na Studenec. Pokračuje tam zásah hasičů u požáru lesa. Nákladní auta odklání na Pozďatín, ostatní dopravu přes Studenec a Okarec. Neprůjezdná je nově trasa Praha Slapy. Omezení je ve Štěchovicích. U pošty hoří střecha domů na místě. Záchranáři, naopak silnice z Prahy do Kralup ve Statenicích části Černý vůl po nehodě motorky a uzavírce už průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme další slunečný den. Teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Operní pěvec, baritonista Jiří Rajniš je hostem Radiožurnálu. Vy jste v tom předchozím vstupu na chvíli zabrousil do dětství, připomněl jste, že oba vaši rodičové jsou operními pěvci, pocházíte z Opavy. Tak to bylo tak, že vy jste si jako dítě v tom obýváku třeba lepil zvaty nějaké vousy, abyste, já nevím, stvárnil dospělou postavu koho tenkrát, Rigoletta nebo...
1: Ano, ano, například. Často byl Rigoletto nebo Nabucco, nebo i ten vodník, myslím, ale to bylo nejvíc u babičky na statku a tam se dal ten obývák, ten pokoj převrátit vzhůru nohama a já měl nějakou svoji bláznivou představu, že jsem to nějak poskládal i z máminejch paruk, co měla půjčený z operety, z divadla, tak jsem ji tak jako ostříhal, aby to vypadalo víc jako ten rozcuchaný šašek nebo nějaký její šaty, teď nechci, aby to nějak vyznělo divně, ale nějaký připomínalo mi to renesančního vévodu, tak jsem to nějak si na sebe navlík všechno s kabátama a nalepil jsem si bílkem prostě vatu, abych vypadal jako král Nabuchodonozor. No. Tak jsem to dával dohromady a bavilo mě to nějakou dobu v tom dětství.
0: A to znamená, vy jste měl ty árie naposlouchané od rodičů?
1: No, to je největší výhoda, sice dřív jsem to možná komolil, když jsem byl malej, ale táta se strašně učil ty role intenzivně, i v autě, doma prostě. Já jsem jezdil na ty představení, co to šlo, já jsem ho i prosil, kolikrát nechtěl, abych furt jezdil, ale já jsem se potom ty role fakt naučil a ve své podstatě, jak to je stejný obor, bariton a bariton, tak jsem se je moc jenom jsem je ve své podstatě oprášil. Mnoho z nich už jsem měl možnost dělat nebo je budu dělat, to znamená, že tam to byla taková výhoda, že jsem té babičce už jako mohl zprostředkovat takový v podstatě autentický zážitek jako v divadle, no, dalo by se říct.
0: Pane Rajniši, kdy se pozná tedy, co to bude? Jestli to bude bariton, jestli to bude bas, jestli to bude tenor?
1: No,
0: je to v tom dospívání?
1: Ano, víceméně, ale u těch holek je to tam trošku dřív. Oni přece jenom
0: zrají
1: dřív, takže tam bych eventuálně to vyzrávání je mezi těma 15. rokem, 20. U toho kluka bych řekl, že ten hlas bude zrát samozřejmě pořád od 20 do 30. Každý to má individuálně, ale i u mě zjišťuju, že samozřejmě ten hlas je úplně někde jinde, než byl před 10 lety. Jo. To v těch 25, ano, člověk funguje, i v tom provozu zvládá, ale i ty těžší úlohy to potom, a pořád by se dalo říct, že máme čas, jo. Tam opravdu jsou ty možnosti dělat ty role až po 40 u baritona, u basa. U toho tenora možná dřív, jo, přece jenom ty princové a tak dále. Dá se to, když má člověk k dispozici. Ale myslím si, že to je hlavně individuální. Každý je jinak disponován a jsou prostě chřtány. Například můj kolega, já si dovolím říct, že asi současně nejlepším baritonistou, to je Mongol. A tomu je 37 nebo možná 40 měl. A ten, když na tom jevišti zpívá opravdu všude, jo, v Laskale, v Metropolitě, ten, když otevře tu pusu, to je dramatický verdiovský, prostě voce verdiány se říká, takový chřtán a to se rodí, to se nedá prostě nějak ovlivnit, to se rodí a ani Italové to nechápou, jak je to možný.
0: Že Mongol to takhle dává.
1: Prostě Mongol, ale to není pravidlo, možná potom je i Švéd, který je takový talent, nebo Švédka, nebo z Brazílie.
0: Na původu nezáleží.
1: V podstatě ne, ale je pravda, že nějak v té Asii, ač to nemá úplně společného s tou naší historií v klasické muzice nebo v opeře, je jich opravdu strašně moc, kteří se etablují nebo zkoušejí možnosti mladí Asiati, konkrétně Korejci nebo Japonci, Číňani, strašně moc jich je všude, studujou na německých univerzitách hudebních, jsou všude, opravdu jako v Evropě a snaží se etablovat, každý divadlo v Německu má minimálně 3-4 Asiaty v ansámblu, jo. Takže paradox někdy je, že Butterfly Japonku, Madame Butterfly nehraje Japonka, ale ta Němka a potom Pinkertona, který je z Ameriky, hraje zase Asiat, takže ono to vlastně je úplně naopak, ale nevadí. Prostě to je režiteátr, tam už se to ztratí v té moderní opeře. Tam

0: Významný operní pěvec Jiří Rajniš je naším hostem. Když se vaši kolegové, operní pěvci, pěvkyně, dozvědí, že třeba muzikál vám není cizí, opereta, že vám není cizí, koukají na vás despektem?
1: Ne, já mám mnoho kolegů a zabývají se operetou. Já doufám pořád, že ta opereta má svoje místo, sice na místech, kde by měla být, konkrétně tady v Praze, v Karlíně, tak bohužel už vymřela, to je vidět z repertoárového plánu, ale docela si zachovávají i menší divadla u nás, provinční, tu formu i pro diváka je to chytlavý, že tu operetu mají. Já jsem na ní vyrost, maminka byla v tom Karlíně, já jsem měl možnost začínat vlastně těma roličkama v operetách Polská krev, Čardášová princezna. To byly začátky a ta opereta fakt má co dočinění s operním

0: tu operetu dělá, já znám dokonce hodně výkonných operních pěvců, kteří proplouvají víceméně i třeba několik sezon jenom operetou, a já si myslím, že to je výborná škola. A naopak vyvážit ne patos, normální herectví s klasickým kvalitním klasickým zpěvem v operetě je asi ten záměr, který by měl fungovat, aby to pro toho diváka bylo fajn, aby to bylo chytlavý, no.
1: A nežije teď opera v době, kdy je nutné, aby ty pěvkyně nebo ti pěvci taky takzvaně vypadali dobře?
0: Je,
1: protože
0: je.
1: Taková mezzo TV, mezzo TV je všude, že?
0: Úplně ten trend, jak byla paní Kabaje nebo Luciano Pavarotti, no je to kus od kusu a je to i o nějakých preferencích toho daného divadla, toho týmu a konkrétního díla, kde se co bude dělat. Samozřejmě, co si budeme povídat, nějaká kondice, spíš dobrá, velká kondice je pro operního pěvce dobrá. Já mám konkrétně takový fáze, že jednou tak, ale zase pro nějaký role taková ta nějaká hmota, nebo takhle, mít energii je dobrý, protože když zase potom člověk úplně tak chřadne a je na dietách, ono to úplně, nebo za mě v mém případě u toho chlapa, u toho baritonisty, je to asi nereálný. Já zpívám, i mně jsou svěřený role jako otec Žermon v Travě, kvůli tomu, že lidem se asi to líbí, že, a je to pěkná role, musím říct, není to tak dramatický, ale nějakým charakterem si teď říkám, dobrý, tak nějak to utáhnu a zase, když bych dělal Escamilla, tak trošku už budu zase vařit jenom brokolici, no. Uvidíme.
1: Já pořád přemýšlím o té kombinaci toho hraní a toho operního zpěvu. Přece jsou nějaké árie, které jsou tak pekelně náročné, tak pekelně těžké, že máte co dělat, ať jste sebe lepší, abyste to vyspíval. A na to hraní už jakoby nebyla energie. Bývá to tak?
0: No, já se nad tím zamýšlím, když se díváme na televizi a máme MTV a různý populární zpěváky, tak samozřejmě každý má svoje nějaký grimasy a mnohokrát i v roku, ono to k tomu jako patří, a právě proto řeknu, že i v té opeře to k tomu patří. Oni mají různé grimasy, i souloví zpěváci, že si udělají, hledají si ty místa a třeba se zakřenějí, jo, nebo tak jako zamračej. Teď, že kolega, populární zpěvák, nespomenu si jméno, ten vysloveně jede na těch svých i gestech, jo, prostě.
1: Český?
0: Dan Bárta. Takhle.
1: On
0: si to ukazuje rukama, ať si to ukazuje, možná to k němu patří, asi to k němu patří určitě. A my máme pekelně těžké árie a tam je zásadní se opravdu na to soustředit technicky. Pokud to tam není, i ve smyslu toho přemýšlení, o co jde, neříkám úplně, jako by se člověk z toho diváka neodradil, ale opravdu se na to musí soustředit. Ta vyváženost s tím herectvím je, pokud třeba je člověk odproštěnej a má dobrou režii, tak to jde docela snáš. Ale když je nějaký koncert a vy se ptáte na těžkou pekelnou árii, tak si myslím, že tam je dobrý se opravdu na tom koncentrovat. Jo. A zase, je to kus od kusu. Kdo má nějakou lepší dispozici, tak nemusí. Kdo třeba na sobě pracoval a nezvládá to tak odproštěně, uvolněně, tak je lepší, když se na to soustředí. Ta opera je prostě náročná. No.

0: S operním pěvcem Jiřím Reinišem bychom se mohli bavit ještě hodiny a hodiny a hodiny, anebo dny, ale řekněte mi, co vás čeká letos?
1: No, letos, myslíte příští sezónu?
0: Já vím, že vy operní pěvci to máte trochu jinak, no tak jako na co se nejvíc těšíte?
1: No, na co se nejvíc těším například, tak mám letní třeboňská setkávání, to je festival a zároveň tradiční masterclass. Bylo to doposud s instrumentalisty, výbornými hudebníky, jako je Vilém Veverka, Ladislav Horák, akordeonista, Patrik Vacík, kytarista a tak dále. A přibyl jim tam jeden obor, první ročník, a to budu já, operní pěvecké masterklasy. Takže na to se velmi těším. To bude taková moje první zkušenost v podstatě, neříkám úplně s kantorstvím, s učením, ale víceméně s takovou možností pracovat s mladými lidmi, kteří mají zájem například nejenom technicky, ale interpretačně pomoct nebo navést. Tak myslím si, že i v tomhle tom jako se můžu najít. Rád budu aktivním zpěvákem, vím, že mnoho lidí se musí živit učením a je to v pořádku, ale tato novinka, myslím, že bude výživná, protože bude to v několika dnech se závěrečným koncertem právě studentů se mnou a s kolegou Láďou Horákem, akordeonistou. Máme spolu i kapelu Napolitan Quartet, takže je to taková grupa lidí, se kterýma rád koncertuju a je to takový pro mě osvěžení. Mimo operu právě vybereme třeba i neapolitánský písně, zpíváme tyhle ty, dovolím si říct, šlágry, prostě s takovýmhle komorním seskupením, hrajeme, kde se dá, ale Třeboň bude výživná. Nejenom pro mě, ale pro ty svěřence moje. Tak na to se taky těším.
0: Tak ať vám to klapne a mějte se hezky. Děkuju za rozhovor.
1: Děkuju moc, mějte se taky.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Lenka Pištěková. Provozování nelegálních domovů pro seniory by mohlo být v Česku trestné. Rusko stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Kyjev letos dobil zpátky stovky kilometrů čtverečních. Plavec Šika byl na evropském šampionátu pátý na trati 200 metrů znak a zítřek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
3: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
4: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
2: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Kyjev získal od začátku roku zpátky pod svou kontrolu téměř 800 kilometrů čtverečních dobytého území. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinská armáda podle něj osvobodila bezmála 30 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Rusko přesto stále okupuje asi pětinu rozlohy Ukrajiny. Stav venkovního pláště vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány a posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude výjmutý jenom horní tubus s 20-metrovou anténou pro televizní a rozhlasové přenosy, říká Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
5: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička, ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude. Sport.
0: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
6: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojím druhým domom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
0: Haraslín působil na Letné od roku 2021, se Spartou získal 2 ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Český desetibojař Vilém Stráský je po prvním dnu na mistrovství Evropy na dělené 8. příčce. Další český reprezentant Ondřej Kopecký do závodu na 400 metrů nenastoupil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D5 u sjezdu na Mariánské Lázně překážka a za Prahou nehoda. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Mariánské Lázně hlášená překážka 121. kilometr, dejte pozor, je to asi lať. Na D5 se z Prahy do Plzně u exitu 10 Loděnice se srazila 2 osobní auta. Nehoda je v místě, kde je noční uzavírka mezi 10. až 12. kilometrem. Zavřený levý pruh nárazově je v místě hustý provoz. Neprůjezdné silnice, stále 23. Střebíče do Náměště nad Oslavou u odbočky na Studenec. Hasiči tam likvidují požár lesa. Nákladní auta odklání na Pozďatín, ostatní provoz přes Studenec a Okarec. A neprůjezdná je taky trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Zasahují tam záchranáři u požáru střechy domu. Oběd by to mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítřek bude zase slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.
2: Když přijedete na Orlickou přehradu, uvidíte obnažené kamenité dno, uvízlé lodě a ruiny, které bývají obvykle skryté pod hladinou. O kolik můžou vodohospodáři ještě hladinu snižovat a jak je na tom s vodou Vltavská kaskáda jako celek, taky o tom bude mluvit v repríze 20 minut radiožurnálu Petr Kubala, ředitel Povodí Vltavy. Reprízu rozhovoru moderátora Vladimíra Kroce nabídneme jako vždy po půlnočních zprávách.
1: Večerní radiožurnál
8: a Zuzana Burešová.

0: Poznáte je podle barevných čtverců, třeba na stromech ve výšce očí, tedy těch koňských. Mluvím o takzvaných hypostezkách a jejich značkách. Pracovníci školního lesního podniku Křtiny nově vyznačili přibližně 20 kilometrů tras pro jízdu na koni v okolí brněnského Ořešína. Lidé teď mají na výběr stezky pro kratší hodinové výšky i pro celodenní putování.
1: Tak ty trasy používáme víceméně denně, když je hezký počasí samozřejmě. Není to jako omezení, nebo nevnímáme to jako omezení.
2: Říká majitel koní a provozovatel stájí Ivo Chovanec. My jsme si na koních projeli kousek stezky nedaleko Ořešínského ranče. Cesta nás vede kolem závory a potkáváme několik modrých čtverečků.
1: Co jsme tady místní, tak ty trasy víme z hlavy. Jste na výšce, chcete si to užít a jde tam někdo na kole a vykřikuje, táhněte někam. Takže dneska to máme pořešený. Tohle to vnímáme jako pozitivně, že vznikl nějaký řád.
2: Na ceduli, kterou tu vidím, se píše, že na hypotrasách mají jezdci na koních přednost před pěšími a cyklisty.
1: Samozřejmě, když vidím, že jede kolo a že tam jsou třeba vymletý rýhy od vody, tak mu uhnu tam, kde ten kůň to ledabile projde a ten cyklista by měl problém.
3: Tenhle spravdu není nafukovací a musíme se tam poskládat my s lesnickým hospodařením a zároveň běžci, pěší, cyklisté, koňáci.
2: Vysvětluje za školní lesní podnik Křtiny Petra Packová.
3: Třeba máme ten provozní řád stran toho, kdy se vyjíždí na ty stezky, neměli byste vlastně po západu slunce a zase hodinu před východem slunce, je to proto, aby vlastně tady mohlo probíhat i myslivé.
2: Na Brněnsku má podle Petry Packové školní lesní podnik Křtiny vyznačené stezky i u Bílovic nad Svitavou a Řícmanic. Tam jich je 28 kilometrů.
3: Respektujeme to značení klubu českých turistů, využíváme i ty jejich barvy, takže máme tu páteřní trasu, to je ta červená, která je vlastně dokonce propuje tyhle ty dva celky mezi sebou. Rádi bychom pokračovali ještě směrem k Brnu, ale samozřejmě to v procesu.
2: Českem vedou tisíce kilometrů hypotras. Část jich eviduje i klub českých turistů a chce jejich mapy digitalizovat. Hana Novotná, Radio Žurnál.

I zítra po 9:00 dopoledne za námi do studia přijde host, možná i s medailí. Kajakář Vít Přinděš už jich má několik ze světových šampionátů. A teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajakrosu. V čem se tahle disciplína liší od klasických kajaků a uvidíme ho i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky. I to bude zajímat moderátora Jana Pokorného, tak si rozhovor poslechněte zítra po 9:00 nebo později kdykoliv v aplikaci Můj rozhlas.

0: Na Vysočině je letos tak teplé léto, že už dozrály i melouny. I když jde v klimatických podmínkách a dandborské výšce regionu stále o poměrně exotickou plodinu, pěstování je čím dál častější. U Vysokých studnic na Jihlavsku budou melouny k prodeji zřejmě koncem srpna. Farmáři poblíž Olešné na Pelhřimovsku sklízí úrodu už teď.
1: 420 pro vás na zpět. Děkujeme.
2: Prakticky každý zákazník u farebního stánku mezi Strměchy a Olešnou u Pelhřimova si teď vedle brambor či česneku odnáší i meloun.
3: Je to fakt sladký. Je to domácí prostě, nevím, prostě žádná chemie, takže je to super.
2: Paní Markéta už má chuť místních melounů zkoušenou z předchozí sezóny. V tuto chvíli si sebou domů odváží jeden kus.
3: Jo, jeden zatím. Případně se vrátíme, máme kousek.
2: První melouny k prodeji tady nabídli o víkendu. Zájem je podle farmářky Gabriely Pechové velký.
4: Spousta zákazníků na ně čekala. Cíleně už se ptají zhruba 14 dní, jestli opravdu to bude až půlce srpna, tak jsme rádi, že můžeme nabídnout trošku dřív.
2: Díky letošnímu nadprůměrně teplému létu totiž z polí sklidili melouny dříve než obvykle.
5: Minulý rok jsme sklízeli ty melouny minimálně o 14 dní díl.
2: Popisuje farmář Daniel Pech s tím, že pěstování melounů na Vysočině je vzhledem k nadmořské výšce a klimatickým podmínkám samo o sobě specifické a promítá se i do velikosti plodiny.
5: Na Vysočině ta velikost je ovlivněná tím, že ten meloun je menší, protože vlastně sázíme díl a nemá tolik času, ale protože letos je 35 a víc stupňů, tak krásně dozrávají.
2: Melouny Daniel Pech vysazuje postupně tak, aby sklizeň trvala co nejdéle.
5: Děláme zhruba na 2 až na 3 výsevy, což znamená, že i podle toho to sázíme, tak aby ten necelý hektar, který je osázený, jsme sbírali zhruba třeba měsíc kuse.
2: Podle farmářů by mohla sklizeň melounů pokračovat i v průběhu září. Záležet bude ale na aktuálním počasí. Nesmí například mrznout. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávy připravila Lenka Pištěková. Některým chovatelům Česko chybí kvůli suchu krmivo a prodávají dobytek. Podle Asociace soukromých zemědělců není dostatek sena a jeho cena roste. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. V Polsku slavnostně spustili na vodu novou vojenskou fregatu ORP Vicher. Je to první ze tří válečných lodí, navržených hlavně pro akce v Baltském moři. Plavidlo z loděnic v polské Gdyni měří asi 140 metrů a bude disponovat systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Bude se s ním počítat i při misích Severoatlantické aliance. Kolumbijským záchranářům se dva dny po ničivém zemětřesení podařilo vyprostit z trosek živou 32-letou ženu. Neštěstí na západě země nepřežilo nejméně 250 lidí. Záchranáři na místě pořád pátrají po lidech uvězněných v sutinách. Jejich šance na přežití se ale postupně snižují. A během večerního částečného zatmění zakryl na některých místech Česka měsíc i víc než 85% slunce. Další podobně výrazné zatmění bude v tuzemsku možné pozorovat za zhruba 50 let. Úplné zatmění pak za víc než 100 let. Dnes v noci jsou ještě dobré podmínky pro pozorování roje padajících hvězd, takzvaných perzeid. Stačí jenom najít místo, kde je tmavá obloha. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a po druhé za sebou vyhráli Super pohár UEFA. V Salzburku otevřel skóre Kvaratskhelia a za anglický tým ještě před přestávkou vyrovnal teprve 17-letý Majo. Stal se tak nejmladším střelcem v historii Super poháru. O vítězství Pařížanů rozhodl po hodině hry Doué.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D2 před Brnem a zavřené pražské tunely. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Hustopeče stojí dvě auta. 15 km na krajnici osobní a nákladní vozidlo. V Praze na městském okruhu jsou dvě nové úplné uzavírky. Údržba zavřela tunel Mrázovka a taky část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Uzavírky jsou obousměrné. 23. Střebíče do Náměště nad Oslavou stále neprůjezdná. U odbočky na Studenec hasiči likvidují požár lesa. Nákladní auta objíždí přes Pozďatín, ostatní doprava přes Studenec a Okarec. A neprůjezdná je přes hodinu i trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích. U pošty policie z místa hlásila požár střechy domů a zásah záchranářů. Oběd by to mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme další slunečný den, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobrý večer, ještě ke zprávám doplním jednu informaci. Na našem zpravodajském serveru iRozhlas najdete opravdu moc zajímavé fotografie z dnešního zatmění slunce. Tak se podívejte, protože vás určitě potěší.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Místo běžců a pejskařů potkáte ode dneška na Pražské Letné akrobaty, žongléry a taky klauny. Pražské letenské sady opět po roce patří festivalu nového cirkusu Letní Letná, a to až do 31. srpna. My jsme tam s Radiožurnálem byli už dnes, za chvíli proto uslyšíte naši reportérku.

0: perfect day.
1: Pět velkých šapito, maringotky a desítky umělců z Česka i zahraničí. Tak to teď vypadá v pražských Letenských sadech. Začal tam největší český festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. 23. ročník nabízí soubory z Francie, Německa nebo taky z Austrálie.
2: Our show is called Wolf.
3: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
4: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech.
3: Jde o tu zvířecí stránku, kterou nikdy neuvolňujeme. Hlad, touhu, chtíč, které cítíme. To vše v představení zkoumáme. Zkoumáme to individuálně na pomezí mezi tím, být člověkem a být vlkem, ale pak také spolupracujeme jako smečka, jako soubor, kde vytváříme akrobatická čísla, ale také v tomto představení stělesňujeme vlčí smečku.
4: Představí se i české soubory, mezi nimi třeba umělecká skupina Air Gym Art Company. Ta ve světové premiéře uvede projekt Vertige, který zkoumá, jak na nás působí závrať. Popisuje jeden z akrobatů Vítek Staša.
5: My pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, protože pracujeme s různými akrobatickými objekty, na kterých se hodně číslech hodně rychle točíme. A jednak v takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
4: Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
6: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových. Přijedou bezvadný kluci kompanii Duhe ze Švýcarska, jí dva klauni senzační. Ale si jich doporučil samozřejmě, máme tady 3 turnusy Letního Letňáku, to znamená jakého příměstského tábora, kde ti připravou představení, pak ho zahrajou rodičům na konci festivalu. Konce už máme 3, měli jsme do těch 15 let, ale ty, co už končili a chodili tady více let předtím, tak plakali, že už musí skončit, tak jsme vytvořili teens, takže teď od 15 vejš ještě máme jeden turnus.
4: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Slzy svatého Vavřince, meteorický roj Perseid nebo docela obyčejně padající hvězdy. Zvednout hlavu a pozorovat je na noční obloze můžete právě dnes. Nepotřebujete ani žádné speciální zařízení. Svůj název získali Perseidy podle místa na obloze, ze kterého meteory zdánlivě vylétají. V tomhle případě je to souhvězdí Perseus. Tak se na tohle noční divadlo podívejte a něco si přitom přejte.

0: Plavkyně Barbora Sejmanová postoupila suverénně do finále mistrovství Evropy na trati 200 metrů kraul. V semifinále měla v Paříži nejrychlejší čas ze všech. Plavec Jan Čejka skončil pátý ve finále na trati 200 metrů znak. Dohmátl v čase 1 minuta 54,44 sekundy. Od medaile ho dělilo zhruba půl sekundy.
1: Jan Čejka tady sedí znavený po finále. Nemusíte vstávat, já si k vám klidně kleknu, jestli vás natolik bolí nohy. Jan Čejka potvrdil čas v podstatě úplně stejný na 0,4, který plaval v semifinále, ale v finále bylo tedy nesmírně rychlé.
2: Bylo to našlapaný, jako všichni kluci jeli fakt rychle. Já jsem jako se snažil se držet vepředu hnedka od začátku, říkal jsem si, že není na co čekat. Šel jsem do toho a pak teda na konci mě to hrozně bolelo a jsem z toho teďka hodně vyřízený oproti tomu semifinále, kdy jsem se cítil docela dobře, tak teďka to mě to fakt dostalo.
1: Je ale vidět na vaší tváři úsměv, protože ten čas je výborný, ten čas je opravdu skvělý, potvrzený, jenom prostě jsou tady borci, kteří už se dostanou i pod 54 sekund.
2: Tak samozřejmě mě mrzí, že se mi to nepovedlo vylepšit oproti tomu semifinále. I včera si myslím, že jsem říkal, že to je ten můj cíl se zlepšit. Každopádně ten výkon byl jako hodně podobný. Pořád jsou to dva časy takhle rychle za sebou, které jsou o hodně rychlejší, než co jsem kdy dřív jel. Takže jsem spokojený a je to pro mě motivace, že vidím, jako, že ty kluci i v Evropě jezdí strašně rychle a že já prostě musím taky pod 54 jezdit, když chci nějakou placku.
1: Co tam šlo udělat teoreticky lépe? Vy jste viděl ve svém semifinále včerejším, že tam ještě nějaká rezerva byla a teď vlastně čas srovnatelný, tak co mohlo být lepší ve finále?
2: Tak myslím si, že jsem se nechal trošku jako uníst v té první padesátce, kdy jsem spíš jakoby šel do toho trošku tak jako stuha oproti tomu semifinále, kdy jsem měl jako takovou větší uvolněnost a pak mě to nakonec stálo trošku těch sil, který jsem třeba potřeboval v tom finiši, abych tam tu poslední padesátku zmáčknul rychleji.
1: Jak berete páté místo na mistrovství Evropy? Už máte šesté z mistrovství světa?
2: Tak je to zatím můj nejlepší výsledek na dlouhé Evropě. Je to pořád úplně něco jiného než ta krátká. A říkám, jako v této konkurenci, kdy fakt jako kluci plavou pod 53, si myslím, že to je super výsledek a určitě mě to motivuje k tomu, že vlastně mám k tomu blízko, můžu se s těma

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Skončilo zatmění slunce, nejsilnější za posledních 27 let. V Česku i ve světě ho sledovali miliony lidí. Přes 400 tisíc obyvatel Francie má kvůli suchu problém s kohoutkovou vodou. Provoz omezili i jaderné elektrárny. Hradečtí fotbalisté se v odvetě třetího předkola Evropské ligy pokusí smazat na hřišti Bešiktaše jednogólovou ztrátu. Dnešek bude slunečný s teplotami 25 až 30 stupňů. Je čtvrtek 13. srpna, začínají hlavní zprávy s Lenkou Pištěkovou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Částečné zatmění slunce sledovali večer po celém Česku tisíce lidí. Měsíc začal zakrývat sluneční kotouč přibližně ve 7:45. Maxima dosáhl o necelou hodinu později. Krátce na to pak slunce zapadlo za obzor. Pozorovatelé s profesionální i improvizovanou technikou se vydali na vyvýšená místa s dobrým výhledem nebo přímo do planetárií. To ostravské bylo obsazené do posledního místa.
3: Pojď se podívat.
4: Jsme nadšení a děkujeme dceři, že to vymyslela.
5: Bylo to vynikající, jsme nadšení, jo?
6: Už od první minuty zatmění stály fronty u všech 14 připravených dalekohledů. Přinesli jsme veškerou optiku, která se dala využít, říká Jana Hrabalová z ostravského planetária.
7: Ano, někteří z nás dovezli doslova domácí zásoby.
8: Snažili jsme se to natáčet, takže byl to trochu stresíček, jak to vyladit, ale něco se podařilo.
6: Lidé stáli i za branou hvězdárny, která se už teď chystá na další hromadné pozorování Perseid. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
9: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
10: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
9: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
11: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
9: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Radiožurnál.
1: Víc než 400 tisíc lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Řekla to ministryně životního prostředí Monique Barbutová. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že vodu musí dovážet cisterny. Problém mají i jaderné elektrárny.
12: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francie tak v jednu chvíli chybělo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Česko má podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly málo vodních nádrží. Ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že chybí třeba na Berounce. Nové přehrady jsou podle něj potřeba kvůli klesajícím zásobám vody ze sněhu nebo prodlužujícím se suchům. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní. Nádrže ale chybí na jiných tocích v povodí, pokračuje Kubala.
13: No třeba Berounka, Sázava, zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18, zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit.
1: Zadržovat vodu je podle Kubaly potřeba hlavně v období přívalových dešťů. Kvůli letošnímu extrémnímu suchu opadává na některých místech v Česku dřív listí. Stromy v horku spotřebovávají víc vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent.
3: jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Nejenom, že tam nic neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky.
14: Ukazuje uschlé stromky Jiří Bezdíček z lesů města Brna. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se sucho projeví i na struktuře stromů.
15: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
14: Oslabené stromy jsou náchylnější k napadení škůdci. Některé druhy dřevin méně odolné suchu můžou do budoucna z českých lesů zmizet. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Dinosauři se vracejí na filmová plátna. Tentokrát ale neutíkají ze zábavního parku, objeví se přímo na americkém předměstí. Do českých kin vstupuje sci-fi thriller Konec Oak Street. Get out of there, run!
16: Poklidná předměstská ulice se po záhadné kosmické události vytrhne ze známého světa a přenese daleko do historie. Rodina Pletových musí držet pohromadě a bojovat o přežití. V okolí jejich domu se totiž objevují dinosauři. Ústřední manželský pár stvárnili Anne Hathaway a Ewan McGregor. Film napsal a režíroval David Mitchell, autor hororu Neutečeš a mysteriózního snímku Záhada Silver Lake. Mezi producenty je také J.J. Abrams. Konec Oak Street kombinuje rodinné drama sci-fi a napínavý boj o přežití. Přestože je přístupný od 12 let, tuzemská kina ho promítají pouze v původním znění s českými titulky. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Na festivalu Nového cirkusu Letní Letná bude mít dnes premiéru inscenace Vertíž. V pražských Letenských sadech ji uvede česká umělecká skupina Air Gym Art Company. Pokračuje jeden z akrobatů, kteří v představení vystoupí, Vítek Staša.
17: Pracujeme se závratí na dvou rovinách. Jednak závratí, která vzniká z rychlého točení, a jednak takové metaforické rovině závratí, kterou pociťuje člověk, který něco tvoří a ten tvůrčí proces ho takovým způsobem strhne, že pociťuje pocit, který je blízký té závrati.
18: Sport. Fotbalisté Hradce Králové chtějí v odvětě třetího předkola Evropské ligy zaskočit favorizovaný Bešiktaš Istanbul. S tureckým velkoklubem na domácím hřišti prohráli 0-1. O 19 hodin tak na půdě soupeře čeká velmi těžký úkol. To ví i hradecký trenér David Horejš.
19: Víme, jaký výsledek si neseme z toho prvního zápasu. Ten zápas je rozehraný, takže jsme pořád veře. My musíme hrát tak, aby jsme to drželi co nejdýl a počkat si prostě na svoji příležitost. A věřím tomu, že uděláme všechno pro to a ten cíl se nemění. My prostě chceme postoupit, i když víme, že to tady bude těžký a s velice kvalitním soupeřem.
18: Fotbalisté Paris Saint-Germain porazili Aston Villa 2-1 a podruhé za sebou ovládli superpohár UEFA. Anglický celek přitom dokázal ještě před přestávkou vyrovnat, po změně stran ale rozhodli Pařížané. Tým z hlavního města Francie tak získal už 13. trofej od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023. Český desetibojař Willem Stráský je po úvodním dnu mistrovství Evropy v Birminghamu na děleném 8. místě. Po úvodních 5 disciplinách se dělí o 8. příčku s Němcem Pelmancem. Stráský může vylepšit 10. místo z minulého evropského šampionátu v Římě. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu v běhu na 400 metrů byla nejrychlejší Slovenka Emma Zapletalová. 26-letá rodačka z Nitry ovládla závod časem 52 sekund celých 91 setiny sekundy. Mezi muži na stejné trati získal zlato Brit Matthew Hudson-Smith. Před domácím publikem vyhrál hladkou čtvrtku za 44,17 setiny sekundy a získal už třetí evropský titul.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nové omezení na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice ve Štěchovicích. Na Pražském okruhu je mezi sjezdy na Jesenici a Vestec nová uzavírka. Mezi kilometry 82 až 3 se jezdí jen v páse na Ruzyni. Obousměrně dvěma zúženými pruhy. A teď plynule. Dálnice i jinde bez kolon. Silnice 23 z Třebíče do Náměště nad Oslavou je už průjezdná. Uzavírka kvůli požáru lesa u odbočky na Studenec skončila. Neprůjezdná zůstává trasa Praha Slapy. Uzavírka je ve Štěchovicích u pošty. Je tam hlášený požár střechy domu. Opět uzavírku by mohlo jít kolem hřbitova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je převážně jasná, teploty klesají mezi 13 a 8 stupňů, v údolích až 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Přes den čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Jak vážně zasáhlo současné sucho v kombinaci s vysokými teplotami povodí Vltavy? Kdybychom byli bez Vltavské kaskády, jak na stav, který prý může nastat maximálně jednou za 50 let, pamatuje novela vodního zákona? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Dobrý den.
21: Dobrý den.
0: Co znamená pojem hydrologické sucho?
21: Tak hydrologické sucho znamená to, že zvažujeme to, jaké jsou průtoky ve vodních tocích, jaké jsou naplněnosti vodních nádrží, jaká je hladina ve vrtech podzemních vod, jaká je vydatnost pramenů. Protože pak máme samozřejmě také sucho půdní, to je trochu se odehrává úplně v jiném horizontu, že jo, v tom půdním do těch 40-50 cm. No a pak máme ještě k tomuhle z tomu jeden pojem, který je aktuální také v téhle době, a to je nedostatek vody. A ono, tyhle ty věci nemusí vždycky být souběžné, nemusíte mít sucho, ani hydrologické sucho, můžete mít nedostatek vody, máte dostatek vody, můžete mít hydrologické sucho, půdní sucho nastává někdy dřív než to hydrologické a tak dále. Takže hydrologické sucho se týká opravdu vodnosti vodních toků, hladin podzemních vod, vydatnosti pramenů a kolísání vody v nádržích.
0: No a znamená to, že tedy ta voda v řece de facto není?
21: Jak kde? Když vezmu povodí Vltavy, jak jste zmínil, tak my už v podstatě druhým rokem čelíme relativně významnému hydrologickému suchu, které začalo už v roce 2025 a v letošní rok je ta propagace výrazně větší. Máme průtoky ve vodních tocích a teď ono to je skoro v celém povodí Vltavy. Vezmu jižní území, jižní část, Plzeňsko, půjdu na Sázavu, tak mnohde dosahujeme minimálních průtoků, které jsou dokonce nižší než historicky zaznamenané průtoky. Mnohde na takových těch drobných vodních tocích, které jsou ty přítoky těch větších, významnějších vodních toků, tak se třeba vodnost už úplně ztratila nebo je jenom občasná. A vlastně, když to porovnáme z hlediska těch statistických hodnot, tak se dostáváme do situace, že třeba na Lužnici, tam v jižních Čechách, tak ty průtoky dosahují hodnoty, dejme tomu, 1 až 9% dlouhodobé průměrné hodnoty měsíční. A takhle, když bych mohl chýt, tak půjdu dál. Ta situace opravdu příznivá není.
0: Ale vy jste nedávno řekl, že ještě existují místa, kde je relativně dobrá. Platí to ještě?
21: No platí to, já jsem to řekl totiž, ale v nějaké souvislosti. Že? Řekl jsem to v souvislosti, že na těch vodních tocích, kde máme vodní díla, a já budu používat přehrady, protože víme, že to naší společnost rozděluje tohle slovo, tak toho využiju, že mám tu možnost to takhle říct, tak aby bylo totiž jasné, že o čem mluvíme. Takže tam, kde jsou ty přehrady, tak ty v podstatě, když pominu teďka vodárenské nádrže a půjdu do těch víceúčelových, tak ty mají jediný hlavní účel, když byly budovány, a to je nadlepšování průtoků v období sucha. Plnili svoje funkce, aniž bychom to kdykoliv věděli, protože ta významná sucha v podstatě v novodobé historii do roku 2014 tak moc nebyly. Ale nyní a zejména v letošním roce je to opravdu velmi důležité, protože z těch vodních nádrží odtéká takzvaný minimální zůstatkový odtok. Ono se to dobře popisuje na nádržích Vltavské kaskády, ale berme to jako příklad, funguje to takhle všude úplně stejně. První dílo Vltavské kaskády je Lipno. Z Lipna je tento odtok, že musí odtékat i v období sucha minimálně 6 metrů krychlových za sekundu. Z celé Vltavské kaskády, když půjdu úplně na její konec, čili jdu přes potom Orlík, Slapy do Vraného, tak tam ho musí odtékat minimální odtok 40 metrů krychlových za sekundu. A to znamená, že ten minimální odtok má nějaký účel a jak byl stanoven. Byl stanoven a funguje tak, aby ta dolní část toho vodního toku, čili teď beru pod celou tou vodní kaskádou, tak aby byl zajištěn průtok právě minimálně těch 40 metrů krychlových za sekundu, který je důležitý pro vodní a na vodu vázaný ekosystém. Je důležitý pro zajišťování odběru vody dále níže potoku. Tam je ta propagace nejenom na Vltavu, ale i na dolní část Labe. Je důležitý k tomu, že jsou to průtoky, které jsou pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod. Jsou to průtoky, které tam, kde to komunikuje, že s tou údolní Nivou domovní studny, takže ta korespondence tam se jednoznačná. Či to jsou ty důvody, na co jsou stanoveny ty minimální zůstatkové průtoky. Či tam, kde ty přehrady jsou, tak ty vodní toky pod těma přehradama, tam je ta situace lepší.
4: A není to tak, že tím pádem, když se vám daří to dodržovat, že pak nutně musí na tom začátku ta voda chybět?
21: Na jakém začátku?
4: No, v tom Lipně třeba.
21: A ona nechybí ještě.
4: Tam no, ale nutný... nehrozí to.
21: Jasně, no, tak vemte si, všechny tyhle ty přehrady vlastně byly postaveny převážně v jiném režimu, že jo? Byly postaveny a dimenzovány, musím říct, opravdu odborníky vodohospodáři. Česká republika už od doby první republiky byla opravdu proslulá tím, že vodní hospodářství byla velmi uznávaná profese a měli jsme tady spoustu odborníků.
4: Tehdy se ale těžko vaši předchůdci mohli představit tu situaci, která teď nastává.
21: No ale to byste se divil. Když si vezmete k tomu, víte, kdy jsme se tady, pane Kroci, potkali? V roce 2024. O měsíc později a bavili jsme se o povodních. Teď jsme tady o měsíc dřív, bavíme se o suchu. A ono, jak jsem tady zmiňoval ten rok 25 a 26, tak my to máme všechno o ten měsíc dřív, či jsou takový symbolický hodnoty. Ale ty vodohospodářské soustavy jsou dimenzovány jak na ty nízké průtoky, na nízké přítoky, tak právě na ty povodňové průtoky. Samozřejmě, co se týká těch povodní, tak to jenom napomáhá, že jo, je to otázka velikosti retenčního prostoru, není to, že to je vše spásné. Co se týká toho sucha, tak z hlediska toho vodohospodářského. Lipenská nádrž. Přítok je minimální, 1 maximálně 2 metry krychlové za sekundu, odpouští se 6, logicky se prázdní. Prázdní se nám zhruba, já nevím, 2 až 8 cm za týden, ale je naplněná i touto dobou na 61%.
4: Ale nechybí ta voda v té okolní krajině?
21: Nechybí. V té okolní krajině, no samozřejmě chybí. Je to drénováno, že jo, jak do těch vodních toků, tak je to potom drénováno do té nádrže, ale ty drobné vodní toky, ty přítoky mají nízké. Možná bych ještě jenom řekl, zmínil, když teda jsme hovořili o té Vltavské kaskádě, tak Orlík a Slapy dohromady, tam je ten zásadní objem, který je určen teď pro to nadlepšování, tak i v této chvíli jsou naplněny na 55%. Čili počítalo se s tím, vy jste v tom úvodu zmínil, že se odehrávají věci, které se mohou stát jednou za x let, to bereme jako statistické. Údaj.
4: No to tak to, co... vychází to z nějaké přesně. studie z roku 2014, myslím, vychází že to jednou za 50
21: přesně,
4: let.
21: Vychází to ze studie ČVUT.
4: Ale nebude nutné tohle revidovat v budoucnu?
21: No samozřejmě, že jestliže máme takovéto suché období, tak my počítáme s tím, že podle toho, až to odezní, a jsme teprve, ještě ani nejsme u konce hydrologického roku, tak samozřejmě stejně jako po povodní, když se potom vyhodnocuje, čekají se věci, co je nutné přepočítat, přehodnotit, udělat, tak to je zcela logické, že budeme dělat tohle i ve vazbě na to sucho. A to z toho důvodu, že vlastně ta aktuální situace je z hlediska reálných hodnot, reálných průtoků, reálných teplot, reálného výpadu, výrazně horší, než třeba predikovali nebo predikují ty různé scénáře klimatické změny. Takže samozřejmě, že s tím počítáme a je možné, že dojde k nějakým změnám.
4: Jak jste na tom se zásobami pitné vody?
21: Se zásobami pitné vody jsme na tom, troufám si říct, dobře, protože na to máme takzvané vodárenské nádrže. To jsou nádrže, které jsou přednostně určeny pro zásobování pitnou vodou. Máme i legislativně pokryty, je jich 47 na území České republiky a jenom v povodí Vltavy všechny ty vodárenské nádrže jsou naplněny v rozmezí zhruba 68, 70 až téměř 90%. Největší vodárenská nádrž Švihov na Želivce, která zásobuje více než 1,5 milionu obyvatel, tak je naplněná k dnešnímu dní na 84%. Čili tady žádné omezení zásobování obyvatel pitnou vodou z těchto nádrží nehrozí.
4: A platí to obecně po celém povodí?
21: Platí to obecně po celém našem povodí. Dokonce vám můžu říct, že máme vodárenskou nádrž Nýrsko a z té vodárenské nádrže jsou jednak realizovány odběry pro zásobování pitnou vodou těch okolních aglomerací. Máme ji naplněnou nějakých 78% a již druhým týdnem nadlepšujeme řeku Úhlavu, tak, aby v Plzni, kde je plzeňská vodárna a je vázána na odběr právě z Úhlavy, tak aby mohla neustále odebírat vodu z té Úhlavy, protože zásobuje více než 250 tisíc obyvatel. Kdyby jsme neměli možnost to nadlepšovat z toho Nýrska, tak ten průtok by byl tak nízký, že už by ten odběr se nemohl uskutečňovat. Čili to jsou ty věci, ke kterým ty vodárenské nádrže mohou takhle sloužit a furt jsme v systému zásobování obyvatel pitnou vodou.
4: Ve 20 minutách Radiožurnálu si povídáme s Petrem Kubalou, generálním ředitelem Povodí Vltavy. Avizovali jste, že pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o dalších 3,5 metru, budete muset začít odpouštět Slapskou nádrž. Rozumím tomu správně, že není otázka zda, ale spíš kdy se to stane?
21: S ohledem na meteorologickou předpověď nebo na tu situaci, která je, tak se to tak dá říct. Je to spíš otázka toho, kdy se to stane, protože nejsou predikovány žádné výrazné srážky, které by tomu mohly napomoci.
4: Hmm. Takže nepomůže ani to, že má nějak začátkem týdne snad zapršet přijít bouřky, přehrání.
21: Jestli zaprší, přijdou bouřky, budeme rádi, když to zaleje zahrádky, zajede to pole, ale
4: to
21: nám to asi moc nepomůže, protože to by musel být přítok do Orlické nádrže a je to území 12 000 km čtverečních, tak by musel být vyšší než těch 40 metrů krychlových za sekundu, které se odpouští. Tím bychom teprve došli do fáze naplňování a v tu chvíli by se to nemuselo realizovat. Ale kdo ví, je to ještě 14 dní.
4: A co to bude znamenat, pokud začnete upouštět Slapskou přehradu?
21: Bude to znamenat to, že až hladina v Orlické nádrži klesne teda na určitou kvotu, je to kvota 334,60 metrů nad mořem, tak se nebude dál odpouštět z té Orlické nádrže, ta hladina bude oscilovat kolem této kvóty a ten objem těch 40 metrů krychlových za sekundu, který jde z profilu Vrané, jak jsme si říkali, to nadlepšování, tak bude realizován vlastně z té Slapské přehrady. Logicky to bude znamenat, že hladina ve Slapské nádrži začne potom pozvolně klesat. Takže to bude mít, to je to, co je jednou za 50 let, co ukazuje nám ta číselná řada statistická. Takže ono nám to skoro tak vychází vzhledem k životnosti té nádrže, jaká je. Takže bude to vlastně poprvé, kdy nastane situace, že ta hladina začne klesat dříve, než vlastně po ukončení, řeknu, plavební a rekreační sezóny, protože se začínala snižovat vždycky až vlastně po konci září. Dokonce jsme dělávali pravidelně na konci září, naopak spíš zvyšování hladiny, aby mohli rekreanti dostat ven z vody ta plavidla a tak dál.
4: Teď už je jasné, že to
21: nepřipadá v úvahu. Jdeme jinou cestou, ještě pardon. Ano. Udělali jsme to opatření, jsme to zveřejnili už nyní, když to je právě vysoce pravděpodobné, aby si ti uživatelé plavby a ty majitele těch plavidel mohli k tomu nějakým způsobem postavit a připravit se na to, takže my třeba od pondělí 17. jsme zvýšili kapacitu převážení plavidel přes Slapskou hráz. Dneska jsme zrovna domluvili třeba s panem starostou Županovic, že budeme využívat k vyndavání lodí i sjezd do vody, který jsme tam realizovali a je používán teda pouze pro integrovaný záchranný systém. Čili jdeme tomu takhle naproti, aby se ty lidi na to mohli připravit.
4: Jak nízko můžete na Slapech jít? Kolik se může upustit?
21: Já vám teďka neřeknu úplně přesně v metrech, kolik to je, ale je to tak, že každá ta nádrž má zcela jednoznačně dané rozdělení objemu v té nádrži. Slapská nádrž je naplněná, má takzvaný zásobní prostor, který má svoji horní kvótu a pak má dole omezen kvótou stálého nadržení. Takže my nemůžeme jít níže, než je ta kvóta z toho stálého nadržení. Kdyby jsme se blížili k této kvótě, tak potom zase začneme dotovat Slapskou přehradu z té Orlické přehrady. Takhle je ten systém nastaven, takhle to funguje a je to dáno tím, že my se často setkáváme s dotazy třeba proč se neodpouští s obou přehrad stejně, nebo a úplně to chápu, protože samozřejmě dopady výšky hladiny na Orlické nádrži jsou razantnější, že jo, je to dáno i morfologií té nádrže, že je taková zahloubená, zříznutá, ale v podstatě nám tam teďka chybí víc než 11 metrů, že jo, od té maximální kvóty zásobního prostoru. Je to dáno tím, že ta Orlická nádrž vzhledem k svému objemu je 2,8x větší než ta Slapská. Je umístěná výš potoku, takže z hlediska toho nadlepšování má samozřejmě výrazně větší možnosti. A když to vezmete, že byste se dostal do situace, jenom to řeknu laicky, že byste odpouštěl stejně, tak ta Slapská se vám vyprázdní výrazně dřív. A vy byste přes prázdnou Slapskou musel ji nejdřív nadlepšat a pak pouštět dál. To jsem to popsal vysloveně zjednodušeně, jo? Ale z hlediska vodohospodářské to má samozřejmě význam a tenhle ten princip, tak jak je nastaven, tak je opravdu správný.
4: Dá se to říci v krátkosti, jak by teď vypadala Vltava v Praze, kdyby neexistovala Vltavská kaskáda?
21: To vám povím úplně přesně. Právě vycházíme i z té studie Českého vysokého učení technického, co nám zpracoval pan docent Fošumpaur a jak jste ji tady už zmiňoval, kdyby nebyla Vltavská kaskáda, tak dnešního dne máme průtok v Praze, který by se pohyboval mezi 10 až 15 metry krychlovými za sekundu. Čili vidíte, že teďka máme přes 40 metrů krychlových za sekundu, byli bychom prostě níže, než je polovina toho průtoku. A když vezmeme na to, že tady máme odběry vody, že tady máme ústřední čistinu odpadních vod, a to není jenom o Praze, je to o celém dolním úseku Vltavy a potom toho Labe, tak by samozřejmě potom nemohly být tyto další funkce toho vodního toku zajištěny. Nemluvím ani o tom vodním a na vodu vázaném ekosystému, který by samozřejmě to taky nesl tížeji a ta situace by byla výrazně horší. Ono je důležité ještě si říct to, že my těch 40 metrů krychlových za sekundu odpouštíme letos již od 10. dubna. A za celé to období, jenom z té Vltavské kaskády, jsme nadlepšili ten průtok o více než 200 milionů kubíků vody. A když si vezmete, že by vám tam těch 200 milionů kubíků neteklo, no tak to máme suchý skoro celý ten rok. A jenom ze všech nádrží, pardon, doplním to, v celém povodí Vltavy už jsme nadlepšili v letošním roce více než 330 milionů kubíků vody. Čili opravdu je vidět, že ty nádrže plní tento účel a to nemluvím o těch vodárenských, které nejsou prioritně určeny k tomuto účelu.
4: Generální ředitel povodí Vltava Petr Kubala je hostem 20 minut Radiožurnálu. Existují takzvané suché komise, které při nedostatku vody mohou zakázat nebo omezit obecné nakládání s povrchovými vodami, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, zalévání na plošní bazénu a podobně, tak je užívání pitné vody z vodovodu dokonce, ale kdo dodržování zákazu kontroluje, jaké jsou případné sankce?
21: Já bych šel dokonce ještě dál. Ono, co se týká zalévání, zákazu zalévání, napuštění bazénu, že jo, a tak dál, mytí aut a dalších věcí, to můžou dělat i obce s rozšířenou působností, nemusí to dělat celá ta komise, ale ta komise pro zvládání sucha, jsou to krajské komise, tak ty mají právě tu kompetenci a moc, že oni dokonce mohou nejenom omezit, ale případně i zakázat nějaké nakládání s vodami, takže se bavme tady třeba o nějakém odběru, který nemusí být pro pitné účely. A proto tu vodu potřebujeme pro pitné účely a je to bez náhrady. Čili to je to důležité. Je to vlastně výsledek té suché novely, kterou jste tady také zmiňoval, kdy stát chtěl tu situaci řešit. Ten režim je relativně podobný tomu, jaký je systém protipovodňové ochrany, který opravdu máme velmi dobře propracovaný. A v letošním roce vlastně de facto poprvé rozjíždíme v takhle větším rozsahu. Mohu říct, že samozřejmě kontrolní systém je nastaven, jsou na to nastavené sankce, ty částky neznám, neumím říct, protože to řeší jiné orgány, než řešíme my. Dohlíží na to vodoprávní úřady, dohlíží na to Česká inspekce životního prostředí. V našem povodí zasedaly komise pro zvládání sucha v Plzeňském kraji. Zatím nedošlo k omezení žádných významných odběrů vody a byly projednávány spíš takové věci. A to je takový ten paradox, že máte na Otavě, jsou rybí sádky, kde jsou pstruzí násady, možná to mnozí viděli ve zprávách, jak je ta situace, zároveň máte vlastně odběr vody z toho toku, tak se pak hledá nějaké řešení, takže ta komise rozhodla o tom, jaký musí být uchován ten minimální průtok a sníží se ten odběr třeba na ty sádky a tak dál, ale žádný zásadní významný odběr omezen nebo zakázán u nás nebyl.
4: Ve Francii řeší bezprecedentní nedostatek vody na 70% území krizový štáb. Neznepokojuje vás, že si naše vláda zatím v klidu užívá prázdniny?
21: Já bych to takhle neřekl. Já jsem přesvědčen o tom, že to tak úplně není, protože my patříme pod rezort ministerstva zemědělství a pan ministr Šebestián má úplně všechny podklady od nás, které má. Teď hovořím i za všechny ostatní kolegy z povodí, z podniků povodí. Jsme v neustálém kontaktu i s jeho dalšími kolegy z ministerstva, který tohle to mají. A myslím si, že ta situace je trochu jiná. Ono to váže na to, jak jsem tady říkal, že z žádných těch krajských komisí pro zvládání sucha nepřišly ještě signály, že by ta situace toho, co by mělo se potom řešit, je tak zásadní. Samozřejmě, že mám teďka také avízo, že vláda bude chtít ještě nějaké další věci, to nebudu předjímat, protože to je otázka rozhodnutí vlády na příští týden, ale tohle nevidím to takhle, protože opravdu ty informace předáváme téměř online a vím, že kdyby ta situace z hlediska toho zásobování vodou a těchhle z těch omezování významných odběrů, a to mohou být i pro průmysl a energetiku, tak kdyby ta situace byla, tak se to řeší.
4: Jedním ze způsobů, jak se snažit se situací vyrovnávat, je zadržování vody v krajině. To jsou vaše slova. Nebude ano. Pak ale vody o to méně v přehradních nádržích?
21: Ale ono se to doplňuje, že jo? Já si myslím, že a to můžu potvrdit, a to je asi jedna z mála věcí, na kterým se shodneme v rámci téměř celé naší populace, že retence vody v krajině, zadržení vody v krajině je alfa omega celého toho vodního hospodářství. Samozřejmě, že nechci srovnávat mokřát a tuňku s významem, který potom má Orlická přehrada, že jo. Každý plní tu svoji roli a funkci někde. Vždycky to musí být o té kombinaci toho. Ve chvíli, kdy je ta situace taková, že ty průtoky ve vodních tocích jsou minimální a je takhle sucho, tak vy, když si to tak vezmete, tak ona nám tam pak teče. Jednak základní odtok, to je dotace ze zdrojů podzemních vod v těch vodních tocích, no a pak je to ta voda, kterou vlastně ta krajina neumí pojmout. Takže to je to, co dostáváme pak i do těch vodních nádrží. No a to, co nás čeká jako výhledově, a já taky říkám, že prostě si myslím, že jsem přesvědčen, že budeme muset vybudovat nějaké vodní nádrže, a to jak vodárenské nebo nádrže pro to, přesně pro ty další vodohospodářské účely, nadlepšování, zajištění pro energetiku, pro průmysl, tak vlastně budeme muset využívat toho, že třeba budeme naplňovat právě třeba v období přívalových dešťů, přívalových srážek, protože to je pak to, co ta půda nepojme, není potřeba, nakonec nám budou přicházet v době mimo vegetační období, tam to budeme muset zadržovat a s tím potom nakládat v té době, kdy je to potřeba.
4: Vy jste v sobotním ranním interview na Radiožurnálu mluvil o potřebě posílení akumulace vody. Chcete tím říct, že by měla na Vltavské kaskádě přibýt 10. přehrada?
21: Ne, na Vltavské kaskádě ne, ale na jiných vodních tocích. Když to vezmete, tak teďka řeknu třeba Berounka, Sázava. Zůstávám v našem povodí. To jsou vodní toky, dlouhé vodní toky, velké, kde vlastně nemáte žádnou takovouhle možnost. A když si vezmete, že dneska v Berouně tečou 3 metry krychlový za sekundu, místo nějakých 15, 18. Zrovna v povodí Berounce je plno těch vodních toků, které vlastně i vysychají ty drobné vodní toky, tak to jsou ty lokality, kde to musíme posílit. Vltavská kaskáda je dostatečně robustní k tomu, vidíme to i vlastně teďka, jak to funguje, ale takhle můžu projít v rámci celé naší republiky mnoho vodních toků, kde bychom to potřebovali. A pozor, to nejsou všechno přehrady velký jako Orlík. To je prostě podle toho účelu tak, aby to dokázalo nadlepšovat a zároveň, aby to plnilo i nějaký ten bonus v rámci protipovodňové ochrany.
4: Když jste se vrátil na Orlík, na rekreační účely přehradních nádrží, tady bude muset v budoucnu rezignovat. Co by to znamenalo pro lidi, kteří s rekreací třeba na Orlíku spojí svoji živnost?
21: No, já bych, teďka bych se bál říct slovo rezignovat, ale dobře. Samozřejmě, že já jsem vodohospodář, my jsme zodpovědní za to, aby té vody bylo dost, aby bylo dost vody pro zásobování pitnou vodou, aby byla ta voda právě pro to nařeďování těch vyčištěných odpadních vod, protože to je veškerý ten náš lidský komfort, že jo, který máme. A stejně tak, jako se řeší otázka toho, že možná jednou se nebude na horách lyžovat, to půjdeme i do Evropy, tahou ty ledovce, že jo, na horách je to všechno možný, no tak může výhledově nastat i situace, že se nebude vyplácet provozovat nějaké sportovní aktivity i na těchto nádržích, a myslím si, že tam v dané chvíli ještě nejsme.
4: No my teď mluvíme o mimořádně nepříznivých klimatických a hydrologických podmínkách, ale nehrozí opravdu, že se v budoucnu stanou normou? Voda bude čím dál vzácnější. Zvykneme si, že se třeba častěji bude muset vypouštět Orlická přehrada.
21: snižujeme hladinu, nevypouštíme ji. Ne, to je zásadní rozdíl. Pak, pak někdo přijde a bude říkat, hele, oni to budou vypouštět, to není umyvadlo.
4: Ne, já jsem rád, že jste to...
21: Ale já omlouvám se, že jsem vás takhle chytil za slovo teďka. Samozřejmě, že tohle to nelze vůbec vyloučit. Je to, odvolám se na to, co jsem tady říkal, když jsme si před chvíli bavili o těch klimatických scénářích, kdy vlastně realita, ty konkrétně měřené hodnoty jsou výrazně horší než ty scénáře. Takže ono nelze vyloučit nic a největší problém, ono ani není v tom, že to sucho je. Sucho tady vždycky bylo. Vemte si rok 47, že jo, když půjdeme. Vemte si pak roky 14, 15, 18. Ale ono je to, co nebývalo tehdy, že to sucho máme druhým, třetím rokem za sebou. A to je ten problém. A druhý problém, který máme, je, že vlastně se prodlužují ty suché periody. No a co je úplně špatné, je, že máme úplně minimální zásobu vody ve sněhu. Ten režim a rytmus, který vždycky byl, že napad sníh na podzim, zima dobrý, roztál sníh i v těch středních polohách, dotoval prameny, podzemní zdroje, vodnostoků nemáme. A takže jako nelze to vyloučit.
4: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
21: Já vám děkuji a mějme na paměti, bez vody to nepůjde. Nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
14: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a nyní máme 4 minuty po půl jedné. Lenka Pištěková připravila krátké zprávy.
1: Stát dnes odpoledne spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Má zjistit, jak je systém připravený na nápor při podzimních volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Loni při sněmovních volbách totiž e-doklady kvůli přetížení nefungovaly. Uživatelé se můžou zapojit tím, že se do aplikace během dne zaregistrují a ve 13 hodiny otevřou a nechají doklad automaticky aktualizovat. Německá vláda schválila reformu zpravodajských služeb. Ty tak získaly víc pravomocí a širší pole působnosti. Například zahraniční rozvědka BND tak bude moct například aktivně zasahovat v kyberprostoru proti sabotérům. Víc pravomocí získá taky domácí rozvědka Úřad na ochranu ústavy. Vláda to zdůvodňuje současnou vyostřenou bezpečnostní situací. Letošní úroda chmele bude zřejmě až o pětinu nižší než obvykle. Odhaduje to Svaz pěstitelů chmele. Chmel bude mít tento rok taky horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé totiž mají z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva jenom malou položkou. Ochránci přírody při letošním mapování v Beskydech a okolních pohořích zaznamenali 274 průkazných údajů o výskytu vlků, rysů a medvědů. Nejvíc nálezů, víc než 200, patřilo vlkům. Jejich přítomnost mapovatelé potvrdili například v Moravskoslezských a Vsetínských Beskydech, Javorníkách, ale taky ve Vizovických a Hostýnských vrších nebo na severu Bílých Karpat. Sport. Čeští překážkáři Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko na mistrovství Evropy v Birminghamu do finále běhu na 110 metrů překážek nepostoupili. Kolomazník obsadil časem 13,17 sekundy celkově 18. místo. Štefko byl po chybách na trati diskvalifikován. V finále vyhrál Švýcar Josef.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D4 u Příbrami, další v Praze. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic narazilo osobní auto do značení. Je to v omezení za sjezdem na Příbram a Sedlčany, 43. kilometru. Vše je za značkami mimo průjezdné dva pruhy. Na kamerách vidíme, že tam stojí dvě osobní auta, jedno z nich na blikačích a zřejmě posádka sedí u svodidel. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici narazilo osobní auto do tramvajového ostrůvku. Nehoda je na křižovatce s ulicí Ulihovaru ve směru z centra. Čekejte lidi na vozovce, taky omezený průjezd, zasahují tam záchranáři. A další nehoda se zásahem záchranářů vás může zpomalit nebo zdržet na silnici ze Šumperku do Rudoltic. U Hraběšic je osobní auto mimo komunikaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno, teploty 25 až 30 stupňů na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Posloucháte noční radiožurnál 8 minut po půl jedné, právě začíná noční vysílání s datem 13. srpna a pokud se nechystáte jít brzy spát, můžete pozorovat noční oblohu, jelikož právě dnes by měl být nejvíce vidět meteorický rej Perseidy. Ovšem, pokud to nestihnete, tak i v dalších dnech by měla být možnost ještě vidět nějaké padající meteory. No a jaké bude téma první noční reportáže za pár minut? Budeme se věnovat horkému letnímu počasí. Zemědělci totiž stahují v některých oblastech zvířata z pastvin. Tráva je tak suchá a dobytek tím pádem už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy dokonce omezí. Podrobnosti už za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Píseň Easy a Faith No More zazněly v nočním radiožurnálu. Mimochodem, tahle populární skupina se po více než 10 letech pauzy vrátí v roce 2027 na pódia a opět bude koncertovat. Ovšem zatím jen v Austrálii a na Novém Zélandu. Tak uvidíme, jestli poté nezamíří třeba i k nám nebo někam poblíž do Evropy. Teď už ale slíbené téma. Na pastvinách kvůli suchu zbyla na řadě míst v Česku už jenom suchá tráva. Zemědělci musí proto dobytek, koně a ovce dokrmovat a zvířata stahují do stájí. Někteří farmáři mají ještě zásoby sena z loňska. Ne všem, ale vystačí do další sklizně. Schání proto krmení i v zahraničí.
1: Traktor nám právě přivezl balík sena. Žádné ze zvířat, které chováme na pastvině, se dneska neuživí jenom z té pastviny. Koním, kravám, ovcím, všem vozíme seno.
2: Na jednu z pastvin nedaleko Hoslovice na Strakonicku jsem právě přijela s farmářkou Terezí Daňkovou. Hospodaří zhruba na 400 hektarech půdy. Z toho 300 hektarů jsou pastviny.
1: My je prostě nemáme kam přehnat, protože ty pastviny jsou ve strašném stavu všechny.
3: Ten porost je spálený doslova na trout.
2: Tady se pase zhruba 60-hlavé stádo, ale některé ty krávy máte poblíž farmy.
3: Mladé jalovice jsme letos stáhli už teď na zimoviště a dokrmujeme je pod střechou. Stejně tak koně vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
2: Terezie Daňková schání seno, kde se dá.
3: Tak my jsme letos posekali i plochy, které jsou za normálních okolností neposečené. Zatím nenakupujeme seno, ale krmnou slámu. Letošní zimu skrmíme železnou zásobu z loňska.
2: Pastviny jsou na jihu Čech vyschlé nejen v nižších, ale i v horských oblastech. Doplňuje ředitelka Agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.
4: Dobytek nemá co spásat ani na Šumavě nebo v Novohradských horách, což se běžně nestává. Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo ve spalovně. Zemědělci seno schání i v zahraničí, například v Polsku. Jeho cena je ve srovnání s loňskem až trojnásobná.
2: Někteří jeho čeští farmáři už avizovali, že budou snižovat počty kusů dobytka nebo v případě dlouhotrvajícího sucha chovy zruší. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: Kajakář Vít Přindiš už několik medailí ze světových šampionátů má. Teď si z Oklahomy přivezl další zlatou, tentokrát z kajak krosu. Čím ho tahle disciplína zaujala? A uvidíme ho v ní i na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky? A platí i v kajak krosu, že Vít Přindiš nejezdí proti soupeřům, ale proti vodě?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Lenka Pištěková doplní zpravodajský přehled.
3: Větší cely od příštího roku ve věznicích možná nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce změnu odložit. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Plavec Čejka byl na mistrovství Evropy 5. na 200 znak. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nové podmínky pro velikost ložnic a cel ve věznicích. Samo se k ním zavázalo před 6 lety. Pokud by pravidla začala platit, snížila by se kapacita věznic o víc než desetinu, asi 2800 míst. Podle ministerstva na změnu nejsou české věznice teď připravené. V připomínkovém řízení kritizovala odklad třeba kancelář ombudsmanky Evy Kostolanské. Pokračuje její mluvčí Jiří Matuška.
4: Je pravda, že doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nejsou přímo právně závazná. Česká republika se však dlouhodobě hlásí k jejich respektování. Opakované odkládání účinnosti vyvolává otázku, zda stát skutečně vytváří podmínky pro důstojné zacházení.
3: Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 milion 200 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejmíň naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska. Potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dřív odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
5: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma Resort oklamala.
6: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
5: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opozičné hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: V Trutnově dnes večer začne 4denní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný Václavu Havlovi jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám, protože bývalý prezident festival často navštěvoval. Před prvními koncerty přehlídku zahájí tradiční bohoslužba pod širým nebem, kterou odslouží katolický kněz Jan Hanák.
0: Sport.
3: Plavec Jan Čejka na medaili na mistrovství Evropy nedosáhl, v Paříži skončil 5. Na znakařské 200 v podstatě zopakoval svůj čas ze semifinále, soupeři se ale výrazně zlepšili. Na bronz chybělo Čejkovi skoro 0,5 sekundy. Naopak nejrychlejším časem postoupila do finále kraulařské 200 Barbora Semanová.
7: Jo, určitě jsem ráda, jsem hlavně ráda za ten čas. Jelo se mi to ještě o kus líp než ráno, takže to pro mě bylo důležité a bylo pro mě důležité splnit si ten svůj cíl, který jsem měl s trenérem a opřít se do té 200, takže mám radost a že to znamená první místo, tak to je samozřejmě bonus, ale to ještě nic neznamená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u 9 křížů a nehoda na dálnici D4 u Příbrami. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí kamion kilometr 166,5 u odpočívky 9 křížů na Krajnici. Kolem jsou menší překážky a místo je už označené. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic narazilo osobní auto do značení. Nehoda je v omezení za sjezdem na Příbram a Sedlčany 43. kilometru. Vše je za značkami mimo průjezdné dva pruhy. Na místě je už policie, nehodu šetří, kolem projedete plynule. Je tam minimální provoz. V Praze na Smíchově ve Strakonické ulici narazilo osobní auto do tramvajového ostrůvku. Nehoda je na křižovatce s ulicí Ulihovaru ve směru z centra. Zasahovali tam záchranáři a následky teď omezují průjezd. Vypadá to, že v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnešek má být slunečný, teploty většinou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo Adam Carda.
2: Přeji poklidnou čtvrteční noc, ladíte noční radiožurnál a to 5 minut po jedné. A cestující na ostravských nádražích zažívali včera neobvyklý pohled. Rozesmáté skupinky mladých vítal biskup s generálním vikářem, farníci hráli na kytary a společně zpívali. Tak začalo celostátní setkání mladých katolíků. My se tam podíváme už za okamžik.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Ostrava tento týden hostí celostátní setkání katolické mládeže, na které přijeli více než 3000 účastníků z celé republiky. Čekají je přednášky, koncerty, divadlo nebo třeba setkání s psychologi. S organizací pomáhá 600 dobrovolníků, včetně řádových sester.
1: Dáme za doslavu.
2: Pojďte tady ještě někdo,
3: Berte. Jste budovaní hoši?
4: Já jsem z Třebiče a těším se na komunitu mladých křesťanů.
5: A na Ostravu?
4: A na Ostravu, já nevím, co od toho čekat. Jirka.
6: Já jsem Krištof a jsem taky z Třebiče. Já se těším asi na tu atmosféru toho setkání, jako tý radostný atmosféry s těma ostatníma mladýma lidma. A nechám se překvapit, co mi Ostrava nabídne.
5: Uspěvavá sestra Pia z řádu Svatého kříže je tady jako pomocnice.
7: Dá se říct, tady přijede asi přes 3000 mladých lidí. Budou rozděleni do různých skupinek. Zhruba po 13. A každá ta skupinka bude mít nějakého moderátora nebo animátora. Takže já jsem jeden ten z animátorů, který bude mít tu skupinku na starosti.
8: Nabízíme kávu, normálně espresso, máme i espresso tonik.
5: Usměvavou servírkou tady v takovém sympatickém bistru je Patricie Kosíková. Přijela do Ostravy od Salesiánů z Brna.
8: Já jsem se do Ostravy úplně zamilovala, mně to tady přijde úplně kouzelné.
5: Za váma jsou sudy s pivem.
8: Nealko máme jenom.
5: Tvář Daniela Víchy z Ostravsko-opavského biskupství zdobí také úsměv, protože říká, že toto je opravdu takový zdroj energie.
9: Kde jsou mladí lidé? Tam je vždycky spoustu energie a je to i tady. Myslím si, že Ostrava má co nabídnout, protože je specifická. Ostrava je v mnohem jedinečná v naší republice.
5: Účastníky setkání tady na hlavním nádraží vítali zástupci biskupství písničkou, buchtou a taky vodou. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Daša zazněla v nočním radiožurnálu. Svatojánské proudy na Vltavě jsou pojem, přestože už přes 70 let neexistují. Zaplavila je totiž přehrada Slapy. Jak to tam vypadalo, ukazují dobové fotografie, vzpomene si na to pár pamětníků a také muzeum Staré Vltavy v Chotilsku, pár kilometrů od Slapské přehrady. Právě tam za moment zamíříme v seriálu radiožurnálu Neobjevené skvosty.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hladiny přehrad a řek celé léto klesají. V některých nádržích se ale z nejrůznějších důvodů hladina vody udržuje. Příkladem mohou být třeba slapy na Vltavě. Přehradu postavili před více než 70 lety a pod hladinou zmizely například známé svatojánské proudy a také hned několik vesnic. Tomuto místu se říká Stará Vltava a má i svoje muzeum. Jmenuje se nepřekvapivě Muzeum Staré Vltavy a najdete ho v Chotilsku na levém břehu Slapské přehrady. Kdo se chce dozvědět o Vltavě víc, určitě by ho neměl minout.
1: No tak pojď, jo, já ti uvařím kafíčko, tak pojď na chvilinku, prosím, jo?
2: Průvodkyně v muzeu Adéla Tomášková volá pro posilu k rozhovoru na obecní úřad a mezi tím vydává balíček. Malé muzeum v malé obci si musí nějak přivydělávat.
1: Tady kláves od mora, přímo. To je ves, která úplně zmizela pod hladinou.
2: A dneska je hladina, když mi ukážete, kde?
1: Tak ta hladina té Vltavy byla strašně mělká, jako ona měla 150 cm, což znamená, že jako každý dospělý člověk by tam prostě prošel tou řekou. A tím, že se postavila Slapská přehrada, tak v podstatě to šlo o těch 40 metrů a na té živohoště je prostě 40 metrů sloup. A všechno, co tam na té živohřiště bylo, tak je pod vodou.
2: Ale ve Slapech voda je, přestože na horním toku směrem na Orlík skoro žádná voda není.
1: Protože Slapy jako přehrada je velký zdroj pro Prahu. Takže Orlík se upouští, Slapy držej, aby Praha měla vodu.
3: No, my tady máme i vyhlídku, potom když se jede jakoby směrem k té Vltavě, tak tam je vlastně vyhlídka, kde
2: stála socha Jana Nepomuckého. A to už teď říká tajemník obecního úřadu Hynek Hypr a ukazuje pískovcový podstavec, jediné, co ze sochy zbylo.
3: Kde je jakoby replika toho podstavce, replika vlastně té sochy.
2: Podle všeho bude Jan Nepomucký ještě někde na dně.
3: Někde tam ležet.
2: Slap.
3: A bude to tam hlídat.
1: A ten podstavec cesty Vltavy tahal 2 roky. Jo, protože to museli z těch 38 metrů pošoupnout po kouskách.
2: No takže to je docela vzácná pískovcová.
1: No to je originál.
3: A hlavně.
1: Hele, je to v podstatě to nejcennější, co tady máme.
4: Máme dlouhou chvíli u vody, tak se jdem prostě podívat.
2: Na dovolené jsou tady kousek odsud Zdeněk s Petrem. Jste si řekli, že toho horka už bylo dost a jdete do muzea.
4: Určitě.
2: Jste tady v kempu kde, nebo táboříte?
4: No, živohošti tady. Živohošť.
5: Tady je tam je kostel, že jo?
2: A to je celkem hezký model, že? Takhle vytvořit hladinu původní a dnešní.
5: Když ty peře, že už nejsou, jakoby, jak je to ještě vidět ve starých filmech, kdy splavovali dřevo, že jo?
2: No těch peřejích se zpívá v každé tramské písni. Takže vy máte Vltavu ve svém telefonu, jo?
3: Jo, mám, ale to zase nemá zmuzení společného, jako.
2: Tak já jsem si myslel, že když jste tajemník tady v obci Chotilsko, že je to vlastně povinnost mít Vltavu v telefonu.
3: Ne.
2: Nemají to všichni zaměstnanci
3: obce.
2: Základem muzea jsou především fotografie, tak jak vypadala Stará Vltava před zatopením. Potom je tady model Staré Vltavy a různé trojrozměrné předměty, jako třeba kusy prámu nebo tahle ta krásná dřevěná kánoe. To muzeum na člověka dýchne i s tou nostalgií, ale to se tak nějak od muzea očekává. Ale přichází turisté.
1: Víte co, ono je to strašně nárazový. Ve chvíli, kdy je prostě krásně a je teplo, jakože teď je teplo, tak ty lidi ležejí u vody, nebudou courat po muzeích. My bychom potřebovali, aby pršelo.
2: I vy potřebujete, aby pršelo.
1: Já bych potřebovala, ano, aby pršelo.
2: Z muzea Staré Vltavy v Chotilsku u Slap ve středních Čechách Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Krátké zprávy Alenka Pištěková.
3: Ministerstva kritizují návrh státní kulturní koncepce mezi lety 2026 až 2030, kterou vytvořil rezort kultury. V neveřejném připomínkovém řízení k němu poslali desítky připomínek. Jak zjistil server i rozhlas, ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Vnitro zase kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to ale odmítl. Miliony lidí sledovali večer na různých místech planety zatmění slunce. Úplné bylo třeba ve Španělsku, Portugalsku nebo na Islandu. V Česku bylo zatmění částečné i tak, ale bylo nejvýraznější od roku 1999. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce skončí ve funkci. Na své sociální sítě to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj se Levitová bude věnovat svým dětem a rodině. Trump dodal, že její rozhodnutí respektuje. 28-letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A silničáři začnou dnes kolem 6. večer odstraňovat dopravní značení v omezení Vekbelské ulici na severovýchodě Prahy. Podařilo se ji totiž opravit o 2 dny dřív, než se původně předpokládalo, a bude znova plně průjezdná pro řidiče. Oprava vyšla hlavní město na zhruba 600 milionů korun.
0: Sport.
3: Fotbalista Alex Král vstřelil první gól za FC Kodaň a pomohl svému týmu k postupu v konferenční lize. Český záložník se prosadil při výhře 5-1 nad Debrecínem a přidal taky asistenci. Kodaň zvládla i první zápas a do další fáze prošla s celkovým skóre 8-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D4 u Příbrami a noční uzavírky v Praze. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Příbram šetří nehodu. Na 43. kilometru v omezení narazilo osobní auto do značek. Vše je zaznačením mimo průjezdné 2 pruhy. Objíždí se plynule, před chvílí kolem nehody projel i nadměrný náklad. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stojí kamion kilometr 166,5, je to u odpočívky 9 křížů. Blokuje krajnici, silničáři tam přivezli šipku a podél jsou kužely. A v Praze na městském okruhu údržba. Zavřela tunel Mrázovka a taky část komplexu Blanka mezi Strahovským tunelem a sjezdem na Letnou. Obě uzavírky jsou obousměrné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noci převážně jasná, teploty klesají mezi 13 až 8 stupňů, v údolích až k 5 stupňům a v kotlinách může být výrazně chladněji. Dnes čekáme slunečno, teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Měl jít k zemi, teď z něj ale bude luxusní bydlení. Začíná přestavba 60 let starého výškového domu v centru Ostravy podle projektu architektky Evy Jiříčné. Do 3 let se dům promění k nepoznání. Více informací přidáme už za pár minut v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Z problematického věžáku na dohled od ostravské radnice bude luxusní bytový dům. Podobu nového ostravského mrakodrapu o 24 patrech navrhla architektka Eva Jiřičná. Před 60 lety se věžák pyšnil titulem nejvyšší obytné budovy v Československu. Kvůli mnoha nedostatkům v něm ale nájemníci dlouho nevydrželi a teprve po důkladné přestavbě bude sloužit tak, jak má.
1: Klepání na 60 let starý kus betonu napsalo novou kapitolu ostravského věžáku přezdívaného Dům růzy. Za proměnou stojí architektka Eva Jiřičná.
2: Tím, že ten dům bude zasklen od stropu až podlaze. A tím, že ty balkóny budou zelené, tak doufám, že tím přispějeme aspoň trošku k budoucnosti této planety.
1: Linoleum u Makartové příčky, hnědě opláštěný věžák zatím vypadá tak, jak ho Ostravané znají po desítky let. Podle stavby vedoucího Denise Siudy z něj ale zůstane jen železobetonová kostra.
3: Za měsíc a půl až dva měsíce vlastně začneme demontovat opláštění toho baráku. A vlastně tím už lidé uvidí, že opravdu ten dům se víceméně demontuje celý na nosnou konstrukci.
1: Věžový dům měl hned po výstavbě spoustu problémů. Okna netěsnila, uvnitř bylo buď horko nebo zima. Město dokonce uvažovalo, že ho zbourá. Nakonec z něj bude exkluzivní adresa.
4: Čím výš jde ten dům, tak jsou ty byty luxusnější. A takový ty luxusní byty, opravdu jsou tam dva. To jsou ty dva mezonety nahoře v té přístavbě, který vlastně zaberou celý ty dvě patra.
1: Říká zástupce developera Jakub Laťák. Byty budou připravené k nastěhování za 3 roky. Aby okolí mrakodrapu nezahltila auta nových obyvatel, slibuje developer taky výstavbu parkovacího domu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Kohoutků v Horní Bečvě teče čím dál méně vody. Oba obecní vrty už přestávají stačit a tak minulý týden 2 dny vozili vodu i hasiči. Obec teď žádá o šetrnost místní chataře i velké hotely s wellness bazény. Do horské obce v Beskydech totiž o prázdninách přijíždí na dovolenou tisíce lidí.
1: Musíme šetřit, protože říkám ty, Silvo, 2 pračky, 2 myčky, ty máš 2 děti, my jsme 2, jo, ale práce musí, že? Tak já říkám, žádné takhle.
2: Určitě se tak často nekoupeme, jenom se sprchujeme. Snažíme se šetřit, co se dá, nezaléváme kvítka, bazény napouštíme už.
3: Odpovědi místních, kterých se ptám před jednotou v Horní Bečvě, se opakují. To, že je situace vážná, potvrzuje i nezávislý starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.
4: Ty 2 naše vrty se dostaly na jakýsi limit, byl větší odběr, než vlastně ty čerpadla dokázaly generovat, proto jsme museli využít i hasiče.
3: Hasiči vzali vodu z Mečůvky a pracně ji vozili do zmiňovaných zdrojů.
4: No tak vozili 2 dny celé odpoledne.
3: Starosta říká, že nejvíc vodu odebírají velké hotely s wellness, se kterými obec kvůli spotřebě intenzivně jedná.
4: Tak samozřejmě máme tady velké hotely, které mají své wellnessy a odebírají naši vodu, takže s nimi jako intenzivně komunikujeme, aby zbytečně neodčerpávali vodu z těch vodních zdrojů.
3: Z přehrady se přesunují do hotelu Valaška rekreanty. Tady na to, aby šetřili s vodou, upozorňují na recepci.
5: Snažíme se to říkat hostům, ale samozřejmě na ty pokoje těm hostům nemůžeme přijít.
3: Říká hotelový manažer hotelu Valaška Petr Kuba.
5: Nedokážeme to ovlivnit a nedokážeme jim regulovat prostě tu sprchu, když se jdou koupat a tak dále.
3: Podle starosty by se situace mohla zlepšit s koncem prázdnin, až ubude rekreantů a taky s příchodem letních dešťů. Gabriela Hekl, Radiožurnál.

0: Billie Eilish jste slyšeli v nočním radiožurnálu, kde teď vyrazíme na výlet k našim jižním sousedům. Impozantní rakouský hrad Hardeck se mimořádně otevřel veřejnosti. Několik let byl návštěvníkům nepřístupným, jeho majitelé ale loni začali pořádat hradní léto a Hardeck na několik dní otevřou. Blízkost k hranicím s Českem láká i výletníky z 12 kilometrů vzdáleného Znojma.
1: Se skupinou přátel z nedalekého kempu se na Hardeck vydala Lenka.
2: Já jsem to byla před 5 lety na kole, ale právě přímo na hradě jsme nebyli, tak jsem ráda, že jsem se sem teď dostala.
1: U vstupní brány si lístky kupuje taky Josef s rodinou.
3: Tady syn má rád historické věci, tak jsme se sem vydali se podívat, jak to tady vypadá.
1: Posledních několik let mohli lidé hrad Hardeck obdivovat jen zvenčí. Celoroční turistický provoz se majitelům nevyplácel. Potom přišla pandemie covidu. Brány se veřejnosti opět otevřely loni na prvním ročníku hradního léta, kdy Hardeck navštívilo 12 000 lidí. Vysvětluje majitel hradu Octavian Graf Piláty z Paselu na Daxberku.
4: Ze vstupného jsme zaplatili všechny provozní náklady, opravili jsme i střechu nad strážním domkem, prořezali jsme i stromy, které už byly nebezpečné, a taky keře, které byly opravdu všude.
1: Společně se jdeme podívat do rytířského sálu, tedy jedné z přístupných místností hradu.
4: Otevřená je i krčma o patro níž nebo sál předků s portréty. A ve východní věži, kam se teď půjdeme podívat, máme malou výstavu o filmech, které se tady natáčely.
1: Do malé místnosti ve věži jsme došli dřevěným spojovacím mostkem. Octavian Piláty teď do ruky bere jeden z vystavených předmětů.
4: Na filmových klapkách máme vždy pár informací o filmu nebo seriálu a z druhé strany i fotky z natáčení. Východní věž jsme pro výstavu vybrali, protože právě tady natáčí drtivá většina filmařů. V českém seriálu Labyrint to byla pracovna vraha.
1: Naše prohlídka končí v kapli se skleněným průhledem do rodinné hrobky. Hrad je otevřený každý den do 23. srpna, potom zase až za rok. Z hradu Hardeck, Šimon Franz, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
3: Do Česka míří víc než 10 000 balení léků na rakovinu prsu. Dodávky by se měly postupně stabilizovat. Policisté v Řecku letos kvůli požárům zadrželi už 100 lidí. Oštěpař Vadlej vstoupí do kvalifikace na mistrovství Evropy. A dnešek bude slunečný s teplotami do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do Česka míří víc než 10 000 balení léku tamoxifen na léčbu rakoviny prsu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví, podle kterého se má postupně stabilizovat nedostatek těchto přípravků na českém trhu. Lékárníci teď léčivo pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Přípravky s tamoxifenem, které do českých lékáren míří ze zahraničí, jsou totiž v Česku neregistrované. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku sena zvažují, že chovy omezí.
4: Ten porost je spálený na trout. Všem vozíme seno.
5: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
4: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
5: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
6: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez spalovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
5: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
3: Skoro 300 lidí už letos zadrželi řecké úřady kvůli požárům. Většina z nich oheň založila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení nebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku, stejně jako ve zbytku Evropy, panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. Ty si v jeho autě zapomněli manželé, které vezl na letiště. Po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení mu hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
7: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal nahromadu a zapálil.
1: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlej je poprvé v kariéře na mistrovství Evropy v roli obhájce titulu a odpoledne vstoupí v Birminghamu do kvalifikace. Má za sebou přitom skoro 2měsíční závodní pauzu kvůli problémům s pravým kolenem.
8: Ambice pro kvalifikaci je vždycky úplně stejná, prostě dostat se za každou cenu jakýmkoliv způsobem do finále, protože i vlastně pro mě, nechci, že to je neznámá, ale samotný jsem zvědavý, co se vlastně bude dít, jak se budu cítit, protože jsem se teďka poslední jednotky týdnu cítil moc hezky.
3: Kvalifikace je další průběh soutěže oštěpařů na mistrovství Evropy v Birminghamu. V